se mi sníva, že zas dva cúbky mám.

problému dnes přejdeš legráckou. Už si odvyk chodit bos, si muž a kos.

něco kapslí, jeden fant, ty grof a grant i přání pár, co nikdy.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zámecké léto.
1: Vítejte na Benešovsku, v krásné kopcovité krajině středních Čech, na zámku s psaníčkovými skrafity na fasádě, na zámku Neústupov. Jeho počátky spadají do románského období, které dokládá blízký kostel. Neústupov patřil mnoha rodům. Dnes tu žije Michal Farník, neúnavný zachránce památek a prezident asociace majitelů hradů a zámků. A já vás zvu do jeho sídla.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským.
2: Viděl jsem v životě plakat mnoho lidí. Někteří plakali ze žalu, jiní, a těch bylo méně, radostí. Také jsem potkal ty, kteří naříkali nad světem, nad nesmyslností života a Bůh ví nad čím. Těch jsem se vždycky chtěl zeptat, proč pláčete nad cibulí? Jejich nářek mi totiž připadal stejně planý,

0: Příjemný poslech vám přeje František Kinský. Společně budeme poznávat zámky a lidi, co na nich žijí a pečují o odkaz naší historie. Pozvu vás na zámek Neústupov. Patrik Rozehnal si tam dal schůzku se současným pánem, s Michalem Farníkem, který zámek koupil v roce 2021. Jak zjistil, měl panské předky, ale na severní Moravě.
1: Zámecké léto.
2: Tak asi z mého hlasu vnímáte, že nejsem původně z Čech, ale původně ze severní Moravy. A my jsme po staletí bydleli na Těrlicku, Karvinsku. No a naši předkové byli po staletí svobodníci. To znamená status významný v tom, že nemuseli odvádět robotu, nemuseli odvádět desátky, vlastnili půdu. No a můj prapra-praděda se přiženil k rodu Michníkům a patřil jim zámek na Šumbarku, což je dnešní Havířov.
3: A ten zámek?
2: Ten zámek pořád stojí, patří městu Havířov, funguje, takže se tam můžete zajet i podívat. A já můžu říct, že vlastně symbolicky jsem asi navázal na svého prapra-pradědu, když jsem koupil Neústupov a začal jsem ho rekonstruovat.
3: Jak velká je tam mezera mezi tím, kdy tedy vaše rodina, váš rod se dostal k zámku v Šumberku a dnešním Havířově a kdy vykupujete zámek v Neústupově, nebo byla tam nějaká kontinuita?
2: Kontinuita tam nebyla, to byl začátek 19. století.
3: Pak ho opouštěli proč, nebo jak vaše rodina?
2: On vyhořel a oni ho potom prodali.
3: Kasli?
2: Zůstali v té oblasti, ale ten zámek se prodal.
3: Tehdy, když žili na zámku, tak o co se starali, co třeba měli na starost nebo co bylo nutné spravovat? Víte, nevíte?
2: Vím, tak patřilo tomu mojemu prapradědovi, vím, že měl asi nějakých 27 hektarů šlechtické půdy a starali se o zemědělství a vlastně o to, co v té době asi všichni o hospodářství měli, asi velké hospodářství, to znamená zvířata, pole a to byl asi ten předmět jejich činnosti tehdy.
3: Váš potom děda nebo tatínek vyprávěl o tomhle?
2: To ne, to si myslím, že to nevěděli. Jako můj otec mi kdysi ještě říkal, že jsme původně žili na Těrlicku, což vlastně ten genealog, jak bádal tu historii, tak z těch písemných pramenů na to narazil, ale tuto historii můj otec taky nevěděl. První dochovaný písemný předek, vidíte, je Bernardus Farník okolo roku 1671.
3: Myslíte si zpětně, když se ohlednete za svým životem nebo to, co člověk dělá a jak přistupuje k věcem, že tohle je třeba důkaz toho, že tam právě ti předci byli, že to máte po nich něco?
2: Tak asi v tom DNA tam bude taková ta píle k té práci, že chce člověk něco dokázat, to asi možná tam budu mít po předcích. Nemyslím si, že by tam bylo právě to spíše takový jako můj koníček, že mě baví dějiny, historie a české hrady a zámky.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským.
0: Zámek Neústupov, původně renesanční stavbu v malebné krajině České Sibiře, si prý vybral srdcem. Přes 20 let pracoval jako manažer v jednom z diskontních potravinových řetězců a teď nastoupil ke konkurenci. Přes týden pracuje v Praze, ale nejlíp mu je s rodinou na jeho zámku.
3: Kdy se ve vás zrodila myšlenka, že byste se mohl stát skutečným zámeckým pánem?
2: Tak ta se rodila strašně dlouho. Já jsem několik roků i hledal nějakou kulturní památku, která by se mi líbila, protože jsem chtěl něco zachránit, zrekonstruovat a pak do toho užšího výběru přišel Neústupov a nakonec jsme se s tím bývalým majitelem dohodli, že ho koupím.
3: Kdy jste tu byl poprvé? Nebo viděl jste ho nejprve na fotografiích, někde jste se ho našel nebo jste jel náhodou kolem? Jaký byl první kontakt s Neústupovem?
2: Našel jsem si ho na internetu, protože ten bývalý majitel ho dlouho inzeroval, že ho chce prodat, tak jsem tady byl, myslím si, na podzim roku 2018 poprvé se podívat. Na mě tady, jak jsem tady přijel poprvé, tak ta historie tady na mě padla, ten genius loci, který tady je, že vlastně máte románský kostel, původně gotickou tvrz, vedle toho máte nejstarší lípu ve středočeském kraji, tak mě to uchvátilo, že jsem toho nikdy nelitoval.
3: Jak se kupuje takový zámek? To mi řekněte dobře. Máte původní majitele, osloví vás to. Jak to vypadá? Jak se to nabízí, takový zámek?
2: Původní majitel mi dal klíče a řekl, tak se běžte podívat. Takže jak jsem tady vlezel, tak jsem samozřejmě nejdřív zabloudil. Pak jsem musel přijít ještě jednou, protože jsem vlastně zjistil, že vůbec nevím, jak jsou ty místnosti, když jsem dostal ty plány, tak abych si to ještě jednou zvizualizoval. No a pak jsem si říkal, jako jo, tak tady mě čeká teda hodně práce. Jo, netušil jsem, že se nám tady objeví dřevomorka a že ta rekonstrukce bude takto náročná. Já říkám minulý čas, že my jsme ještě neskončili a myslím si, že to nejdůležitější mám za sebou. V budoucnu nás bude určitě čekat ještě oprava střešní krytiny, ale těch 6 roků bylo hodně náročných.
3: Co vás tu překvapilo?
2: Pozitivně to, že se nám tady dochovaly ty historické malby na stropech. Jo, a že se nám to podařilo obnovit. A máme tady malby z první půlky 17. století, což já jsem strašně rád, že to má, že jsme tomu navrátili tu historickou hodnotu.
3: Dojalo vás něco, je třeba, že tohle jste nečekala, že byste tu našel, nebo takovéhle věci?
2: Tak co mě nejvíc dojalo, asi to, že když jsem tady poprvé spal sám na zámku. Jo, mě kolegové, kamarádi, kteří vlastně nějakou kulturní památku, tak říkali, neboj se, tam se nemusíš bát, tam ti duchové na tebe nepůjdou, protože ty seš ten, který ten zámek zachraňuje, tak oni to budou vnímat pozitivně. Takže je pravda, že od té doby jsem tady spal už hodně nocí sám a žádný duch na mě nevkročil.
3: Jaké to je bydlet na zámku? Vy tu máte vlastně, můžeme to říct, svoje křídlo nebo část toho zámku, jako opravdu jako byt dnes v krásném provedení. Jaké to je tady žít?
2: Krásné. Já když vždycky tady přijedu v pátek večer z Prahy, tak je tady ticho, klid. Je to vlastně kraj Blanických rytířů, Česká Sibiř. Tak tady není ten světelný smog, tak tady jdou nádherně vidět hvězdy. Takže jak když tady jsem potom v noci a procházím si to, tak je to ten takový hezký pocit, že jsem se dostal do toho klidu na ten víkend, že si to užiju. Bohužel potom v sobotu je ta realita jiná, že si obleču monterky a jdu pracovat ven.
3: Na čem třeba?
2: No, jenom třeba na sekání trávě, na nějakých úpravách tady venkovních zahrad, takže většinou teďka se staráme o to, aby okolí toho zámku vypadalo už tak, jak bychom to v budoucnu chtěli, aby to vypadalo.
3: Váš byt na zámku je zařízen stejně jako ostatní? Máte ložnici, máte obývací pokoj, máte televizi, máte kuchyň, máte něco navíc nebo něco v netradiční úpravě?
2: Já si myslím, že jste to popsal velice správně, všechny ty místnosti tady máme.
3: Jo. Máte vanu i sprchu?
2: Mám vanu i sprchu.
3: Každý nemá, na zámku na to máte prostor, ne? No.
2: Naštěstí ty místnosti, kde teďka bydlíme, tak jsme mohli zrekonstruovat si už podle svých představ, takže tady máme všechny ty výdobytky moderní doby, takže máme tady i podlahové topení.
3: Jak velký je to prostor, jenom my si můžeme vědět, jak velký je takový zámecký byt?
2: V metrech čtverečních nebo v pokojích? Já jsem to nikdy nepočítal, ale je to přes 2 patra, takže v těch místností, tím, že mám velkou rodinu, tak abychom se tady všichni vešli.
3: U toho velkého stolu, co jste si tu tedy vybudovali takhle, hodujete nebo je to jenom jako prohlídkový okruh?
2: Zatím ještě ne, protože to není dokončeno. Když se podíváte, tak tam je schované takové okýnko a to bude výtah.
3: Na jídlo.
2: Ano, na jídlo. Nechci to mít v elektrice, bude to manuálně ovládáno, takže do budoucna si myslím, že to je vhodné potom tady pořádat nějaké večeře, hostiny a tak dále, takže budeme to mít propojené s kuchyní, která je pod námi.
3: Kdo to bude ovládat? Kuchař ze zdola nebo hosté, co si chtějí jídlo dát?
2: No divil byste se, já jsem k narozeninám opět dostal takový dárek a to je lví hlava se zvonkem, takže my ji tady nainstalujeme, že když člověk zazvoní, tak by to jídlo mělo vjet nahoru. Ještě tam potřebuje mít samozřejmě dole v té kuchyni někoho, kdo to jídlo připraví.
3: Takže tady oslavíte své budoucí narozeniny třeba nejbližší. Jestli se nepletu, můžu to prozradit, vám bylo nedávno 50.
2: Přesně tak. Takže jsme to slavili tady na zámku, takže to máte dobré informace.
3: Takže příští už možná s výtahem?
2: Příště už možná s výtahem.
3: Kam až plánujete, kam až vidíte tu práci? Je to nekončící proces, že to přejde i na děti? A nebo toho hodláte nějak dotáhnout za svého života?
2: Tak já musím zaklepat, zatím mi zdraví slouží a doufám, že ještě dlouho bude. Tak já bych chtěl potom v těch dalších letech obnovit nádvoří zámku. Máme v plánu, že tam postavíme i kašnu, že obnovíme kompletně celé nádvoří. Moje představa je tam mít i posléze kavárnu pro návštěvníky. Takže ty plány jsou velké, ale musíme to rozfázovat na další roky.
3: Jak se lidé staví k současnému majiteli zámku? Jaké to je, když potkáte někoho v obci, někoho, kdo přijel, zrekonstruoval něco, co už léta chátralo? Jaký vztah máte?
2: Tak já spíš tím, že dělám taky prohlídky a provázím návštěvníky, tak od těch návštěvníků vždycky s povzděkem se dívají na to a říkají super práce a že by se do toho nikdy nepustili. Takže to mě určitě motivuje k tomu, že je to taková pro mě motivace do těch dalších let, že bych chtěl kompletně ten zámek celý zrekonstruovat. No a místní obyvatelé, já si myslím, že jsou taky určitě rádi, protože oni se desítky a desítky let dívali na schátralý areál zámku, který nebyl přístupný. A já vlastně, když jsem v tom roce 2021 tady zpátky věšel tu kaplířovou desku, tak jsem zámek otevřel veřejnosti, takže místní se přišli podívat vlastně a někteří tady vstoupili po 30-40 letech a říkali mi ty historky, jak tady chodili do školky na zámek a kde si hráli, takže to bylo určitě tak jako zajímavé, že vnímají i to, že ten zámek v dnešní době je chlouba toho Neustupova.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát se zajímáme o zámek Neustupov na Benešovsku, dnes patřící Michalu Farníkovi.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.
2: Kam až se vracíme, do jakého roku, abychom zjistili, kdo tu třeba žil, bydlel, kdo to vystavil?
3: Tak vlastně první zmínky o Neustupovu písemné jsou z roku 1185. To znamená 12. století sídlil tady vladyka Neustup a potom vladykové ještě ze Soběšína.
2: Titul vladyka, to se tak neslyší, dneska máme hrabě, kníže a tak. Co byl vladyka?
3: Tak to byl vlastně vládce toho dané oblasti, asi bylo to menší šlechtické pojmenování a měl určitě danou oblast na starosti.
2: Za tu celou historii pak byl tu nějaký další významný rod, nebo jak moc často se tu střídali nějaké rody, rodiny, šlechtici?
3: Tak ono vlastně v 16. a začátkem 17. století zde sídlili kaplířové ze Sulevic. Ten jejich nejvýznamnější představitel byl vlastně Kašpar Kaplíř ze Sulevic a on patřil mezi 21. z 27 pánů, kteří byli popraveni na Staroměstském náměstí roku 1621.
2: Jak bychom ho posluchačům představili jako osobu, co o něm říct, kolika se tedy dožil, co vlastnil, co mohl, nemohl?
3: Tak nejenom to, že té rodině patřil tady zámek Neustupov, jim tady patřilo kolem dookola velký majetek. No a myslím si, že na tu dobu velice úctíhodný pán tím, že v roce 1621 nešel na popravu, tak měl 81 let. Takže když si dokážeme představit, že ještě dva roky předtím, než byl na té popravě, tak byl vojevůdce vojska, které oblehalo Vídeň, a takže velice aktivní pán. No a vlastně on, kdyby si zažádal tehdy o milost, tak by ji dostal, protože Habsburkové tehdy vnímali to, ten jeho vysoký věk, ale on si o tu milost nepožádal, takže byl popraven s ostatními 26 pány. Ten kat mydlář se nad ním smiloval tak, že nebyl rozčtvrcen, ale byla mu useknuta pouze hlava. No a posléze Habsburkové jim veškerý majetek zabavili, to znamená i Neustupov. No a v tom 17. 18. století se často majitelé střídali. Po těch kaplířích tady byli skoro 30 roků Španělé, španělští generálové a dokonce i po nich tady máme určité vzpomínky, že tady máme malby přímo ze Španělska. No a pak v 19. a začátkem 20. století tady byli dlouho sídlili tady Rombaldové, no a poslední šlechtický rod tak byli Eichelburkové.
2: Ty erby, které tady máte v jedné z těch místností, to jsou erby těch rodů, které tu byly, prošly tudy?
3: Přesně tak. My je máme dané chronologicky na té zdi a vlastně to, co se nám podařilo i nalézt, tak tady máme většinu těch šlechtických rodů, kteří tady sídlili.
2: Vy už máte taky nějaký svůj erb?
3: Ano, mám.
2: Máte? Co ano. Je na něm?
3: Mám tam vlastně středověký odřivous, je to taková středověká střela a s vlastním iniciálem s F-kem.
2: No a jak k tomu dospěje člověk? To si vymyslí sám nebo musí pro nějakého odborníka požádat, aby to sestavil podle něčeho, jak vznikl tenhle erb?
3: Tak jsou na to odborníci, kteří vlastně to dělají dle historických pramenů a tak, jak by se ty erby měly vytvářet. Vlastně v dnešní době může mít každý erb, ono se tomu říká nějaký rodový znak a já to mám právě spojené s teďka s Neustupovem.
2: Šel jste s nějakou představou, nebo vám odborník řekl, vy tam budete mít tohle?
3: Asi to bylo po vzájemné diskuzi.
2: Jo. A kde ho používáte? Někde jste ho tady dal, nebo máte ho jako razítko?
3: Mám tady na více místech, takže ho uvidíte.
1: Jo. Ke známějším obyvatelům Neustupova patřili třeba na sklonku 17. století dohalští z Dohalic. Po rychlém střídání majitelů se na něm načas usadila, jak už bylo řečeno, pražská měšťanská rodina Rombaldů. Podnikali v zemědělství a zapojili se aktivně i do českého Sokola. Sami dokonce v Sokole cvičili a propagovali Tyršovy ideály v zdravém těle, zdravý duch. Nejen v Praze, ale i na svých venkovských statcích. Roku 1887 Anton Rombald prodal Neustupov Karlu a Marii Krausovým, od kterých ho roku 1892 získal hrabě Vladimír z Eichelburgu pro svou manželku Helenu.
3: No a tady můžeme vidět komodu přímo i s porcelánem, přímo od Eichelbrucku, který je tady původně ze zámku. Můžeme zde vidět i část knížek, dokonce účetní knihy. No a tady vidíme na olejomalbě asi toho nejznámějšího představitele Eichelbrucku, což byl Artuš Eichelburg, který se tady v Neustupově vlastně zapříčinil o spoustu věcí. Nejenom to, že tady na blízké kopci nechal postavit vyhlídkovou věž, kde se tady dokonce na ní přijel podívat tehdy sám Tomáš Garrigue Masaryk, ale psal kroniku Neustupova, hasičskou kroniku. No a já díky vlastně to, že napsal kroniku Neustupova a bývalý starosta ji zdigitalizoval, tak jsem přišel na spoustu informací.
2: Ten rod jako takový, co tu, jak dlouho tu tedy na zámku pobyl, případně za jeho doby, přidal mu něco, zušlechtil tu něco, spravoval nějak něco v obci, podílel se na životě obce?
3: No, Eichelburgové se dostali k tomu zámku na konci 19. století, někde kolem roku 1891. No a ten první majitel Vladimír Eichelburg vlastně se postaral s manželkou o to, že ten zámek neogoticky přestavěli do dnešní podoby, no a přistavěli k němu právě tu věž, která je na té severní části toho zámku.
2: Proč po tak dlouhé době, kdy ten zámek stál bez věže, najednou chtěli věž, nevíte? Neví se to?
3: Asi právě tomu, že bylo modní se vracet vlastně ke gotice, a proto vznikl takový ten neogotický styl, vrátit se do toho středověku, tak se jim to líbilo, tak ho vlastně celý představili v tom neogotickém stylu.
2: Co do té věže dali, nebo co v ní je?
3: Byl tam pánský salon, my ho tam teďka máme také.
2: A Eichelburgové pak odcházeli proč, kam, z jakého důvodu opouštěli zámek?
3: No, oni by ho asi neopustili, ale tím, že přišel rok 1948, tak vlastně oni tady mohli v několika místnostech žít do toho roku 1950, no a posléze ho museli opustit. Jo. A právě jak jsem se zmiňoval o tom Artuši Eichelburgovi, tak on byl i velký sběratel, on tady měl knihovnu, která čítala více jak 7000 svazků.
2: A můžeme říct, že si pořídili i automobily, motocykl.
3: Ano.
2: To byl asi i možná první okamžik, kdy něco takového sem na zámek přijelo, ne?
3: To máte pravdu, já když se potom podíváme výš, tak tam mám více těch fotografií přímo těch koňských povozů až po ty 30. léta, kde mají škodovky, takže to je to určitě zajímavé.
2: Museli ten zámek tehdy nějak zmodernizovat tak, jak technika šla dopředu, aby si ten komfort neudrželi, ale zlepšili, aby to byl už obyvatelný dům moderní doby, mě napadá, nevím, elektřina, nějaký způsob jiný vytápění, třeba telefon, rádio, jestli měli a takovéhle věci.
3: Tak určitě tady zavedli elektřinu, topení tady měli na kamna, ale o těch dalších věcech to můžeme jenom spekulovat.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zámecké léto s Františkem Kinským. Dnes na zámku Neustupov.
1: Sídlilo tu mnoho rodů a dnes tu se svou rodinou žije Michal Farník, prezident Asociace majitelů hradů a zámků. Když zámek kupoval, byl v dezolátním stavu. Za socialismu v něm bylo skladiště léčiv anebo školka. Z původního mobiliáře se nedochovalo vůbec nic, až na kamna ve velkém sále, která asi byla moc těžká na to, aby je někdo odnesl.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.
2: Teď stojíme před stěnou, kde máte fotografie. Takhle ten zámek vypadal, než jste ho pořizoval?
3: Ano, to jsou záběry z podzimu roku 2019, ještě než jsem zámek koupil.
2: Co tu do té doby bylo nebo nebylo?
3: Tak ten zámek byl vlastně několik desítek let zavřený. V době komunismu tady byl sklad léčiv, sklad nábytku, byla zde i

0: dokonce mateřská školka, no a pak byl dlouhé roky zavřený a jak vidíte z fotografií, tak byl ve velice žalostném, špatném stavu, on byl staticky narušen, do zámku zatékalo a právě když jsme ho v roce 2020 koupili, tak nám trvalo pár let ho dát vůbec do nějakého funkčního stavu, zachránit z grafitové omítky. No a nám se objevilo asi 3 roky, když jsme zámek koupili, tak se nám tady objevila dřevomorka, tak jsme pak rok odstraňovali dřevomorku.
1: Mně přijde neuvěřitelný, že za těch 6 let to takhle vykvetlo úplně.
0: Tak já do toho dávám veškerou sílu, veškerou energii, takže si myslím, že se nám toho už hodně podařilo. Spousty práce ještě před náma, ale za tu dobu se nám podařilo obnovit skoro 80% fasády a v tuto chvíli uvnitř zámku jsme asi nějakých 50-60%, co už máme hotovo.
2: Ať se daří zámek zkrášlovat a vrátit do něj život. Je to práce na léta. Věřte, že vím, o čem mluvím. A jak zná Michal Farník svoje zámecké sídlo? To se několika záludnými otázkami snažil zjistit Patrik Rozehnal.
1: Kolik má zámek oken, víte to?
0: 80.
1: Se ptáte, já nevím.
0: Myslím, je to tak rychlé číslo, protože my se jako tak, soutěžíme, ale spíš se bavíme o tom, kdo kolik má místností, tak já to vždycky, protože se mi na to lidé dost často ptají, já říkám 40 plus 1, tak to jsem tak jenom typl, ne, myslím si, že je víc ještě.
1: Je ještě místo, kam dnes na zámku zatéká?
0: Ne.
1: Když přijde bouřka, máte o něco strach? Že by se něco mohlo projevit, někde něco utrhnout?
0: To v dnešní době nemám, spíš jenom to, že vypadne někde elektřina.
1: Co je nejstarším vybavením na zámku?
0: Madonna s dítětem, kterou jsem si koupil v aukci někde z 16. století.
1: Kolik psaníčkových z grafit zdobí fasádu?
0: Dobrá otázka, to jsem nikdy nepočítal, ale hodně.
1: A jak velké to psaníčko jedno je?
0: Tak 40x20 bych tak typoval.
1: Máte poštovní schránku?
0: Ano.
1: Jak vypadá?
0: Černá.
1: Proč černá?
0: Protože byla k dispozici, jak jsme ji kupovali.
1: Kde na zámku věšíte prádlo?
0: Ve svém bytě.
1: Věšíte vy nebo paní?
0: Tak na střídačku.
1: Co je prostorově největším exponátem?
0: Asi ty kamna v tom velkém sále.
1: Je místo, kde se necítíte komfortně na zámku, kde cítíte nějakou třeba negativní energii?
0: Ještě jsem to nezaznamenal a doufám, že to nezaznamenám. Myslím si, že jsem prošel všechny místnosti a nikde nemám negativní atmosféru.
1: Budíte se někdy ze sna díky zámku?
0: Ne. Jenom pozitivně. Ne, to bych přeháněl. Samozřejmě, když tady máme nějaké akce, což nás čekají teďka opět 5. ročník středověkých slavností, tak člověk je trošičku samozřejmě nervózní, aby všechno klaplo, aby přišlo dostatečný počet návštěvníků, aby všechno fungovalo tak, jak má.
1: Když máte chuť být sám někde, pobít v nějakém hezkém místě, tak jako si potěšit, kam na zámku jdete?
0: V ní teďka sedíme.
1: Doma? A jak tomu říkáte? Je to obývák, nebo co to je?
0: Jo, můžeme to tak nazvat, jako v obývacím pokoji.
1: Jo. Jste koukali, vypadá jako obývací pokoj s klenbou historickou a s velkým prostorem, ale je tu televize i velká.
0: Ano. Asi to člověk, když tady je, tak jako vnímá ty historické malby, tak já z toho mám takový dobrý pocit.
1: Máte čas se i zasnít, anebo prostě jedete furt a musíte na něco myslet a pracovat? Máte zámek, máte práci, máte rodinu, máte toho dost?
0: Já musím snít. Já jsem pořád svým duchem malý kluk, který má pořád nějaké sny a já jsem si ten sen v uvozovkách zmotnil, splnil, takže určitě jsem rád, že se nám to daří a že si plním ten svůj sen.
1: Co tomu říkají rodiče?
0: To bych byl velice rád, kdyby se toho dožili.
1: Nedožili?
0: Ne, bohužel. Mě otec zemřel v 50, tehdy jsem měl 17 roku, takže bohužel se toho nedožil.
1: Osvítlí to, ne? Měl by radost asi.
0: Určitě. A asi to byla pro mě i taková jako ta motivace k tomu něco dokázat.
1: Takže to možná pomohlo i rozhodnout něco, jít třeba do toho?
0: Spíš v té samostatnosti, protože já jsem tehdy měl 3 měsíce před maturitou a byl to tehdy velký šok pro nás a Asi mě to ocelilo a posunulo k tomu, že jsem se staral celou dobu sám o sebe.
1: Možná i tohle, ta samostatnost pomohla udělat i tohle silné rozhodnutí, obnovovat zámek, pomáhat vlastně i nám ostatním a držet tu kulturní tradici. Já za to moc děkuju.
0: Já taky. Děkuju.
3: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. S Františkem Kinským.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte pořad Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů s Františkem Kinským. Každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
1: A představujeme vám zámek Neustupov. Jde o dvoupatrovou budovu se dvěma křídly na půdorysu tvaru písmene L s dvoupatrovou věží. Středověká a renesanční tvrz s výraznou novogotickou úpravou zaujala Michala Farníka natolik, že se v roce 2021 rozhodl zámek zachránit. Dnes už sám provází návštěvníky a ti se občas zastaví u zvláštního exponátu lovícího zajíce vstyčeného na zadních běhách.
2: Drží pušku.
3: Ten zajíc, já jsem ho dostal k narozeninám a musel jsem ho tady vystavit, ale všem návštěvníkům se strašně líbí, takže je to taková tady naše ochrana zámku.
2: Takže stojí za to přijet, zajíc stojící na zadních nohou, v těch předních tlapkách drží jakoby v rukách vlastně malou pušku, na zádech má ještě baťoch, čepici má na hlavě. Nějak mu říkáte?
3: Zatím ne.
2: Tak to je náš zatím ne.
3: Nemá pojmenovaní, ale moje dcera se s ním hodně rada mazlí, takže asi mu vymyslíme nějaké jméno.
2: Co to napadlo někoho, že vám takhle k narození nám dal? Vy jste sám jako lovec, že lovíte, a proto, nebo protože tu na stěnách jsou jakoby trofeje jiné, klasické?
3: Ne, nejsem lovec, ale tak to prostě mi to koupili k narození nám, že se to asi na ten zámek hodí.
1: Na zámek se můžete přijet přes prázdniny podívat sami. Otevřeno je denně kromě pondělí od 10 do 17 hodin. Projdete si s průvodcem první a druhé patro východního křídla zámku. Zastavíte se i v místnosti nad hlavním vchodem.
3: Což je největší prostor tady na zámku. Když se podíváte, tak na stropě máme i původní malby. No a i toto čeká vlastně na ty restauratorské zásahy.
2: Jsou tu i kamna podepřená, asi chtějí opravu, to jsou ta jediná, co tu zůstala, nebo to jsou jiná?
3: Asi byly tak těžká, velká, že je nikdo neodvezl, tak tady zůstali.
2: To do té poslední doby, kdy tu byly ještě ty archeburkové, tak to topili tímto způsobem? No to chtělo i něco silnějšího přes sebe, možná v zimě, protože prostor velký, taková kamna, nejsou malá, ale na ten prostor.
3: Určitě tak, oni tehdy netopili na našich komfortních 21, 22 stupňů, ale myslím si, že to topili tak nějakých 15, 16, aby tady měli aspoň takto jako nějak příjemně.
2: Teď si připadám jak takové v malé zoo. Jsme v místnosti, kde je spousta zvířat. Na zemi, na stěnách, skoro až na stropě, od těch nejmenších, jako jsou nějaké kachny, až po obří jeleny a já nevím, co tady všechno je, i bůvol a zkus se to vzalo.
3: Tak my jsme se teďka přišli do loveckého salonku a vlastně tady máme sbírku, kterou mi věnoval pan Nantel z Moravy, vlastně jeho celoživotní sbírání trofejí. Tak tady máme trofeje z Afriky, Kanady, z Jižní Ameriky, z Evropy a i z Čech. A vlastně je to takové jako symbolický návrat k tomu, že Artuš Eichelburg byl taky velký sběratel vycpaných ptáků, takže jsme tady naaranžovali tuto místnost právě jako lovecký salon.
2: Máte taky vy nějakého speciálního koníčka?
3: Já jich mám několik těch koníčků, já zase sbírám porcelánové figurky.
2: Nějaké konkrétní z nějaké dané manufaktury nebo něco nějakého stylu?
3: Ano, já jsem asi zase tak symbolicky navázal. Moji prarodiče měli z 30. 40. let měli tyto figurky z takové německé manufaktury M.I. Hummel. A já, když jsem studoval v Rakousku, tak jsem to viděl v jednom starožitnictví a tak se mi to strašně zalíbilo, že jsem si o tom zjistil více informací, no až jsem se stal sběratelem a už v dnešní době to sbírám více jak 25 roků.
2: Kolik to má kousku?
3: V dnešní době už přes 400.
2: Kdybychom měli posluchačům říct, v čem tkví právě dílo téhle manufaktury, v čem vás okouzlo nebo jak vypadá, v čem se vyznačuje?
3: První věc, že jsou to ručně malované figurky, že mají nádech těch 20. 30. let. Většinou jsou to figurky, postavy dětí s maminkama a prostě má to své kouzlo. Má to svůj styl a je to všechno i do dnešní doby ručně malované, protože ta porcelánka funguje a všechno je malováno ručně.
2: Když se vám podaří sehnat nový kousek, máte ho poprvé v ruce, tak co to s váma dělá? Co tak jako v hlavě, v srdci, v duši?
3: Mám radost, když mám zkompletovanou nějakou edici.
2: Jeden jediný koníček nebo ještě nějaký další?
3: Těch koníčků je asi více, ale tady ten asi ten největší.
1: Jednou z místností je i erbovní sál, ze kterého vedou tajné dveře do soukromého bytu Michala Farníka. Ty nehledejte, spíš si vychutnejte vyzdobený sál.
2: Wow. Vykládané dřevem, ty vídeňské kříže na podlaze upravené.
3: My jsme ten erbovní sál vlastně udělali opět v neogotickém stylu. No a kdy na těch hlavních portálech vidíte ty původní šlechtické rody, které tady sídlily. No a opět celý erbovní sál je v neogotickém stylu.
2: Ten největší erb, ten je ten váš.
3: Ano.
2: A ten nápis v latině?
3: Fortes fortuna adiuvat, štěstí přeje připraveným nebo štěstí přeje silným, jakkoliv se to dá takto komunikovat.
2: To jste si dal ještě předtím, než jste začal s úpravou zámku nebo po těch zkušenostech?
3: Asi obojí, prostě asi to sedí k mojí nátuře, že já neustále pracuji a člověk musí být připraven na vše, takže to asi sedí asi ke mně.
2: No a to mi řekněte, kdo nám nese to svítidlo, ten lustr? Protože tam je změť šupin, hadů, paroží, dámy s korunou. To je svatý Jiří?
3: Ne, to říká většina návštěvníků, když se jí zeptám, jestli dokážou odhadnout, o co se jedná. Je to takzvaný norimberský lustr a ty norimberské lustry se kdysi dělaly vlastně ve středověku, samozřejmě bez té elektrifikace. No a na tom paroží měli svíčky napíchané tak, aby mohli osvětlit celou tu místnost. No a samozřejmě každý norimberský lustr měl nějakou biblickou tématiku. Tím, že má ta daná osoba křídla, tak to není svatý Jiří, ale je to archanděl Michael.
2: Aha, jo.
3: Takže je to boj dobra se zlem.
2: To je norimberský lustr.
3: Ano, norimberský lustr, no a vlastně jak byla ta moda vracet se k tomu středověku, k té gotice, no tak na konci toho minulého století vlastně ještě elektrifikovali a byla k tomu vždy zavěšena nějaká lucerna.
1: Žít na zámku není jen tak. Člověk cítí odpovědnost k předkům i budoucím generacím. Je jen jakýmsi správcem krásy, která tu stojí už po staletí. Tak ať se Michalu Farníkovi na zámku daří. A co by si on sám ještě přál?
3: Aby Neustupov zkvétal. A aby hlavně mé děti byly schopni pokračovat v tom, co jsem začal. Co bych já si osobně přál, aby Češi jezdili více po českých hradech a zámcích. Protože to je to naše české moře. My si to možná spoustu těch věcí neuvědomujeme, ale my tady máme to, co tady ostatní státy nemají. A jak jsem zmiňoval, 1700 hradů, zámků, panských sídel v České republice, to je unikum. Na tu velikost České republiky, tak myslím si, že můžeme v pohodě dát do kapsy jak Francii, tak Anglii, protože to je to, jak říkám, naše české moře. A je důležité, abychom my komunikovali to, aby jsme měli ten vnitřní turismus daleko větší a aby lidé navštěvovali české památky. Já jsem rád, že v dnešní době spoustu lidí se tomu věnuje, kupuje ty historické památky a snaží se je zachránit, protože to je to naše kulturní dědictví a je dobře, že se snažíme to rekonstruovat a posouvat pro budoucí generace.
2: Co byste vzkázal těm budoucím generacím, nebo co byste přál naší zemi, našemu národu?
3: Aby vnímali ty kulturní památky jako jednu z nejdůležitějších věcí, protože si myslím, že to je ta naše historie. My bychom měli vědět, odkud pocházíme a kam chceme směřovat dál. Takže nesmíme na to zapomínat a ten stát by měl víc se dívat na to, jak zachraňovat i ty památky, které nejsou takto známé, jak ty největší, které se takto komunikují, ale že je potřeba zachraňovat, protože nemáme na to moc času. Těch kulturních památek, které jsou v dezolátním stavu, je pořád hodně a to si myslím, že je důležité, aby jsme je se snažili zachránit.

Rodovým heslem Michala Farníka na jeho erbu je Fortes fortuna ad iuvat, neboli odvážným štěstí přeje. Buďte i vy odvážní, silní, nebojte se zachraňovat staré domy, chalupy, panská stavení a statky. Jsou součástí naší krajiny, odkazem našich předků a další generace nám budou vděčné, že jsme naši historii nenechali schátrat. Naše domy a zámky jsou dědictvím, pokladem, který si musíme hýčkat. Tak se to snaží dělat i František Kinský.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Kdo končí?
2: Končí.
3: Já mám nalíkají.
4: Kdybychom to chtěli vysílat, víte?
0: Humoriáda.
5: Další vydání před námi, rozhodovat budete vy, taky můj host. Já to budu jen taková spojka a pouštěč ukázek podle vašich přání. Dnes nás navštívila Marie Formáčková. Hezké odpoledne, Maruško.
6: Krásné odpoledne všem.
5: Víš, kolik vteřin v mozku dělí od zaznění vtipu od toho, kdy ho mozek pochopí?
6: No jak který mozek, ne? Já si myslím, že jsou mozky, který to nepochopí nikdy.
5: Tak zprůměrovaný statisticky obyčejný lidský mozek.
6: Tak já nevím, 1,5 vteřiny?
5: Skoro, 2, výborně. Sice nic nevyhráváš, ale je to hezký začátek.
0: Humoriáda.

0: Skupina Elán zahájila dnešní vysílání Humoriády a teď je třeba vybrat první ukázku mluveného slova. Obracím se s dotazem, co budeme vysílat na Marii Formáčkovou.
1: Nabízí se tady smuteční řeči, což je teda do Humoriády výborné.
0: A to je zvesela trochu.
1: Iva Hitnerová, Hanka Křížková a Martina Hudečková, takové tři veselé, hezké holky.
0: Ano, a mají tam ještě chlapa, Ivo Šmoldase.
1: No tak... Tam si tu smuteční řeč dovedu docela představit tomto, ale tyhle ty veselé holky by mě docela zajímalo, jaký mají smuteční řeči.
0: Dobře, tehdy v režii Jakuba Wenberga.
2: Takže první taková malá ukázka z knihy Vážení truchlící.
3: Náš soudruh zemřel, když dožil svůj život.
4: Narodil se v Německé demokratické republice a do našeho krásného severočeského kraje se přestěhoval již za Rakouska.
5: Ze silnice v naší obci, kterou udělal pro radost občanů, se stane pomníček jeho práce v občanském výboru.
6: Nastoupil v našem závodě do funkce horník a zde také založil svou rodinu.
3: Život zesnulého soudruha se vyznačoval pracovitostí pro své milované lokomotivní depo a jeho rodinu.
4: Od mládí pracoval v zemědělství, později na státním statku.
5: Zesnulá byla socialisticky čistá soudružka.
6: Byla činorodým člověkem, který si celým životem vyslovil naše uznání. Pracovala jako uklízečka československo-sovětského přátelství.
3: Nelze než popustit uzdu slov, která vyplývají z našeho přirození.
4: Ano, drazí přátelé, na tomto místě klidu stojíme v pohnutí.
5: Tvůj odchod pokazil dnešní krásné počasí.
6: Byl oblíben pro své krásné vlastnosti, kterých bylo poskrovnu.
3: Měl 6 dětí, naživu, ale zanechal jenom 3.
4: Pracoval na těžkém pracovišti k plné spokojenosti se žíravinou.
5: Tady založil svůj domov, aby zabezpečil život svých milých i manželky, která ráda
6: zemřela. Pracoval v různých funkcích, až ho znemožnila choroba.
3: Osud mu popřál vychovat děti, které měl s jeho manželkou.
4: Věděli jsme sice o jeho těžké nemoci, a tak nás zpráva o jeho úmrtí tím víc překvapila.
5: Po 35 letech nepřetržité práce v našem podniku, kterou ze zdravotních důvodů přerušil, pracoval obětavě v našem podniku.
6: Ztrácíme v něm nejen otce, ale i tátu.
7: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Nevím, jestli bych se dokázal udržet na nějakém z takových pohřbů, kdyby něco takového zaznělo tady.
1: Ale stává se.
0: Jo.
1: Stává se, taky jsem zažila takový jeden pohřeb, kde jak jsou, to byl církevní pohřeb a jak jsou dnes ty kněží jiné národnosti, tak ten neuměl jediný slovo vyslovit správně a tam se fakt všichni pak dusili smíchy, jo. A to, já jsem si pak nakonec říkala, hele, dítě, je to i pěkný, když jako je tam i ta veselost. No.
0: Je pravda, že moji maminku teda bylo to v dětství vyvedli z pohřbu kvůli tomu, že se zbála. Musela opustit smuteční místnost. Ty jsi psala někdy smuteční řeč pro někoho?
1: Já jsem několikrát mluvila na pohřbu. A je to hrozný teda.
0: Jo.
1: Je to hrozný fakt. Já jsem si vždycky myslela, že jako prostě můžu mluvit kdykoliv, jo. Ale konkrétně třeba si pamatuju, že když jsem mluvila třeba na pohřbu Jirky Krampola, mně se zlomil hlas a já jsem najednou vůbec nemohla ze sebe vydat hlásku, jo. A to je hrozný. Hmm. Jako to opravdu, to není jednoduchý mluvit na pohřbu. Nechci to dělat často.
0: Ne. No i sepsat něco takového, dát tu řeč dohromady vlastně, aby...
1: Jako knížku smutečných řečí?
0: Takový... Už bys mohla, už tolik řečí máš za sebou.
1: Takový podnikatelský nápad ještě nikdo neměl.
0: Tak tohle vyšlo knižně, to byla citace z knihy, tak proč by něco takového...
1: Pokračovat
0: třeba...
1: v tom.
0: Ano, že by kompletní přepisy skutečných řečí známých osobností.
1: Ale jako pravdou je, že jako pohřeb má být opravdu tečkou za životem. A když ten člověk byl fajn a byl veselý, tak jako myslím si, že není nutný vždycky ten úplně totální smutek.
0: Ano.
1: Proto taky občas bývají i veselé, rozverné písně na tom pohřbu. To bývá hodně často. Tak... Až to se mnou sekne od nohavici, to ano. Se velmi často hraje na pohřbu.
0: Zaujalo vás to? Chtěli byste slyšet ještě další úryvky ze zmíněné knihy? A nebo se posuneme jinam třeba za Helenou Růžičkovou, což by mohlo potěšit i jako vzpomínání právě Maršku Formáčkovou?
1: No to by mě teda ale fakt potěšilo. Ale to je veliký dilema, protože opravdu i ty smuteční řeči jsou perfektní. A Helena, to je opravdu, to já vždycky
0: boj.
1: Říkám, to je člověk, který mě změnil život a udělal mě šťastnou. Takže to je zase moje osobní záležitost.
0: Co nám vyberete? Je to na vás. Vy rozhodujete, my si můžeme říkat, co chceme, ale vy budete volat a psát SMSky, tedy textovky na číslo 90 01 04, volat na číslo do studia 731 800 900 a tak rozhodovat o tom, co budeme dál vysílat. Hey, Joe.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým milým hostem bude textař Michal Horáček.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Ještě můžete rozhodnout a přidat svůj hlas na konto buď těm, co čtou smuteční řeči, úryvky z nich, anebo na konto Heleny Růžičkové, její příchod domů, tak se jmenuje ukázka, kterou máme nachystanou. Sleduje to s námi a naslouchá vám vaším rozhodnutím Marie Formáčková. Telefon sem do studia 731 800 900. Pro co jste? Dobrý den.
3: Miroslav z Karviné, dobrý den pro oba dva do studia a hlasuju pro smuteční projevy pro zasmání.
2: Dobře, zapisujeme váš hlas, moc děkujeme a jdeme za dalším, kdo vybírá.
4: Krásné prázdninové odpoledne, přeje Robert z Prahy 7. Zdravím všechny posluchače, vás Patriku a hlavně paní Marii.
5: Já jsem taky z Prahy 7.
4: Já vím, už jsme se o tom několikrát bavili. A každopádně já chci pokračovat, protože tak jsem se nezasmál hodně dlouho už.
2: Dobře, zapisujeme i váš hlas. Děkujeme, tak. Roberte, mějte se pěkně. Ještě někdo se přidá?
6: Já vás zdravím, hlavně paní Formáčkovou. Mám ráda její povídání, vyprávění a prosa bych Alečko.
2: Dobře.
5: Také vás zdravím, děkuju.
2: Děkujeme moc. Dobrý den.
7: Dobrý den. Zdravím paní Formáčkovou, které si velice vážím a chtěla bych teda pokračovat. A chci se zeptat, minule, když tam byla, říkala, že napsala krásnou knihu o Josefu Hlinomazovi a já bych si ji chtěla koupit, jak se jmenuje.
5: Jenom snad Josef Hlinomaz, já už to nepamatuju. Já už jsem ji napsala dávno a ona už se nedá koupit, jedině tak v antikvariátu.
2: A nebo počít knihovně.
5: A nebo,
7: schánila, no.
5: Nebo mi napište přes Facebook a já vám ji pošlu. Já mám doma dvě.
2: To je výzva.
7: A jak jsi to vám zaplatila?
5: Nebudete mi ji platit, já vám ji pošlu, jenom mě tam napište adresu. Jo,
2: teď bude lidí.
5: Ano, mám jenom jednu. Taky.
2: My děkujeme všem za pomoc a jak jste asi odhadli správně, to Ačko zvítězilo. Ještě si dáme úryvky ze smutečných projevů, tedy z úst Ivy Hitnerové, Hanky Křížkové, Martiny Hudečkové a Ivoš Moldase.
8: Uděláme opět radost vám a poslední pohled do sbírky pana Ladislava Mušky, co se odehrálo v krematoriích a pak nám Haničko zaspíváš. To je hezký díl. Mě by nikdy nenapadlo, že tenhle ten díl a že lidi od zbytovu můžou být takhle vtipný. To je, prosím.
9: Vzpomeňme si často na naši zesnulou, protože my, až tu budeme ležet na jejím místě, si to taky budeme přát. Hledáme útěchu ve slovech útěchy, ale tuto útěchu možno hledat jenom ve slovech útěchy.
10: Poslední dobou bydlela v Dolánkách, kde prožila celý svůj život.
11: Právě nyní, kdy provádíme odchyt zvěře, ty odcházíš.
9: Měl jednu sestru a vysokoškolské vzdělání. Byl to takový malý domácí kutil, který se plně věnoval manželce.
10: Jeho koníčkem bylo mimo jiné zahrádkaření, rybaření a také gynekologie.
11: Dotlouklo jeho zlaté srdce i ruce.
9: Byla letitou členkou diabetiků a vykonávala i funkce.
12: Jak tiše žil, tak tiše odešel a nebyl ani cítit.
10: Byl členem spolku drobného ptactva, kde byl často vyhodnocen jako
8: Ano, já vám kde to byl, přečtu za pana doktora.
10: Kde byl často vyhodnocen jako exemplář.
8: Já jsem vás v životě neviděl takhle se smát, pane doktore. Vy byste měl být v krematoriu denně.
9: No. Hlavně by tam mohl řečnit tím hlasem, že?
11: Měli jsme ho rádi i přes svůj pokročilý věk.
9: Většinu života, prakticky od dětství, byl v invalidním důchodu. Do naší obce se přistěhovala, aby ošetřovala dobytek a stala se babičkou.
10: Došlo k takové nehodě. Uklouzla.
8: To se zase nedozvíte.
10: Uklouzla, protože jeho kosti byly narušeny svou přísnou životosprávou. Onemocněl a záhy takovým banálním způsobem umřel.
8: Čas to uděláme zvláštní díl, kde budou ty, co měl číst pan doktor, abyste se je taky dozvěděli. To je sbírka pana Ladislava Mušky. Děkujeme.
2: Humoriáda. Teď se budou všichni schánět i po téhle knížce, kde tedy jsou právě citace z těch různých smutečných projevů. Ono v každé rodině občas vznikají nějaké perly. Taky máte takhle něco sepsaného, Maruško, doma třeba? Nebo tam? Já jsem si svého času třeba i se spolužáky, když jsme takhle nějakou perlu vyslovili, zapisovali, měli jsme takový perlsblok.
5: Jsem si to říkala u svých dětí, jako jsem si říkala, proč já si to nezapisovala. Já si pamatuju jenom pár. Já si třeba pamatuju, jak jednou můj syn, jeli jsme v narvaném autobusu, vezla jsem ho do školy a on byl malej, že chodil asi do první třídy a ona celý ten narvaný autobus se zakřičel, mami, a čím by si se živila, kdybys byla hezká? A to vím, že to si pamatuju, protože to mě zasáhlo, že jo.
2: No, to se asi všichni otočili, ne?
5: Všichni si mě šli prohlídnout a některý mi říkali, není to tak hrozný. A nebo třeba u dcery, ale to fakt, toho bylo strašně, u dětí toho je hodně. A já jednou, měla mě strašný vztek, Lucinka přišla za mnou a říká, mami, já budu muset vyhodit medvěda. A já říkám, a proč? On, kdyby si věděla, co o tobě teď říkal, a teď říkal plno zprostých nadávek, jako aby si to se mnou vyříkala. Jo. Tak jsem si, to mě mrzí, že jsem nedělala. Já jsem si myslela, že to budu pamatovat, ale fakt jsem si to nezapamatovala.
2: Tyhle ty dětské hlášky, když máme jezdy humoriády na cestách, často končíme anekdotami, ale jednou jsme zvolili i právě tu variantu, budeme citovat děti, vnoučata, a taky z toho bylo docela hezké číslo. Stejně tak asi úspěšné jako tyhle ty řeči, které jsme dnes slyšeli. Teda.
5: No, děti jsou v tomhle tom jako strašně vynalézaví.
2: Ano.
5: A škoda, že to ta paměť neuchová.
2: Možná, že i posluchači nám třeba teď napíší nějaké dětské hlášky, které se u nich v rodině doma tradují. Budeme rádi, klidně rádi ocitujeme a zároveň za malou chvíli budeme vybírat s Maruškou Formáčkovou další ukázku, která by obohatila.
5: A my to začneme sbírat.
2: Ano, jo. A pak to vydám.
5: A pak to vydáme.
2: Posloucháte Humoriádu a poslouchejte dál. Jsme rádi, že jste s námi.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Vysílejme dál v Humoriádě, ale co? To už se ptám Marie Formáčkové dnešního hosta.
2: No, v nabídce je Zdeněk Troška. To je opravdu zaručená věc, Zdeněk Troška. Já ho mám hrozně ráda. A navíc teď jsme o víkendu oslavili v Hošticích nedožité 90. Heleny Růžičkové. Takže opravdu jako psila se tam snad celá republika. I ze Slovenska tam přijeli lidi. Slavilo se v sobotu i v neděli. Bylo to strašně pěkný a Zdeněk tomu všemu vévodil a všechno to tam šéfoval, bylo to opravdu super. A já jsem dala potom na sociální sítě fotku, jak dávám Zdeňkovi pusu a nějaká paní mi napsala, jestli ji takhle budu dělat do Trošky, takže mě přijde zabít. Tak paní, nedělám vám do Trošky, my jsme kamarádi.
1: Bylo to jen poděkování. Takže plná náves, plný dvůr, všude plno v Hošticích.
2: Ano, bylo to tam na tom nádvoří zámeckým.

0: tak jako činorodě, jo, ano. Ale vyhovuje mu to.
1: No tak možná odpočívá, sbírá síly, kam se hnát v tomhle
0: věku.
1: No
0: říkal, že už nechce nic točit.
1: No to už říká léta, je to škoda. No,
0: Já ho přemlouvám, ať píše, ať napíše o svém životě. A...
1: Že budeš točit ty. Že byste si to prohodili.
0: No ne, tak on umí krásně psát. Teď on už taky napsal. On určitě. Už napsal dvě knížky, jako recepty s příběhama. Zdeněk umí všechno. Hmm. Umí hrát na klavír, zná spoustu jazyků. Hraje teda mimochodem jako virtuos. On by se mohl opravdu i koncertovat. Ha. On umí prostě všechno.
1: No tak jo, tak o Pražském jaru nám povypráví jenom tlumočníkovi právě teď v ukázce.
0: No ale teď on i režíruje opery. Ano, ano. On vážná hudba, to je jako jeho láska.
2: Zazvonil telefon.
0: Doufám, že nás poslouchá.
2: Doma, říkám, prosím, to je pan Troška, prosím. Pane Troška, prosím vás, nám se stala taková hrozná věc. Máte dneska odpoledne a večer čas? Je panu, mám, co pak? Nám vybouch tlumočník do francouzštiny a my bychom potřebovali, kdybyste byli tak moc hodnej a šel nám vypomoct. Ona sem přijala excelence z Oranu, z Alžíru, a my nemáme honem koho, bychom poslali s ním na koncert Pražského jara na Žofín. Panu, tak jako já velice rád půjdu, protože vážná muzika je můj veliký koníček, samozřejmě velice rád. Budu vás doprovázet paní Růžičková a Květa Fialová. Tak to bude strašný. To bude strašný. Nicméně vzal jsem si rakváče, kravatu, protože já jinak chodím ve Vietnamkách, v kraťasech, a v triku to by mě tam nepustili, ale přijedu tam na ten Žofín a tam už stála Helena ve svých šifónech. Cigaretou vedle ní Květa Fialová s tím udiveným údivem. Diví všemu, že ještě nezemřela, nebo co já nevím. Tak jsme se svítali a čekali jsme na excelenci. Najednou přijela limuzína, vyskočil takový vám štramák. Helena udělala, se nadechla. Květa udělala, se nadechla. Jenže štramák obešel auto, otevřel zadní dvířka a vylezla excelence. Takový nechcípák, malá. Ježišmarja. Teď ta Helena k němu, jsme se jako vítali, teď ta Helena k němu přišla, takhle ho pohladila po hlavě, říkala, už to začíná. V životě neviděl takovou ženskou, rozumíte? Tak na ní koukal, teď si prohlížel, to jak mapu světa, takhle, čo, nahoru, dolů. Od polu k polu, teď on ta Květa tam okolo ně s tím úsměvem, tak to a šli. Přišli jsme těsně asi dvě minuty před zahájením, měli jsme rezervovaný místa v první řadě, kde všichni koukali, a teď jsme si sedli, jak protokol káže. Seděla Helena, vedle ní já, po mé pravice excelence a vedle něho Květa Fialová. Seděli jsme opravdu, jak se slučí a patří, podle Guta Jarkovského, rovně hezky tak. Začal koncert. Na programu byly kvartety, sextety, pozdní díla Ludvíka van Beethovena. Opravdu muzika pro znalce a zasvěcence. Přišli čtyři chlapci, zapíchli basu do podlahy a už to začalo. Brum, brum. Excelence chvilku seděla, pak se opřela, pak se takhle svezla a najednou se vozvalo. Excelence se nudila a začala si prospěvovat arabské národní písně. Jsem úplně stuhnul, tak jsem do excelence lehce, tak říkal, excelence, nebojte, nebude to mít dlouhého trvání. Květa Fialová udělala tak jako ten udivený, co to je, co to vedení kvičí. Já pak, excelence, vydržte, opravdu už nebude to dlouho trvat. A ozvalo se. Excelence si zatleskala sama. Ona skončila první věta, rozumíte, jo? To už Květa dělala, že k nám nepatří, koukala jako na výzdobu sálu. Říkal jsem, to je průšvih, tohle to není pravda. No nicméně, když skončil první kus a měli přijít jiní muzikanti, tak jsme udělali takový jako, že pardon, promiňte. A takhle jsme se vytratili ze sálu.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: o útěku z koncertu, tedy tahle ukázka. Další může být třeba o kuchařské umění, o tom tady taky byla řeč, tak ať to všechno máme. Měli jsme tu Helenu Růžičku, měli jsme tu vážnou hudbu, tak ještě to
0: jídlo. Ano, aniž bychom tušili.
1: proti koho? Já bych zkusil, nevím, jestli ty si pamatuješ, ty bys mohla Smutného muže Jaroslava Válka.
0: Ano, já si ho pamatuju, ty si ho nemůžeš pamatovat.
1: Jen takhle z ukázek.
0: To jsi ještě nebyl na světě, ale já si ho pamatuju z televize, já vím i jak vypadal.
1: Jo, jo,
0: že
1: jo.
0: Byl v černě oděn,
1: ano.
0: Jo, a ani nehnul brvou, jo, opravdu. Stál.

0: Kameně jak socha, ano, a vyprávěl.
1: A vyprávěl. A i si vybavuju ten jeho hlas, ráda bych ho zase po letech slyšela.
0: Tak, varianta
1: B. Ale záleží
0: B.
1: to na posluchači. Ano.
0: Zdeněk Troška nebo Smutný muž, vybíráte si na telefonu 731 800 900 SMS-kou poslanou na číslo 90 01 04 se správným heslem Humor mezera A, to je pro Zdeňka Trošku, nebo Humor mezera B pro Smutného muže Jaroslava Válka.
2: Na dlaní jednu z tvých řas.

0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
3: Připomínám, že souboj svádí Zdeněk Troška se smutným mužem Jaroslavem Válkem a vy si vybíráte na telefonu 731 800 900. Je tu Patrik Rozehnal ve studiu a Marie Formáčková. Kdo na telefonu?
4: Tak já vás zdravím, tady je Milan Kuchař z Mladé Boleslavy. Zdravím paní Formáčkovou, dobrý den. Zdravím celou Sadskou, Petra kamaráda a všechny okolo. A přeju hlavně hodně zdravíčka, hodně. A přeju si až po pokračování.
3: Dobře, děkujeme moc za to. Jdeme za dalším. Kdo tam je? Haló, ozvěte se nám. Jste ve spojení s Umoriádou.
5: Haló.
6: Ano, posloucháme.
5: No, dobrý den. Tady je Slávka momentálně z Náchoda.
3: A co vybíráte, Slávko?
5: Co vybírám? Vybírám Ačko. Zdravím paní Formáčkovou. Má hrozně příjemný hlas.
6: Ježi, děkuju.
5: Aby dneska vybírá perfektně. Mějte se hezký.
6: Ano, vybírá.
3: Hezký poslech, děkujeme. Přesuneme se za dalším volajícím. Odkud a komu půjde bod?
7: Dobrý den, Patriku, tady je Marcela z Ústí nad Labem. Zdravím paní Formáčkou. Viděla jsem ji v televizi s panem Šmoldasem. Chtěla bych Ačko.
6: Já vás také zdravím.
7: Naschledanou.
3: Dobře, naschledanou. Děkujeme všem za pomoc. Přelevalo se to ze strany na stranu a nakonec vítězně odchází z tohoto souboje Zdeněk Troška. Odchází do vysílání za vámi povídání o kuchařce.
8: Já jsem nechtěl dělat takovou tu kuchařku, že bych někde opisoval nějaké recepty, to nemá vůbec cenu. To by zase byla jedna zbytečná knížka navíc. Já jsem se rozhodl, že napíšu recepty, které já mám strašně rád, které si dělám a které jsem dostal od hodných lidí. Protože co si budeme povídat, žádný recept jsem si nevymyslel, to jenom když nějaký děláte, tak nemáte třeba to koření, tak fantazie pracuje, ale lidi mě dávali svoje recepty. Já vždycky, když někam přijedu a chutná mi to, ať je to v restauraci nebo v privátu, tak si tam zajdu za panem kuchařem do kuchyně nebo za paní kuchařkou a poprosím je o recept. A můžu vám říct, že všude mě ten recept dali. No až na jedno místo, no, tak tam mě ho nedali. V Petrohradě. Přijel jsem do Petrohradu a pan konzul dal zrovna svému kuchaři volno. Měl vypučenýho nějakého ruského kuchaře, udělal velice dobrou věc, moc mě to chutnalo. Tak jsem šel za ním dozadu, do kuchyně a říkám mu, izvidím tě, pažást, rozumíte rusky ještě vůbec? Spasíbo balšoje. I vod, já skazal, izvidím tě, pažást, vy nerozumíte rusky už, víc tady. No, ta na mě kouká, jak Jožo na internet, tam ta dívenka. Já ti to přeložím. Říkám, izvidíte, pažást, můžete vy mě skazat, jak vy to sdělali? Můžete mě říct, jak se to dělal? A on se na mě podíval a říkal, izvinite, nemagu. Potom už to, je to můj sekret. Promiňte, nemůžu, protože to je moje tajemství. No ale teďka, no se udav Ivane Vasiljeviči. No ale za ním stála ta jeho pomocnice. Maria Arkádievna na mě mrkla a říkala, já vám to zkažu, já je to znáju. Já vám to řeknu, já to znám. A přinesla mě to napsaný na pytlíku od mouky. A dodneska to mám doma a vždycky, když na to narazím nebo když na to vzpomenu, tak si udělám tohleto jídlo, který jsem nazval Petrohradské tajemství.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: Snad je asi v té knížce, my se ho nedozvíme, ale po jednom takovém receptu pátrala kdysi i Maruška, si to pamatuju, sladkém.
6: Já furt pátrám po nějakých receptech.
3: Jo.
6: Já opravdu
3: po jakém
6: jako,
3: teď?
6: Já vždycky, když něco dobrýho někde jim, tak potom pátrám a pak to musím udělat.
3: Jo.
6: A tak dlouho to dělám, až...
3: Teď... Až je to lepší než ten originál.
6: Ano, ano, ano. Takže já věčně v jednom kuse po něčem pátrám. Teďkon pátrám po receptu na jednu bábovku, kterou jsem jedla u jedné svý známý a ona ji dostala. Takže ještě jsem se, to je taková, i bábovky jsou putovní, jak jsou putovní flačky, tak jsou i bábovky.
3: Protože dobře ona uležela.
6: Ona ji taky od někoho dostala, takže říkala, že mi to sežene zase od toho, od koho to dostala.
3: Aha, no vidá, výborně, bábovky.
6: A to ty seš, ty pečeš, tak já ti to
3: bábovky
6: pak
3: taky, no,
6: já ti to pak řeknu.
3: Bábovky rád, no, ty máš před sebou i knížku těch sladkých věcí.
6: No, teď já už se na to tak těším.
3: Jo, budeš zkoušet
6: teď něco. Víkend před náma, já celý víkend budu jen péct.
3: Výborně, no a my budeme vás žádat o závěrečnou pomoc, výběr ukázky číslo 5. Vracím do hry Helenu Růžičkovou, vracím do hry Jaroslava Válka, smutného muže, stavíme proti sobě, Helena má Ačko, Jaroslav má Bčko a kdo se nám ozve na telefonu 731 800 900, může hlasovat, může věnovat nějaký ten svůj hlas někomu z těch favoritů a můžete posílat SMSky 90 011 04 heslo humor mezera A nebo B. Vyberte poslední dnešní ukázku.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Jednou větou nebo dle libosti se můžete vyjádřit k tomu, chcete slyšet Helenu Růžičkovou nebo Jaroslava Válka. Telefon sem do studia 731 800 900. Je tu se mnou Marie Formáčková. Kdo na telefonu?
2: Dobrý den, Bohunka z Královského města Znojma.
1: Já vás zdravím.
2: Já bych vás poprosila o paní Helenku Růžičkovou.
1: Mm-hmm. Píšeme i bod od vás.
3: A zdravíme Královské město.
1: Ať se daří, kdo další je tu s námi.
4: Dobré odpoledne, Honza Zrokem, zdravím vás i paní Formáčkovou.
3: Vás také zdravíme.
4: A já bych hlasoval taky pro paní Růžičkovou.
1: Píšeme i bod, děkuji moc. Dobrý den.
5: Dobrý podvečer, zdravím vás oba do rozhlasu. Mm-hmm. A jenom, když jste tam měli takové ty hlášky s tím mužem, pořbu, tak tady u nás ve vsi, Jarda se jmenuje, na konci, když tam měl pan starosta proslov, tak prohlásil: Františku, uměj se dobře a hodně zdraví.
1: To se tak prostě, je to nacvičené, ano. Komu dáte bod?
5: Samozřejmě paní Růžičkové.
1: Dobře, zapsáno, a tak si kousek toho příchodu domů pustíme.
6: Milé dámy, ženská potřebuje trochu něhy a musí si ji vydobít, i kdyby toho svýho chlapa měla utlouct. Tak já například přijdu domů a čekám na něžný pohlazení. Tak co bude s emocema? A když se k ničemu nemá? Mám těstý sesle zvednout za líme, co? Nevíš, že žena je křehká květina, která touží po polibku? Tak na mě nekoukej jako prdl na dva dny starou makrelu. A trochu se ke mně přitul. A vůbec, nevzala jsem si tě proto, abys hledal v inzerátech. Vyměním selskou jizbu za švédskou sekačku na trávu. Ale aby ses projevil jako pozorný a přítulný milenec. Ty seš éterický, já jsem robustní. Tak snad by se ty protivy měly začít přitahovat, ne? Jestli tě ještě jednou načapám takhle unuděnýho, já tě majznu. Nebo já tě pošlu za psychiatrem. Tak. A kdyby měl jiný mužský doma takovejhle sexuální objekt, jako jsem já, byl by na nohou dřív, než se stačím na chodbě přezout. Ano, sám náš ředitel se nechal slyšet, že dát mě do vrátnice, tak nikdo nepronese kolem ani vlastní duši. Ano, jsem rasantní dáma výrazného zevnějšku. Když někoho pohladím, kouká z toho tříměsíční pracovní neschopnost. Ale právě proto vyžaduji něhu a lásku svého partnera. Ten má ke mně plaše přistoupit, šeptat opojná slova lásky a nebejt ve střehu, která první pomoc ho přijme.
1: Humoriáda. Ta dnešní je na konci, jsme rádi, že jste poslouchali. Snad se vám i líbila, těším se hned na další vydání zase v pondělí. Maruško, děkuju za návštěvu, hezký víkend.
3: Já taky, bylo to dneska fakt super výběr a ještě se dívat celou dobu na krásného Patrika. Ale... To bych všem přál.
1: Jo. Já vám přeju poslech dalších pořadů Českého rozhlasu. Užijte si to, mějte se krásně a prostě s námi trávte ten volný čas nebo i ten pracovní. My jsme moc rádi.

0: Noční linka. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje.
1: Pět hodin.
0: Český rozhlas Vysočina. Zprávy.
1: Ze školy v Červené Řečici je nově bytový dům. První diváci viděli na Karlovarském festivalu nový film Pramen s Aňou Geislerovou v hlavní roli. Sevastopol je po ukrajinském útoku bez elektřiny. Očekáváme velkou oblačnost, občas přehánky nebo déšť, výjimečně i bouřky. Teplotní maxima dosáhnou 24 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá, pěkné ráno přeje Jaromír Kulhánek. Opravu bývalé školy se podařilo dokončit v Červené Řečici. Vzniklo v ní 8 sociálních a 7 standardních nájemních bytů. Podle místostarosty Dušana Obrance za ODS už má město několik zájemců o bydlení.
2: Mělo by to být skloudováno měsíci srpna a od září by se mohli stěhovat nájemníci. Stálo to celkově sociální s parkovištěm, který jsme teďka dodělali, nějakých 53 milionů.
1: V Karlových Varech měl večer premiéru film Pramen. Hlavní roli v něm hraje Aňa Geislerová. Stvárnila lékařku, která se podílí na sterilizacích romských žen v někdejším Československu. Divákům na filmovém festivalu ho představil režisér Ivan Ostrochovský.
3: Snažili jsme se urobiť film taký, že náš mozek bohužel funguje tak, že svět rozděluje na my a oni. My chceme urobiť film, kde se my budeme chvíli cítit jako oni. A keď presvedčíme svoj jedno človeka, aby opustil svoje stereotypy, budeme šťastní.
1: Do kin půjde film Pramen v druhé polovině července. Ruský Sevastopol je po ukrajinském útoku na okolní energetickou infrastrukturu bez elektřiny. Informoval o tom šéf místní správy Michail Razvozajev. Elektřinu ve veřejných zařízeních podle něj zajišťují záložní systémy. Obyvatelům doporučil šetřit baterie svých elektronických zařízení. Úřady největšího města na ruském okupovaném poloostrově Krym pracují na obnovení dodávek domácnostem. Kyjev předtím informoval o ruském útoku balistickými raketami. V ukrajinské metropoli se ozývaly výbuchy.
0: Mistrovství světa ve fotbale.
1: Norští fotbalisté zdolali Brazílii 2-1 a poprvé postoupili do čtvrtfinále mistrovství světa. V něm budou hrát proti lepšímu z dvojice Anglie-Mexiko.
0: Počasí.
1: V Jihlavě a Libici nad Doubravou teď mají 15 stupňů, v Černovicích 13. Očekáváme většinou velkou oblačnost, občas přehánky nebo déšť, výjimečně i bouřky. Teplotní maxima dosáhnou 21 až 24 stupňů. Foukat má mírný severozápadní až západní vítr.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
1: Na silnicích kraje se teď jezdí bez nehod a také dálnice D1 na Vysočině je volně průjezdná. Dobře, dojeďte.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Krásné ráno, máme pondělí, ale většina pracujících si dnes může přispat. Máme státní svátek, který připomíná upálení mistra Jana Husa v roce 1415. A za malou chvíli vám na Českém rozhlase Vysočina řekneme taky, kde skončil popel Jana Husa. No a svátečně si zahrajeme. Přichází Víťa Vávra a po něm Palo Habore. Tak příjemný poslech.
0: Dobré ráno s Ivanou Víznerovou.

0: Je 12 minut po 5. hodině, máme pondělí 6. července, ale pracující mají ještě prodloužený víkend, protože je státní svátek. Připomíná upálení mistra Jana Husa. Podrobnosti k němu a taky další dnešní výročí nabízíme právě teď.
1: Aby zvítězila pravda a láska. Yes, we
2: can. Pondělí 6. července, státní svátek, připomínáme si upálení mistra Jana Husa v Kostnici v roce 1415. Církev mistra Jana označila za kacíře, když odmítl odvolat své učení. Husův popel byl vysypán do Rýna. Tady je Petr Jungmann, pěkný den. Před 65 lety v roce 1961 zahájilo vysílání krajské studio Československé televize v Brně. Před 55 lety v roce 1971 zemřel Sačmo. Louis Armstrong. Aplikace určená pro mobilní telefony Pokémon Go vyšla před 10 lety. Hra propojující herní prostředí kamerou a GPS s reálným světem se stala fenoménem a pobláznila miliony hráčů na celém světě. Prostě, když uvidíte někoho podivně pobíhat, asi zrovna loví nějakého Pokémona. Kulatou osmdesátku slaví 43. americký prezident George W. Bush, ten mladší. Nothing is over! Nothing! 80 je i hollywoodskému svalovci Sylvestru Stallonovi. Za prvního Rockyho dostal Oscara. 75 by dneska oslavil i herec a moderátor.
3: Chcete být milionářem?
2: Třeba milionáře. Vladimír Čech.
4: Slušnej zásah, co?
2: 70 má dneska český hlas Bruce Willise.
4: Yippee-yay.
2: Herec a daber Alexej Piško. A 60 je tomuhle všestranně nadanému muži.
5: Chodil jsem i do kurzu pletení. Naučil jsem se jezdit na koni, osvojuju si základy maďarštiny, hraju závodně domino.
6: No? To se může vždycky hodit.
2: Narozeniny má Jiří Macháček. Narodil se v Litoměřicích. A já přeju pěkný sváteční den.
0: Na Českém rozhlase Vysočina vám za pár minut představíme dnešní počasí. Hezké, časné sváteční ráno. Přicházejí Boniem.

0: Krásné sváteční ráno, jste s Českým rozhlasem Vysočina, je pondělí 6. července a teď je 5 hodin a 17 minut k tomu.
1: Počasí.
0: Pojďme se podívat, jak je a jak bude. Stanice v Náměšti nad Oslavou hlásí zataženo, déšť a 15 stupňů. 15 stupňů je teď také v Třebíči, Havlíčkově, Brodě nebo Moravských Budějovicích. 14 stupňů hlásí Žďár nad Sázavou, Bystřice nad Pernštejnem, Počátky, Telč nebo Přibyslav a 13 stupňů udává Velké Meziříčí, Hubenov a také Svratouch. Dnes čekáme velkou oblačnost a taky časté srážky. Bude oblačnost proměnlivá, ale většinou velká, občas s přeháňkami a taky ty přeháňky mohou být intenzivnější. Případně se může odpoledne vyskytnout i bouřka. K večeru budou potom srážky přechodně ubývat. Odpoledne naměříme 21 až 24 stupňů Celsia a mírný severozápadní až západní vítr se bude během dne v přeháňkách zesilovat a večer bude potom částečně slábnout a může se měnit i na jihozápadní. Tak to je výhled na pondělí, na to svá Páteční pondělí 6. července. Český rozhlas Vysočina vám přeje krásné ráno a posíláme písničku Lucie Bílé. Děkuju ti.

Děkuju ti. S vámi je Český rozhlas Vysočina, máme pondělí, ráno je 6. července, teď 5 hodin a 21 minut, ale ten den je sváteční, slavíme státní svátek, který připomíná upálení mistra Jana Husa. No a právě dnes přinese Český rozhlas Vysočina jednu významnou premiéru, rozhlasový dokument s názvem Vesničko má, Vesničko středisková. Bere posluchače za obyvatele dvou sousedních obcí, mají podobnou velikost, historii i název. Liší se ale tím, že jedna je samostatná, zatímco druhá spadá pod nedaleký městys. Náš kolega, autor Daniel Zach, pátrá po tom, co samostatnost či nesamostatnost přináší. Nezapomeňte tedy poslouchat už dnes po 17. hodině a autor dokumentu Daniel Zach bude také hostem dobrého dopoledne s Helou Dvořákovou. To je v 11 hodin. Teď nás 8 minut přesně dělí od 17:30 a od stručného přehledu zpráv, který chystá Jaromír Kulhánek. Řeč v něm bude o pozemcích ve Světle nad Sázavou a taky o digitální databázi spisů Jana Husa. Počkejte si na podrobnosti. Třeba s Petrem Spáleným a písničkou Trápím se, trápím. Hezké ráno.

0: Máme sváteční ráno pondělí 6. července, co se kolem nás odehrává, sleduje Jaromír Kulhánek a připravil pro nás přehled toho zásadního.
1: Půl šesté.
2: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
1: Dnes zůstanou obchody otevřené, přestože je státní svátek. Den upálení mistra na Husa totiž není na seznamu svátku, kdy musí obchody nad 200 metrů čtverečních ze zákona zavřít. Podle prezidenta Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáše Prouzy by si lidé i přesto měli před cestou na nákupy ověřit, že prodejna nezavřela. Jestli dnes zůstane otevřeno, totiž záleží na obchodnících. Kraj Vysočina si zajistil pozemky potřebné pro stavbu silniční přeložky ve Světlé nad Sázavou. Podepsal dlouhodobé nájemní smlouvy s vlastníky parcel, přes které má komunikace vést. Spolu s přeložkou chtějí kraj s městem postavit také nový most přes řeku Sázavu. Řidiči by se po něm mohli projet zhruba za 2 roky. Výzkumníci z Masarykovy univerzity v Brně zpřístupnili digitální databázi spisů Jana Husa. Lidé v ní najdou přes 500 převážně latinsky, ale i česky psaných textů. Kromě rukopisů v databázi objeví i další prameny, které se vztahují k dílu středověké. Myslitele. V Kyjevě se ozvalo víc než 10 výbuchů. Město spustilo letecký poplach. Informuje o tom agentura AFP. Podle šéfa kyjevské vojenské zprávy Timura Tkačenka Rusko na Ukrajinu zaútočilo balistickými raketami. Pilot Ferrari Charles Leclerc ovládl velkou cenu Británie vozů Formule 1. Zvítězil před druhým Georgem Russellem z Mercedesu a týmovým kolegou Lewisem Hamiltonem. A fotbalisté Anglie postoupili do čtvrtfinále světového šampionátu. Na astéckém stadionu přehráli domácí Mexiko 3-2. A ještě předpověď počasí. Očekáváme velkou oblačnost, občas přehánky nebo déšť, výjimečně i bouřky. Teplotní maxima dosáhnou 24 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
1: Ke střetu osobního auta se zvěří došlo na silnici 38 u obce Kámen na Havlíčkobrodsku. Dávejte tam pozor.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: Úklid, žehlení, věšení a takhle pořád dokola. V Chotěboři poslední měsíc chystají otevření obchodu, kde lidé nechávají a jiní zase pořizují použité oblečení. Musel se totiž po půl roce přestěhovat jinam. Víc si poslechněte za chvíli.
2: Dobré ráno s Ivanou Víznerovou.

0: Věra Martinová se zastavila na pár minut v Dobrém ránu Českého rozhlasu Vysočina. Máme pondělí 6. července, ale je to pondělí sváteční. Swap Store v Chotěboři chystá slavnostní otevření v nových prostorách. Je to jediný kamenný obchod na Vysočině sloužící k obměně použitých oděvů. Není to přitom tak dávno, co v Chotěboře otevíral na jiném místě. Po 5 měsících jej ale museli pracovníci spolu s hromadami oblečení opustit. Teď si zopakují otevření už jinde.
1: Máme teď právě žehlíme tady ty závěsy na kabinky, protože vlastně budou 3 kabinky, tak to máme takhle rozdělený.
2: Brigádnice Kristýna zrovna podává vyžehlený závěs svojí kolegyni, která jej ze štaflí připíná na háčky, aby se daly kabinky zatáhnout. Potom je hned čekají další práce.
1: My toho máme za sebou už od té doby, co to tady vyklízíme od podlahy až po umytí oken, po navěšení, oblečení, mytí ramínek.
2: Navíc to není dlouho, co se obchod stěhoval naposledy. Na minulém místě byl ani ne půl roku. Pak se ukázalo, že tento typ podnikání nevyhovuje požárním předpisům a majitelka Antonie Motlová-Fendrich by do pronajatých prostor musela investovat asi 200 tisíc korun. Rozhodla se proto raději pro přestěhování.
3: Někam dáte svoji energii, máte určitou představu, že tady teda kotvím, tady je to moje místo a už jenom se rozhodnout, že teda to už nejde a musíte pryč a je to v krátkém časovém horizontu, tak už to samo o sobě vlastně ten rozjetý vlak, který jste dotlačila jedním směrem a najednou ho šup rychle spát, tečka.
2: Všechno oblečení, nábytek i vybavení tak museli pracovníci vzít a zase odstěhovat. Naštěstí jen o pár metrů vedle. Kousek od původního pronájmu se totiž uvolnil prostor, kde bývala drogérie. Podle Antonie Motlové-Fendrich zřejmě nakonec přinese i víc zákazníků. Je totiž na frekventované ulici a hned v přízemí.
3: Co se nám ukázalo jako velice nežádoucí, že jakmile je cokoliv do schodu nahoru, tak zákazník dnes už ty schody nevyleze. Ne, protože by nemohl, ale protože je tak přetížený, že vlastně co nemá přímo vzorným úhlu u chodníku, tak už vlastně nevnímá.
2: Nový Swap Store bude navíc násobně větší než ten předchozí, je v něm místo na sezení, herní prvky pro děti. A podle Antonie Motlové-Fendrich i lépe vypadá, což se pak odráží na použitém oblečení, které lidé přináší.
3: Sám vlastně ten prostor nějakým způsobem už jako kdyby už byl ten kurátorský výběr, protože když přijdou do krásného prostoru, tak už vám nenosí jako defektní oděvy, protože vidí, že to evidentně by neodpovídalo kvalitě těch ostatních věcí.
2: Větší prostory současně umožní obchodu přijímat od lidí více oblečení, které znovu vrátí do oběhu. Jeho vedení plánuje také pravidelné kurzy zaměřené na obnovu starých oděvů. Z Chotěboře Tereza Pešoutová, Český rozhlas.
4: Jsme s vámi i na Chotěbořsku. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: vámi je Český rozhlas Vysočina, máme pondělí 6. července a pondělí je to sváteční, připomínáme si upálení mistra Jana Husa. Teď je 5 hodin a k tomu 46 minut.
1: Počasí.
0: Náměšť nad Oslavou hlásí zataženou oblohu, déšť a 15 stupňů. 15 stupňů je také v Třebíči, Moravských Budějovicích anebo v Havlíčkově Brodě. 14 hlásí Žďár nad Sázavou, Bystřice nad Pernštejnem, Počátky, Telč nebo Přibyslav a 13 stupňů je ve Velké Meziříčí, Hubenově a také na Svratouchu. Dnes čekáme proměnlivou, ale většinou velkou oblačnost, občas s přeháňkami, které mohou být i intenzivní a odpoledne se může vyskytnout i bouřka. K večeru potom budou srážky ubývat. Odpolední teploty 21 až 24 stupňů Celsia, vítr povane mírný severozápadní až západní, během dne bude v přeháňkách zesilovat a večer bude slábnout. Tolik výhled na dnešní počasí. Teď přichází David Dale s písničkou Má žena a hned po písničce nám makovičky prozradí, k čemu jsou dobré masáže.

0: Krásné sváteční ráno, s vámi je Český rozhlas Vysočina, máme 9 minut do 6. hodiny a dnes je pondělí 6. července, je to pondělí sváteční, připomínáme si upálení mistra Jana Husa.
1: Makovičky.
0: A kolegyně Irena Šarounová chodí pravidelně do jihlavských mateřských škol a natáčí rozumy našich nejmenších respondentů, kterým říkáme makovičky. A probrali společně taky téma masáží.
2: Kdo je to masér?
3: Masázuje.
4: Nějakýho člověka, kterýho bolí záda.
5: Že není jako ša a je to příjemný.
6: Moje mamka občas masíruje nějaký lidi a třeba je bolí záda nebo něco. Má takový válečky a masíruje.
7: Třeba pláce na záda. To my někdy tačkovi děláme.
8: Takhle vezme ty ruce a pak to dělá takhle.
9: A moje babička mi to dělala, tu masáž.
2: Masírují se jenom záda?
5: Rameno.
7: Mě bolelo bříško, ale to nepotřeboval namasírovat.
8: A ještě pak můžu vymasírovat nohy, protože oni je třeba bolí, jo, když chodí. Jo.
1: Makovičky.
0: Do zpráv na Českém rozhlase Vysočina, tedy do 6. hodiny nás 8 minut doprovodí ještě písničky. Začíná s nimi Naďa Urbánková a Karel Černoch, Slečna sen. Tak příjemný poslech svátečního Českého rozhlasu Vysočina.
10: Jdu si lesem a náhle tu potkám Slečnu sen, Slečnu

0: Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz.
1: Šest hodin.
0: Český rozhlas Vysočina. Zprávy.
1: Okolí Kazimírova rybníka se v Novém Městě na Moravě promění ve volnočasovou zónu. Podnikatelé by měli dávat pozor na pochybné výzvy k registraci do rejstříku firem. V Íránu pokračuje pohřeb duchovního vůdce Chameneího. Očekáváme velkou oblačnost, občas přehánky nebo déšť, výjimečně bouřky. Teplotní maxima dosáhnou 24 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Jaromír Kulhánek. V Novém Městě na Moravě vyhodnotili anketu o proměně odpočinkových lokalit. Lidé vybírali ze tří míst, kde může být nový mobiliář a růst jiná upravená zeleň. Nakonec se ale podle bezpartijního starosty Michala Šmardy dostane na všechny.
2: Zvítězilo místo u Kazimírova rybníku, kdyby lidi chtěli udělat takové odpočinkové místo. Mám pro lidi dobrou zprávu. To, že tohle místo zvítězilo v anketě, znamená, že ho uděláme jako první. Ale ty ostatní samozřejmě upravíme a zkrášlíme postupně také.
1: Podnikatelé by si měli dávat pozor na pochybné dopisy, které je vyzývají k registraci do takzvaného centrálního rejstříku firem. Se zápisem se pojí povinnost zaplatit 5000 korun. Jak ale upozorňuje Asociace malých a středních podniků a živnostníků, jedná se o soukromou aktivitu. Zápis není povinný a neplynou z něj žádné výhody, pokračuje šéf asociace Josef Jaroš.
3: Registr podnikatelů, který by byl placený v tuto chvíli, neexistuje, respektive poskytovaný nějakou státní organizací, to znamená živnostenské rejstříky, obchodní rejstříky a tak dále, nerozesílají dopisy s tím, že má podnikatel uhradit jakoukoliv částku, aby byl zapsán.
1: V minulosti se už tento typ podvodu či snahy vylákat z podnikatelů peníze objevil. Teď se podle Jaroše může jednat o další vlnu. Teheránem prochází 10-kilometrový smuteční průvod, je součástí 6-denního pohřbu iránského duchovního vůdce Alího Chameneího. Toho na konci února zabil izraelsko-americký úder. Írán na dnešek vyhlásil státní svátek a uzavřel vzdušný prostor nad Teheránem.
4: Rakve Chameneího, která byla od soboty vystavená v areálu Velké mešity Mosala v Teheránu, přicházely desítky tisíc lidí. Největší davy se očekávají právě dnes při smutečním procesí. Průvod zamíří po 10-kilometrové trase z náměstí imáma Husajna na náměstí Azádí. 6-denní pohřeb pak bude pokračovat v šíjických poutních městech v Iránu a Iráku. Trvat bude do čtvrtka 9. července. Jana Karasová, Český rozhlas. Sport.
1: Mexický cyklista Del Toro vyhrál druhou etapu Tour de France před Slovincem Pogačarem. Třetí skončil Belgičan Evenpool. V čele průběžného hodnocení zůstal Dan Vingegaard. Nejlepší z Čechů Matyáš Svacek obsadil včera v Barceloně 38. místo.
0: Počasí.
1: V Třebíči a Novém Rychnově teď mají 15 stupňů, v Telči 13. Očekáváme velkou oblačnost, občas přehánky nebo déšť, výjimečně bouřky. Teplotní maxima dosáhnou 21 až 24 stupňů. Foukat má mírný severozápadní až západní vítr.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
1: Dálnice D1 na Vysočině je teď volně průjezdná, aktuální dopravní problémy nemáme hlášené ani z ostatních silnic kraje. Dobře dojeďte.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: A po zprávách pokračujeme svátečním rávnem dál. Už za chvíli vás pozveme k poslechu dalšího dílu našeho nového pořadu Osobnosti Česka. A taky se s pondělním dobrým ránem Českého rozhlasu Vysočina dostaneme do lesa, na borůvky a na houby. Příjemné sváteční ráno a nerušený poslech.
6: Dobré ráno s Ivanou Víznerovou.

0: Krásné sváteční ráno přeje Český rozhlas Vysočina. Máme pondělí 6. července, teď je 6 hodin a k tomu 11 minut. A od června pro vás nově vysíláme každé pondělí po 13. hodině pořad Osobnosti Česka. Moderátor Oskar Hess v něm zpovídá osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Jeho dnešním hostem bude textař Michal Horáček. Tady je malá ochutnávka.
1: Vaše textařské partnerství s Petrem Habkou bylo ikonické.
2: To bylo nádherný, ty příležitosti, kdy já jsem prostě něco napsal, přinesl to Petrovi na těch papírech a vždycky, když ho to napadlo, tak mě zavolal, protože on měl takový jiný režim, takže mi třeba volal ve 2:27 v noci. Jako,
1: a říkal, to jste vzal?
2: Už to mám. No jistě, no ne, to přece, já jsem na to čekal někdy 30 dní, někdy 10 let.
1: A on vám to tam potom zahrál
2: no,
1: přímo live?
2: No, takový klimpr, někdy tam nějaká klapka jako nefungovala vůbec, ale byl to Habka, takže to pro mě bylo něco úžasného.
0: Pořad Osobnosti Česka si můžete poslechnout v našem vysílání už dnes po 13. hodině. Hostem Oskara Hesse bude tentokrát textař Michal Horáček. Za pár chvil na Českém rozhlase Vysočina představíme dnešní počasí, tedy počasí pondělí 6. července, pondělí svátečního. Do té doby ale Jiří Korn a písnička Tvé stopy v písku. Můžete se zasnít. Krásné ráno s Českým rozhlasem Vysočina.

0: Krátce před 6:45 dozněla v dobrém ránu Českého rozhlasu Vysočina písnička Jiřího Korna Tvé stopy v písku.
1: Počasí.
0: Pojďme si říct, jak je a jak bude. Náměšť nad Oslavou hlásí oblačno, po dešti a 15 stupňů. 15 stupňů je taky v Telči, Košeticích nebo Přibyslavi. 16 stupňů hlásí Dukovany a naopak 14 stupňů je v Černovicích, Velkém Meziříčí, Jihlavě nebo Novém Rychnově. Dnes čekáme proměnlivou, ale většinou velkou oblačnost s přeháňkami, které mohou být i intenzivnější, a odpoledne se může objevit i bouřka. K večeru potom budou srážky ubývat. Nejvyšší teploty 21 až 24 stupně Celsia a mírný severozápadní až západní vítr bude v přeháňkách zesilovat a potom k večeru částečně zeslábne. Tak to je výhled na pondělí 6. července. Za malou chvíli se společně můžeme vypravit do lesa. Schrbené postavy a rychle se kmitající prsty nad nízkými keříky v lesích na Vysočině už dozrály borůvky. Podle sběračů ale letos úroda není taková jako jiných letech. Do lesa se vydáme za chvíli v reportáži a dozvíte se taky, jestli se daří houbám.

0: 6 hodin a 19 minut, hezké ráno, máme sváteční den připomínající upálení mistra Jana Husa pondělí 6. července. S Českým rozhlasem Vysočina vás teď vezmeme do lesa.
1: Léto na Vysočině.
0: Na Vysočině dozrály borůvky. Jejich sběrači musí ale na některých místech vyvinout větší úsilí než v jiných letech. Kvůli suchu jsou plody menší a rostou řidčeji. Kdo má však trpělivost, ten nasbírá.
2: Rostou borůvky, rostou.
3: Paní Jindřišku, potkávám v lese u kostelní Myslové nedaleko Telče. Je schrbená společně s dalšími dvěma dámami nad borůvčím. Opodál je další sběračská parta a před lesem jsem napočítal asi 4 auta.
2: Není to tak, jak vždycky jsou menší a jako zdá se, že jich je míň, ale na buchtu na knedlíky budou.
3: Jsou menší, tedy možná je to tím suchem.
2: Je to tak, taky si to myslíme, no.
3: Kolik už máte?
2: Máme asi 2 litry a to jsme sbírali 4 na začátku, no. Není to jak vždycky.
3: Jo, a kde máte 4.?
2: Oni právě odjeli nakoupit, pánové, kteří přijeli s náma, tak ty už to,
3: to nebavilo.
2: Nebavilo, jo, ale na buchtu si nazbírali, aby měli. A tak my tady ještě chvilku budeme a říkám, na knedlíky na buchtu máme, nám to takhle stačí.
3: Ale zase jsou zralé docela brzo letos, ne?
2: Myslím si, že jo. A tím, že jsou i jakoby menší, tak to prostě není takový výnos jak jindy.
3: Já se musím přiznat, že borůvky nejsou úplně moje hobby a když jdu do lesa, tak spíš na houby. A na to, jak to vypadá s nimi, jsem se zeptal Jaroslava Kadlece z mykologického kroužku ve Světlé nad Sázavou.
4: No, teďka v této situaci rostou tady na Světelsku málo, ale tam, kde měly být dešťů před delší dobou, tak už mají opravdu velký koše plný libů a je to hodně třeba na Žďársku, Novoměstsku.
3: V uplynulém týdnu nicméně několikrát zapršelo opravdu vydatně.
4: Ty poslední bouřky mu určitě pomůžou, ale zase ne všude, ne všechny druhy. Myslím si, že teď vyrazí hodně ty muchomurky růžovky, na který se chodí a holubinky budou.
3: Na hřibovité houby si prý, ale ještě budeme muset pár dní počkat. Milan Soldán, Český rozhlas.
1: Léto na Vysočině. S Českým rozhlasem Vysočina.

0: Čeští železniční dopravci nabízejí nové linky do zahraničí. Třeba České dráhy nově jezdí z Prahy přes Berlín do Kodaně. Leo Express zase vozí cestující z Bohumína přes Prahu a Drážďany na letiště ve Frankfurtu nad Mohanem. Výzkumníci z Mendelovy univerzity v Brně začali v českopolském příhraničí na Náchodsku s pátráním po kořisti vlků. Využívají data z telemetrických obojků, se kterými se v dané lokalitě pohybují dvě šelmy. Díky získaným datům odborníci určí, jak často vlci loví a co je jejich nejčastější kořistí. Zájem oblečení z druhé ruky se mezi lidmi zvedá. Jediný kamenný obchod na Vysočině zaměřený na obměnu oděvů eviduje postupný nárůst zákazníků. V Chotěboři se přesune do nových, větších prostor. Lidé tam ale můžou oblečení i donášet a počet odevzdaných oděvů stále převyšuje množství těch odkoupených. V severošpanělské Pamploně začínají oslavy svátku svatého Fermína. Několikadenní festival je proslulý hlavně díky adrenalinovým běhům, kdy mladí muži prchají ulicemi města před bíky. Den před začátkem oslav ale proti běhu demonstrovali aktivisté z organizace ochránců zvířat PETA, podle které jde o týrání zvířat. Slavnosti ale zahrnují i koncerty, bohoslužby, ohňostroje nebo pochod obřích loutek. Teniska Karolina Muchová zdolala ve Wimbledonu předloňskou šampionku Barboru Krejčíkovou 6-3 v rozhodujícím třetím setu a na londýnském Grand Slamu si zahraje čtvrtfinále. V boji o semifinále nastoupí Muchová proti Japonce Osakaové. Ta porazila světovou jedničku Bělorusku Sabalenkovou 6-2 a 7-6. A ještě předpověď počasí. Očekáváme velkou oblačnost, občas přehánky nebo déšť, výjimečně i bouřky. Teplotní maxima dosáhnou 24 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: S dopravním omezením počítejte ve Škrdlovicích na Žďársku. Centrum obce bude celé dopoledne uzavřené.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: A po krátkých zprávách pokračujeme dál. Děti s úplně odlišnými osudy dnes často končí ve stejných zařízeních. Dětské domovy a výchovné ústavy proto čekají změny. Ministerstvo školství připravuje rozsáhlou reformu systému ústavní a ochranné výchovy. Co přesně plánuje, uslyšíte za chvíli. Krásné sváteční ráno s Českým rozhlasem Vysočina přeje Ivana Víznerová.

0: 9 minut už uplynulo od 6:30, krásné sváteční ráno přeje Český rozhlas Vysočina. Za chvíli nabídneme výhled na počasí s meteorologem, teď k důležitému tématu. Pod jednou střechou spolu dnes často žijí děti, které potřebují především bezpečí a péči, i ty, které se dopustily závažné trestné činnosti. Dětské domovy a výchovné a diagnostické ústavy se proto mají změnit, stejně jako samotný způsob péče o ohrožené děti. Ministerstvo školství chystá největší proměnu systému ústavní a ochranné výchovy za poslední desítky let.
1: V dětských domovech dnes spolu žijí děti s různými potřebami a různě závažným chováním.
2: My zavřeme nezletilého vrahu hromady se sirotkem. A to se tady odehrává.
1: Upozorňuje předseda asociace náhradní výchovy a ředitel dětského domova Koryto na Prachaticku Miloš Picek, že ne všechny děti, které spáchají trestnou činnost, se dostanou do výchovných ústavů. Děti je potřeba oddělit.
2: Dokážu vedle 18 dětí mít dítě, které má střední mentální postižení a vyroste mi tam normálně mezi těma ostatníma dětma.
1: Podle něj ale nejde, aby děti s problémy v domovech převažovaly. Dnešní systém je nastavený na péči o děti bez rodičů, říká Dana Lipová z nadace Sirius.
3: My máme stejný pravidla pro všechny ty typy zařízení, ale zároveň víme, že máme děti, které potřebují jiný typy zařízení. Jsou děcka, které mají problém, třeba adiktologický. Takže já potřebuju v tom zařízení mít adiktologa, ale zároveň nemůžu mít adiktologa v každém zařízení.
1: Vedle dětských domovů mají v rámci středisek výchovné péče vzniknout specializovaná centra. V každém by vyrůstaly děti s podobnými problémy. A děti, které spáchaly trestnou činnost a mají uloženou ochranou výchovu, by žily v samostatných zařízeních s terapeuty a dalšími odborníky. Vysvětluje to školský ombudsman Štěpán Jílka, který změny prosazuje.
4: Zařízení by měla jako skupiny jednotlivé pro děti po 4 až 6 dětech, s tím, že součástí celého toho zařízení by byly samozřejmě nějaké jako restriktivní režimové i materiální prvky, které by omezovaly ten volný pohyb dětí mimo zařízení a současně zajišťovaly dětem, které o to mají zájem nebo jenom trochu chcou, tak i vzdělávání ve školách při zařízení.
1: V dětských domovech by zůstávaly děti bez vážnějších problémů. Cílem je, aby se jejich život co nejvíc podobal rodině, v menších skupinách a v bytech nebo rodinných domech. Dětský ombudsman Martin Beneš ale upozorňuje, že děti by se měly z rodin odebírat jen v nutných případech.
5: Protože v těch zařízeních jsou poměrně často děti, které by mohly v té rodině zůstat a vlastně pak nemáme kapacitu na to, abychom do těch zařízení umisťovali děti, které tu péči mimo rodinu skutečně potřebují.
1: Ministerstvo školství chce návrh nové úpravy náhradní výchovné péče vládě předložit v listopadu. V Česku vyrůstá mimo rodinu téměř 29 tisíc dětí. V pobytových zařízeních je zhruba 6,5 tisíce, z toho asi 100 s nařízenou ochranou výchovou. Tereza Hybšerová, Český rozhlas.

0: Tohle byly Beatles ve svátečním dobrém ránu Českého rozhlasu Vysočina. Je krátce před 6:45 a před námi výhled na teploměry.
1: Počasí.
0: Podíváme se na ně společně s meteorologem Mojmírem Martanem. Hezké ráno přeji.
2: Dobré ráno.
0: Jaké hodnoty ukazují právě teď?
2: Ukazují tak od 13 do 16 stupňů na jihu Třebíčska, v Moravských Budějovicích 16,5 a jinak máme nad Vysočinou hodně oblačností, přehánek, ale v tuto chvíli je poměrně málo, vyskytují se hlavně v severní části kraje.
0: Jak to bude během svátečního dne pondělí 6. července?
2: Tak oblačnosti bude nadále hodně, bude taková proměnlivá, ale většinou velká. Občas se budou vyskytovat přeháníky, ty mohou být i intenzivnější, případně se může odpoledne vyskytnout i bouřka. Večer pak budou srážky ubývat. Odpolední teploty 21 až 24 stupně, foukat bude mírný západní až severozápadní vítr, který bude během dne v přeháníkách zesilovat. Večer potom čekáme slabnutí větru.
0: Tak to je výhled na dnešní den. Pojďme se podívat do těch dalších dnů. Od úterý už se opět vrátí všední činnost na Vysočinu. Jaké počasí připravuje úterý a další dny?
2: Tak úterý bude oblačnost stále taková velká, chvílemi proměnlivá, takže budou převládat sice na obloze mraky, ale občas prosvitne i slunce. Výjimečně se budou vyskytovat přeháníky, hlavně v severní části kraje, takže oproti dnešku zítra bude opravdu těch přeháněk podstatně méně a také bude přes den tepleji 25 až 28 stupňů, zítra ráno teploty 16 až 13 stupňů. No a foukat bude mírný, postupně až čerstvý, západní nebo severozápadní vítr, takže zítra bude během dne docela větrno. Co se týče potom té středy.
0: Ano, pokračujte.
2: Co se týče středy, tak tam bude hlavně v ranních hodinách většinou zataženo s občasným deštěm nebo s přeháníkami, ale přes den se bude od severu potom vyčasovat, čili spíše takové proměnlivé počasí, už beze srážek a k večeru postupně i polojasno. Středa bude, co se týče ranních teplot, trošku teplejší, 18 až 14 stupňů díky té zatažené obloze, ale přes den, protože budeme v trošku chladnějším vzduchu, takže maximálně do 25 stupňů a stále bude hlavně přes den větrno.
0: Tak trochu tepleji a stále méně srážek v nejbližších dnech, předpověděl Mojmír Martan. Dnes počítejte ještě s častými přeháníkami a s teplotami do 24 stupňů. Děkujeme za předpověď, krásné sváteční pondělí, naslyšenou.
2: A děkuji, naslyšenou.
0: Na Českém rozhlase Vysočina za malou chvíli vtip Jardy Hypochondra a ještě předtím tu bude písnička Lenky Filipové a její dcery Leny.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
3: V sobotu nás pozve nadšený zachránce památek Michal Farník na zámek Neustupov a v neděli nám představí manželé Lazarovic, barokní skvost, zámek Týnec u Klatov.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.

0: Fido, řekni fór.
1: Tak tenhle ten je ze života, jo. To mi vykládal kamarád, co se mu stalo. Přišel takhle z hospůdky domů, neměl navařeno a tak chtěl jako před manželkou zamachrovat, takže si udělá večeři. Vyndal špagety, dal je do kastrolu, no a šel se dívat na televizi. Za chvíli se vrátil do kuchyně, no a vidí špagety pořád tvrdý, no tak zase se šel dívat na televizi. Po hodině se vrátil, špagety pořád tvrdý, pak se vrátil po dvou hodinách, špagety tvrdý, pak přišla manželka a říká, ty seš úplně blázen, ty tady vaříš špejle.
0: Český rozhlas Vysočina pro dobrou náladu.
2: Písničky nás doprovodí ke zprávám na Českém rozhlase Vysočina. 8 minut do 7 hodiny vyplní Marie Rotrova nebo Robbie Williams a ve zprávách se dozvíte, jaké celky budou bojovat ve čtvrtfinále mistrovství světa ve fotbale v Mexiku a taky se podíváme do Světlé nad Sázavou, kde se bude stavět nový most přes řeku Sázavu. Příjemné sváteční ráno a nerušený poslech našeho vysílání přeje Ivana Význa.

Léto na Stvořidlech. Český rozhlas Vysočina. Žijeme tu s vámi.

0: 800 553 553. To je číslo call centra Zelené vlny. Když na něj zavoláte, bude to zadarmo. Vaši informaci zapíšeme, ověříme a zveřejníme. Dejte vědět ostatním, kde to v našem kraji nejede. Staňte se zpravodajem Zelené vlny a získejte dobrý pocit, že pomáháte. Volejte bezplatnou linku 800 553 553. Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: 7 hodin.
0: Český rozhlas Vysočina. Zprávy.
1: Kraj Vysočina si pronajal pozemky pro světelskou přeložku a most. Vládní delegace poletí do Ankary před prezidentem Pavlem. Fotbalisté Norska a Anglie postoupili do čtvrtfinále mistrovství světa. Očekáváme velkou oblačnost, občas přehánky nebo déšť, výjimečně bouřky. Teplotní maxima dosáhnou 24 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Jaromír Kluhánek. Kraj Vysočina si zajistil pozemky potřebné pro stavbu silniční přeložky ve Světlé nad Sázavou. Podepsal dlouhodobé nájemní smlouvy s vlastníky parcel, přes které má komunikace vést. Spolu s přeložkou chtějí kraj s městem postavit také nový most přes řeku Sázavu. Řidiči by se po něm mohli projet zhruba za 2 roky.
2: Radnice ve Světlé nad Sázavou usiluje o nový most už delší dobu. Stavba má totiž ulevit provozu a odvést část dopravy z centra města. Řidiči, kteří tudy projíždějí směrem na Habry, se díky novému propojení vyhnou náměstí. Nová trasa by jim taky měla zrychlit cestu. Magdalena Machová, Český rozhlas.
1: Premiér a předseda ANO Andrej Babiš odletí v úterý na summit NATO do Ankary krátce před odletem prezidenta Petra Pavla. Úřad vlády potvrdil, že Babiš se zúčastní úterní neformální večeře i středečního jednání Severoatlantické rady. Prezidentův program naopak vláda nezveřejnila a neinformoval o něm ani Hrad. O účast Petra Pavla na summitu vedli vláda a Hrad několik měsíců spor. Jeho cestu nakonec předběžným opatřením umožnil ústavní soud. Počet obětí silných zemětřesení ve Venezuele stoupl na 3342. Přes 16 000 lidí je zraněných, informuje o tom agentura AFP s odkazem na tamní vládu. Oficiální počet pohřešovaných úřady neuvádějí, podle Organizace spojených národů jich ale může být až 50 000. Počty mrtvých tak nejspíš dál porostou. V sobotu se domů vrátili čeští záchranáři, kteří v zemi pomáhali s prohledáváním sutin.
0: Mistrovství světa ve fotbale.
1: Norsko je na světovém šampionátu fotbalistů poprvé ve čtvrtfinále. Norové vyřadili Brazilce po výhře 2-1. Oba góly Severanů vstřelil útočník Erling Haaland.
3: Je to opravdu dobrý pocit dát 2 góly Brazilcům a porazit je. Ukázali jsme, že Norsko je fantastický fotbalový tým, jeden z lepších v Evropě a vlastně i na světě. Je úžasné, co tu předvádíme. Jsem hrdý na celou zemi.
1: Norsko se ve čtvrtfinále šampionátu utká v sobotu večer s Anglií. Ta na Aztéckém stadionu zdolala domácí Mexiko 3-2.
0: Počasí.
1: V Havlíčkově Brodě a Bystřici nad Prnštejnem teď mají 15 stupňů, v Dukovanech 16. Očekáváme většinou velkou oblačnost, občas přehánky nebo déšť, výjimečně i bouřky. Teplotní maxima dosáhnou 21 až 24 stupňů. Foukat má mírný severozápadní až západní vítr.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
1: S omezením počítejte v brněnském i pražském směru dálnice D1 na 162. kilometru u Velké Býteše. Kvůli stavebním pracím se tam jezdí pouze 2 pruhy.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Krásné ráno, máme pondělí 6. července, ale většina pracujících si dnes může přispat. Máme státní svátek, který připomíná upálení mistra Jana Husa v roce 1415. No a za chvíli se mu budeme věnovat v dnešním kalendáriu a řekneme taky, kde skončil popel Jana Husa. No a svátečně si zahrajeme, přichází Karel Zich a po něm Dalibor Janda, tak příjemný poslech.
0: Dobré ráno s Ivanou Víznerovou.
5: Telegram s adresou svět.

0: 7 hodin na téměř 11 minut, máme pondělí 6. července, ale pracující mají ještě prodloužený víkend, protože je státní svátek, připomíná upálení mistra Jana Husa. Podrobnosti k němu a taky další dnešní výročí nabízíme na Českém rozhlase Vysočina právě teď.
1: Aby zvítězila pravda a láska. Yes, we
2: can. Pondělí 6. července, státní svátek. Připomínáme si upálení mistra Jana Husa v Kostnici v roce 1415. Církev mistra Jana označila za kacíře, když odmítl odvolat své učení. Husův popel byl vysypán do Rýna. Tady je Petr Jungmann, pěkný den. Před 65 lety v roce 1961 zahájilo vysílání krajské studio Československé televize v Brně. Před 55 lety v roce 1971 zemřel Sačmo. Louis Armstrong. Aplikace určená pro mobilní telefony Pokémon Go vyšla před 10 lety. Hra propojující herní prostředí kamerou a GPS s reálným světem se stala fenoménem a pobláznila miliony hráčů na celém světě. Prostě, když uvidíte někoho podivně pobíhat, asi zrovna loví nějakého Pokémona. Kulatou 80 slaví 43. americký prezident George W. Bush, ten mladší. Nothing is over! Nothing! 80 je i hollywoodskému svalovci Sylvestru Stallonovi. Za prvního Rockyho dostal Oscara. 75 by dneska oslavil i herec a moderátor.
3: Chcete být milionářem?
2: Třeba milionáře. Vladimír Čech.
4: Slušnej zásah, co?
2: 70 má dneska český hlas Bruce Willise. Yippee-yay. Herec a dabér Alexej Piško. A 60 je tomuhle všestranně nadanému muži.
5: Chodil jsem i do kurzu pletení. Naučil jsem se jezdit na koni, osvojuju si základy maďarštiny, hraju závodně domino.
6: No? To se může vždycky hodit.
2: Narozeniny má Jiří Macháček. Narodil se v Litoměřicích. A já přeju pěkný sváteční den.
0: Všem oslavencům blahopřejeme a ve svátečním dobrém ránu na Českém rozhlase Vysočina za pár minut představíme dnešní počasí. Hezké ráno.

0: Máme 7 hodin a k tomu 16 minut. S vámi je sváteční Český rozhlas Vysočina.
1: Počasí.
0: A jaké je a jaké bude sváteční pondělí 6. července. Teploty jsou teď mezi 15 a 17 stupni. Jihlava, Bystřice nad Pernštejnem, Velké Meziříčí nebo Košetice teď hlásí 15 stupňů, Dukovany a Havlíčkův Brod 16 a 17 stupňů je třeba v Moravských Budějovicích. Dnes očekáváme proměnlivou, ale většinou velkou oblačnost, občas s přeháňkami, které mohou být i intenzivní a odpoledne se může objevit i bouřka. K večeru potom budou srážky ubývat. Odpolední teploty dosáhnou 21 až 24 stupňů Celsia, povane mírný severozápadní až západní vítr, který bude v přeháňkách zesilovat a k večeru částečně zeslábne. Tolik tedy výhled na dnešní počasí. Matky s novorozenci si teď v Havlíčkově Brodě poleží na chirurgii. Ve stanici 6 nedělí totiž začala rozsáhlá rekonstrukce. Více se dozvíte za chvíli v reportáži.
1: Příběhy z Vysočiny. Každý den pro vás naši reportéři sbírají příběhy z kraje, kde žijeme.
2: Před zkušeným sekerníkem nikdy nenazývejte části mlýnského kola prkínky. Pošle vás do kuchyně kraje čnitlík. Každý kousek takového kola má totiž svůj odborný název. V Dašovském mlýně postavili z brusu nové kolo sekerníci otec a syn Mikiškové. A my vás v reportáži zavedeme přímo k procesu sestavení, než se náhonem spustí voda a mlýn začne klapat.
1: Příběhy, které byste měli slyšet. Příběhy z Vysočiny vysíláme každý den po 10. a 14. nebo v neděli po 9. hodině. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Dozněl Tabáček kapely Činasky, posloucháte sváteční Dobré ráno Českého rozhlasu Vysočina. Máme pondělí 6. července, sváteční pondělí, a teď je 7 hodin a k tomu téměř 22 minut. V Havlíčkobrodské nemocnici zahájili opravy stanice 6 nedělí. Současné prostory v gynekologickém pavilonu už pro matky po porodu nevyhovují. Práce za skoro 30 milionů korun mají dělníci stihnout do konce roku. Aby mohly dál fungovat všechny služby pro rodičky, přestěhovali zaměstnanci před zahájením prací celé zázemí stanice na jiné patro.
1: Dvě patra nemocnice v Havlíčkově Brodě se na chvíli zaplnila krabicemi, štaflemi a různým nářadím. Celé oddělení 6 nedělí museli totiž zaměstnanci přestěhovat o patro výš do pavilonu chirurgie.
2: Jsou zapojený všechny složky, elektrikáři, IT, všichni prostě, kdo mají ruce, nohy, tak jsou zapojený tady do práce.
1: Ukazuje vrchní sestra Martina Horáčková na pobíhající pracovníky, kteří se snaží vše nachystat tak, aby mohly matky po porodu dostat potřebnou péči i po přestěhování.
2: Museli jsme úplně zkompletovat pokoje. Chirurgie, která se vystěhovala, tak museli jsme nejdřív vymalovat a vyšly maminky do komplet čistého prostředí. Pokoje jsou situovány po dvou, jsou dvoulůžkové pokoje, kde je kompletní přebalovací stůl, váha, jsou samostatné sprchy, záchody a potom jim tady nabízíme i dva nadstandardní pokoje.
1: Žádná z žen po porodu by tak změnu neměla pocítit. Část chirurgického oddělení můžou obsadit i díky omezené operativě přes prázdniny, vysvětluje mluvčí nemocnice Petra Černo.
3: Tím, že i na prázdniny jakoby se omezuje trošičku operativa, tak vlastně si prohodili, dá se říct, lůžkové stanice a stanice 6 nedělí se celá přesunula do 5. nadzemního patra, kde je standardně umístěna stanice chirurgie ženy.
1: Rekonstrukce oddělení 6 nedělí má zabrat zhruba půl roku. Poté se vše přestěhuje zase zpátky.
3: Tato stanice už se nám zdála opravdu, že potřebuje to rekonstrukci, že už neodpovídá těm novým moderním trendům, a z toho důvodu jsme se rozhodli, teďka začínáme s tou rekonstrukcí, kompletně stavební úpravy. Každý ten pokoj, který tam vznikne, bude mít svoje sociální zázemí a opravdu, aby prostě to už odpovídalo těm současným trendům v porodnictví.
1: Samotné porodnice se ale podle Petry Černopráce nedotknou a neovlivní ani její provoz. Pouze matky po porodu budou dočasně s novorozenci ležet v jiných prostorách. Z Havlíčkova Brodu Tereza Pešou. Český rozhlas.
4: Jsme s vámi i na Havlíčkobrodsku. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Krásné sváteční ráno, je pondělí 6. července, den upálení mistra Jana Husa. Přehled aktuálního dění kolem nás nachystal Jaromír Kulhánek.
1: Půl osmé.
2: Český rozhlas Vysočina, zprávy.

0: bydlení. Výzkumníci z Masarykovy univerzity v Brně zpřístupnili digitální databázi spisů Jana Husa. Lidé v ní najdou přes 500 převážně latinsky, ale i česky psaných textů. Kromě rukopisů v databázi objeví i další prameny, které se vztahují k dílu středověkého myslitele. V Kyjevě se ozvalo víc než 10 výbuchů. Město spustilo letecký poplach. Informuje o tom agentura AFP. Podle šéfa kyjevské vojenské zprávy Timura Tkačenka Rusko na Ukrajinu zaútočilo balistickými raketami. Pilot Ferrari Charles Leclerc ovládl Velkou cenu Británie vozů Formule 1. Zvítězil před druhým Georgem Russellem z Mercedesu a týmovým kolegou Lewisem Hamiltonem. A ještě předpověď počasí. Očekáváme velkou oblačnost, občas přehánky nebo déšť, výjimečně bouřky. Teplotní maxima dosáhnou 24 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: S omezením počítejte v brněnském i pražském směru dálnice D1 na 153. kilometru u Lhotky. Kvůli stavebním pracím se tam jezdí pouze dvěma pruhy.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Krásné sváteční ráno v rubrice Co v učebnicích nebylo. Za malou chvíli nahlédneme do tajů oběžných výtahů, kde všude je najdeme a proč se jim říká Pater Noster, prozradí Martin Písařík. Příjemné sváteční ráno s Českým rozhlasem Vysočina přeje Ivana Víznerová.

0: 7 hodin a 41 minut posloucháte sváteční Dobré ráno Českého rozhlasu Vysočina. Na 7:45 chystáme předpověď počasí na dnešní den 6. červenec, svátek upálení mistra Jana Husa. Teď ale oběžné výtahy, které jsou tématem dnešního dílu pořadu Co v učebnicích nebylo. Už jste v nějakém takovém jeli?
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že v Česku je přes 50 oběžných výtahů? Z dnešního pohledu jsou takzvané páternostery už spíš technickou kuriozitou. Zhruba před 100 lety ovšem byly mezi staviteli velmi oblíbené. K jejich obsluze totiž není potřeba žádná složitá elektronika. Kabiny zavěšené nad sebou pozvolným tempem na jedné straně stoupají a na druhé klesají. K pohybu tohoto řetězce postačí pohon hlavního kola, které celý mechanismus rozpohybovává. Kvůli bezpečnosti se musí v nejvyšším i v nejnižším patře vystoupit. Ovšem, pokud byste v kabině přeci jen zůstali, nemusíte se bát, že byste se otočili hlavou dolů. Kabina jen trncavě poskočí a druhou částí šachty pokračuje opačným směrem. Nejvíc oběžných výtahů najdeme v Praze, zejména v úřadech. Dodnes funkční jezdí na mnoha ministerstvech, v bankách, fakultách nebo na magistrátu. Podobně je tomu i v krajských městech. Nejdelší 16-patrový páternoster mají dva krajské úřady v Liberci a ve Zlíně. A víte, proč se oběžnému výtahu vlastně říká páternoster? Protože připomíná kuličky na růženci, a tedy i nejběžnější modlitbu Otče náš, latinsky páternoster.
1: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: Posloucháte sváteční Dobré ráno Českého rozhlasu Vysočina. Máme pondělí 6. července, ale pondělí sváteční. Za chvíli budeme hrát taky české písničky. Je připravena kapela Krištof nebo František Nedvěd. Teď se ale pojďme podívat, jak je a jak bude.
1: Počasí.
0: Teploty na Vysočině jsou teď mezi 15 a 17 stupni, 15 stupňů hlásí Jihlava, Bystřice nad Pernštejnem, Košetice nebo Velké Meziříčí, 16 je v Dukovanech a v Havlíčkově Brodě a 17 hlásí Moravské Budějovice. Dnes čekáme proměnlivou, ale většinou velkou oblačnost s přeháňkami, které mohou být i intenzivní a případně odpoledne se může objevit i bouřka. K večeru potom budou srážky ubývat. Nejvyšší teploty odpoledne 21 až 24 stupňů. Celsia a vítrpované mírný severozápadní až západní. V přeháňkách bude zesilovat a k večeru potom částečně slábnout. To je tedy výhled na sváteční pondělí. Za malou chvíli naše malé makovičky, kterých se dnes zeptáme, k čemu jsou dobré masáže.
1: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
2: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
3: a Petr Kostka.

pasažér, co jednou nastoupí a zase chytí správný, správný, správný směr.

0: Krásné sváteční ráno, je pondělí 6. července, den upálení mistra Jana Husa, státní svátek, a tak se dnes nemusí do práce. A nás velmi těší, že i ve sváteční den máte naladěný Český rozhlas Vysočina. Kolegyně Irena Šarounová chodí pravidelně do jihlavských mateřských škol, tam natáčí rozumy našich nejmenších respondentů, kterým říkáme makovičky. Probrali společně taky téma masáží.
1: Makovičky.
2: Kdo je to masér?
3: Masázuje.
4: Nějakýho člověka, který ho bojí záda.
5: Že není jako ša, a je to příjemný.
6: Mamka občas masíruje nějaký lidi a třeba je bolí záda nebo něco. Má takový válečky a masíruje.
7: Třeba pláce na záda. To my někdy taťkovi děláme.
8: Takhle vezme ty ruce a pak to dělá takhle.
9: A moje babička mi to dělala, tu masáž.
2: Masírují se jenom záda?
10: Rameno.
11: Mě bolelo bříško, ale to nepotřeboval namasírovat.
12: A ještě pak může vymasírovat nohy, protože oni je třeba bolí, jo, když chodí. Jo.
1: Makovičky.
0: Ve zprávách za necelých 7 minut bude řeč o houbách a taky o staronovém podvodu na podnikatele. Buďte v obraze a nenechte se napálit. Poslouchejte Český rozhlas Vysočina. Hezké ráno, před námi písnička Františka Nedvěda 19.

0: Dnes večer v České televizi. ČT 1. Kriminalisté pátrají po 14-leté roztleskávačce, která záhadně zmizela. Seriál Místo zločinu Ostrava. ČT 2. Matěj Hádek ve středověkém příběhu o smyslu pravdy a oběti nejvyšší. Historické drama Jan Hus. A ČT Art. Miloš Kopecký exceluje v titulní roli Moliérovy slavné komedie inscenované v Divadle na Vinohradech. Lakomec. Pondělní večer s Českou televizí.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
2: Po deštích začaly v některých lokalitách Vysočiny růst houby. Podnikatelé by se měli mít na pozoru před takzvanými katalogovými podvodníky. První diváci viděli na Karlovarském festivalu nový film Pramen s Aňou Geislerovou v hlavní roli. Očekáváme velkou oblačnost, občas přehánky nebo déšť, výjimečně bouřky. Teplotní maxima dosáhnou 24 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Jaromír Kulhánek. Na některých místech Vysočiny už začaly růst houby. Pomohly tomu i deště z předchozích dní. Lidé můžou vyrazit například na růžovky nebo holubinky, někde se ale objevují i hřibovité houby. Velmi ale záleží na dané lokalitě, jak vysvětluje Jaroslav Kadlec z mykologického kroužku ve Světle nad Sázavou.
3: No, teďka v této situaci rostou tady na Světelsku málo, ale tam, kde měly být dešťů před delší dobou, tak už mají opravdu velký koše plný hlibů a je to hodně třeba na Žďársku, Novoměstsku.
2: Na podnikatele cílí staronový druh podvodu. V posledních týdnech jim do poštovních schránek začaly chodit výzvy k registraci do centrálního rejstříku firem, která stojí 5 000 korun. Podle Asociace malých a středních podniků a živnostníků ale taková registrace není povinná a neplynou z ní žádné výhody. Dopisy teď chodí ve fyzické podobě. V minulosti je podvodníci posílali do datových schránek, pokračuje Jakub Palata z Digitální a informační agentury.
4: Problémem takzvaných katalogových podvodů se aktivně zabývalo a zabývá Ministerstvo průmyslu a obchodu, které Digitální a informační agenturu informovalo a zároveň věc aktivně řešilo s orgány činnými v trestním řízení.
2: Odborníci doporučují, aby byli vůči takovým výzvám podnikatelé ostražití a vždy si zkontrolovali, zda se skutečně jedná o povinnost. V Karlových Varech měl večer premiéru film Pramen. Hlavní roli v něm hraje Aňa Geislerová. Stvárnila lékařku, která se podílí na sterilizacích romských žen v někdejším Československu. Divákům na filmovém festivalu ho představil režisér Ivan Ostrochovský.
5: Snažili jsme se urobiť film taký, že náš mozog bohužel funguje tak, že svět rozděluje na my a oni. My chceme urobiť film, kde se my budeme chvíli cítit jako oni. A keď presvedčíme svoj jedno človeka, aby opustil svoje stereotypy, budeme šťastní.
2: Do kin půjde film Pramen v druhé polovině července. Sport. Mexický cyklista Del Toro vyhrál druhou etapu Tour de France před Slovincem Pogačarem. Třetí skončil Belgičan Evenpool. V čele průběžného hodnocení zůstává Dan Vingegaard. Nejlepší z Čechů Matias Vacek obsadil včera v Barceloně 38. místo. Počasí. Ve Žďáře nad Sázavou a Košeticích teď mají 15 stupňů, v Moravských Budějovicích 17. Očekáváme většinou velkou oblačnost, občas přehánky nebo déšť, výjimečně bouřky. Teplotní maxima dosáhnou 21 až 24 stupňů. Foukat má mírný severozápadní až západní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
2: Zpozorněte v brněnském směru dálnice D1 mezi Velkým Beranovem a Velkým Meziříčím. Silničáři tam při práci průběžně uzavírají odstavný pruh.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: A po přehledu toho zásadního, co se kolem nás odehrává, se u některých událostí zastavíme na delší čas. Úklid, žehlení, věšení a takhle pořád dokola. V Chotěboři poslední měsíc chystají otevření obchodu, kde lidé nechávají a jiní lidé si pořizují použité oblečení. Musel se totiž po půl roce přestěhovat jinam. Víc si poslechněte zhruba za čtvrt hodiny v reportáži a chybět ve svátečním Českém rozhlase Vysočina nebudou ani písničky, které nestárnou. Nejbližší je v podání Xindla X a italské skupiny Alice a budou tu i Rangers. Tak hezké ráno.
1: Dobré ráno s Ivanou Víznerovou.

Příjemné ráno, je pondělí 6. července, státní svátek, den upálení mistra Jana Husa. A dnes přinese Český rozhlas Vysočina jednu významnou premiéru. Rozhlasový dokument s názvem Vesničko má, Vesničko středisková. Bere posluchače za obyvateli dvou sousedních obcí. Mají podobnou velikost, historii i název. Liší se ale tím, že jedna je samostatná, zatímco druhá spadá pod nedaleký městys. Náš kolega, autor Daniel Zach, pátrá po tom, co samostatnost či nesamostatnost přináší. Nezapomeňte tedy poslouchat už dnes po 17. hodině. Autor dokumentu Daniel Zach bude také hostem Dobrého dopoledne s Helou Dvořákovou, a to po 11. hodině. Teď je 8 hodin a 13 minut a hned jak dozní Vysočina skupiny Rangers, tak si řekneme, jaké nás dnes čeká počasí. Dobré ráno s Českým rozhlasem Vysočina.

0: 8:00, téměř 17 minut, máme pondělí 6. července. Jak je a jak bude na Vysočině?
1: Počasí.
0: Zataženo po dešťové přehánce a 13 stupňů hlásí meteorologická stanice na Svratouchu. Zataženo a 15 stupňů je teď v Přibyslavi. 15 stupňů hlásí taky Košetice, Nový Rychnov nebo Žďár nad Sázavou. V Telči je zataženo a 16 stupňů, 16 udává taky Havlíčkův Brod, Hubenov, Jihlava nebo Bystřice nad Pernštejnem. No a zataženou oblohu a 18 stupňů máte v Dukovanech. Dnes čekáme proměnlivou, ale většinou velkou oblačnost s přeháňkami, které mohou být i silnější, případně se odpoledne může objevit i bouřka. K večeru potom budou srážky ubývat. Odpolední teploty 21 až 24 stupňů Celsia a vítr mírný severozápadní až západní, během přeháněk bude zesilovat a k večeru potom částečně slábnout. To je výhled na dnešní den, počasí dalších dnů proberu s meteorologem za půl hodiny, tedy krátce po 8:45. Teď za pár minut vás vezmeme do Chotěboře, kde se stěhuje jediný kamenný obchod na Vysočině, kde můžete koupit, ale také odložit obnošené oblečení.
2: No tak. Pusum.

0: Alice Springs ve svátečním Dobrém ránu Českého rozhlasu Vysočina. Swap Store v Chotěboři chystá slavnostní otevření v nových prostorách. Je to jediný kamenný obchod na Vysočině, sloužící k obměně použitých oděvů. Není to přitom tak dávno, co v Chotěboři otvíral na jiném místě. Po 5 měsících jej ale museli pracovníci spolu s hromadami oblečení opustit. Teď si zopakují otevření už jinde.
1: Teď právě žehlíme tady ty závěsy na kabinky, protože vlastně budou 3 kabinky, tak to máme takhle rozdělený.
2: Brigádnice Kristýna zrovna podává vyžehlený závěs svojí kolegyni, která jej ze štaflí připíná na háčky, aby se daly kabinky zatáhnout. Potom je hned čekají další práce.
1: My toho máme za sebou už od té doby, co to tady vyklízíme od podlahy až po umytí oken, po navěšení, oblečení, mytí ramínek.
2: Navíc to není dlouho, co se obchod stěhoval naposledy. Na minulém místě byl ani ne půl roku. Pak se ukázalo, že tento typ podnikání nevyhovuje požárním předpisům a majitelka Antonie Motlová-Fendrich by do pronajatých prostor musela investovat asi 200 tisíc korun. Rozhodla se proto raději pro přestěhování.
3: Někam dáte svoji energii, máte určitou představu, že tady teda kotvím, tady je to moje místo a už jenom se rozhodnout, že teda to už nejde a musíte pryč a je to v krátkém časovém horizontu, tak už to samo o sobě vlastně ten rozjetý vlak, který jste dotlačila jedním směrem a najednou ho šup rychle spad, tečka.
2: Všechno oblečení, nábytek i vybavení tak museli pracovníci vzít a zase odstěhovat. Naštěstí jen o pár metrů vedle. Kousek od původního pronájmu se totiž uvolnil prostor, kde bývala drogérie. Podle Antonie Motlové-Fendrich zřejmě nakonec přinese i víc zákazníků. Je totiž na frekventované ulici a hned v přízemí.
3: Co se nám ukázalo jako velice nežádoucí, že jakmile je cokoliv do schodu nahoru, tak zákazník dnes už ty schody nevyleze. Ne, protože by nemohl, ale protože je tak přetížený, že vlastně co nemá přímo vzorným úhlu u chodníku, tak už vlastně nevnímá.
2: Nový Swap Store bude navíc násobně větší než ten předchozí, je v něm místo na sezení, herní prvky pro děti. A podle Antonie Motlové-Fendrich i lépe vypadá, což se pak odráží na použitém oblečení, které lidé přináší.
3: Sám vlastně ten prostor nějakým způsobem už jako kdyby už byl ten kurátorský výběr, protože když přijdou do krásného prostoru, tak už vám nenosí jako defektní oděvy, protože vidí, že to evidentně by neodpovídalo kvalitě těch ostatních věcí.
2: Větší prostory současně umožní obchodu přijímat od lidí více oblečení, které znovu vrátí do oběhu. Jeho vedení plánuje také pravidelné kurzy zaměřené na obnovu starých oděvů. Z Chotěboře Tereza Pešoutová, Český rozhlas.
4: Jsme s vámi i na Chotěbořsku. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: půl deváté.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
0: Čeští železniční dopravci nabízejí nové linky do zahraničí. Třeba České dráhy nově jezdí z Prahy přes Berlín do Kodaně. Leo Express zase vozí cestující z Bohumína přes Prahu a Drážďany na letiště ve Frankfurtu nad Mohanem. Výzkumníci z Mendelovy univerzity v Brně začali v českopolském příhraničí na Náchodsku s pátráním po kořisti vlků. Využívají data z telemetrických obojků, se kterými se v dané lokalitě pohybují dvě šelmy. Díky získaným datům odborníci určí, jak často vlci loví a co je jejich nejčastější kořistí. Zájem o oblečení z druhé ruky se mezi lidmi

0: i koncerty, bohoslužby, ohňostroje nebo pochod obřích loutek. Tenistka Karolína Muchová zdolala ve Wimbledonu předloňskou šampionku Barboru Krejčíkovou 6-3 v rozhodujícím třetím setu a na londýnském Grand Slamu si zahraje čtvrtfinále. V boji o semifinále nastoupí Muchová proti Japonce Osakové, ta porazila světovou jedničku Bělorusku Sabalenkovou 6-2 a 7-6. A ještě předpověď počasí, očekáváme velkou oblačnost, občas přehánky nebo déšť, výjimečně bouřky. Teplotní maxima dosáhnou 24 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: Ve Stonařově na Jihlavsku na silnici 38 počítejte s dopravním omezením. Kvůli stavebním pracím se tam až do konce prázdnin jezdí kyvadlově jedním pruhem.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: Rozpozná drogu a odhalí, odkud pochází. Brněnští vědci vyvinuli technologii, která by mohla výrazně pomoct policii v boji s narkomafií. Více se dozvíte už za chvíli po písničkách Michala Tučného a Michala Davida. Narušený poslech svátečního dobrého rána přeje za celý tým Českého rozhlasu Vysočina Ivana Víznerová.

0: Krásné ráno, máme státní svátek 6. července, si připomínáme upálení mistra Jana Husa. Teď je 9 minut po půl deváté, za chvíli krátce po 8:45 s meteorologem probereme počasí nejbližších dní a hodin, teď ale jdeme za jednou novinkou. Drogu nejen rozpozná, ale pomůže odhalit její původ a propojit ji s dalšími případy. Nové zařízení vyvinuté brněnskými vědci by mohlo policistům i dalším bezpečnostním složkám usnadnit boj s drogovou kriminalitou. Vývojáři ze startupu Lightly a Mendlovy univerzity ho teď chtějí otestovat přímo v terénu. Zájem o něj už projevila česká nebo americká policie.
1: Tady máme toho našeho catchera.
2: Monika Štěpánová ze startupu Lightly a Mendlovy univerzity vytahuje z tašky zařízení, které připomíná malý černý reproduktor. Ve skutečnosti ale dokáže analyzovat neznámé látky.
1: No, tady tohle vybalím.
2: Vytahujete krabičku nebo dávkovač na léky?
1: Tohle jsou teda léčiva z lékárny. Když nemáme ty zakázané látky, tak jim simulujeme to, jak ta naše technologie funguje.
2: Tady vepředu je lásovka.
1: Vlastně na kartridž. Tak.
2: Otvíráte.
1: Jakoukoliv takhle pilku, tabletu, tak ji můžete vzít a takhle jenom jednoduše otřete o vlastně testovací papírek.
2: Rozpůlila jste pilulku vedví a otíráte to o onu kartridž.
1: A pak už jenom tu kartridž vložíte do toho našeho zařízení. Během 5-10 minut máte ten výsledek.
2: Spustila jste speciální software, ten teď zpracovává ten vzorek.
1: Pokud bychom našli fentanyl, kokain, heroin, tak tady se to vlastně ukáže, ta aktivní látka. A určíme vám opravdu jednak, o co se jedná, a zároveň určíme toho správného producenta.
2: Podle Lukáše Nejdla ze startupu Lightly a Agronomické fakulty Mendlovy univerzity přístroj zvládne analyzovat široké spektrum látek.
3: Kam vlastně patří léky, léčiva, drogy, jedy, toxické látky.
2: Klíčové je, že zařízení dokáže nálezy porovnávat a hledat mezi nimi souvislosti.
3: To, co umíme a to, co neumí žádné přenosné zařízení na světě, je propojovat ty zásilky, propojovat ty šarže.
2: Přístroj tak nejen určí složení vzorku, ale umí ho porovnat s ostatními případy. Právě takové informace mohou být pro vyšetřování zásadní, říká mluvčí Národní protidrogové centrály Lucie Šmoldasová.
4: Znát původ drogy je pro policii důležité zejména u dovezených drog, typicky kokainu, například pro mezinárodní spolupráci a výměnu informací ohledně kriminálních skupin.
2: Policie už dnes využívá k identifikaci neznámých látek a drog řadu přenosných přístrojů i laboratorních metod. Každá z nich má ale podle Lubora Fojtáška z Kriminalistického ústavu policie České republiky svá omezení.
5: Pokud by existovala technologie, která by eliminovala tato omezení, byla by dostatečně spolehlivá a umožňovala by analýzu jakýchkoliv látek, tak by to bylo bezesporu přínosné.
2: O test technologie už projevila zájem i policie ve Spojených státech. Pokud se osvědčí při testování v terénu, například na festivalech nebo ve věznicích, mohla by se podle vývojářů stát běžnou součástí policejní práce po celém světě. Z Brna Marek Gencl, Český rozhlas.
6: Dobré ráno s Českým rozhlasem Vysočina.

0: Máme krátce po 8:45, tady je sváteční dobré ráno Českého rozhlasu Vysočina. Máme slíbenou podrobnou předpověď počasí.
1: Počasí.
0: A já o ní požádám Jitku Kučerovou. Hezké ráno.
2: Dobré ráno.
0: Jak to vypadá teď v kraji Vysočina?
2: Oblačnosti je hodně, spíše převažuje zatažená obloha nebo skoro zataženo, takže nějaké drobné mezery v oblačnosti se objevovat přechodně mohou. Také se objevují přehánky, ty teď momentálně hlavně v západní a severní části Vysočiny postupují od západu, ale jsou takové celkem rychlé a krátké, takže nic moc zásadního nebo nebezpečného, řekněme. Teploty jsou momentálně kolem tak 16-17 stupňů, nejtepleji je na jihovýchodě kraje, tam až k 19, vyšší polohy většinou kolem 14 a vítr fouká od západu nebo severozápadu, často už je mírný, ale jsou místa, kde fouká vítr i jenom slabý.
0: Tak to je teď sváteční ráno, ale dnešní státní svátek řada lidí chce strávit třeba i někde v přírodě. Pojďme si říct, s čím mají počítat.
2: Ten den bude spíš takový přeháňkový, tady ta první várka přeháněk bude potom ještě přes den doplňována nějakými dalšími přeháňkami. Ty mohou být zase takové i intenzivnější, ale spíš krátké a rychlé, něco podobného jako třeba během včerejšího dne. V odpoledních hodinách už by se spíš měly vytrácet, tam už ta pravděpodobnost jejich výskytu klesá. No a obloha spíše s tou většinou nebo převažující velkou oblačností, chvílemi se může oblačnost protrhávat, ale spíše převažující nějaké oblačno, řekněme, nebo až to zataženo chvílemi. Teploty nejvyšší 22 až 25 stupňů, no a vítr ten bude foukat mírný od západu až severozápadu, i takový svižnější na některých místech, v těch přehánkách může zesilovat a večer by měl částečně slábnout.
0: Takže celkem teplý den, ale pozor na ty přehánky, buďte připraveni, pokud někam vyrážíte. To bylo pondělí, co přinese úterý a středa?
2: Zítřek už by měl být víceméně bez srážek, i když nadále spíše bude zůstávat ta velká oblačnost. Ještě v noci se na severu nebo v severní části kraje znovu mohou objevit nějaké přehánky, ty se potom vytratí nad ránem nebo v té druhé části noci a zítra přes den už víceméně počasí tedy bez srážek. Teploty by měly zase poskočit nahoru 25 až 28 stupňů, takže letní hodnoty, ale zítra bude foukat celkem výraznější čerstvý severozápadní vítr, může mít i nárazy zhruba do 50 nebo kolem 50 km v hodině.
0: Úterý teplo a větrno a ještě středu krátce.
2: Noc na středu zase další várka srážek, bude to takové dešťové pásmo, které do rána by mělo Vysočinu opustit, za ním už se bude i protrhávat oblačnost, aby ve středu mohla být taková proměnlivější, no a teplota ve středu nejvyšší 21 až 25 stupňů.
0: Předpověděla Jitka Kučerová, děkujeme za to a přejeme vám krásný sváteční den, naslyšenou.
2: Také děkuji, naslyšenou.
0: Ještě před 9:00 dostane prostor ve svátečním vysílání Českého rozhlasu Vysočina Jarda Hypochondr. Přinese další vtip v 9:00, potom přehled zpráv v podání Remíra Kulhánka a pak už se z dobrého dopoledne ozve známý hlas Hely Dvořákové. S přáním klidného svátečního dne se loučí Ivana Víznerová.
1: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9:45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: Jardo, řekni fór.
1: Tak tenhle ten je ze života, jo. To mi vykládal kamarád, co se mu stalo. Přišel takhle z hospůdky domů, neměl navařeno a tak chtěl jako před manželkou zamachrovat, takže si udělá večeři. Vyndal špagety, dal je do kastrolu, no a šel se dívat na televizi. Za chvíli se vrátil do kuchyně, no a vidí špagety pořád tvrdý, no tak zase se šel dívat na televizi. Po hodině se vrátil, špagety pořád tvrdý, pak se vrátil po dvou hodinách, špagety tvrdý, pak přišla manželka a říká, ty seš úplně blázen, ty tady vaříš špejle.
0: Český rozhlas Vysočina pro dobrou náladu.

0: 9 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
0: Okolí Kazmírova rybníka v Novém Městě na Moravě se promění ve volnočasovou zónu. Dva hasiči se zranili při hašení požáru rodinného domu v Brně. Anglie porazila Mexiko a postoupila do čtvrtfinále mistrovství světa ve fotbale. Teploty do 24 stupňů, oblačno, občas přehánky nebo déšť, výjimečně i bouřky. Takové dnes bude počasí na Vysočině. U poslechu zpráv vás vítá, pěkné dopoledne přeje Jaromír Kulhánek. V Novém Městě na Moravě vyhodnotili anketu o proměně odpočinkových lokalit. Lidé vybírali ze 3 míst, kde může být nový mobiliář a růst jiná upravená zeleň. Nakonec se ale podle bezpartijního starosty Michala Šmardy dostane na všechny.
2: Zvítězilo místo u Kazmírova rybníku, kdyby lidi chtěli udělat takové odpočinkové místo. Mám pro lidi dobrou zprávu. To, že tohle místo zvítězilo v anketě, znamená, že ho uděláme jako první. Ale ty ostatní samozřejmě upravíme a zkrášlíme postupně také.
0: Hasiče zaměstnal rozsáhlý noční požár rodinného domu v Brně Bystrci. Českému rozhlasu to potvrdil jejich mluvčí Štěpán Komusný. Podle něj jsou dva hasiče lehce zranění, jinak se nikomu nic nestalo. Lidé z okolí už se mohli vrátit do svých domovů. V noci hasiči evakuovali asi 20 lidí. Co požár způsobilo, zatím není jasné. Na místo by během dopoledne měli dorazit vyšetřovat. Škody zatím odhadují na miliony korun. Ruské noční údery na Kyjev nepřežilo 9 lidí, přes 40 jich je zraněných, oznámila to tamní vojenská zpráva. Podle ní Rusko zaútočilo na Ukrajinu balistickými raketami.
3: Přílet ruských raket a nepilotovaných letounů natočili a zveřejnili na sociálních sítích obyvatelé Kyjeva, pro které to byla další bezesná noc. Ruské střely a drony zasáhly vysokopodlažní obytné domy v několika městských částech a ve městě vypuklo mnoho požárů. V ruinách domů doteď pracují kyjevští záchranáři, takže počet mrtvých a zraněných není ještě konečný. Starosta Kyjeva Vitalij Kličko na sociálních sítích informoval o tom, že mezi zraněnými jsou i děti. Z Ukrajiny Martin Dorazín, Český rozhlas.
1: Sport.
0: Anglie postoupila do čtvrtfinále mistrovství světa ve fotbale. Mexiko porazila na Aztéckém stadionu 3-2. Domácí fanoušci na soupeře bučeli a pískali. Nepřátelskou atmosféru ale německý trenér Thomas Tuchel nevnímal.
4: Nepřišla mi nepřátelská, spíš povzbuzující a emotivní, ale ne vyloženě nepřátelská. Byli jsme na to připraveni a prostě jsme se odmítli předem vzdát. Po všech stránkách měl zápas vysokou úroveň a to je obdivuhodné.
0: Ve čtvrtfinále světového šampionátu bude Anglie hrát sobotu proti Norsku, které po gólech útočníka Holanda porazilo 2-1 Brazílii.
1: Počasí.
0: V Pelhřimově a Přibyslavi teď mají 15 stupňů, v Náměšti nad Oslavou 17. Bude převážně oblačno, občas se přidají přihánky nebo déšť, výjimečně i bouřka. Teplotní maxima dosáhnou 21 až 24 stupňů, foukat má mírný severozápadní až západní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: Zpozorněte, v brněnském směru dálnice D1 před Velkým Beranovem. Silničáři tam při práci průběžně uzavírají odstavný pruh.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Krásné pondělní dopoledne při poslechu Českého rozhlasu Vysočina. Pokud právě teď snídáte, přejeme vám dobrou chuť a hlavně pohodový den. A všem, kteří dnes navzdory prázdninám i svátku vyrazili do práce, přejeme, ať vám směna uteče co nejrychleji. Jsme rádi, že jste s námi i po 9. hodině. No a v případě, že patříte mezi milovníky borůvek a vyrazili jste na ně do lesa, máte jich dostatek, tak si z nich něco vyrobíme společně s Dášou Kubíkovou. Dáša Kubíková totiž slibuje, že ty borůvky dokáže vylepšit. Jak? To si poslechněte hned po písnice Jirky Korna nebo skupiny No Name.

0: Dobroty Dáši Kubíkové.
1: Věřím, že mi dáte za pravdu, když řeknu, že léto většinou voní po ovoci a často i po zavařovacích sklenicích. A až přijde zima, určitě budete rádi za každou takovou skleničku, kterou si teď připravíte. Jestli máte po ruce borůvky, nenechte si ujít náš dnešní recept.
2: Není nic příjemnějšího, než se v létě jít projít do lesa a kolem vás se to začne červenat malinami, v trávě lesními jahodami a na keříčcích se modrají borůvky. Buď stačí lesní plody sesbírat a na místě sní. A nebo, pokud máte čas, energii a sebou vhodnou nádobu, nazbírat si je domů k dalšímu využití. Drobné lesní borůvky sice dají dost práce, než se jich nahromadí kilo, ale chuť pak stojí za to. Je výrazná a všechny vitamíny i živiny v nich jsou pro nás velmi dobré. Je ale naprosto pochopitelné zvolit rychlejší variantu a vypěstovat na zahradě nebo si koupit velké borůvky kanadské. Do dnešního receptu se hodí oba druhy. Máme-li kilo očištěných borůvek, připravíme si skleničky a víčka, sterilizujeme je ve vřelé vodě a zatímco schnou, svaříme si borůvky s půl kilem želírovacího cukru a lžící citronové šťávy. Vaříme na mírném ohni za stálého míchání nejméně 5 minut. Když začne houstnout, rozlámeme do směsi půl tabulky kvalitní hořké čokolády a mícháme, dokud se nerozpustí. Obohacený džem pak plníme do skleniček, zavřeme, otočíme dnem vzhůru a po vychladnutí uskladníme. Už jsme si ověřili, že čokoláda se podobně skvěle doplňuje se švestkami, teď tedy můžeme zkusit i borůvky. Ať už džem sníte hned, nebo vám vydrží do zimy, určitě ho oceníte, tak si nechte chutnat.
0: Dobroty Dáši Kubíkové najdete i na našem webu vysočina.rozhlas.cz.
1: Já věřím tomu, že vás třeba právě Dobroty Dáši Kubíkové namotivovaly k tomu, že dneska vyrazíte do lesa, protože právě v lesích na Vysočině už dozrály borůvky a sběrači vyrážejí ve velkém s nádobami do lesa. Letos ale, jak říkají, úroda není tak bohatá jako v předchozích letech. Jak to vůbec právě teď v lesích vypadá a mají radost z letošní úrody zatím houbaři, i to zjistíme za pár minut v reportáži. Ještě předtím nabízím pohodovou muziku Tomáš Klus anebo taky Wem. Tak hezké pondělní dopoledne. Sváteční, pokud nikam nemusíte, nikam nespěchejte a zůstávejte v naší společnosti. Vždyť ono se to nezblázní.

Věděli jste, že na brněnské Kraví hoře můžete letos v létě spatřit druhý největší Jupiter ve vesmíru? Hvězdárna a planetárium Brno tam v rámci festivalu Planet nafoukne svůj dosud největší model. Monumentální 12-metrový Jupiter nazvaný Gigalón. A právě z festivalu Planet pro vás odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání.

0: zase žen.
1: Léto na Vysočině.
2: Léto na Vysočině, to je čas, který klidně můžeme trávit i v lese. Na Vysočině totiž dozrály borůvky, jejich sběrači musí ale na některých místech vyvinout větší úsilí než v jiných letech. Kvůli suchu jsou plody menší a rostou přeci jenom řídčeji. Kdo má však trpělivost, ten borůvky nasbírá.
3: Rostou borůvky, rostou.
4: Paní Jindřišku, potkávám v lese u kostelní Myslové nedaleko Telče. Je schrbená společně s dalšími dvěma dámami nad borůvčím. Opodál je další sběračská parta a před lesem jsem napočítal asi 4 auta.
3: Není to tak, jak vždycky jsou menší a jako zdá se, že jich je míň, ale na buchtu na knedlíky budou.
4: Jsou menší, tedy možná je to tím suchem.
3: Je to tak, taky si to myslíme, no.
4: Kolik už máte?
3: Máme asi 2 litry a to jsme sbírali 4 na začátku, no. Není to jak vždycky.
4: Jo, a kde máte 4.?
3: Oni právě odjeli nakoupit, pánové, kteří přijeli s náma, tak ty už to,
4: pány, to
3: nebavilo. Nebavilo, jo, ale na buchtu si nazbírali, aby měli. A tak my tady ještě chvilku budeme a říkám, na knedlíky, na buchtu máme, nám to takhle stačí.
4: Ale zase jsou zralé docela brzo letos, ne?
3: Myslím si, že jo. A tím, že jsou i jakoby menší, tak to prostě není takový výnos jak jindy.
4: Já se musím přiznat, že borůvky nejsou úplně moje hobby a když jdu do lesa, tak spíš na houby. A na to, jak to vypadá s nimi, jsem se zeptal Jaroslava Karlece z mykologického kroužku ve Světlé nad Sázavou.
5: No, teďka v této situaci rostou tady na Světelsku málo, ale tam, kde měly být dešťů před delší dobou, tak už mají opravdu velký koše plný hlibů. Je to hodně třeba na Žďársku, Novoměstsku.
4: V uplynulém týdnu nicméně několikrát zapršelo opravdu vydatně.
5: Ty poslední bouřky mu určitě pomůžou, ale zase ne všude, ne všechny druhy. Myslím si, že teď vyrazí hodně ty muchomurky růžovky, na který se chodí, a holubinky budou.
4: Na hřibovité houby si prý ale ještě budeme muset pár dní počkat. Milan Soldán, Český rozhlas.
2: Tak pokud máte chuť a motivaci, vyražte i vy do lesa a za pár minut vám k tomu všemu nabídneme další díl pořadu Bejvávalo na vlnách Českého rozhlasu Vysočina.
1: Léto na Vysočině s Českým rozhlasem Vysočina.

0: S Českým rozhlasem Vysočina v kalendáři máme 6. červenec, to znamená, že dneska si připomínáme upálení mistra Jana Husa.
1: Bejvávalo.
2: Tečky a čárky nad písmeny u nás zavedl mistr Jan Hus. Jeho upálení si připomínáme právě dnes. On ale prosazoval nejen pravdu v církvi, ale i pravopisná vylepšení. Z českého jazyka odstranil spřešky, jaké mají třeba Poláci, a navrhl diakritická znaménka. Jan Hus zkrátka patřil mezi první jazykovědce. Nejspíš on sepsal spis o českém pravopise a fonetice De Orthographia Bohemica, o českém pravopisu, což je nejstarší pojednání o fonetice některého z živých evropských jazyků. Do té doby čeština používala takzvaný spřeškový pravopis. Ten k zápisu určitých hlásek využíval dvou nebo tří písmen, spřežek. Hlavním jazykem, ať už v církvi nebo i jinde, byla latina. Spřežky vznikly pro zápis hlásek, které latina neměla. V textu se tak objevovaly speciální hlásky jako rs, to bylo r, cz, to bylo č, nebo aa, což bylo dlouhé a. Bylo to celé ovšem nejednotné a mísilo se to s takzvaným primitivním pravopisem, který některé hlásky vůbec nerozlišoval. Psané c mohlo znamenat c, k nebo taky č. Kdo se v tom měl vyznat? Hus navrhl reformu. Chtěl psaný jazyk co nejvíce zpřístupnit obyčejným lidem. Proto zrušil těžkopádné spřežky a zavedl rozlišovací znaménka. Začal psát nad písmena tečky, punctus rotundus a čárky, gracilis virgula. Tečky znamenaly, že souhláska je měkká. Později se tyto tečky vyvinuly v háček. Čárky označovaly délku samohlásky a, e, i a tak dále. Neprosadilo se to hned, ale prosadilo. A Hus tím inspiroval i další jazyky. Slovenštinu, chorvačtinu, lotyštinu či litevštinu. Spřežky z češtiny ale nevymizely úplně. Spřežkou je například písmeno ch a je ještě jedna. D, ž, dž. No a zítra ze života českých sklářů kdysi.
0: No a dnes do 9. hodiny 45. minuty pořad Minuta pro zdraví na téma, jak funguje opalovací krém pod vodou. No a po 9.

0: pro zdraví. Fungují opalovací krémy i pod vodou?
1: Určitě ne tak, jak bychom si představovali. Jakože se natřeme a pak nám to vydrží celý den a nejlépe i když se koupeme. Sebelepší krém se ve vodě vymývá a tím mizí i ochranný efekt. Na mnoha produktech je napsáno vodě odolný, ale už se tam nepíše, jak dlouho to té vodě odolává. Nelze na to spoléhat a během dne je dobré se mazat opakovaně a dodržovat doporučení, že se slunci vyhýbáme přes poledne.
0: Minutu pro zdraví pro vás připravila doktorka Irena Zimenová. Věnujte denně minutu svému zdraví. Může vám prodloužit život o celé roky. Český rozhlas Vysočina.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zámecké léto.
1: Pěkné sváteční pondělí vám přeje Pavel Kudrna. Svátek, nesvátek, i dnes vám nabídneme další díl Zámeckého léta. A nejenom, že vás v našem denním seriálu zveme na naše památky, ale navíc s námi můžete i soutěžit. No a protože je pondělí, tak připomenu, že denně hrajeme o sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. To je takový náš zámecký cestovatelský balíček. No a v pátek losujeme z denních výherců jednoho, který si pak může užít soukromou prohlídku zámku Františka Kinského, najdete ho v Kostelci nad Orlicí. Teď v sobotu v čase výletů jsme vám ho také představili. Vždycky říkáme, soutěžíme každý všední den, tak pravda, dnešek je výjimkou a František Kinský je rovněž nachystán, aby vás pozval na další z našich zámků, kam to bude.
0: Zámecké léto.
2: Vydáme se na sever od Plzně na Manětínsko, kde stojí překrásný zámek Rabštejn nad Střelou. Posledními šlechtickými majiteli byli Lažanští. Současní majitelé mu pomohli navrátit ztracenou krásu, což nám potvrdí Jitka Doubravová.
3: Vstupujeme do auly zámku.
4: Po pravé straně máme jižní sál a po levé straně máme tedy severní sál, kde je trvale instalovaná výstava panenek a krojů prakticky z celého světa, se dá říct.
3: Popisuje majitelka zámku Pavla Mádrová.
4: Čekajte, já nemůžu najít ten správný klíč.
3: Prošli jsme přízemím a vycházíme na nádvoří s gotickou hradbou a zbytkem původního hradu.
4: Ten zámek jako takový na mě působil dosti chladným dojmem, protože byl úplně prázdný, vybydlený. A tady na mě dýchlo genius loci, když jsem si uvědomila, že i Karel IV. Tady chodil.
3: Jdeme po schodech nahoru do hradu. Kolem dokola je nádherný výhled, dole je řeka Střela,
4: která nás obtéká takhle kolem dokola a celé město Rabštejn. Na něm je zajímavé to, že to je nejmenší městečko ve střední Evropě, historicky.
3: Na vysokém ostrohu nad řekou ve středověku stála tvrz, kterou na začátku 14. století šlechtický rod Pluhů přebudoval na hrad.
4: Oldřich Pluh byl velmi významný šlechtic, byl to podkomoří a první finančník krále Jana Lucemburského. Zajímavé je to, že synové Oldřicha Pluha se nepohodli s králem Karlem IV. A ten se rozhodl zámek zbořit. Neví se z jakých důvodů, ale bylo to tak. Přijel sem a chtěl ho zbořit, ale když to tady uviděl, tak zámek nejenže nezbořil, ani nevyhodil ty bratry, ale od nich to odkoupil za 3000 kop českých grošů a často tady pobýval. Místo leží na významné cestě z Prahy do Německa. Tady dole na tom mostě se vybíralo clo a město Rabštejn bohatlo z těch celních poplatků. Ten kamenný most je druhý nejstarší v Česku. První byl v Písku, pak náš a i Karlův most je mladší.
3: Jdeme zpátky do zámku a vstupujeme do apartmánu Karel.
4: Pokoj, předpokoj, tady mají ložnici a je to v duchu gotiky.
3: Vystoupali jsme do prvního patra.
4: Do slavnostního barokního sálu, kde probíhají obřady.
3: Na stropě je velká
4: freska. Ta se naštěstí dochovala.
3: Vstupujeme do modrého sálu.
4: Tady následuje barokní jídelna. Když získali zámek Pétingové, tak byl přestavěn zhruba 1705-1710 do této barokní podoby. V této podobě vlastně už ten zámek po 200 let zůstal. Potom přišel do vlastnictví státu. Jeden čas tady byla sovětská posádka. Pamětníci pamatují, že vojáci vyhazovali nábytek z oken a dělali tady ohně.
3: Co dnes zámek nabízí návštěvníkům?
4: Prohlídkový okruh, kdy se prochází většinou zámku, pak se přechází do nádvoří hradního a jde se sklepením pod původním hradem a dostanou se zpátky na terasu. Můžou si prohlédnout také anglický park, kašnu, ta je také historicky chráněná. To všechno můžou návštěvníci vidět.
0: Zámecké léto.
2: Zámek Rabštejn nad Střelou si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámecké léto.cz.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským.
1: Rapštejn nad Střelou, tak tam jsem taky nebyl. Ne, teď si z toho dělám legraci, parafrázuji film, ale je to dobrý tip docela a pokud skutečně přijmete pozvání, tak si to rozhodně užijete. Tak teď sundejte zámecké pantofle, ty krásné klouzací, protože teď budeme soutěžit. Vy už znáte naše číslo, doufám 731 800 900. Jdeme na to hned po písničce.
0: Zámecké léto. Hrajte s námi právě teď o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Vytáčejte naši studiovou linku 731 800 900.

0: Hvězda supernova Marie Rotrova, tak kdo bude teď hvězdou v našem vysílání, kdo bude soutěžit, kdo bude vědět a kdo bude vyhrávat, tak doufám, že se to povede. Vím, kdo byl třetí v pořadí volající, paní Marie z Brčkova. Dobrý den, paní Marie.
1: Dobrý den, vesnice se jmenuje Olovnice, upřesním, Brčkov je naše ulice.
0: Tak počkejte, Brčkov je ulice, vy jste mi říkala Brčkov, ano. Tak já si píšu Olovnice.
1: Ano.
0: Olovnice, dobře, to, takže to poopravím. Dobrá. Víte co, paní Marie, to znělo tak jako zámecky, Marie z Brčkova, jo, jako to, když řeknu, tak to zní.
1: Tak to zní, mám hodně daleko. Tam.
0: A jinak, jaký je zámek tak nejblíž k vám, k tomu Brčkovu?
1: No, Nelahozevek, tím sousedíme, vedle jsou Veltrusy, máme to tady blizoučko.
0: Tak to je paráda. Cílu hodně. Tak pojďme, dáme se do soutěže, jestli souhlasíte.
1: Ano.
0: Otázka zní, za jakou částku odkoupil zámek v Rabštejně nad Střelou Karel IV. Od rodu Pluhu? Za A 3000 kop českých grošů, za B za 5000 kop českých grošů, anebo za C za 10000 kop českých grošů?
1: No, pokud jsem dobře poslouchala, byly to 3000.
0: Byly to 3000, vyhráváte náš zámecký cestovatelský balíček. Já jsem zadal do umělé inteligence, kolik by to bylo na dnešní peníze, na dnešní koruny no. české. A musím říct, že ona mi nabídla, že to je složité, že kdyby se vzalo tohle, ale vyšlo mi asi 90 milionů. Nevím, jak by to přepočítali odborníci, takže slušná částka na dnešní měnu. Tak paní Marie, zdravíme do Olovnice, mějte se moc krásně.
1: Já mám velikou radost, v Rabštejně jsem před lety byla, je to krásné městečko, hodně ráda navštěvuju hrady a zámky, takže mám obrovskou radost, že jsem se dovolala.
0: Já mám radost, že máte radost. Další radost uděláme zase zítra v 9.45 v našem zámeckém létě. To se podíváme na zámek Březnice a Pavel Kudrna vám přeje hezký svátek.
2: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: 10 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
0: Ze školy v Červené Řečici je nový bytový dům. Vládní delegace poletí do Ankary před prezidentem Pavlem. V Íránu pokračuje pohřeb duchovního vůdce Chamenejího. Teheránem prochází 10-kilometrový smuteční průvod. Teploty do 24 stupňů, oblačno, občas přehánky nebo déšť, výjimečně bouřky. Takové dnes bude počasí na Vysočině. U poslechu zpráv vás vítá Jaromír Kulhánek. Přestavbu bývalé školy se podařilo dokončit v Červené Řečici. Vzniklo v ní 8 sociálních a 7 standardních nájemních bytů. Podle místostarosty Dušana Obrance za ODS už má město několik zájemců o bydlení.
2: Mělo by to být skloudováno v měsíci srpna a od září by se mohli stěhovat nájemníci. Stálo to celkově sociální s parkovištěm, který jsme teďka dodělali, nějakých 53 milionů.
0: Premiér a předseda ANO Andrej Babiš odletí v úterý na summit NATO do Ankary krátce před odletem prezidenta Petra Pavla. Úřad vlády potvrdil, že Babiš se zúčastní úterní neformální večeře středečního jednání Severoatlantické rady. Prezidentův program naopak vláda nezveřejnila a neinformoval o něm ani Hrad. O účast Petra Pavla na summitu vedli vláda a Hrad několik měsíců spor. Jeho cestu nakonec předběžným opatřením umožnil ústavní soud. Teheránem prochází 10-kilometrový smuteční průvod. Je součástí 6-denního pohřbu iránského duchovního vůdce Alího Chamenejího. Toho na konci února zabil izraelsko-americký úder. Írán na dnešek vyhlásil státní svátek a uzavřel vzdušný prostor nad Teheránem.
3: Rakvi Chamenejího, která byla od soboty vystavená v areálu Velké mešity Mosala v Teheránu, přicházely desítky tisíc lidí. Největší davy se očekávají právě dnes při smutečním procesí. Průvod zamíří po 10-kilometrové trase z náměstí imáma Husajna na náměstí Azádí. 6-denní pohřeb pak bude pokračovat v šíjických poutních městech v Iránu a Iráku. Trvat bude do čtvrtka 9. července. Jana Karasová, Český rozhlas.
1: Sport.
0: Pilot Ferrari Charles Leclerc ovládl velkou cenu Británie vozů Formule 1 a zvítězil před druhým Georgem Russellem z Mercedesu a týmovým kolegou Lewisem Hamiltonem.
1: Počasí.
0: V Jihlavě a Velkém Meziříčí teď mají 17 stupňů, v Novém Rychnově 15. Bude převážně oblačno, občas se přidají přehánky nebo déšť, výjimečně i bouřky. Teplotní maxima dosáhnou 21 až 24 stupňů. Foukat má mírný severozápadní až západní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: S dopravním omezením počítejte ve Stonařově na Jihlavsku. Kvůli stavebním pracím se tam až do konce prázdnin bude jezdit kyvadlově jedním pruhem.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Krásné sváteční pondělní dopoledne, to vám 3 minuty po 10. hodině. Od mikrofonu přeje Hela Dvořáková. Je starší než Karlův most, ale v mnohem horším stavu. Kostel svatého Václava v Dolním Čepí se však díky snahám dobrovolníků a obce postupně opravuje. A my tam zavítáme už za pár minut společně s Dášou Kubíkovou.

0: umí víc a teď příběh z Vysočiny.
1: Příběhy z Vysočiny. O místech, lidech a událostech z kraje, kde žijeme.
0: Na hranici kraje Vysočina a Jihomoravského kraje u Štěpánova nad Svratkou se skrývá jeden klenot z minulosti. Je to kostelík svatého Václava v Dolním Čepí, obce, která je částí Újčova. Stojí v kopci, obklopen obecním hřbitovem s márnicí a podle archeologických nálezů je starší než Karlův most. Neutěšený stav způsobený léty chátrání ale začíná měnit. Kostel totiž právě prochází opravami.
2: Starosta Újčova František Bureš vstupuje do kostela svatého Václava v Dolním Čepí. Pojďme začít u toho letopočtu.
3: K tomu by se dalo říct, že vlastně ten kostel je starší než Karlův most. Máme tady datováno 1252 datum tady z jednoho dřevěného trámku, který se nalezl jenom ze štítů. A k tomu samozřejmě tady během těch archeologických prací jsou další nálezy mincí, kostelních pozůstatků a tak dále, které nás jenom utvrzují jakoby v té starobylosti toho kostela.
2: To je nádherný prostor, je tady krásná akustika. Stojíme u vykopané díry, která je přímo před oltářem.
3: Pravděpodobně se díváme na jednu z nějakých zásobnicových jam, které tady byly možná ještě dříve předtím, než kostel byl postavený. Pro samotné archeologie je tohle zatím velká záhada, velké téma. Jak vidíte tu jednu, tak ona tady není jediná. Tady v tom levém koutě byla dost podobná druhá, která byla v nějaké větší části naplněná kosterními pozůstatky. Plus jsme tam právě našli minci pravu z Jana Lucemburského, který nám trošku pomohl v tom datování. Samozřejmě v těch vrchních částech můžeme vidět pohřbívání nebo to, co se tady jakoby očekávalo, že ty vyšší páni v té době minulé byly pohřbívání přímo uvnitř v té lodi kostela, nebyly na venkovním hřbitově, takže to se tady potvrdilo.
2: Co nějaké pověsti a legendy váží se ke kostelíku?
3: Ten rod Humpolíku jsme po celá desetiletí si tak nějak mysleli, že tam dle těch pověstí Karel Humpolík odpočívá v křesílku a čeká na určité vzkříšení.
2: V sedě?
3: Ano, takové byly jakoby pověsti. Nicméně potom odhalení, které proběhlo v minulém roce, to bylo přesně naopak, kde jsme nalezli pouze nějakou, řekněme, změť kostí, nějakého stavebního materiálu, dřeva, kamenu a to v poměrně neutěšeném stavu. Takže bychom byli velice rádi zase v dalších letech, aby se to obnovilo, dalo se to do nějaké piety.
2: Vy máte dva obří klíče.
3: Jeden z nich je právě u vchodu do samotného kostela a pak druhý je, když se jde na půdu a na kůry.
2: Není to úplně tradiční přístup na kůr, ale my se sem jdeme podívat, protože ty kůry jsou tady dva nad sebou.
3: To jsou nějaké dohody z minulosti, kdy právě tady ten kůr spodní pravděpodobně sloužil nějakému pánu z Čepí, který během těch bohoslužeb sedával a trávil tady tu mši samotnou. Ten druhý kůr je možná nějaká stavební přestavba, která tady v minulosti byla. To je taková zvláštnost, že málo kdy ty dva kůry bývají.
2: A můžeme jít i do druhého patra. Jo, pozor, tady jsou ještě další schody. Teď jsme v druhém patře a to není všechno.
3: Ne? Můžeme potom do třetího podívat se na samotnou půdu nebo na střechu.
2: Střecha je teď v procesu obnovy. Ta je řádně vysoká. Vy jste sundávali báně, obnovovali.
3: Když jsme ji sundávali, samozřejmě jsme ji čekali, že v tom samotném jablku budou nějaké informace od předku, případně poklady, řekněme tomu. Nicméně jediné, co jsme zde nalezli, byly pouze vosí hnízda, takže báň byla z minulosti prázdná. Nicméně jsme se rozhodli teď, že tam dáme mince, informace k letošnímu roku, nějaké fotografie a taky je tam vlastně růženec od pana faráře, aby tam i z hlediska liturgie bylo něco ponecháno. Samozřejmě zajímavější je tady apsida.
2: Apsida. Kulatá zadní část.
3: Teda pokrovová zadní část, kde bylo asi nejvíc té stavební obnovy, jak můžete vidět, tak je tady vyměněno mnoho trámů. Na rohu té apsidy můžete vidět krásné mramorové vysoké štíhlé okénko, kterým při tom východu slunce v minulosti procházelo světlo, osvětlovalo oltář, takže to bychom chtěli, aby se obnovilo i v budoucnu.
2: Z Dolního Čepí Dáša Kubíková, Český rozhlas.
0: Rocky, Rambo nebo Barney Ross z Postradatelných. Jen málo který herec vytvořil tolik kultovních filmových hrdinů jako Sylvester Stallone. Dnes slaví 80. narozeniny. Jeho cestu připomeneme už za chvíli v reportáži.

0: hodin, 23 minut, vy posloucháte Dobré dopoledne Českého rozhlasu Vysočina. Od mikrofonu vás zdraví Hela Dvořáková a tohle byla skupina Lucie a jejich Daniela. Když psal scénář k Rockymu, měl jen pár desítek dolarů a nikdo o něj tenkrát nestál. Kvůli finančním problémům musel dokonce prodat i svého milovaného psa. Od té doby se Sylvester Stallone zařadil mezi největší filmové hvězdy světa. Americký herec, scénárista a režisér dnes slaví 80. narozeniny.
1: Běh po schodech Filadelfského muzea, vítězné gesto s rukama nad hlavou a hudba, kterou poznají miliony lidí po celém světě. Rocky Balboa se stal symbolem odhodlání a víry, že i outsider může uspět. Jen málo kdo ale ví, že podobný příběh prošel i jeho představitel Sylvester Stallone.
2: Nikdo nerozdává tak tvrdý rány jako život. Ale nejde o to, jak inkasuješ. Tady jde o to, kolik ran uneseš a přesto se znovu zvedneš, kolik ran dokážeš přijmout a nezastaví tě. Jenom tak se vítězí. Chce to znát svoji cenu a jít houževnatě za svým, ale musíš umět snášet rány.
1: V polovině 80. let byl téměř neznámým hercem. Po zhlédnutí boxerského zápasu Muhammada Alího s Chuckem Wepnerem napsal během několika dní scénář k Rockymu. Filmová studia o něj sice měla zájem, ale hlavní roli chtěla svěřit slavnějšímu herci. Stallone tak jejich nabídky odmítl a raději riskoval, že film nevznikne, než aby se vzdal své životní šance. Risk se vyplatil, Rocky získal Oscara za nejlepší film a ze dne na den udělal ze Sylvestra Stallonea světovou hvězdu. O několik let později přidal Američan s italskými kořeny další kultovní postavu, válečného veterána Johna Ramba. Společně s Rockym se stali jedními z nejslavnějších filmových hrdinů 80. let a symboly celé generace akčních filmů. Stallone ale nikdy nebyl jen hercem. Řadu svých filmů sám napsal, režíroval nebo produkoval. Jeho kariéra přitom několikrát zažila vzestupy i pády. Po úspěších 80. let přišla slabší období. Na vrchol Hollywoodu se mu ale podařilo vrátit díky sérii Rocky a později také filmu Creed, za který získal Zlatý glóbus a další nominaci na Oscara.
3: V pohodě, starouši?
2: Jo. Krásný výhled. Když se pořádně podíváš, uvidíš odsud celý svůj život.
3: Jak to vypadá?
2: Není to vůbec zlý. A u tebe?
3: Není to vůbec zlý.
1: I přes bohatou kariéru, ale ani v 80 letech Sylvester Stallone nekončí. V poslední době zaujal filmové kritiky třeba hlavní rolí starnoucího mafiána v seriálu Tulsa King a dál pracuje i jako scénárista a producent. Tereza Cedidlová, Český rozhlas.
0: Já jsem viděla, že tuhle písničku prostě nemůžu vynechat. Bez ní by to prostě nešlo. Survivor Eye of Tiger právě teď pro vás. Všechno nejlepší přejeme ke krásným 80. narozeninám úžasnému herci, scénáristovi a taky režisérovi Sylvestru Stallonovi. No a za pár minut další díl Babských rad s Jarkou Vykoupilovou budeme vařit vajíčka. Jak? No přesně podle vás. Víc o tom za chvíli.

0: Helena Vondráčková, 5 minut po půl jedenácté v dobrém dopolední Českého rozhlasu Vysočina. Na měko, na tvrdo, anebo varianta Benedikt. Jak máte vejce rádi vy? Jarka Vykoupilová nás je totiž teď naučí vařit v dalším díle Babských rad.
1: Babské rady.
2: Příprava vajec podle návodu zkušených šéfkuchařů vypadá následovně. Vejce vkládejte vždy do studené vody. Až se začne voda vařit, vypněte zdroj tepla a nechte vejce v teplé vodě. Jak dlouho? Pokud je chcete mít na měko, tak 3 minuty. Bílek bude pevný, žloutek je polotekutý. Na hniličku vařte 5 minut. Bílek je tuhý, žloutek je měkký. No a na tvrdo vařte 9 minut. Bílek i žloutek bude krásně tuhý. Připomeňme si i to, jak se připravují ztracená vejce, takzvaná pošírovaná. Do osolené vroucí vody s octem v poměru 3:1 rozklepnete vejce a vaříte zhruba 4 minuty. Oblíbená jsou i vejce Benedikt, ztracená vejce zabalená do plátku šunky, dáme je na rozpůlenou bulku, zapékáme a podáváme s holandskou omáčkou, což je krémově žlutá, dobře ušlehaná hladká omáčka, pečlivě vyšlehaná ve vodní lázni.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.
0: Hodiny čekání a nejistý výsledek. Lovci autogramu usilovali na filmovém festivalu v Karlových Varech o podpis hollywoodské hvězdy Dustina Hoffmana. Co všechno proto byli ochotni udělat a co všechno stihnou za hodiny čekání před hotely a taky kinosály? To se dozvíme v další naší reportáži, tak zůstávejte s námi a nechte si ji ujít. Vladimír Mišík, Blue Effect, právě teď pro vás.
3: Prosím, máma, chtěl by...

0: zase se nemohu ubránit myšlence vrátit se o nějaký ten rok zpátky. Být zase malým klukem, který si rád hraje, který je s tebou.
1: Příběhy z Vysočiny. Každý den pro vás naši reportéři sbírají příběhy z kraje, kde žijeme.
2: Před zkušeným sekerníkem nikdy nenazývejte části mlýnského kola prkínky. Pošle vás do kuchyně kraje Čnitlík. Každý kousek takového kola má totiž svůj odborný název. V Dašovském mlýně postavili z brusu nové kolo sekerníci otec a syn Mikiškové. A my vás v reportáži zavedeme přímo k procesu sestavení, než se náhonem spustí voda a mlýn začne klapat.
1: Příběhy, které byste měli slyšet. Příběhy z Vysočiny vysíláme každý den po 10. a 14. nebo v neděli po 9. hodině. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Vysočina.

0: Tereza Mašková, Marek Lambora a náš příběh. V tuhle chvíli opouštíme Vysočinu a vydáváme se do Karlových Varů. Dustin Hoffman, Jesse Eisenberg nebo Maggie Gyllenhaalová. Karlovarský firmový festival i letos přilákal velké hollywoodské hvězdy. Za nimi do lázeňského města vyrazili taky lovci autogramů, kteří neváhají čekat hodiny, aby získali podpis nebo společnou fotografii s celebritou.
1: I'm waiting for Dustin Hoffman.
2: Krátce po 7 hodině Štefan má v ruce banán a čeká tady pod hotelem Pup právě na hvězdy, konkrétně na Dustina Hoffmana.
1: I really like his movies.
3: Zbožňuji jeho filmy, hlavně Rainmana. Sbírám autogramy. Vracím se sem každý rok. V uplynulých letech jsem tady viděl třeba Michaela Douglase. Rád se sem vracím. Karlovy Vary jsou krásné město, je úžasné tady vidět všechny ty velké hvězdy. Často nejezdí ani do Berlína. Máte štěstí, že můžete pozvat tyhle legendy.
2: Stefan je z Německa a je to lovec autogramu. Teď tady vytahuje desky a na nich má právě připravenou fotografii Dustina Hoffmana. Tucí.
3: Tady je fotografie Dustina Hoffmana z filmu Tucí. Mám tu ale i další obrázky z Rainmana. U nás v Berlíně máme Berlinále. Taky tam čekávám 10 nebo 11 hodin. Snažím se ty festivaly střídat, ale Benátky nebo Cannes jsou už moc velké. Jsou tam tisícovky sběratelů autogramů. Tam už je to docela rvačka. Tady je to takové rodinné, lidé jsou tu přátelští. Obecně mám raději menší festivaly.
2: Při lovení autogramů se Štefan seznámil i se svojí manželkou, takže ztráta času to rozhodně není.
4: No, já jsem včera stával už ve 4:30 a dneska teda taky, no. Tak uvidíme, snad se zadaří.
2: Honza přijel z Kladna a teď tady vedle Štefana z Německa čeká taky na Dustina Hoffmana. Může se podívat na ty autogramy,
5: určitě,
2: které tam
5: určitě.
2: Máte? A Matěj Rupert na první stránce.
5: Jirka Schläger.
2: Aha, hokejista. Takže jenom, nejenom herce, ale obecně celebrity.
5: Obecně no, sbírám.
2: Tatiana Kouhoufová.
5: Aňa Geislerová.
2: Na tu jste musel čekat dlouho, na Aňu Geislerovou?
5: Po večírku jsem ji chytnul.
2: Po večírku?
5: Po večírku.
2: Takže lovíte ráno i v noci?
5: No, v podstatě v 4:30 se vracíme no, na hotel a v 5:30 zase stávám, takže...
2: A stíháte vedle toho i nějaké filmy třeba?
5: Moc ne právě, moc ne. Myslím, že v pondělí, úterý bude čas určitě na nějaký filmy zkouknout, takže zajdu.
2: To máte už od malinka, Honzo, že vás lákají celebrity, zajímáte se o jejich život, chcete jejich autogram, nebo kde byl ten prvotní impuls?
5: Prvotní, asi když jsem byl v Krkonoších a potkal jsem tam Miroslava Vladyku, tak jsem zatoužil mít od něj podpis. Fotky jsem ještě nezbíral v té době. První fotku, co jsem měl, tak bylo asi s Martinem Dejdarem na festivalu v Pardubicích, no, když jsem byl.
2: A když už se podepíšou, co pak s tím diářem? Dáte si to na poličku někam, u postele, díváte se na to, kolik už jich máte, těch knížeček, nebo otevíráte si to průběžně?
5: No, ty deníky ty skladuju jako v šuplíku. Koukám se teda na to, ale spíš koukám na ty fotky s těma nežijícíma, protože to je takový raritní, že už člověk to nezíská, kouká na ten podpis.
2: Honzo, ať se vydaří lov, ať se podaří autogram Dustina Hoffmana.
5: Děkuju moc, děkuju za rozhovor.
2: Z Karlových Varů Martin Balucha, Český rozhlas.
0: Vesničko má, vesničko středisková, to je další díl z cyklu Regio dokumentu, který si po 17. hodině můžete poslechnout na vlnách Českého rozhlasu Vysočina. My vás pod jeho pokličku necháme nahlédnout už dnes po 11. hodině, kdy nám ho v dopoledním vysílání představí přímo jeho autor, a to kolega Daniel Zach. Tak si rozhovor s ním určitě nenechte ujít. Už po 11.

0: 11 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
0: Ministerstvo průmyslu a obchodu varuje podnikatele před zápisem do pochybných rejstříků. Rakouští záchranáři převezli 4 těžce zraněné Čechy do nemocnice po autonehodě. Borůvky už jsou na Vysočině zralé. Teploty do 24 stupňů, oblačno, občas přehánky nebo déšť, výjimečně bouřky. Takové dnes bude počasí na Vysočině. U poslechu zpráv vás vítá Jaromír Kulhánek. Na podnikatele v Česku míří staronový druh podvodu. Do schránky jim chodí výzva ke spoplatněnému zápisu do centrálního rejstříku firem. Ze zákona ale žádnou takovou povinnost nemají.
2: Z účasti v rejstříku navíc neplynou pro podnikatele vůbec žádné výhody. I proto by poplatek v žádném případě platit neměli, vysvětluje Josef Jaroš z Asociace malých a středních podniků a živnostníků.
3: Registr podnikatelů, který by byl placený v tuto chvíli, neexistuje, respektive poskytovaný nějakou státní organizací.
2: Na podobné podvody pravidelně upozorňuje i Ministerstvo průmyslu a obchodu. Objevuje se totiž i v internetové podobě, dodává za digitální a informační agenturu Jakub Palata.
4: Problémem tzv. Katalogových podvodů se aktivně zabývalo a zabývá Ministerstvo průmyslu a obchodu, které digitální a informační agenturu informovalo.
2: Taky ministerstvo doporučuje podobné faktury neplatit. Pokud mají podnikatelé pochybnosti, měli by postup konzultovat s právníky. Dominik Hron, Český rozhlas.
0: Na rakouské dálnici A2 v neděli havarovala 4členná rodina z Česka, informuje o tom server Kleine Zeitung. Muže, ženu a 2 chlapce záchranáři převezli s těžkými zraněními do nemocnice. Jednoho z nezletiletých musel transportovat vrtulník. Rodina se podle webu vracela z dovolené u Jadranu. Řidič pravděpodobně krátce usnul a sjel mimo vozovku. V lesích na Vysočině dozrávají borůvky. Lesní plody jsou ale letos proti jiným letům malé a jejich méně. Dozrávaly totiž bez dostatku vláhy.
5: Rostou borůvky, rostou.
6: Paní Jindřišku, potkávám v lese u kostelní Myslové nedaleko Telče.
5: Není to tak, jako vždycky jsou menší a jako zdá se, že jich je míň, ale na buchtu na knedlíky budou. Tím, že jsou i jakoby menší, tak to prostě není takový výnos jak jindy.
6: Podle sběračky může za nižší úrodu zejména horké a suché počasí. Z Telčska Milan Soldán, Český rozhlas. Sport.
0: Mexický cyklista Del Toro vyhrál druhou etapu Tour de France před Slovincem Pogačarem. Třetí skončil Belgičan Evenpool. V čele průběžného hodnocení zůstává Dan Vingegaard. Nejlepší z Čechů Matias Vacek obsadil včera v Barceloně 38. místo.
1: Počasí.
0: V Třebíči teď mají 19 stupňů, v Černovicích a Vatíně 16. Bude převážně oblačno, občas se přidají přehánky nebo déšť, výjimečně i bouřky. Teplotní maxima dosáhnou 21 až 24 stupňů. Foukat má mírný severozápadní až západní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: S omezením počítejte v brněnském i pražském směru dálnice D1 na 162. kilometru u Velké Býteše. Kvůli stavebním pracím se tam jezdí pouze 2 pruhy.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: Máme krátce po 11. hodině, posloucháte Dobré dopoledne Českého rozhlasu Vysočina a právě dnes, už po 17. hodině, si můžete poslechnout Regio Dokument. To je dokumentární série Českého rozhlasu, která přináší hlubší pohled na aktuální témata a problémy jednotlivých krajů v České republice. Každý díl prostřednictvím autentických příběhů, reportáží a výpovědí lidí z regionu ukazuje, jak se proměňuje život kolem nás, od životního prostředí a historie přes sociální témata až po regionální identitu. No a jedna z epizod bude právě patřit i kraji Vysočina. My se totiž zaměříme na obce s hodně podobným názvem. Ubušín a Ubušínek. Mají společnou historii i venkovský charakter. Přesto je mezi nimi jeden zásadní rozdíl. Zatímco Ubušínek je samostatnou obcí, Ubušín je místní částí Jimramova. Více o tohle téma zajímal, řekla bych velmi poctivě, i náš redaktor Dan Zach, kterého v tuhle tuhle chvíli vítám u mikrofonu. Dane, krásné dopoledne.
8: Krásné dopoledne, já se těším na popovídání si na delší stopáže, protože většinou se známem stejném prostředí studia Českého rozhlasu Vysočina, tak zastavím na ty 2-3 minutky a teď si tady spolu vyplníme nějaký ten čas dopoledne.
7: Těším se na to, dáme si písničku a hned potom se právě u Bušínu a u Bušínku budeme poctivě věnovat. A to přímo v tvém dokumentu Vesničko má, Vesničko středisková.
1: Hosté Heli Dvořákové.

0: Emily Dvořákové.
1: Na mapě od sebe dělí jen pár kilometrů. Obě mají podobný název, podobnou velikost i historii. Přesto je mezi nimi jeden zásadní rozdíl. Zatímco, jak už jsme říkali, Ubušínek je samostatnou obcí se svým starostou a zastupitelstvem, Ubušín je místní částí Jemramova. Co vlastně obecní samostatnost znamená? Kdo rozhoduje o opravách silnic, veřejném osvětlení nebo kulturních akcích? A je lepší být malou samostatnou obcí nebo součástí většího městyse? O tom všem si budeme povídat s kolegou redaktorem Danielem Zachem, který je dnes mým hostem. My si totiž povídáme o dokumentu, který vytvořil v rámci regiodokumentu, který dnes uslyšíte už po 17. hodině i v našem vysílání. Čím tě tak zaujal Ubušín a Ubušínek, že ses rozhodl to uchopit právě do regiodokumentu?
2: No na začátku to byl tak trošku for, to se přiznám. Je to tak přibližně rok, když mi zavolala Martina Pouchlá, se kterou jsem kdysi moderoval společně nějaké prezentace Masarykovy univerzity na tom festivalu vysokých škol. A my jsme se pak jako tak potkávali, máme nějaké společné známé a zároveň ona dělala před časem, předtím, než začala dělat dokumentaristiku, tak dělala ve zpravodajství v Brně. A nějak tak jsme byli v tom kontaktu a ona má teď na starosti právě tuhle sérii Regiodokument, ten jazykolam, a oslovila mě, jestli bych si nechtěl vedle toho svojí zpravodajské práce natočit něco delšího s trochu třeba hlubším vhledem. A tak, jak na začátku bývá moderním slovem brainstorming, tak jen tak jsem nahazoval různé věci, ona mi třeba nahazovala, o tomhle si točil, nechtěl bys to trošku víc. A mě teda první co, tak prvně se tam hned pro mě nastavilo jasné téma malé obce, tady na Vysočině. Totální pro mě specifikum, když jsem se díval, tak třeba samozřejmě Ostrava má doly, nebo Ostravsko-Karvinské doly, prostě Moravskoslezský region, pak máte třeba památky v jižních Čechách. Ne, že na Vysočině, no doly tady nemáme, teda nějaké velké aktivní, ale ne, že by na Vysočině jsme neměli krásně, ale jestli je za mě něco hodně specifického pro Vysočinu, jsou to ty maličkaté obce. Tady je druhý největší počet obcí v Česku, ale na prvním místě je Středočeský kraj, tedy násobně větší, násobně víc obyvatel. No a Ubušín a Ubušínek, tady se dostávám k tomu fórku na začátku. Prostě jsem se jen tak díval, já mám hodně rád Bystřicko, mám fakt v něm jako zalíbení a když jsem si tak procházel po mapách, tak mě to prostě, mě se to vedle sebe tak jako rozsvítilo. Ten Ubušín a Ubušínek jsou přes kopec a teď ještě, když jsem zjistil, že jeden je samostatný a ten druhý není samostatný a je to teda místní část městyse Jemramov, který vlastně zase stojí v takové nějaké řadě hned vedle nich, tak jsem nejdřív jako, když ano, budeme se bavit o malých vesnicích a pak, hele, mám tady Ubušín a Ubušínek. To je skvělý. Jo, mi Martina na to řekla a vlastně z toho počátečního tak trošku fórku, tak na té vzácné příležitosti, že jsou tak hrozně blízko sebe, že se tak strašně podobně jmenují a zároveň, že obě jsou prakticky stejně velké, jsou to vesničky, které mají 70-80 obyvatel, jak v jakém období, tak to cvaklo a bylo jasné, že prostě to bude Ubušín a Ubušínek.
1: Jsou podobné, stejně se téměř jmenují. Lidé si často ty názvy pletou. Jak to vůbec ty místní vysvětlují? Ne, my jsme z Ubušína, ne, my jsme z Ubušínka.
2: Já jsem si dokonce tak trošku všiml a není to možná generální pro všechny, ale oni, když jsem přišel s tím, vy jste tady ten Ubušínek, tam je ten Ubušín, tak oni rádi zdůrazní, jo, to je velký a malý Ubušín.
1: Aha.
2: A dokonce díval jsem se, že historicky takhle nějak jako to vzniklo, to byly původní názvy vlastně těch obcí, potom tam vznikla ta zdrobnělina a možná to zní třeba i hrději malý Ubušín, než ten Ubušínek, že minimálně v tomhle kontextu to potom zmíní, ale mi se teda víc líbí Ubušínek jako název, je to takové poetické, takové hladivé.
1: Tak my si dáme písničku a věřím tomu, že v dnešním dopoledním vysílání pohladíme tím tématem, o kterém si budeme povídat i vás. Zůstávejte s námi i nadále.
0: Hosté Heli Dvořákové.

0: Adély Dvořákové.
1: Posloucháte Dobré dopoledne Českého rozhlasu Vysočina. Dnes vám představujeme další díl z cyklu Regiodokumentu. Nese název Vesničko má, Vesničko středisková, který si můžete poslechnout po 17. hodině, ve kterém se redaktor Dan Zach věnuje Vysočině, přesněji dvou obcím, a to Ubušínu a Ubušínku. Oni mají společnou historii, taky venkovský charakter, přesto je mezi nimi jeden zásadní rozdíl. A teď nemyslím jenom ten název. Čím jsou tak podobné a zároveň tak jiné?
2: Ten rozdíl vznikl, jak velmi často, v 90. letech, kdy najednou s tou expanzí toho, co se najednou může, tak se taky mohlo velmi jednoduše osamostatnit od těch střediskových obcí, které předtím vznikaly. A je teda třeba potřeba říct, oni předtím vznikali tak trošku jako násilně nebo proti vůli těch občanů. Mm-hmm. A někde se lidé domluvili, my chceme jít sami za sebe, a někde řekli, ne, my zůstaneme pod tím větším městem, větší obcí. A tyhle dvě obce, tak blízko od sebe, každá z nich zvolila jinou cestu. Ubušínek, ten tedy menší, dle názvu o pár obyvatel, tedy menší obyvateli, ten se prostě takzvaně lidově trhnul. Předtím byl pod Rovečným, ještě předtím pod Sulkovcem, to jsou okolní obce. Místní si řekli, my si to chceme dělat prostě po svém, když mi to popisoval vlastně někdejší dlouholetý starosta, pan Husák, tak tam byla opravdu velká, ale velká vůle. Tu petici, tehdy to bylo na základě petice, tak tam podepsali prakticky všichni dospělí obyvatelé Ubušínka nebo Ubušínku. Já tam slýchám u nich často Ubušínka, tak se toho budu držet. Chtěli prostě být sami, kdežto v Ubušíně tenhle proces se neuskutečnil a dodnes tedy Ubušín zůstává jako místní část Jimramova.
1: Má ta samostatnost obce zároveň i to rovná se větší svobodu při rozhodování, nebo je to hlavně zároveň taky větší zodpovědnost pro tu obec?
2: Je to jedna z těch otázek, na které jsem se v první řadě ptal sám sebe, dával jsem si to jako jednu z těch ambicí, co budu potom na místě zjišťovat. A jde o to, že ta samostatná obec určitě má větší možnosti rozhodnout se. My jsme třeba, když prozradím třeba v dokumentu, jsme řešili, obě z těch obcí budou muset řešit nějakou kanalizaci, odkanalizování obce. Aby jsme možná řekli jsme Bystřicko a ještě lépe si lokalizujeme, my se pohybujeme poblíž Vírské přehrady, což je tedy přehrada, ze které potom je čerpána pro část Vysočiny a také pro Brno pitná voda, že tam je to hodně důležité odkanalizovat, aby ta voda zůstala v co nejlepší kvalitě. No a třeba jak odkanalizovat, jestli jít metodou nějaké větší čistírny, domovních čističek, tak v Ubušínku prostě jak se dohodnou a potom na to seženou peníze, to je samozřejmě to těžké,
1: ano,
2: tak to budou mít. V Ubušíně oni se nějak dohodnou a přijdou do toho Jimramova na radnici a samozřejmě vůbec neříkám, že Jimramov se rozhodne, že to udělá proti ním, ale kdyby to vycházelo v něčem z nějakého důvodu prostě po Jimramov líp, udělat to proti jejich vůli, udělat to jinak, no tak prostě Ubušín má v tom jimramovském zastupitelstvu, v tom zastupitelstvu toho jako většího městyse, jenom jednu zastupitelku z 15, když jsem se díval naposledy, tak tam má jeden hlas, no a když se těch 14, kteří prostě nejsou z Ubušína, rozhodnou, ne, v Ubušíně to budete mít takhle, tak oni takhle zvednou ruku a ta jedna zastupitelka vlastně, já jsem hlasovala, rozhodla se proti mě.
1: To tedy znamená, že když se ve vesnici objeví nějaký problém, je výhodou, že starosta sedí doslova za rohem.
2: No jejda, velkou, obrovskou výhodou. A ono, asi se s tím potkáváme třeba i v té zpravodajské práci, ty určitě, když se bavíš třeba se starosty, že máš jako hosty. A já jsem si to tady potvrdil na mnohem větší ploše, že velmi často Louis 14. měl to stát jsem já, tak starosta třeba vesnice jsem já, to je to, když se to trošku zvrhne, v tom špatném. Ale v tom dobrém, tak to je opravdu ten člověk, který se stará úplně o všechno. David Špaček, ekonom, se kterým jsem konzultoval a objeví se jako vlastně odborný hlas v tom dokumentu, tak to zhrnul, že starosta je často takový ten místní policajt a řeší od těch dotací, od těch velkých věcí, když se bavíme o čističkách, jdeme do milionů, desítek milionů, ale taky prostě nějaké babičce se zaběhne pes. A na koho se má v té krajině, kde je všechno daleko, u té Vírské přehrady, prostě obrátit? No tak buď je starosta na tom úřadě, na té radnici, no nebo vím, kde starosta bydlí, tak tam zazvoním. Je tam zrovna manželka, kde je ten tvůj, prostě já potřebuji chytnout psa.
1: Klasika. Zůstávejte s námi, za pár minut budeme pokračovat v našem dopoledním povídání.

0: Adély Dvořákové.
1: Pokračuje dobré dopoledne Českého rozhlasu Vysočina. Dnes vám představujeme další díl z cyklu Regiodokumentu, který si budete moci poslechnout už po 17. hodině i v našem vysílání. Tentokrát redaktor Dan Zach uchopil dvě obce, řekněme, když to tak řeknu obrazně, Ubušín a Ubušínek, které mají hodně společného, ale přesto se zásadně liší. Zatímco Ubušínek je samostatnou obcí, Ubušín je místní části Jimramova. My jsme tady před pár minutami hovořili o tom, že Ubušínek to má o dosti snazší v tom, že starostu má téměř za rohem, takže když cokoliv zavolá se starosta, ale opravdu platí, že starosta malé obce musí umět od všeho trochu?
2: No je. Opravdu tak minimálně tak trochu a nebo umět opravdu hodně všechno ústy. Tedy domluvit, umluvit, přimět, zavolat, přivolat, zaťukat a vědět, kdy se něco stane, když se rozlije potok, když tam popadají nějaké stromy, tak pokud si někoho takzvaně neukecá, tak pomalu, aby to dělal sám. Tyhle obce nemají armádu technických služeb, jako jsou tam města. A tam my jsme se bavili a zmínili jednu z těch třeba výhod, těch samostatných obcí. A tady je tak trochu nevýhoda, protože při počtu 80 obyvatel, vy to samozřejmě neděláte na plný úvazek. To není jediná náplň, kterou ten člověk má na ten den. Takže je to takzvaný starosta neuvolněný, má prostě svoji práci, má toho kolikrát na hlavu v té své práci, no a pak dorazí a někdo mu klepe na okno, že je potřeba to a to. Takže určitě tohle je velké úskalí a kolikrát ta samostatnost právě a jejich zachování prostě stojí na tom, aby tam našli 5 až 7 u těch nejmenších obcí ochotných zastupitelů, kteří, nebo lidí, kteří vůbec se nechají zvolit.

0: Dvořákové.
1: Dnes si povídáme o dalším dílu z cyklu Regio dokumentů, který si můžete poslechnout po 17. hodině ve vysílání Českého rozhlasu Vysočina. Tentokrát nese název Vesničko má, Vesničko střediskové. Jeho autorem je muž, který tady pobrukuje, je to redaktor Dan Zach, který si tentokrát vzal na mušku u Bušín a u Bušínek. Jsou to dvě vesnice, které mají společnou historii, ten venkovský charakter, přesto jsou ale vlastně jiné, protože u Bušínek je samostatnou obcí a u Bušín je místní částí Jemramova. My si tady dneska povídáme o plusech a mínusech, ale zaměřme se u obou vesnic teď na to, co vlastně drží tu vesnici pohromadě. Jsou to pořád ty spolky, hasiči a další.
2: Já v první řadě děkuju, že jsi sama zmínila ten název. Já jsem strašně lajdácký autor na sebe prezentaci. Ano, má to název Vesničko má, Vesničko středisková a jsem na něj pyšný, na tento název. A k tomu, na co se ptáš, jsou to hlavně hasiči. Především teda u Bušín, tam jsem dorazil a zjistil, že prostě všichni jsou tam hasiči, ale opravdu všichni. Dokonce jsem měl štěstí a je to moment, od kterého odplést reportáž, protože zrovna měli hasičskou oslavu a tak jsem tam s těmi hasiči, kteří se starají opravdu o všechno, v tuhle chvíli se starali o uzené maso, pořídil nejvíc zajímavých poznámek, nejvíc zajímavých vhledů vlastně od toho, jak to funguje a opravdu bylo to na místě, kterému se říká výletiště. Ono je to velmi časté, na tom Bystřicku mívají takový ten venkovní společenský prostor, kam se chodí prostě, zapíchne se prase, narazí se bečka a popíjí se a povídá se, tak to bývá na takzvaných výletištích. A ti hasiči se o něj starají. A ti hasiči třeba v tom Bušíně, oni tak trochu suplují tam toho starostu, kterého vlastně nemá vlastního u Bušín, tak tam je to kolektivně rozprostřené do toho, že opravdu všichni se jmenují Petr. Ne, opravdu. Tam se všichni jmenují
1: všichni.
2: Petr. Všichni hasiči jménem Petr, takže když voláte po Petrovi, tak vzbudíte celý u Bušín. A možná je to dobře, protože každý z nich je tím člověkem, který vlastně tam sehrává. Asi i toho obecního policajta starají se právě o to výletiště, školu, jak tam mívali a teďka už to není škola, tak to je vlastně kulturní dům a to je zase jako v jejich péči. Všechno, co tam je potřeba, tak tam zajistí ti hasiči. Stejně tak, ale rozhodně by se na mě zlobili, kdybych řekl, že hasiči v Bušínku třeba nejsou a jsou neaktivní. Rozhodně jsou a opravdu tady platí, že skoro každý hasič, to v první řadě, a kdo je hasič, ten se stará.
1: No, mě teď hrozně moc zajímá, jak si to vlastně celé nakonec uchopil, jakou si zvolil formu toho svého dokumentu.
2: Já jsem do toho vstoupil s tím, že to prostě bude jenom 20-minutová reportáž a že se tam můžu pěkně pohrát jako se zvuky, že tam budeme všichni furt po něčem šlapat, našlapovat a něco otvírat. A zjistil jsem, a pro mě je to příjemné osvěžení, že je to prostě jiný formát, že je potřeba něco jiného a chtěl jsem, protože ano, my se tady bavíme o u Bušínu a u Bušínku, ale já je tam nemám jenom za ně samotné. Já v nich si trochu zastupuji, trochu supluji všechny ty malinké obce, nebo spoustu těch malinkých, drobných obcí, které mají 40, 50, 60, 80 obyvatel a teďka jsou nebo nejsou samostatné. A jak tady máme to specifikum? V Česku 6258, na Vysočině 700 samostatných obcí, tak ty nejmenší si tam vyjmenuju a zároveň řeknu ten počet a používám k tomu dřevěné počítadlo. Mě to hrozně sedí k tomu, že ty obce mývaly školu, tak je tam to staré dřevěné počítadlo, abych dal takový přehled, aby vůbec si třeba ten posluchač představil, jak časté to je, jak maličkaté ty obce bývají. A potom je i třeba sčítám a dostáváme

0: se k celkem jako zajímavým pro tu představu. Na konci se dostaneme k opravdu zajímavému součtu, který mi tak jako blikl a začal jsem víc a trošku třeba jinak přemýšlet o těch malých vesnicích.
1: Tak zůstávejte s námi, hostem našeho vysílání redaktor Dan Zach.

0: Dvořákové.
1: Hezké dopoledne při poslechu Českého rozhlasu Vysočina. Vesničko má, vesničko středisková. Tak se jmenuje nový dokument, který si můžete poslechnout dnes po 17. hodině z cyklu Regiodokumentu. Je věnovaný dvou obcím, Ubušínu a Ubušínku. A mě zajímá teď otázka, se kterou se obracím na dnešního hosta, redaktora Daniela Zacha, který je autorem tohoto dokumentu. Jestli vlastně ti obyvatelé těch obcí mají pocit, že je někdo řeší, že někoho zajímají a naopak, jestli ti obyvatelé té obce potřebují řešit ještě něco víc než svou obec?
2: Na to je nejjednodušší odpovědí pro mě to, jak ochotně se mnou tam všichni bavili, že asi mají ten pocit a občas to je slyšet, že se vyhraňují proti tomu centru. Ve chvíli, kdy nebudeme samostatní, oni to zadají nějaké firmy tamhle z hlavy. Vy jste přijel z Prahy, jo, to je nějak jako ten ostent tam je cítit, ale zároveň ty stejní lidé se mnou hned ochotně baví, protože já mám pocit, že to, že se někdo zajímá o ně a o život na těch malých vesnicích, tak je asi může i těšit.
1: V okamžiku, kdy jsem slyšela jména těchto dvou obcí, tak jsem si říkala, jestli se třeba nebojíš toho, že dneska po té 17. hodině, když to proběhne tím vysíláním, že se začnou ozývat ti starostové těch dalších menších obcí a říkat, no ale my tady máme tohle specifikum a kdybyste to býval natáčel s námi, nebojíš se tohohle?
2: No je, já teďka možná to bude odvážné vystřelit, ale já se na něco takového případně těším, protože tady jsem si vyzkoušel jinou práci na tom dokumentu, ale samozřejmě v první řadě já jsem prostě redaktor regionálního zpravodajství a s velkou zálibou právě v těch malých obcích, ve kterých velmi často se věci dějí trošku jinak. Najdu tam mnohem zajímavé nevšední věci prostě oproti tomu městu, takže s pokorou a s opatrností bude to dobře, pokud se tak stane.
1: Já co by obyvatelka také menší vesnice se na to přesto zeptám, jak je to třeba s tou nákladností a není třeba samostatná vesnice o nějakých 80 obyvatelích velkým luxusem?
2: Ty riskuješ. Tohle je otázka, která se dá hrozně pěkně na tenhle dokument, protože to je něco, co se, řekněme, posledních pár let v tom veřejném prostoru objevuje a nějaké otázky slučovat. Tak, jak se dělo v nějakých 70. 80. letech, jak to tehdejší státní moc dělala celkem škrtnutím papíru nebo rozhodnutím nějakého výboru KSČ. A dneska se mluví, jak tak nějak ušetřit. Často zmiňovaná bývá suma 10 miliard korun, že by bylo možné ušetřit zrušením těchto malých vesnic. A je to u nich velmi často, když o nich se baví politici na té vyšší úrovni, tak to často bývá to nejpodstatnější a potom se to žene okolo peněz. A zase z druhé strany logický argument, kolik to ušetří? Kolik to ušetří na tom, že třeba v době covidu, o tom mluvil ekonom David Špaček právě, se kterým jsem konzultoval a má o tom skvělou knihu, jakožto editor se s dalšími autory, jak v době covidu nebo třeba uprchlické krize, kdy přicházeli lidé z válkou trpící Ukrajiny, to zvládly tyhle malé obce tím, že prostě nějaký ten obecní policajt, nějaký ten místní chlapík, který, nebo žena, která ví, kde se co děje, kde je jaká volná kapacita, tak to zvládne. Tohle můžou být zase ty ušetřené peníze vlastně tomu státu. A jsem moc rád, že my jsme tady se dostali k tomu, že se nebavíme o tom, že tady sčítáme na jednu stranu červená číslička a modrá číslička, ale bavíme se o věcích, jako je identita těch obcí, jako je vůbec jejich vztah k tomu dělat si to po svém a nést to i na vlastních ale zádech.
1: Co přineslo tohle natáčení?
2: Tohle natáčení přineslo to, co za mě často chybí v té diskuzi o malých vesnicích a to je pohled od těch lidí přímo z těch vesnic, hlasy těch jednotlivých lidí a oni si nemyslí každý to stejné. Tam jsou i lidé, kteří řeknou, no tak když se nesloží zastupitelstvo a spadneme třeba pro Podbystřici nad Pernštejnem, tak se vůbec nic nestane. Bude o nás stejně nějak postaráno. A pak jsou zase lidé, kteří se bojí, že ty peníze, které si třeba naspořili, tak tam nebudou. Tak doufám, že to přinese nějaký svěží pohled i třeba kromě těch názorů lidí, tak i třeba tou neotřelou formou, ke které jsem nepřistoupil sám, pomohla mě právě Martina Pouchlá skvělým dramaturgickým vedením, kdy si mě tak jako naváděla. Doufám, že je to hravé, doufám, že se to bude líbit. Antonín Kánský to skvěle zmixoval, tak doufám.
1: Co by se stalo, kdyby se všechny tyhle malé vesničky najednou vlastně ztratily, protože by se sloučily s těmi většími? O co bychom vlastně přišli?
2: Podle mě o nějakou pestrost, protože směrem od vrchu. Čím je větší město, obec, tím více snaží právě, aby třeba ušetřilo, aby si zjednodušili ti pracovníci a ti zvolení politici svoji práci. To zjednodušit a dělat na jedné ulici stejnou dlažbu jako na té vedlejší. A nejenom dlažbu, ale prostě to, že tak, jak se dohadujete o věcech, to, jak si rozhodujete o tom, co se udělá, takže děláte po každé stejným způsobem. Ta každá vesnice, která je samostatná, má nějaké svoje návyky a ty jsou kolikrát pokladem, protože já zrovna teda specificky Bystřicko s množstvím malých vesnic označuju za takovou jako punkovou oblast. A nevím, jestli to rádi jako uslyší, ale oni si tam rádi a myslím, že i zajímavě a dobře umí dělat všechno tak trochu po svém.
1: Stejně jako náš redaktor Daniel Zach. Já moc děkuji za to, že jsi byl dnešním hostem. A už dnes se moc těšíme po 17. hodině na dokument Vesničko má, Vesničko středisková z cyklu Regio dokumentů. Tak si ho rozhodně nenechte ujít i vy. Díky moc za naslyšenou.
2: Já děkuji za pozvání a snad se bude líbit.

písničky na přání na Českém rozhlase Vysočina začínají po 12. hodině. Objednat písničku a někomu popřát můžete už teď. Pošlete SMS zprávu na číslo 90 011 04 ve tvaru písen, mezera a text přání. Cena jedné SMS je 4 koruny. Písničku si můžete objednat i úplně zadarmo prostřednictvím webových stránek Českého rozhlasu Vysočina.

0: Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz. Český rozhlas Vysočina, zprávy.
1: Řidiči od zítřka neprojedou mezi Kostelcem u Jihlavy a Salavicemi. Dnes je to 611 let od upálení mistra Jana Husa. Rakouští záchranáři převezli 4 těžce zraněné Čechy do nemocnice po autonehodě. A počasí bude oblačno nebo zataženo a teploty do 25 stupňů. Je pondělí 6. července a začínají polední zprávy s Jakubem Divišem. Zítra začíná uzavírka silnice mezi Kostelcem u Jihlavy a Salavicemi. Rekonstrukce úseku potrvá 10 dní. Řidiči budou muset jet po objízdné trase, která vede přes Dolní Cerekev a Batelov. Dělníci v Bystřici nad Pernštejnem postupně dokončují novou sokolovnu. Výstavba začala loni na jaře, do budoucna by měl dovnitř přesídlit i dům dětí a mládeže. Celkové náklady na stavbu se blíží ke 100 milionům korun. Děti začnou sokolovnu využívat na podzim, pokračuje bezpartijní starosta Bystřice Martin Horák.
2: Je to v plném proudu s tím, že bychom chtěli otvírat někdy na začátku října. Příznačné datum je 8. října, což je den sokolstva, takže tam bychom chtěli otvírat, ale samozřejmě uvidíme, jestli nám to vyjde, protože firma měla menší zdržení, tak teďka s nima jednáme, jestli stihnou nebo nestihnou, uvidíme.
1: Česko si připomíná 611 let od upálení mistra Jana Husa. Kazatele a reformátora odsoudil k smrti koncil v Kostnici, protože kritizoval katolickou církev. Vadil mu například prodej odpustků nebo hromadění majetku.
3: Jan Hus se zabýval i českým jazykem a pravopisem. Zasloužil se například o zavedení diakritických znamének. Jeho odkaz je tak ve společnosti patrný dodnes, říká historička Eva Doležalová.
4: Pokud už nás třeba nezajímá Husovo učení, věci, za které bojoval, pak minimálně Husova odvaha podstoupit pro své názory krutou smrt je fascinující dodnes.
3: Husovu smrt si jeho příznivci začali neoficiálně připomínat už v roce 1416. Oficiálně se ale 6. červenec stal památným dnem v roce 1925. Státním svátkem se den Husova upálení stal v roce 1990. Dnes si můžou lidé výročí připomenout například při tradiční bohoslužbě v pražské Betlémské kapli, kde Hus před více než 600 lety kázal. Veronika Šlajzová, Český rozhlas.
1: Na rakouské dálnici A2 v neděli havarovala 4členná rodina z Česka, informuje o tom server Kleine Zeitung. Muže, ženu a 2 chlapce záchranáři převezli s těžkými zraněními do nemocnice. Jednoho z nezletilých musel transportovat vrtulník. Autonehoda se stala poblíž obce Gross Pfiffersdorf na jihovýchodě země. Rodina se podle webu vracela z dovolené u Jadranu. Řidič pravděpodobně krátce usnul a sjel mimo vozovku. Sport. Hokejisté Pardubic mají jasno o zápasech, které je čekají před začátkem nového ročníku extraligy. Celkem odehrají 7 duelů, 4 z nich budou v rámci Ligy mistrů.
5: Zápasovou přípravu zahájí pardubičtí už tradičně 7. srpna na stadionu v České Třebové proti Žilině. 2 týdny na to se představí na mezinárodním turnaji Red Bull Salut, kde odehrají 2 duely. A pak už bude následovat návrat do Ligy mistrů a 4 zápasy, a to od 3. do 12. září. Extraligu zahájí obhájci titulu stejně jako v loni domácím soubojem proti Hradci Králové, a to 16. září. Z Pardubic Otagu Tvěrt, Český rozhlas. Počasí.
1: Žďár nad Sázavou 17, Hubenov 18 a Dukovany 19 stupňů, to jsou zatím aktuální teploty. Obloha nad Vysočinou dnes bude převážně oblačná nebo zatažená velkou oblačností a odpoledne se mohou objevit i přehánky. Teploty dosáhnou 22 až 25 stupňů a mírný západní vítr při dešti přechodně zesílí.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
6: Z
0: Zelená vlna Vysočina.
1: Mezi Křižanovem a Osovou Bytýškou na Žďársku bouralo osobní auto s motorkářem. Projíždějte tudy opatrně.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Hezké sváteční pondělí, to vám i 4 minuty po 12. hodině od mikrofonu Českého rozhlasu Vysočina přeje Hela Dvořáková. Pokud někomu chcete zpříjemnit pondělí písničkou, kterou má rád, no tak už teď volejte 22 155 49 99 nebo posílejte SMSky ve tvaru 90 011 04, ve tvaru píseň a pak 154 znaků. No a třetí variantou je web vysočina.rozhlas.cz.
0: Písničky pro Vysočinu s Helou Dvořákovou.

Jsou tady písničky pro Vysočinu, písničky na vaše přání, tak pojďme hned na to první. Ahoj, prosím, zahrajte pro našeho malého hokejistu Žďárských plamenů Edu písničku I'm Still Standing, kterou má tolikrát. Edo, ať ti daří nejenom na ledě, ale i o prázdninách, a písničku si užij. Děkujeme, děda Pavel a babička.

Před malou chviličkou jsem položila telefon, volala babička s malou Aneškou a právě malé, okaté, usměvavé školačce Anešce. Teď budeme hrát písničku, kterou si vybrala od Lucie Bílé a taky Honzy Bendíka. Jednu malou chvíli. Tak Aneško, tahle je pro tebe.

Pokračují písničky pro Vysočinu, písničky na vaše přání. Teď mi přiletlo další, tak jsem se ho rychle otevřela, aby vám ho mohla přečíst a je to tady. Dnes má naše super mamka Ivetka narozeniny. Prosím, zahrajte písničku, která jí vždycky vykouzlí úsměv na tváři. Maminko, hodně štěstí, zdraví, lásky a ze života žádné vrásky. To ti přeje taťka a dcery Renata a taky Lucie s rodinami. Děkujeme moc. No a vy si říkáte, jaká je to písnička, já ji tady vidím, je tady napsaná. No samozřejmě jsou to Javory, Hanna a Petr Ulrichovi.

0: Šit na prázdninách v Telči od 19:30 na hlavním nádvoří zámku v Telči. Tak si to rozhodně nenechte ujít, každý rok to stojí za to. Javory, Jana a Petr Ulrichovi. Teď ale jdeme plnit další písničkové přání. Na telefonu mám paní Milátku z Telče. Milátko, hezké odpoledne přeji.
1: Pěkně zdravím z Telče všech posluchače. A jsem ráda, že můžu nechat zahrát vnučce Janičce. Přijela za mnou z Kloučke a nechala bych ji zahrát písničku Jsem ráda, že tě mám, bracho. Mm-hmm. Všechny pěkně zdravím a těším se na další vysílání.
0: Milátko,
1: děkuji vám mnohokrát.
0: My děkujeme.
1: Radka.
0: My moc děkujeme za krásnou písničku a bylo znát, jak vás to dojalo a jakou máte velkou radost, že za vámi přijeli. Tak si je užívejte plnými doušky a k tomu všemu posíláme písničku. Milátko, opatrujte se a naslyšenou.
1: Děkuji mnohokrát.

0: zvala Jana Chládková. Já teda mám ségru, nemám bráchu, ale jsem taky strašně šťastná, že tu ségru mám. Věřím tomu, že i vy. Zjistíme, jak je na tom náš posluchač Vítě už za chvíli.
1: Písničky pro Vysočinu.
0: Vítě, moc zdravím do Třebíče, přeji krásné odpoledne.
2: Krásný odpoledne, já mám bratra.
0: No nebo tak
2: teda,
0: to je nádhera.
2: Jestli se nic nezměnilo, tak myslím, že bych měl mít bratra, Milana, no.
0: Výborně, takže Vítě má bratra, teď už to víme. Akorát, Vítě, nám tam strašně hlučí to rádio. Je krásný, že nás máte na plný knedlik, ale my to slyšíme v ozvěně, vy ne?
2: Já vůbec.
0: Ne? Aha,
2: teď je to lepší, ne?
0: A podívej se, slumil to a je to nádhera. Tak Víťo, je to vaše, mikrofon zapnutý, teď můžeme přát.
2: Takže je to pro dcerku Pětušku a určitě taky pro manželku, pro maminku a pro celou rodinu. Zítra má holka 18 let, takže všechno nejlepší. Hodně zdraví, štěstí, lásky, ať se jí daří ve studiu, máme ji rádi. No, můžem to pustit.
0: No můžem to pustit, ale teď mě ještě, to nebude tak jednoduchý, Víťo. Jak to prožívá táta? Když je dceři už jako 18.
2: No, tak to jste mi dala otázku, na kterou vlastně neumím odpovědět.
0: To je podpásovka, co?
2: To je, no.
0: Tak a ty to pustím.
2: Ale jako přeju jí to.
0: A to je
2: na
0: dobře.
2: Na jednu stranu jí to přeju strašně.
0: To je dobře. Tak jdeme pustit.
2: Ale furt je to ta holčička.
0: Je to ta, a vždycky to bude ta holčička. Vždycky to bude ta holčička. Tak si opatrujte tu vaši holčičku, Vítě, bo si od nás pozdravujte.
2: Je v Brně,
0: no tak si
2: vejle,
0: to je nádhera.
2: Tak,
0: krása, taky moc zdravíme, posíláme na cestu radu Zoro, Roberta Křestěna. Opatrujte se, ať vám to Vítě rychle utíká v práci.
2: Taky, naslyšenou. Děkuju moc krát, naslyšenou.

0: Písničky pro Vysočinu.
1: To je neuvěřitelné, co se tady rozpoutalo. Před pár minutami nám hrála Jana Chládková svou písničku vlastně pro bratra. Jsem šťastná, že tě mám, brácho. Já jsem na to reagovala, že mám ségru a vy posíláte SMSky na telefonní číslo sem k nám do studia. 90 11 04 a píšete, mám taky ségru, Jarda, mám bráchu, Aneta, mám taky ségru, Honza. No a potom tady máme přání, já mám taky ségru, píše Roman, zahrajte jí prosím zpěvačku Lady Gaga, Million Reasons. Tak posíláme písničku, no a všem, co mají ségru nebo bráchu, gratulujeme.

0: Písničky pro Vysočinu.
1: Posloucháte nás nejenom doma, ale taky v práci. Posloucháte písničky pro Vysočinu, písničky na vaše přání. A to, že nás posloucháte i v práci, o tom jsem přesvědčená, protože tu jednu písničku máme. Zahrajte nám prosím do kuchyně a zahrajte všem, co ve svátek museli do šichty. Ideálně tu písničku z přátel Díky dom a Kateřina. Tak Káťo, dome, našla jsem je s útorem Brance, letí právě teď k vám. Pro všechny, co jsou dneska v pracovním procesu, tak snad vám na tváři vykouslí úsměv a dodají energii po zbytek dne.

0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu nás pozve nadšený zachránce památek Michal Farník na zámek Neustupov a v neděli nám představí manželé Lazarovic, barokní skvost, zámek Týnec u Klatov.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Písničky pro Vysočinu.
2: A máme tu další e-mail. Dobrý den, zahrajte prosím všem prarodičům, co je čeká hlídací maraton. Nám začíná už dnes a proto s dětmi vyrážíme na hory. Máme 3 vnoučata. Díky, Maruška a Honza, závorce, věrní posluchači. No tak, jestli vyrážíte na hory, tak by se hodila asi jenom jedna jediná. Opět a Radeček a hory.

0: Písničky pro Vysočinu.
1: Pokračujeme v písničkových přáních. Dobrý den, zahrajte prosím pro pohodové sváteční odpoledne písničku Zelené údolí, kterou v roce 1974 naspíval Jiří Korn. Děkuji, Jarek Střeště. Jarku, hledala jsem, našla jsem, písnička je připravená a všem přejeme samozřejmě krásné sváteční pondělní odpoledne.

0: Písničky pro Vysočinu.
1: Přesně ve 12 hodin 45 minut zdravíme na telefonu paní Marii z Okříšek. Doufám, že to říkám dobře, Maruško, hezké odpoledne.
2: Ano, říkáte to dobře. Zdravím vás, paní Helenko, a všechny posluchače. A tadyhle tu písničku bych chtěla poslat všem, kdo poslouchají a mají rádi paní Simonovou a její písničky. A děkuju vám za vyhledání.
1: Není vůbec zač, Maruško, přejeme krásné pondělí a posíláme suvenýry z Tokia. Opatrujte se a zase brzy naslyšenou.
2: Naslyšenou.

0: Písničky pro Vysočinu.
1: Tokia hlásíme návrat na Vysočinu a je tu jedno vyznání. Prosím o zahrátí písničky pro moji ženu Danušku, kterou mám moc rád. A dneska je to 45 let, co jsme se vzali. Ještě jednou, Danuš, si to nej, co mám, i když tě občas zlobím, tak tě pořád miluju, tvůj Franta. A vybral krásnou písničku Mám tě rád. Já si, Františku, myslím, že i když občas zlobíte, tak potom, co jste poslal tohle písničkové přání, je všechno za těch 45 let smazáno a teď už bude jenom pohoda. Karel Duchoň právě teď pro vás.

0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Písničky pro Vysočinu.
3: Ještě poslední SMS-kové rychlé přání. Prosím, zahrajte YouTube pro našeho velitele Marka, který je dnes táborovým kuchařem. Těšíme se na další bojovku a děkujeme. Tak jo, posíláme Beautiful Day skupinu YouTube. Já vám přeji krásný den a zase zítra po 9. hodině se na vlnách Českého rozhlasu Vysočina. Budu těšit. Naslyšenou.

0: 13 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
0: Zhruba po 14 hodinách hasiči dohasili požár rodinného domu v Brně Bystrci. Na Vysočině vznikne první ptačí park. Požár na jihu Francie se rozšiřuje, v ohrožení je cyklistický závod Tour de France. A bude oblačno nebo zataženo a teploty do 25 stupňů. Zprávy s Jakubem Divišem, vítejte u nich. Hasiči krátce před polednem dohasili požár rodinného domu v Brně Bystrci. Zabralo jim to asi 14 hodin. Informoval o tom jejich mluvčí Štěpán Komosný. Dva hasiči se podle něj lehce zranili, jinak se nikomu nic nestalo. Kvůli požáru se v noci evakuovalo asi 20 lidí z okolních domů. Byl vyhlášený druhý stupeň požárního poplachu. Co požár způsobilo, zatím není jasné. Na místě jsou teď vyšetřovatelé. Škody zatím odhadují na několik milionů korun. Na Vysočině se chystá první ptačí park. Ornitologové vybrali místo u obce Jihlávka nedaleko Třeště. Nová rezervace vznikne v údolí Hamerského potoka. Lokalita propojuje rašeliniště, podmáčené louky a mokřady.
2: Proměna místa na ptačí park má pomoct obnovit krajinu a napravit škody po intenzivním zemědělství. Voda v údolí zpomalí a tím se zvýší hladina podzemní vody. Podle ornitologů by se díky tomu mělo obnovit cenné rašeliniště. U Jihlávky se už teď vyskytují vzácné druhy rostlin a živočichů. Terezie Málková, Český rozhlas.
0: Požár na jihu Francie se rozšířil na plochu 4500 hektarů. Úřady vyzvaly k evakuaci zhruba 10 000 lidí, informuje o tom agentura AFP. Hořet začalo v sobotu večer v horském terénu v regionu Východní Pyreneje. Oblastí má dnes vést třetí etapa cyklistického závodu Tour de France. Pořadatelé oznámili, že z bezpečnostních důvodů bude závod bez diváků. Požár zatím zranil dva lidi, jednoho hasiče a jednoho místního obyvatele. Oba jsou v kritickém stavu. Sport. Tři čeští tenisté budou bojovat o postup do čtvrtfinále wimbledonských dvouher, kde už je z nedělního programu Karolína Muchová. Jiří Lehečka se večer utká na centrálním dvorci se vítězem nedávného Roland Garros, Němcem Zverevem. Linda Nosková narazí v pozdních odpoledních hodinách na loňskou šampionku Australian Open Američanku Keiseovou. A Marii Bouskovou čeká duel s Belgičankou Mertensovou, se kterou má zatím vyrovnanou bilanci vzájemných zápasů. Ten poslední na tvrdém povrchu ale Bousková hladce ztratila.
3: Tak je to odveta, tenhle rok mě porazila lehce v Dubaji, takže já se na ní připravím, podívám se, jak hraje, co tady hraje teďka na trávě a počinu si a nechám tam zase všechno.
0: A na fotbalovém mistrovství světa ve Spojených státech amerických, Kanadě a Mexiku postoupili do čtvrtfinále Anglie a Norsko. Angličané porazili 3-2 Mexiko, Norové 2-1 Brazílii. Právě ve čtvrtfinále narazí Anglie s Norskem na sebe. Počasí. V Havlíčkově Brodě je 20 stupňů, v počátkách 19. Obloha nad Vysočinou dnes bude převážně oblačná nebo zatažená velkou oblačností. Odpoledne se mohou objevit i přehánky.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: Se zdržením počítejte na silnici mezi Pelhřimovem a Humpolcem, obousměrně u obce Velký Rybník je provoz řízen kyvadlově jedním jízdním pruhem a kyvadlový provoz je taky ve Stonařově na Jihlavsku. Silničáři provádějí výkopové práce.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Osobnosti Česka. Pořad regionálních stanic Českého rozhlasu s významnými a inspirativními osobnostmi, které ve svém životě něco dokázaly. Už po písničce se na vás těší Oskar Hess a jeho dnešní host.
4: Jsou 4 ráno, nebo víc. Jsem vzhůru, koukám na měsíc, anebo dolů do ulic, kde lampy bloudí. Snad je to jedna z nočních můr. Co vidím, to je soudní dvůr a ten mě teď soudí. Soud rána, to je nespavost a notně potměšilý host. Je seriózní na výsost a tak mě teď soudí. Já ale kuráž pozbírám a řeknu, všechno popírám, jen ať si mě soudí. ať mě klidně jsou.

Mí milí asi nevědí, že slouží službu medvědí, když v roli svědku povědí, že mám ráda třeba růže. I to, že ještě radši spím a ve snech často zabloudím k vůni mužské kůže, to mi nepomůže. Co na půl je, chci docela. Chci vstát jak ptáci z popela a dělat, co se nedělá. A za to mě teď soudí. Chci v kádi světa hledat špunt, když na huntě sem poznám hunt a v zlatě jeho kontrapunkt. Proto nezabloudím. A tak se nepřiznám.

Ten soud mi říká, už to vzdej. Jen na sebe se podívej a za pravdu nám dej, že jsi pěknej ptáček. Jen pohled na svou minulost a pochop, že v nás hárá zlost. Tak požádej nás o milost a začni s pláčem. Já koukám vzhůru na měsíc a taky dolů do ulic a sama sebe slyším říct, nejsem z těch doloudí. Už nechte dalších průtahů, jsem vina v plném rozsahu.

0: Osobnosti Česka.
1: Krásný dobrý den, milí posluchači. Vítám vás u pořadu Osobnosti Česka. Od mikrofonu vás zdraví Oskar Hess a můj dnešní vzácný host, kterým je Michal Horáček. Krásný dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Michal Horáček je český textař, producent, publicista, básník, vystudovaný antropolog a bývalý kandidát na prezidenta. Hezký dobrý den ještě jednou, pane Horáčku. Moje první otázka zní. Ve své disertační práci jste popsal habitus hazardního hráče v době socialismu jako jakýsi paralelní svět s vlastní etikou. Co nejdůležitějšího pro reálný život mimo sázkařskou komunitu vás tento polosvět naučil?
2: Mnoho. Mě to naučil, ale říkáte, co nejdůležitější. V tomhle světě je důležité to, jak se chováte v těch vypjatých situacích, zejména když třeba hodně vyhrajete nebo hodně prohrajete. Když hodně vyhrajete, je důležité, abyste se nedíval na ty ostatní, jako že jsou hloupí, že byste jich teda dostal, že jste velký chytrák. A současně ve chvíli, kdy prohrajete, tak jako si nestěžujete, nekňuhu hráte, nikoho neobvinujete z toho. Vždycky musíte zachovat to, nebo měl byste zachovat ten stejný postoj. To je nesmírně obtížný, to jako všichni víme, jako směřovat se ztrátami nebo se neopájet vítězstvími, ale tohle mě to naučilo, tohle velká zkušenost 20 leta, že se na tom dá aspoň pracovat.
1: Estébáci vás v roce 1981 vyhodnotili jako spořádaného občana bez výstředností. Přitom jste se v tom sázkařském světě pohyboval denně. Jak těžké bylo tehdy udržovat tuto dvojí identitu? Byl jste opravdu spořádaným občanem?
2: Já jsem byl naprosto spořádaným občanem. Jak říká Bob Dylan, if you live outside the law, you must be honest. Jestliže žijete mimo zákon, tak musíte být poctiví. Nicméně, to je jen taková metafora. Důležité je říci, že tyhle ty hry nebyly vůbec ilegální. Ten zákon, který to zrušil, tu ilegalitu toho platí od roku 1964, dávno předtím, než já jsem se tam vůbec dostal. Ale ano, byl to paralelní život v tom smyslu, že mi to nabídlo možnost na rozdíl od drtivé většiny mých vrstevníků se s tím vládnoucím režimem jako nějak nezaplétat. Jo. Zatímco všichni ostatní, jako ty mý vrstevníci třeba, nebo spolužáci, jo, tak, chodili do majových průvodů, dělali nástěnky, byli ve svazu Československo-sovětského přátelství a nemluvě o tom, že mnozí z nich teda byli svazáci, kandidáti komunistické strany, členové komunistické strany a tak podobně. Tohle šlo úplně jako mimo mě a jsem nesmírně rád, že mi osud dopřál, že jsem mohl pobývat ty dvě desetiletí úplně v jiném světě, kde tohle jsem nemusel řešit. To znamená, že to pro mě nebylo morální dilema, jako pro mnoho mých vrstevníků.
1: Často říkáte, že žijeme v pravděpodobnostní společnosti a jedinou jistotou je smrt. Proč podle vás dnešní politika tak moc sází na sliby jistot, když jde v podstatě o racionální nesmysl?
2: Ano, to je dobrá otázka, děkuju, že jste si tohle vybral. Jistota. Život je nejistý, jako, že každý náš úmysl od těch miniaturních, to, že půjdeme nakoupit přes ulici a nevíme, jestli náhodou nás nezestřelí nějaký člověk na motorce, že jo. Potom, až po to, jaký si vybereme teda jako životní dráhu, a nebo koho si vezmeme za partnera. To obrovský rozhodnutí, je to obrovská sázka. Nic na tom není jistýho, že ne. Asi toužíme tak vnitřně po větším klidu, který by nám snad nabídli nějaké jistoty, a to asi využívají ti populističní politici, kteří tohle slibují, ale já bych nikdy nechtěl žít tam jako jistým světě. Něco z těch jistot právě nabízel ten pozdní socialismus tady v Československu. Jako, tak nějaké jistoty jste jako jako měl, no, ale současně jste za to zaplatil tím, že jste žil ve společnosti trvalého nedostatku a velkého ponížení, protože jsme žili od roku 68 přinejmenším jako okupovaná země, že jo, tak.
1: Když jste v 80. letech naskočil do pop music, bral jste prý všechno, abyste se naučil řemeslo. Mm. Kdy se u vás z řemesla stala ta silně pociťovaná nutnost tvořit?
2: No, ta silně pociťovaná nutnost tvořit tam byla vždycky, ale já jsem jenom potřeboval se naučit to řemeslo. Teprve potom, jako to, napřed byla ta touha něco říkat, pak musíte se podívat na to, jestli to umíte říct, co k tomu použijete. Mojí touhou vždycky bylo to, co se stalo až s naším druhým albem s Petrem Mapkou. To bylo, to album se jmenovalo V penzionu svět a poprvé se tam stalo něco zvláštního, totiž do té doby se ty LPčka nebo alba prostě dělali pro nějakého zpěváka, jako pro někoho. A dokonce se pak říkalo a dodnes se říká, to je píseň Heleny Vondráčkové a tak, ačkoliv Helena Vondráčková nesložila ani hudbu, ani slova. No a já jsem tohle nechtěl provozovat, jako programově, protože jsem chtěl právě, jak jste na začátku něco říkal, chtěl něco vypovídat. Takže napřed byla, tak ten postup byl takovýhle, já jsem napsal nějaké verše, Petr Hapka to zhudebnil, přišli instrumentalisté, jako třeba Michal Pavlíček, nebo Goma Kulhánek, nebo tyhle ty mistři. No a potom přicházel ten interpret, ale ne jeden, my jsme vždycky vyzkoušeli 3-4 třeba. Mm. Jo? A teprve prostě ta interpretace, která se nám zdála jako nejzajímavější a nejvíce jako přidávající té stavbě, tak ta se potom objevila na té finální nahrávce. Tohle album Penzionu svět, tam se pozvali vlastně osobnosti, který jako by tak někdo nečekal. Michala Kocába, který v té době samozřejmě byl proslulý jako rocker, jako šanzonier, to ne. No, Richard Miller byl tehdy mladíčký a byl to Slovák, tak jako, jak použijete Slováka na český jako básně a písně. No a tak podobně. No, tak, a takhle jsme pokračovali potom s Petrem Mapkou už jako pořád.
0: Posloucháte pořad Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: coraje. Sí.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
2: A mým skvělým hostem je stále Michal Horáček. Prozatím poslední autorské album Černá jste svěřil Nadě Válové. Co vás vedlo k tomu vsadit na tehdy méně známou interpretku místo Zavedených hvězd?
3: To já jsem vždycky hledal své interprety nikoli podle toho, jestli jsou slavní nebo neslavní, ale zda se hodí opravdu pro určitou výpověď. Jo. A já jsem si na Diválové kdysi všiml v roce 2005 od té doby jsem ji sledoval. A to je takový pozoruhodný osud její. Jo. Ona miluje to, tu muziku. Ona nesmírně touží být na jevišti a vyjadřovat se prostřednictvím písní. A ona třeba léta prostě neměla to uplatnění. To dělala třeba výčepní v Orlové. Jo. Potom povýšila, teda dostala se až do Prahy.
2: S takovým materiálem,
3: no,
2: že?
3: No právě, že jo.
2: Neuvěřitelným.
3: No a dostala se do Prahy, ale ne do studií, dostala se na Palmovku, což byla taková putika noční, kam lidi, já nevím, ve tři ráno, lidi, taková ta galérka.
2: Zbytky lidí.
3: Galérka chodila jako nabízet třeba ukradený mobily, nebo tak. Takže ona si jako prošla lesčím, u těch šanzonierů se to fakt dřív nebo později pozná, jestli si něco prožili. Jo. A přitom, já soudím, že to je jedna z nejlepších současných zpěvaček českých a na mých chystaných projektech se rozhodně uplatní a už uplatňuje.
2: Vaše textařské partnerství s Petrem Hapkou bylo ikonické. Jak moc vám v dnešní tvorbě chybí jeho specifické hudební vidění světa?
3: No tak chybí to, protože takový člověk je jako nenahraditelný. Jo. A mohl bych si stěžovat na to, že Petr nás opustil dříve, než jako bylo tak nějak, člověk by řekl, že by se dalo čekat, nebo tak. Ale takhle to člověk nemá brát ten život. Jo. Já jsem se cítím, že jsem dostal velké privilegium, že jsem s ním mohl spolupracovat 30 let. Jo. A to je to, co je pro mě důležité, že tady bylo těch 30 let, možná mohlo být 40. No ale, dobře.
2: Co
3: ale,
2: kdyby?
3: Že? Jo, ale 30 let, takový intenzivní spolupráce, opravdu. To bylo nádherný, ty příležitosti, kdy já jsem prostě něco napsal, přinesl jsem to Petrovi na těch papírech, většinou to bylo tenkrát na psacím stroji, na takových těch průklepákách. A on si to jako nechal a někdy to opatřil hudbou třeba, nevím, za 3 dny, jo. A někdy za 30 dní. A taky jednu věc udělal za 10 let, až ho to napadlo. Jo. A vždycky, když ho to napadlo, tak mě zavolal, protože on měl takový jiný režim.
2: Jaký režim?
3: Režim v tom, že chodil spát třeba tak řekněme 5:30 ráno a někdy tak ve 3 odpoledne snídal a tak podobně. A pak pracoval třeba, když zrovna měl na čem pracovat, když ho něco napadlo. Takže mi třeba volal, já nevím, ve 2:27 v noci. Jako,
2: a říkal, to jste vzal?
3: Už to mám. No jistě, no ne, to přece, já jsem na to čekal někdy 30 dní, někdy 10 let, tak aby ne. A teď jsem vyjel, prostě jsem byl v Roudnici nad Labem, za ním na Okoř, hodně často, to byla silná mlha, to nějak tak jako bejvá v tom kraji. No a nakonec jsem se tam dostal, vždycky to stálo za to, protože to je něco, jako když jste u toho, když se narodí dítě třeba.
2: On vám to tam potom zahrál
3: no,
2: přímo live.
3: Takový klimpr, který vždycky byl rozladěný, někdy tam nějaká klapka jako nefungovala vůbec, ale byl to Hapka, takže to pro mě bylo něco úžasného.
2: A když zazpomínáte na pana Hapku, máte ještě nějakou s ním jako opravdu vaší oblíbenou příhodu nebo příběh, který rád vyprávíte?
3: Ani ne. Tak on to nebyl nic jiného, než samý příběh je tohohle typu. Prostě to bylo zvláštní stvoření. No a on třeba léta spolupracoval s tou Hanou Jejrovou a vždycky se jí pokoušel, protože ona byla jako taková ta dáma, že jo. A on se vždycky pokoušel jí nějakým vtípkem jako dostat. No a tak já nevím, si vzpomínám na ty Okoři, měl taky toaletu, záchod prostě, takový ten splachovací, to vy už mladý nepamatujete, že to bylo prostě na řetízku vyselo takový to.
2: To já si ještě pamatuju, jo. Tak jezdil na dětský tábor, já si to pamatuju.
3: Jo, no ale on sbíral tyhle věci jako z hlediska jako starožitností, jo. Takže tyhle věci měl třeba, já nevím, z konce 19. století a měl to tak rád, že si je tam navěsil tam na ten záchod, ale jenom jeden byl funkční, jako ostatní jenom fungovali. A tak se vždycky, tak se těšil, to se pamatuju tu příhodu, že tam jednou prostě přijela ta Hanka Jägerová a teďka jako potřebovala se také jako odebrat. A teďka ona to se hledala snad 4 hodiny, jako, které je to splachovadlo správný. No. To byla Hapková představa zábavy. Jako.
2: On byl takový šprýmař. Tak
3: no tak řekněme. No.
2: Já se teď posunu k vaší hudbě. Když Cirkus Laputika nebo repeři kompletně překopou vaše písně, vy často v těch rozhovorech říkáte, že z toho máte radost. No. Je to tak opravdu, nebo stalo se někdy, že se to opravdu nepovedlo, vy jste si řekl, no tak tohle úplně jsem si to takhle jako nepředstavoval.
3: Tak
2: základ, to bylo úplně mimo jako.
3: No základem tady celý toho programu v té Laputice bylo, že to musí být tak, jak jsem si to nepředstavoval. Že bych si to představoval, no tak bych do toho mluvil. Ale já jsem říkal, ne, dělej to, jak chcete. Jo. Tak jsem tak jako na to koukal a poslouchal jsem to s takovým údivem, ano, někdy. Ale ta radost byla v tom, že to někomu stálo za to, že jste udělali to nyní jen tak, jako, aby si vzali moji věc a investovali do toho svoje představy, svůj čas, svou energii. Bylo krásný, takže co bych si na to stěžoval? Ať to bylo jakkoliv, tak jsem byl rád.
2: A je to ten nejkrásnější pocit, když někdo vezme ty vaše texty, vaše básně a opravdu z nich jako něco dotvoří, vytvoří něco úplně nového? To je, proč to vlastně děláte? Taky? Mimo jiné?
3: No je to nádherný pocit, že za prvé, že to někomu za to stojí, a za druhý se stane ne vždycky. Dokonce je to spíš jako vzácné. Ale stane se, že to někdo opravdu povýší. Jako Petr Hapka to vždycky povýšil. Michal Kocáb, se kterým hodně teď spolupracuju, protože jsme třeba udělali operu, kterou jsme předali 10 hodin ráno 9. června Národnímu divadlu, které teda Boh dá, to uvede v roce 2028. Teď hodně spolupracuju s Michalem Kocábem, ale ne na opeře, i na takových těch jako baladách. Spolupracuju nově, takhle, s Michalem Kocábem spolupracuju 40 let, ale teprve rok spolupracuju s takovým tvůrcem ze Zlína, Ivo Viktorinem. Kromě jiného je to teda taky sám producent, produkoval asi 500 nebo 600 alb, jako všech těch slavných lidí, zejména teda na Moravě, i Bytový třeba Druhý trávy s Robertem Křesťanem a tak podobně. To je zase nový člověk a ten mnoho z těch věcí nečekaným a velmi inspirativním způsobem udělal jako hudebně a pak i producentsky. A najednou se prostě z těch černých písmenek na bílém papíře stalo něco, co žije víc. Jako jo. Je to opatřeno tím, co ty moje verše potřebují, protože jsou tak od začátku myšleny. Jsou určeny ke zhudebnění.
1: Posloucháte pořad Osobnosti Česka, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
4: Nejzkoumavější z pohledů ptá se mě ze zrcadla, jestli se usmát dovedu bleduli, která zvadla. V koupelně, v baru, v pokoji těším se na ty schůzky, požehnání.

0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: A mým skvělým hostem je stále Michal Horáček. Vy jste člověk, který má opravdu velmi široký záběr. Co vás v poslední době naplňuje nejvíc? Je to ta opera s panem Kocábem, nebo čemu se teďkon věnujete i v osobním životě třeba úplně nejradši?
2: Tak můj osobní život je úplně prohnutý s tím, co jako dělám. A bych tomu ani neřekl práce, jo. Je to takové, jako prostě tvorba, no, se to těžko o tom mluví. Ale mám nějaký osobní život, ano, tak jsem šťastný, tenhle rok se povedly dvě krásné věci, moje paní dostala Český lva za kostýmy pro film France, byla nominovaná dokonce na

0: toužila potom, aby mohla být v takovém, řekl bych, jako asi nejprestižnějším, snad na nejprestižnějším, nejkvalitnějším možná pražském gymnáziu Jana Keplera. Kam je fakt těžký se dostat. A ona měla hodně bodů a dostala se tam. A zasloužila si to. Takže vůbec si to zasloužili. Jako, moje žena musela moc to odpracovat a vymyslet. A moje dcera to musela taky hodně odpracovat. A takže to není, že by někdo něco dal. No, to oni sami se o to zasloužili, takže mě to dělalo velkou radost. A já se snažím taky, abych si něco zasloužil. Takže poslední rok mýho života je věnovaný mýmu novýmu a asi takovému nejsložitějšímu, nejstrukturovanějšímu konceptu, který se jmenuje Pozemský prach a Boží dech. Je to básnická sbírka, která právě vyšla v nakladatelství Argo a jejím podtitulem je Slova příštích písní. Vidíte, už se k tomu hned hlásím. Slova příštích písní, inspirovaná biblickými tématy.
1: Kam vnímáte, že jste se vy jako textař za těch 30 let posunul? Nebo přistupujete k tomu opravdu jako úplně jinak než před těma 30 rokama? Vnímáte sám sebe i jako umělce úplně někde jinde?
0: Úplně jde, ne.
1: Vůbec jste se jako změnil, vyprofiloval jako jinam vlastně.
0: Ne, myslím, že v tom nejpodstatnějším ne. Ta touha je pořád stejná. Jako něco podstatného sdělit. Jako inspirovat ty lidi k tomu, ty posluchači nebo čtenáře, aby se stali mými spoluautory. Protože jinak, když člověk nemá ty čtenáře a posluchače, tak to jako nežije, to věc, co udělá. To je potřeba. Jestli jsem se někam posunul, tak od té doby, kdy jsem si říkal, že potřebuji zvládnout tu technickou stránku, jo, tak to jsem se jako posunul. To jako to, zejména prostřednictvím těch vionských balát. Jo, to už je tak jako nejobtížnější žánr, který vůbec v české literatuře jako byl praktikován. Naposled to udělal Vítězslav Nezval v roce 1936. A všichni se divili. A já jsem se taky divil, proto mě moje maminka na to upozornila, když mi bylo 10 let. Jo. A od té doby, co mi bylo 10 let, jsem si říkal, já bych chtěl to taky jako jednou napsat. Jo. Ale uplynulo dalších 55 let, než jsem se k tomu odhodlal, než jsem to udělal. Takže myslím si, že to je jako teďka jako neskromně řeknu, že údělem básníka vlastně, nebo úkolem je pracovat s naší mateřštinou tak, aby obohacoval ten nejvyšší registr naší řeči. Jo, tam odkud se čerpá, vždycky naši předkové tam něco vložili, my bychom, když se podaří tomu trochu něco přidali. No pak přijdou další generace a budou z toho čerpat a taky budou muset něco přidat. No a tak pak mě potěšilo, že jsem viděl, že prostě v maturitních otázkách je rozbor jednými bionských balady. Jo. Kdo by to byl řekl? A nebo teďka v těch, když jsem viděl, co dělá dcera, tak jsou ty cermaty, takový ty testy. Tam zase bylo Krev a šroubky. To je píseň, kterou zpívá Naďa Válová zrovna, kterou jste zmínil.
1: Co se člověk dozví o tomto národě, když kandiduje na jeho prezidenta? Jací jsme, my Češi?
0: Daleko míň, než byste řekl. Jako jo. Daleko míň. To vždycky strašně záleží na to, s kým se potkáte a tak. Co já jsem se dozvěděl, tak potvrdilo se mi to, co jsem doufal, že my jsme strašně tvůrčí. My jsme opravdu dobrý. Jako, ale takovým, ne takovým tím obrovským způsobem Elona Muska, jo, ale takovým tím středním, slušným, jako křižík. Jako. No tady, jak jsem jezdil po té naší vlasti, tak jsem se seznámil se spoustou lidí, o kterých nikdy neuslyšíte. Protože se nedostanou na titulní stránky časopisů, ale mají bezvadný nápady a výborný výsledky svého podnikání v nejrůznějších oborech. Jo. To je, já jsem byl šťastný, že jsem se s těma lidma setkal, protože zase oni si to všechno zasloužili. Oni si to museli odpracovat. A ještě museli mít trochu štěstí. To je pravda. Ale tady je talentu. Jako fakt, to je bezvadný.
1: Jaké cizí národy jsou pro vás inspirativní a proč? A myslíte, že i my Češi jsme pro ostatní národy inspirativní?
0: Jestli jsme my Češi inspirativní pro ostatní národy, to nevím. Spíš jako spíš my naopak. Češi. No, ne, ono to spíš jde o to, že někteří Češi. To asi jo. No, to určitě. Já trochu na ty jako národy a takovýhle kategorie jako moc nevěřím. Já vždycky věřím spíš na určitý lidi. Ale přece jenom já přistoupím na tu vaši

0: otázku a řeknu. Mě těší Italové. Já jsem se naučil italsky právě proto, že mě těší jejich přístup k životu. To je ten tvůrčí přístup, který nikdy není dogmatický. Ani třeba jako jsou to katolická země, že jo. Ale to nejsou dogmatici, to je živá taková víra provozovaná jako proto, že to něco těm lidem do životu přináší. No a oni mají strašně podobný humor jako my. To se ani neví. Jako jo. Já jsem tam mnohokrát potom jel a tohle nás vnímá. Jako. Tam mě lidi citovali Švejka. Jako. To je úplně neuvěřitelný. A to je jako na první pohled. Ale ve skutečnosti hluboko dole máme něco společného. Jako ten přístup takovýmu jako lehce jako černému humoru. Takovýmu, že to vypadá trochu jako cynismus, ale nemusí to být úplně cynismus. Ale je to takový to zpochybňování těch různých autorit a takových těch takzvaných věčných práv. To máme s nimi Italy hodně společné.
1: Jsou to také smějící se bestie?
0: No někdy jo. No to vám povím. Jako ne, to popisuje různý romány. Hlava 22 nebo tak. Co ti Italové s těmi Američany, kteří je přišli osvobodit teda ve druhé světové válce, jak se k ním jako chovali. Že? A tak podobně. No, jo, jsou to trošku smějící se bestie, to jsou.
1: Co bychom si od nich my jako Češi mohli vzít od těch Italů? Možná je to taková ta siesta odpolední, ten klid. Já mám pocit, že právě ty Jižané jsou takový uvolněnější, že my tady u nás v Čechách, jak i máme vlastně ty 4 roční období, v těch extrémních změnách toho počasí, tak jsme taky takový měňaví, že ty Italové jsou takový furt jako dám si kávičku, pohoda, dojdu si na pláž, dojdu si tam s kůtříkem, tohle mi vlastně trošku u nás tady jako chybí maličko.
0: Ano, takhle se to jeví na první pohled, to je to dobře, jako, ale oni jako hodně pracují. Tahle se fakt pracuje. Jo. A ano, je tam historickou tradicí daná ty siesta, protože někdy je prostě hold takový horko, že se ani pořádně nedá, ale zase vám to nabízí příležitost být s rodinou, s kamarády a tak. Jejich určitá uvolněnost by nám asi prospěla.
1: Pane Horáčku, já vám moc krát děkuju za krásný rozhovor.
0: Děkuju vám za pozvání.
2: Osobnosti Česka můžete sledovat v rozšířené verzi i jako videopodcast na YouTube kanálu Českého rozhlasu nebo poslouchat v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.

0: Německé léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu nás pozve nadšený zachránce památek Michal Farník na zámek Neustupov a v neděli nám představí manželé Lazarovic, barokní skvos, zámek Týnec u Klatov.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
2: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
3: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Chcete jezdit bezpečně a zároveň šetřit? Objevte Tomcat Sport, moderní pneumatiku, která nabízí spolehlivost, dlouhou životnost a výborné jízdní vlastnosti díky jedinečnému zpracování. Mohutné dezénové bloky s lamelami zaručují maximální stabilitu a bezpečnost ve vysokých rychlostech i při náhlých změnách směru jízdy na suché i mokré vozovce. Tomcat Sport je pneumatika vyvíjená s důrazem na kvalitu a výkon.
1: Objednávejte teď hned na telefonu 245 009 925 nebo na www.nejlevnějšípneu.cz.
0: Pneu Tomcat Sport v rozměru 205/55R16 již od skvělých 4396 korun za sadu a k tomu dostanete tričko Tomcat jako dárek. Dopravu od nás máte také zdarma. Tomcat je značka, na kterou se můžete spolehnout. Pospěšte si, nabídka platí na osobní pneumatiky Tomcat Sport pouze do konce srpna 2026. www.nejlevnějšípneu.cz. Český rozhlas Vysočina, zprávy.
2: Stavba nové bystřické Sokolovny nabrala zdržení. Třešť sehnala skautům klubovnu. V Kyjevě a kyjevské oblasti má mohutný ruský raketový a dronový útok 15 obětí. A noc bude zatažená a může zapršet. Zítra čekáme oblačnost s teplotami do 28 stupňů. U zpráv vás vítá a dobré sváteční odpoledne přeje Jakub Diviš. Dělníci v Bystřici nad Pernštejnem postupně dokončují novou Sokolovnu. Výstavba začala loni na jaře, do budoucna by měl dovnitř přesídlit i dům dětí a mládeže. Celkové náklady na stavbu se blíží ke 100 milionům korun. Děti začnou Sokolovnu využívat na podzim, pokračuje bezpartijní starosta Bystřice Martin Horák.
3: Je to v plném proudu s tím, že bychom chtěli otvírat někde na začátku října. Příznačné datum je 8. října, což je den sokolstva, takže tam bychom chtěli otvírat, ale samozřejmě uvidíme, jestli nám to vyjde, protože firma měla menší zdržení, tak teďka s nima jednáme, jestli stihnou nebo nestihnou, uvidíme.
2: Třešť bude mít vlastní skauty. Vedoucí telčského střediska oslovili Třeště s možností založit oddíl už loni na podzim. Město teď poskytlo po dohodě skautům bezplatné zázemí. Jejich klubovna bude v budově na dvoře. První setkání v ní budou mít na konci léta, pokračuje lidovecký starosta Vladislav Hink.
4: Vznikne od září, od toho 1. záříového týdne a takový ty první seznámení s tím skautem, nábor řeknu, ukázka, tak bude ten poslední srpnový týden.
2: Rusko po 4 dnech opět mohutně zaútočilo ze vzduchu na ukrajinskou metropoli Kyjev. Podle tamních úřadů přišlo o život 12 lidí a asi 60 bylo zraněno. V kyjevské oblasti zahynuli 3 lidé a několik utrpělo zranění.
5: Kyjevské telegramové kanály zaplnila videa z nočního ruského útoku. Jsou na nich vidět a slyšet exploze i hořící domy ve 4 městských částech. Nejhůře byl poškozený Podilský obvod, kde raketa zničila jeden z domů od 9. po 5. podlaží. Záchranáři doteď prohledávají trosky všech 30 zničených nebo silně poškozených budov. Ministr obrany Michailo Fedorov se ještě dnes spojí se svými západními partnery, aby je naléhavě požádal o urychlené dodávky raket do systému Patriot. Protivzdušné obraně se podle předběžných informací nepodařilo sestřelit žádnou ze 6 nadzvukových střel Zircon ani z 23 balistických raket Iskander-M. Z Ukrajiny Martin Dorazín, Český rozhlas. Sport.
2: České basketbalisty čeká klíčové utkání v boji o postup do další fáze kvalifikace mistrovství světa. Pokud s Estonskem Češi nezvítězí o 30 nebo víc bodů, rozhodne o jejich osudu až poslední zápas skupiny mezi Slovinskem a Švédskem. Češi jistě postoupí v případě porážky Švédska. Zápas Česko-Estonsko se bude hrát v Brně a začne v 17 hodin. A fotbalisté Portugalska i s hvězdným útočníkem Christianem Ronaldem nastoupí v 21 hodin proti Španělsku v osmifinále mistrovství světa. Vítěz se ve čtvrtfinále utká s lepším z dvojice Spojené státy americké Belgie. Počasí. V Jihlavě nebo Přibyslavi teploměr ukazuje 20 stupňů, v Havlíčkově Brodě 22. V noci čekáme zataženou oblohu a zejména na severu kraje může zapršet. Teploty se stoupí na 17 až 14 stupňů. Oblačné nebe přetrvá i zítra a nejvyšší teploty 25 až 28 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
2: Na D1 z Brna do Prahy na kilometru 98 blokuje odstavný pruh porouchané osobní auto a se zdržením počítejte na silnici mezi Pelhřimovem a Humpolcem obousměrně u obce Velký Rybník je provoz kyvadlový jedním jízdním pruhem. Tolik doprava.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: A krátce po 14. hodině vám všem přeji příjemné, pohodové, sváteční, pondělní, prázdninové odpoledne. Za malou chvíli vás pozvu k zajímavému dokumentu, který bude mít dnes svoji rozhlasovou premiéru právě na vlnách Českého rozhlasu Vysočina. Ale ještě předtím Petr Muk, který přichází s láskou. Ať vy přicházíte s čímkoliv, mějte s námi příjemný a pohodový den.
0: Dobré odpoledne s Jožou Kolářem.

Dnes přinese Český rozhlas Vysočina významnou premiéru. Rozhlasový dokument s názvem Vesničko má, vesničko středisková bere posluchače za obyvateli dvou sousedních obcí. Mají podobnou velikost, historii i název. Liší se ale tím, že jedna je samostatná, zatímco druhá spadá pod nedaleký městys. Náš kolega, autor Daniel Zach, pátrá po tom, co samostatnost či nesamostatnost přináší. Nezapomeňte tady poslouchat už dnes po 17. hodině.

New York obsadili Norové a jejich vikingské veslování, které je teď hitem po celém světě. Náš zvláštní zpravodaj sledoval výhru fotbalistů Norska nad Brazílií na mistrovství světa přímo mezi norskými fanoušky na tribuně. Za chvíli uslyšíte jejich euforii i to, co si myslí o svém veslařském rituálu. Teď je tady další muzika. Holky, to je kapela. A vzpomínky zůstanou, to je název písničky. A Jože Kolář, ten vám přeje všem příjemné a pohodové poslouchání.

0: mistrovství světa ve fotbale.
1: New York se proměnil v město vikingských veslařů. Fotbalisté Norska na nedalekém stadionu v New Jersey porazili 2-1 Brazílii, se kterou jako jediný ze všech jejich soupeřů stále nikdy neprohráli. Norové tím pádem slaví postup mezi 8 nejlepších týmů mistrovství světa. Amerikou tak dál bude znít jejich pokřik, při kterém hromadně imitují právě vikingské veslování a který se stal hitem šampionátu i na sociálních sítích. Náš zvláštní zpravodaj sledoval vítězství nad Brazílií právě mezi norskými fanoušky.
2: Na tu virální veslovačku norských fanoušků už jste asi narazili někde na internetu. Ostatně objevila se už i v norském parlamentu. Norové s ní tady v New Yorku ovládli i náměstí Times Square. Ale tady v norském kotli při zápase s Brazílií to má ještě jinačí grády.
3: Fanoušci Becker a Marias se smějí, že jednou z toho bude sentimentální klišé, ale teď prý tenhle rituál Nory baví a spojuje. Říkají, že ze začátku to byla až hamletovská otázka, jestli se k téhle davové zábavě přidat a veslovat nebo neveslovat, ale teď už je odpověď jasná. Kdo nevesluje, jako by nebyl nor, i když se objevují i připomínky, že jde o oslavu maskulinity a krutostí vikingů, nebo že předkové norů spíš pluli po moři a veslování byla výsada východních vikingů z dnešního Švédska. Veslařská choreografie nevznikla organicky, vymyslel ji učitel a fanoušek Rosenborgu Trondheim Ulle
4: Freistadt.
3: Američan Scott přichází na stadion s norskou vlajkou a v peruce, kterou imituje kanoníra Erlinga Haalanda, a tvrdí, že kolektivní veslování, kterým Norové uhranuli svět, je skvělý vývozní artikl jejich kultury. On sám je toho důkazem a k vikingskému pokřiku se nechávají strhnout dokonce i kolem jdoucí brazilští fanoušci. Gary a Thomas si na zápas s Brazílií nasadili typické vikingské rohy a říkají, že jsou z pobřežní části Norska, takže skutečně veslují už od malička. Tohle je jiné veslování, ale někdy je prý potřeba dopřát si trochu dětinskosti.
5: In the beginning I thought it was a bit cringe to be honest, but now I'm like, you know what? It's fun, it's silly.
6: Ze začátku mi to připadalo trapné, abych pravdu řekla, ale teď si říkám, že je to sranda, je to praštěné. A není to podle mě typicky norské, protože my Norové jsme většinou ospíchaví. Obvykle na sebe neupozorňujeme a nejsme hluční, většinou jsme introverti. Ale teď je to legrace, je to roztomilé a všechny nás to semklo. Vidět Nory, jak jsou hluční a jejich všude plno, to mě šokovalo a rozesmálo zároveň. A taky nás to představilo světu. Je na nás upřená pozornost, na což nejsme zvyklí. A to je zábava.
3: Říká další Norka Martina, ale občas prý musí vysvětlovat, že jde opravdu jenom o legraci.
6: Lidi si o Norsku myslí spoustu divných věcí. Třeba jsem slyšela, že u nás žijí lední medvědi. Nežijí. A ne, ve vikingských lodích už se taky neplavíme.
2: Když nakonec Norové vítězí nad Brazílií a postupují mezi 8 nejlepších týmů na světě, tak rozhodně nevypadají na introverty. Tuhle závěrečnou veslovačku si obzvlášť vychutnávají. Radují se, že z Brazílií nikdy prý neprohrají a už se těší do Miami na Anglii.
7: Amazing. We never lost to Brazil and we're never gonna lose to Brazil. Let's go Norway. I'm going to Miami.
8: I didn't dream of this ever in my life. I dreamt of playing in the World Cup with Norway.
3: Autor obou norských gólů Erling Haaland pak dole už ten trochu hledá slova, prý si vždycky přál dovést svou zemi na mistrovství světa, což se teď Norům povedlo po 28 letech. Ale o tom, že by na mundialu dvěma góly pomohl porazit Brazílii a dal celkově už 7 gólů za Norsko, o tom se Haalandovi nikdy nesnilo a občas se prý musí štípnout do paže, jestli je to realita. Pro Norsko je tohle velká věc, říká.
8: I need to pinch myself sometimes in the arm because it's big, you know.
3: Ze stadionu MetLife u New Yorku, Jan Kaliba, Český rozhlas.
0: Mistrovství světa ve fotbale na Českém rozhlasu Vysočina.

0: na motokrosu v Pacově. Český rozhlas Vysočina. Žijeme tu s vámi.
1: Takhle zní motokros v Pacově, ale my se v našem odpoledním vysílání za chvíli podíváme jinam. Je starší než Karlův most, ale v mnohem horším stavu. Kostel svatého Václava v Dolním Čepí se však díky snahám dobrovolníků a obce postupně opravuje. A my tam zavítáme v příběhu z Vysočiny za pár minut. Teď ale míříme do Velké Británie. Tam už pěknou řádku let působí Chris Lau a New Tenant, kteří se říkají Pet Shop Boys. Always on my mind. Hitovka z 80. let. Jenom

0: Příběhy z Vysočiny. O místech, lidech a událostech z kraje, kde žijeme.
1: Na hranici kraje Vysočina a Jihomoravského kraje u Štěpánova nad Svratkou se ukrývá jeden klenot z minulosti. Je to kostelík svatého Václava v Dolním Čepí, obce, která je částí Ujčova. Stojí v kopci, obklopen obecním hřbitovem s márnicí a podle archeologických nálezů je starší než Karlův most. Neutěšený stav způsobený léty chátrání se začíná měnit, kostel totiž právě prochází opravami.
2: Starosta Ujčova František Bureš vstupuje do kostela svatého Václava v Dolním Čepí. Pojďme začít u toho letopočtu.
3: K tomu by se dalo říct, že vlastně ten kostel je starší než Karlův most. Máme tady datováno 1252 datum tady z jednoho dřevěného trámku, který se nalezl jenom ze štítů. A k tomu samozřejmě tady během těch archeologických prací jsou další nálezy mincí, kostelních pozůstatků a tak dále, které nás jenom utvrzují jakoby v té starobylosti toho kostela.
2: To je nádherný prostor, je tady krásná akustika. Stojíme u vykopané díry, která je přímo před oltářem.
3: Pravděpodobně se díváme na jednu z nějakých zásobnicových jam, které tady byly možná ještě dříve předtím, než kostel byl postavený. Pro samotné archeologie je tohle zatím velká záhada, velké téma. Jak vidíte tu jednu, tak ona tady není jediná. Tady v tom levém koutě byla dost podobná druhá, která byla v nějaké větší části naplněná kosterními pozůstatky. Plus jsme tam právě našli minci pravu z Jana Lucemburského, který nám trošku pomohl v tom datování. Samozřejmě v těch vrchních částech můžeme vidět pohřbívání nebo to, co se tady jakoby očekávalo, že ty vyšší páni v té době minulé byly pohřbívání přímo uvnitř v té lodi kostela, nebyly na venkovním hřbitově, takže to se tady potvrdilo.
2: Co nějaké pověsti a legendy váží se ke kostelíku?
3: Ten rod Humpolíku jsme po celá desetiletí si tak nějak mysleli, že tam dle těch pověstí Karel Humpolík odpočívá v křesílku a čeká na určité vzkříšení.
2: V sedě?
3: Ano, takové byly jakoby pověsti. Nicméně potom odhalení, které proběhlo v minulém roce, to bylo přesně naopak, kde jsme nalezli pouze nějakou, řekněme, změť kostí, nějakého stavebního materiálu, dřeva, kamenu a to v poměrně neutěšeném stavu. Takže bychom byli velice rádi zase v dalších letech, aby se to obnovilo, dalo se to do nějaké piety.
2: Vy máte dva obří klíče.
3: Jeden z nich je právě u vchodu do samotného kostela a pak druhý je, když se jde na půdu a na kůry.
2: Tak není to úplně tradiční přístup na kůr, ale my se sem jdeme podívat, protože ty kůry jsou tady dva nad sebou.
3: K tomu jsou nějaké dohody z minulosti, kdy právě tady ten kůr spodní pravděpodobně sloužil nějakému pánu z Čepí, který během těch bohoslužeb sedával a trávil tady tu mši samotnou. Ten druhý kůr je možná nějaká stavební přestavba, která tady v minulosti byla. To je taková zvláštnost, že málo kdy ty dva kůry bývají.
2: A můžeme jít i do ano, druhého patra. Můžeme. Jo, pozor, tady jsou ještě další schody. Teď jsme v druhém patře a to není všechno.
3: Můžeme potom do třetího podívat se na samotnou půdu nebo na střechu.
2: Střecha je teď v procesu obnovy. Ta je řádně vysoká. Vy jste sundávali báně, obnovovali.
3: Když jsme ji sundávali, samozřejmě jsme ji čekali, že v tom samotném jamblku budou nějaké informace od předku, případně poklady, řekněme tomu. Nicméně jediné, co jsme zde nalezli, byly pouze vosí hnízda, takže báň byla z minulosti prázdná. Nicméně jsme se rozhodli teď, že tam dáme mince, informace k letošnímu roku, nějaké fotografie a taky je tam vlastně růženec od pana faráře, aby tam i z hlediska liturgie bylo něco ponecháno. Samozřejmě zajímavější je tady apsida.
2: Apsida. Kulatá zadní část.
3: Teda pokruhová zadní část, kde bylo asi nejvíc té stavební obnovy, jak můžete vidět, tak je tady vyměněno mnoho trámů. Na rohu té apsidy můžete vidět krásné mramorové vysoké štíhlé okénko, kterým při tom východu slunce v minulosti procházelo světlo, osvětlovalo oltář, takže to bychom chtěli, aby se obnovilo.

Pražské léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: Už za chvíli vás v našem vysílání pozveme na další z našich zámků. I letos pro vás máme zámecké léto s průvodcem Františkem Kinským. Teď ale pojďme zkontrolovat oblohu.
1: Počasí.
0: A proto zdravím Jitku Kučerovou do Českého hydrometeorologického ústavu. Dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne.
0: Jak to vypadá v těchto chvílích na Vysočině s počasím? Koukám z okna, zataženo, možná občas i někde sprchne, nebo ne?
2: Teď už se srážky nevyskytují na Vysočině, nějaké přehánky se objevovaly hlavně v dopoledních hodinách, oblačnosti ale hodně, na tom se celkem nic moc nemění, i když teď ještě může být lehce taková protrhaná až do oblačna, ale jinak spíš převažuje zataženo nebo skoro zataženo, ta oblačnost je ale zároveň i částečně průsvitná. Vítr fouká od západu až severozápadu, takový výraznější, mírný, no a teploty jsou nejčastěji mezi 21 až 24 stupni Celsia, vyšší polohy mají kolem 20.
0: A jak to bude vypadat dál? Prázdniny se rozbíhají určitě. Tato informace bude zajímat třeba děti, které jsou na táborech. Jestli se mají připravit s pláštěnkami, nebo zase můžou těšit na horké, teplé letní noci.
2: V těch večerních a nočních hodinách spíš možná bude potřeba ta pláštěnka, protože hlavně v severní části kraje se v noci mohou objevit přeháňky nebo takový občasný déšť. Obecně by ty srážky spíš měly být slabšího charakteru a převažovat bude i v noci oblačno až zataženo. Potom hlavně k ránu může být i nějaká zmenšená oblačnost a teploty ty budou klesat přes noc na 17 až 14 stupňů. Vítr i v noci by mohl pofukovat mírný od západu.
0: A jak to bude dál s počasím? Bude se oteplovat? Já jsem četl, že se mají zase přiblížit tropické teploty o víkendu.
2: O víkendu ano, ale ten zítřek bude mít zatím jenom letní hodnoty přechodně, pak zase ve středu se ochladí, takže zítra nejvyšší teploty 25 až 28 stupňů. Ta oblačnost zůstane převážně velká, ale částečně bude i průsvitná, anebo se může občas zmenšit, takže řekněme v průměru nějaké oblačno, chvílemi může být skoro zataženo, chvílemi třeba i to polojasno. Vítr ale zítra bude foukat přes den čerstvý od západu, může mít místy nárazy buď do nebo kolem 50 km v hodině a večer se bude měnit na severozápadní.
0: A jak to bude tedy dál, kdy se dočkáme těch tropických teplot?
2: A ve středu ještě ne, tam naopak čeká nás ochlazení za studenou frontou, která bude přecházet v noci, kdy čekáme většinou zataženo, ještě nad ránem také. Občas se zase bude objevovat déšť nebo přehánky, ale už v dopoledních hodinách bude oblačnost od severu ubývat. Přes den už pak ve středu bude převažovat polojasno nebo skoro jasno, teploty 21 až 25 stupňů a také takový větrný den. Přes den místy čerstvý severozápadní vítr.
0: No a pak už se dočkáme. Já jsem...
2: Ne, ve čtvrtek také 21 až 25 stupňů. Ty tropické hodnoty možná až ke konci týdne a to ještě asi s odřenýma ušima.
0: No, to budeme ještě upřesňovat, samozřejmě ta doba ještě relativně daleká z hlediska předpovědi počasí, tomu rozumím. Každopádně děkuji za vaši letní předpověď a přeji hezký sváteční den. Naslyšenou a uslyšíme se ještě před 18. hodinou. Hezký den.
2: Ano, děkuji. Naslyšenou.
3: Když okna první elektriky poslala známé cukrbliky, záclonám mého pokoje. A úsvit přišel stisknout kliky, tak po klávesách harmoniky šly tóny dělat rozbroje. Pod střechou kdo si hrál, někdo se tomu smál, zatímco jiný dostal vztek.

A někdo říkal, nevídáno, ať se ten chlápek pobaví. Další však říkal svojí ženě, dost divný přístup k hygieně, vždyť připraví se o zdraví.

Fiskas, ja dnes mám vanu plnou fialek, mám vanu plnou fialek, mám vanu plnou fialový fialek. Postupně se všem zalíbilo, budice písní zvlášť šlilo s harmonikou tahací. Začali říkat akordeon, já říkala Alain Delon, tomu, kdo bydlel v oblacích, tomu, kdo bydlel v oblacích. Už se to stěží někdo doví,

0: počasí, však do dnes zpívám si já dnes. Mám vanu plnou fialek, mám vanu plnou fialek, mám vanu plnou fialový fialek.
1: Po loňském velkém úspěchu vám i letos nabízíme zámecké léto. Celé prázdniny vás zveme na naše památky. Průvodcem je i letos František Kinský, kterému teď předávám slovo, aby nás pozval na další z řady zámků Čech, Moravy a Slezska.
2: Zámecké léto.
3: Vydáme se na sever od Plzně na Manětínsko, kde stojí překrásný zámek Rabštejn nad Střelou. Posledními šlechtickými majiteli byli Lažanští. Současní majitelé mu pomohli navrátit ztracenou krásu, což nám potvrdí Jitka Doubravová.
4: Vstupujeme do auly zámku.
5: Po pravé straně máme jižní sál a po levé straně máme tedy severní sál, kde je trvale instalovaná výstava panenek a krojů prakticky z celého světa, se dá říct.
4: Popisuje majitelka zámku Pavla Mádrová.
5: Čekajte, já nemůžu najít ten správný klíč.
4: Prošli jsme přízemím a vycházíme na nádvoří s gotickou hradbou a zbytkem původního hradu.
5: Ten zámek jako takový na mě působil dosti chladným dojmem, protože byl úplně prázdný, vybydlený. A tady na mě dýchlo genius loci, když jsem si uvědomila, že i Karel IV. Tady chodil.
4: Jdeme po schodech nahoru do hradu. Kolem dokola je nádherný výhled, dole je řeka Střela,
5: která nás obtéká takhle kolem dokola a celé město Rabštejn. Na něm je zajímavé to, že to je nejmenší městečko ve střední Evropě, historicky.
4: Na vysokém ostrohu nad řekou ve středověku stála tvrz, kterou na začátku 14. století šlechtický rod Pluhů přebudoval na hrad.
5: Oldřich Pluh byl velmi významný šlechtic, byl to podkomoří a první finančník krále Jana Lucemburského. Zajímavé je to, že synové Oldřicha Pluha se nepohodli s králem Karlem IV. A ten se rozhodl zámek zbořit. Neví se z jakých důvodů, ale bylo to tak. Přijel jsem a chtěl ho zbořit, ale když to tady uviděl, tak zámek nejenže nezbořil, ani nevyhodil ty bratry, ale od nich to odkoupil za 3000 kop českých grošů a často tady pobýval. Místo leží na významné cestě z Prahy do Německa. Tady dole na tom mostě se vybíralo clo a město Rabštejn bohatlo z těch celních poplatků. Ten kamenný most je druhý nejstarší v Česku. První byl v Písku, pak náš a i Karlův most je mladší.
4: Jdeme zpátky do zámku a vstupujeme do apartmánu Karel.
5: Pokoj, předpokoj, tady mají ložnici. A je to v duchu gotiky.
4: Vystoupali jsme do prvního patra.
5: Do slavnostního barokního sálu, kde probíhají obřady.
4: Na stropě je velká
5: vrska. Ta se naštěstí dochovala.
4: Vstupujeme do modrého sálu.
5: Tady následuje barokní jídelna. Když získali zámek Pétingové, tak byl přestavěn zhruba 1705-1710 do této barokní podoby. V této podobě vlastně už ten zámek po 200 let zůstal. Potom přišel do vlastnictví státu. Jeden čas tady byla sovětská posádka. Pamětníci pamatují, že vojáci vyhazovali nábytek z oken a dělali tady ohně.
4: Co dnes zámek nabízí návštěvníkům?
5: Prohlídkový okruh, kdy se prochází většinou zámku, pak se přechází do nádvoří hradního a jde se sklepením pod původním hradem a dostanou se zpátky na terasu. Můžou si prohlédnout také anglický park, kašnu, ta je také historicky chráněná. To všechno můžou návštěvníci vidět.
2: Zámecké léto.
3: Zámek Rabštejn nad Střelou si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
2: Zámecké léto s Františkem Kinským. Užijte si s námi zámecké léto a vyhrávejte v našem vysílání až do konce prázdnin zámecké cestovatelské balíčky obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.

0: Dnes večer v České televizi. ČT 1. Kriminalisté pátrají po 14-leté roztleskávačce, která záhadně zmizela. Seriál Místo zločinu Ostrava. ČT 2. Matěj Hádek ve středověkém příběhu o smyslu pravdy a oběti nejvyšší. Historické drama Jan Hus. A ČT Art. Miloš Kopecký exceluje v titulní roli Moliérovy slavné komedie inscenované v Divadle na Vinohradech. Lakomec. Pondělní večer s Českou televizí.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
2: Ve Vysoké Lípě na Děčínsku hoří hotel Cortus. Dnes je to 611 let od upálení mistra Jana Husa. Na Vysočině vznikne první ptačí park. A noc bude zatažená a může zapršet. Zítra čekáme oblačnost s teplotami do 28 stupňů. Zprávy a Jakub Diviš, vítejte. V hotelu Cortus ve Vysoké Lípě na Děčínsku hoří střecha. Požár se podle mluvčího hasičů Lukáše Fajáka rozšířil od fritézy vzduchotechnikou do půdních prostor. Z objektu evakuovali 8 lidí, na místě zasahuje 9 jednotek hasičů. Česko si připomíná 611 let od upálení mistra Jana Husa. Kazatele a reformátora odsoudil k smrti koncil v Kostnici, protože kritizoval katolickou církev. Vadil mu například prodej odpustků nebo hromadění majetku.
3: Jan Hus se zabýval i českým jazykem a pravopisem. Zasloužil se například o zavedení diakritických znamének. Jeho odkaz je tak ve společnosti patrný dodnes, říká historička Eva Doležalová.
4: Pokud už nás třeba nezajímá Husovo učení, věci, za které bojoval, pak minimálně Husova odvaha podstoupit pro své názory krutou smrt je fascinující dodnes.
3: Husovu smrt si jeho příznivci začali neoficiálně připomínat už v roce 1416. Oficiálně se ale 6. červenec stal památným dnem v roce 1925. Státním svátkem se den Husova upálení stal v roce 1990. Dnes si můžou lidé výročí připomenout například při tradiční bohoslužbě v pražské Betlémské kapli, kde Hus před více než 600 lety kázal. Veronika Šlajzová, Český rozhlas.
2: V Těchorazi u Červené Řečice začaly práce na renovaci tamní vodní nádrže. Mělo by se zlepšit nejenom okolí rybníka, ale také technická zázemí. Českému rozhlasu Vysočina to řekl místostarosta Dušan Obranec za ODS.
5: Měla by být hotová do měsíce a půl, pak bude předána zhotovitelem. Bude nový rybník, nový zadláždění okolo kamenný přeliv a bylo to v částce 3 200 000.
2: Na Vysočině se chystá první ptačí park. Ornitologové vybrali místo u obce Jihlávka nedaleko Třeště. Nová rezervace vznikne v údolí Hamerského potoka. Lokalita propojuje rašeliniště, podmáčené louky i mokřady.
6: Proměna místa na ptačí park má pomoct obnovit krajinu a napravit škody po intenzivním zemědělství. Voda v údolí zpomalí a tím se zvýší hladina podzemní vody. Podle ornitologů by se díky tomu mělo obnovit cenné rašeliniště. U Jihlávky se už teď vyskytují vzácné druhy rostlin a živočichů. Terezie Málková, Český rozhlas. Sport.
2: Tři čeští tenisté budou postupně bojovat o postup do čtvrtfinále dvouher Wimbledonu. Marie Bousková už teď hraje s Belgičankou Mertensovou, Linda Nosková se utká s Američankou Keynesovou a Jiří Lehečka narazí na grandslamového šampiona Němce Zvereva, který vyhrál nedávné Roland Garros. Lehečka se chce soustředit na svůj výkon a nespoléhá na to, že by soupeř mohl být na trávě zranitelnější.
7: Já nevím, já se na to takhle nedívám, jako kdybych pokaždý vždycky jako se na ty zápasy díval, jako kde mám největší šanci a kde to. Já prostě vím, že tak či tak budu muset hrát dobrý tenis. Vím, že spíš jako směrem k mojí hře si myslím, že mi to tady sedí a ta tráva je pro mě silný povrch, ale je to grandslamový šampion, takže tam si myslím, že on moc dobře ví, jak na té trávě má hrát a určitě to bude těžký souboj. Počasí.
2: 22 stupňů je teď třeba v Moravských Budějovicích, ve Vatíně nebo v Jihlavě, 20 hlásí Košetice nebo Dukovany. V noci čekáme zataženou oblohu a zejména na severu kraje může zapršet. Teploty se stoupí na 17 až 14 stupňů. Oblačné nebe přetrvá i zítra, místy se bude prosvítat slunce a nejvyšší teploty dosáhnou 25 až 28 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
2: Nehody teď z Vysočiny hlášeny nemáme, se zdržením, ale počítejte ve Stonařově, provoz je tam řízen kyvadlově.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
8: Já jsem rád, že i po 15. hodině je vaším společníkem vysílání Českého rozhlasu Vysočina. Za chvíli se podíváme na zubek opalovacím krémům. Ty slouží k tomu, abychom chránili naši pokožku před přílišným slunečním zářením. Jak to ale je v kombinaci s vodou? O tom bude dnešní Minuta pro zdraví.
1: Dobré odpoledne s Jožou Kolářem.
8: No a v tuto chvíli také s muzikou, kterou přináší Anna K. Písnička se jmenuje Noc na zemi.

0: zdraví. Fungují opalovací krémy i pod vodou?
1: Určitě ne tak, jak bychom si představovali. Jakože se natřeme a pak nám to vydrží celý den a nejlépe, i když se koupeme. Sebelepší krém se ve vodě vymývá a tím mizí i ochranný efekt. Na mnoha produktech je napsáno vodě odolný, ale už se tam nepíše, jak dlouho to té vodě odolává. Nelze na to spoléhat a během dne je dobré se mazat opakovaně a dodržovat doporučení, že se slunci vyhýbáme přes poledne.
0: Minutu pro zdraví pro vás připravila doktorka Irena Zimenová. Věnujte denně minutu svému zdraví. Může vám prodloužit život o celé roky. Český rozhlas Vysočina,

0: Fotbalové týmy Mongagu a trénují malé kluky z problematických sídlišť čtvrtí a ghet už skoro na 20 místech v Česku. Dětem nabízejí sport jako prevenci před drogami a kriminalitou. Jihlavským Mongagua fotbalistům právě začíná soustředění, zaměřené na pravidla. Za chvíli se za nimi vypravíme živě.
1: Příběhy z Vysočiny. Každý den pro vás naši reportéři sbírají příběhy z kraje, kde žijeme.
2: Před zkušeným sekerníkem nikdy nenazývejte části mlýnského kola prkínky. Pošle vás do kuchyně kraje Čnitlík. Každý kousek takového kola má totiž svůj odborný název. V Dašovském mlýně postavili z brusu nové kolo sekerníci otec a syn Mikiškové. A my vás v reportáži zavedeme přímo k procesu sestavení, než se náhonem spustí voda a mlýn začne klapat.
1: Příběhy, které byste měli slyšet. Příběhy z Vysočiny vysíláme každý den po 10. a 14. nebo v neděli po 9. hodině. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Jan Bendik a Michal David dospívali v 15 hodin 22 minut ve svátečním odpoledním vysílání Českého rozhlasu Vysočina. Funguje něco málo přes rok. Jihlavský fotbalový klub Mongagua má ale už za sebou spoustu zápasů i setkání s prezidentem Petrem Pavlem na Pražském hradě. Tým trénuje hlavně romské děti z problematického prostředí a baví je nejen fotbalem, ale učí je nové návyky i do prostředí mimo sport. Jako vrcholoví sportovci i hráči Mongagua výjíždí na letní soustředění. Začíná jim právě dnes v Kamenici nad Lipou a je u toho i náš reportér Daniel Zach, kterému přeji hezké dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne, já se teď trošku poodstoupím, protože to vypadá tady na trénink penal zrovna a nerad bych stál za bránou, kde byla moje výchozí pozice a dostal tam nějakou ránu. Tady do Kamenice nad Lipou vyrazilo 14 kluků ve věku hlavně do 12 let, takových těch mladších malých fotbalistů a zároveň těch, kteří byli aktivní, chodili na tréninky, chodili na zápasy, kromě hry samotné nebo třeba teď náseku penalt, běhu a dalších pohybových aktivit, tak je tady čeká, protože celá akce je rámována heslem pravidla hry, důležitá složka, a to jednak pravidla hry a takové to stmelování taky, protože cílem je udělat z Mongagua týmu takovou druhou rodinu, kde kluci najdou taky kamarády, takovou svoji skupinu, mezi kterou můžou trávit čas, sdílet spolu různé příjemné zážitky a třeba si pomoct i s problémy jinými, než je, já neumím tu penaltu kopnout vpravo nahoru.
0: A čeká malé fotbalisty na soustředění jiný i nějaký opravdický zápas?
1: Zahrají si tady jenom proti sobě, je to čtyřdenní intenzivní soustředění, ale je to pro ně příprava na to, aby byli zocelení a taky poučení, pokud jde o pravidla pro ty zápasy další, protože další sezóna bude zahrnovat takzvanou Sokaligu, kde letos v premiérovém ročníku hned obsadili druhé místo, no a taky mnohé turnaje, mezi nimi turnaje v komunitě Mongagua, která čítá 20 týmů po celé republice. První z nich založil Lukáš Půlko před 11 lety v Ústí nad Labem, rozrůstají se po celém Česku, ten jihlavský je jeden z nejnovějších, nabírají přitom i nové hráče, rozhodně nejsou uzavření jen pro kluky romského původu a některé Mongagua manšafty mají dokonce převahu hráčů z, řekněme, majority. No a není to jen manšaft, tedy pro kluky, ale otevřené jsou taky pro děvčata. Možná trochu posluchačům dlužím vysvětlení toho názvu Mongagua. Je to totiž město v Brazílii, odkud kamarád toho zakladatele Lukáše Půlka, Brazilec, přivezl první sadu dresů pro ústecký tým, no a ten název se propisuje pro všechny následující týmy.
0: Říká Daniel Zach, se kterým jsme zkontrolovali začátek soustředění v Kamenici nad Lipou jihlavského fotbalového klubu Mongagua. Díky za informace, pěkné odpoledne.
1: Hezký den, naslyšenou.
2: Jsme s vámi i na Kamenicku. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

Léto v infocentru jaderné elektrárny Dukovany. Český rozhlas Vysočina. Žijeme tu s vámi.

0: krátce po půl čtvrté je čas k tomu, abychom se ve vysílání Českého rozhlasu Vysočina podívali do minulosti. Pořad Bejvávalo je připraven s Miroslavem Markem a pochopitelně se i bude věnovat tomu, díky čemu je dnes státní svátek, který řeč bude o mistru Janu Husovi.
1: Bejvávalo.
2: Tečky a čárky nad písmeny u nás zavedl mistr Jan Hus. Jeho upálení si připomínáme právě dnes. On ale prosazoval nejen pravdu v církvi, ale i pravopisná vylepšení. Z českého jazyka odstranil spřešky, jaké mají třeba Poláci, a navrhl diakritická znaménka. Jan Hus zkrátka patřil mezi první jazykovědce. Nejspíš on sepsal spis o českém pravopise a fonetice De Orthographia Bohemica, o českém pravopisu, což je nejstarší pojednání o fonetice některého z živých evropských jazyků. Do té doby čeština používala takzvaný spřeškový pravopis. Ten k zápisu určitých hlásek využíval dvou nebo tří písmen, spřežek. Hlavním jazykem, ať už v církvi nebo i jinde, byla latina. Spřežky vznikly pro zápis hlásek, které latina neměla. V textu se tak objevovaly speciální hlásky jako rs, to bylo r, cz, to bylo č, nebo aa, což bylo dlouhé a. Bylo to celé ovšem nejednotné a mísilo se to s takzvaným primitivním pravopisem, který některé hlásky vůbec nerozlišoval. Psané c mohlo znamenat c, k nebo taky č. Kdo se v tom měl vyznat? Hus navrhl reformu. Chtěl psaný jazyk co nejvíce zpřístupnit obyčejným lidem. Proto zrušil těžkopádné spřešky a zavedl rozlišovací znaménka. Začal psát nad písmena tečky, punctus rotundus a čárky, gracilis virgula. Tečky znamenaly, že souhláska je měkká. Později se tyto tečky vyvinuly v háček. Čárky označovaly délku samohlásky a, e, i a tak dále. Neprosadilo se to hned, ale prosadilo. A Hus tím inspiroval i další jazyky, slovenštinu, chorvačtinu, lotyštinu či litevštinu. Spřešky z češtiny ale nevymizely úplně. Spřeškou je například písmeno ch a je ještě jedna. D, ž, dž. No a zítra ze života českých sklářů kdysi.
1: Bejvávalo.

Věděli jste, že na brněnské Kraví hoře můžete letos v létě spatřit druhý největší Jupiter ve vesmíru? Hvězdárna a planetárium Brno tam v rámci festivalu Planet nafoukne svůj dosud největší model. Monumentální 12-metrový Jupiter nazvaný Gigalón. A právě z festivalu Planet pro vás odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání.

0: Už jste byli na borůvkách, pokud na ně máte čas a trpělivost, za chvíli se dozvíte, jak si tyhle drobné letní plody vylepšit. Vtip Jardy Hypochondra, ten přichází už teď.
1: Jardo, řekni fór.
2: Tak tenhle ten je ze života, jo. To mi vykládal kamarád, co se mu stalo. Přišel takhle z hospůdky domů, neměl navařeno a tak chtěl jako před manželkou zamachrovat, takže si udělá večeři. Vyndal špagety, dal je do kastrolu, no a šel se dívat na televizi. Za chvíli se vrátil do kuchyně, no a vidí špagety pořád tvrdý, no tak zase se šel dívat na televizi. Po hodině se vrátil, špagety pořád tvrdý, pak se vrátil po dvou hodinách, špagety tvrdý, pak přišla manželka a říká, ty seš úplně blázen, ty tady vaříš špejle.
1: Český rozhlas Vysočina pro dobrou náladu.

0: Až se zima zeptá, co jste dělali v létě, tak můžete hrdě otevřít spíš a ukázat na skleničky se zavařenými dobrotami. Jednu z nich si teď dáme, pokud ovšem máte dost borůvek.
1: Dobroty Dáši Kubíkové.
2: Není nic příjemnějšího, než se v létě jít projít do lesa a kolem vás se to začne červenat malinami, v trávě lesními jahodami a na keříčcích se modrají borůvky. Buď stačí lesní plody sesbírat a na místě sníst, a nebo pokud máte čas, energii a sebou vhodnou nádobu, nazbírat si je domů k dalšímu využití. Drobné lesní borůvky sice dají dost práce, než se jich nahromadí kilo, ale chuť pak stojí za to. Je výrazná a všechny vitamíny i živiny v nich jsou pro nás velmi dobré. Je ale naprosto pochopitelné zvolit rychlejší variantu a vypěstovat na zahradě nebo si koupit velké borůvky kanadské. Do dnešního receptu se hodí oba druhy. Máme-li kilo očištěných borůvek, připravíme si skleničky a víčka, sterilizujeme je ve vřelé vodě a zatímco schnou, svaříme si borůvky s půl kilem želírovacího cukru a lžící citronové šťávy. Vaříme na mírném ohni za stálého míchání nejméně 5 minut. Když začne houstnout, rozlámeme do směsi půl tabulky kvalitní hořké čokolády a mícháme, dokud se nerozpustí. Obohacený džem pak plníme do skleniček, zavřeme, otočíme dnem vzhůru a po vychladnutí uskladníme. Už jsme si ověřili, že čokoláda se podobně skvěle doplňuje se švestkami, teď tedy můžeme zkusit i borůvky. Ať už džem sníte hned, nebo vám vydrží do zimy, určitě ho oceníte, tak si nechte chutnat.
1: Dobroty Dáši Kubíkové najdete i na našem webu vysočina.rozhlas.cz.

0: 16 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
0: Řidiči od zítřka neprojedou mezi Kostelcem u Jihlavy a Salavicemi. Třešť sehnala skautům novou klubovnu. V Kyjevě a Kyjevské oblasti má mohutný ruský raketový a dronový útok 15 obětí. A noc bude zatažená a může zapršet. Zítra čekáme oblačnost s teplotami do 28 stupňů. Zprávy a Jakub Diviš. Zítra začíná uzavírka silnice mezi Kostelcem u Jihlavy a Salavicemi. Rekonstrukce úseku potrvá 10 dní. Řidiči musí jet po objízdné trase, která vede přes Dolní Cerekev a Batelov. Třešť bude mít vlastní skauty. Vedoucí telčského střediska oslovili Třešť s možností založit oddíl už loni na podzim. Město teď poskytlo po dohodě skautům bezplatné zázemí. Jejich klubovna bude v budově na dvoře. První setkání v ní budou mít na konci léta, pokračuje lidovecký starosta Vladislav Hink.
2: Vznikne od září, od toho prvního zářijového týdne a takový ty první seznámení s tím skautem, nábor, řeknu, ukázka, tak bude ten poslední srpnový týden.
0: Rusko po 4 dnech opět mohutně zaútočilo ze vzduchu na ukrajinskou metropoli Kyjev. Podle tamních úřadů přišlo o život 12 lidí a asi 60 bylo zraněno. V kyjevské oblasti zahynuli 3 lidé a několik utrpělo zranění.
3: Kyjevské telegramové kanály zaplnila videa z nočního ruského útoku. Jsou na nich vidět a slyšet exploze i hořící domy ve 4 městských částech. Nejhůře byl poškozený Podilský obvod, kde raketa zničila jeden z domů od 9. po 5. podlaží. Záchranáři doteď prohledávají trosky všech 30 zničených nebo silně poškozených budov. Ministr obrany Michail Fedorov se ještě dnes spojí se svými západními partnery, aby je naléhavě požádal o urychlené dodávky raket do systému Patriot. Protivzdušné obraně se podle předběžných informací nepodařilo sestřelit žádnou ze 6 nadzvukových střel Zircon ani z 23 balistických raket Iskander-M. Z Ukrajiny Martin Dorazín, Český rozhlas. Sport.
0: České basketbalisty čeká klíčové utkání v boji o postup do další fáze kvalifikace mistrovství světa. Pokud s Estonskem Češi nezvítězí o 30 nebo víc bodů, rozhodne o jejich osudu až poslední zápas skupiny mezi Slovinskem a Švédskem. Češi jistě postoupí v případě porážky Švédska. Zápas Česko-Estonsko se bude hrát v Brně, začne za necelou hodinu. A fotbalisté Portugalska i s hvězdným útočníkem Cristianem Ronaldem nastoupí v 21 hodin proti Španělsku v osmifinále mistrovství světa. Vítěz se ve čtvrtfinále utká s lepším z dvojice Spojené státy americké Belgie.
1: Počasí.
0: V Telči je teď 21 stupňů, v Náměšti nad Oslavou 23. V noci čekáme zataženou oblohu a zejména na severu kraje může zapršet. Teploty se stoupí na 17 až 14 stupňů. Oblačné nebe přetrvá i zítra, jen místy bude prosvítat slunce a nejvyšší teploty 25 až 28 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: V ulici Žižkova v Jihlavě u benzínky Ono havarovala 2 osobní auta. Opatrně tudy projedete. Tolik doprava, Český rozhlas Vysočina vám přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: jsme to chtěli vysílat, víte?
1: Humoriáda.
2: Svátek, nesvátek, humor je třeba každý den, tak rozhodně vysíláme i v pondělí Humoriádu. Jsme rádi, že jste naladěni na dobrý český humor a že dorazil do studia už se sluchátky ověnčený teď v téhle chvíli Zdeněk Junák. Ahoj Zdeňku.
1: Ahoj Patriku, já tě zdravím všechny posluchače. Říkáš to dobře, svátek, nesvátek, prostě saranda musí být.
2: Ano, začínáme.
1: Humoriáda.

0: Karel Gott, to soufáme i první píseň dnešního pořadu Humoriádnického. A teď už je Zdeněk Junák vybírá první ukázku.
1: Je sice pravda, že tento pořad je humoriáda, ano. Ale je tady nádherná hned první ukázka Hroby o dušičkách. Doufám, že se zasmějeme.
0: Já myslím, že ano, zabralo to i posledně celkem tak o dušičkách, jak se slaví. Rozpovídá se třeba Ivoš Moldas jako host Aleše Cibulky nebo i Martina Hudečková v ukázce v režii Jakuba Wernberga.
2: U nás doma je k hřbitovům velmi vřelý vztah, protože to tak prostě bereme, jak to ta Iva říkala, že to je takové setkání mezi těmi, co už tady nejsou a těmi, co tady jsou. Takže já třeba vysloveně si chodím k tatínkovi stěžovat, a takže pokud jako jde někdo kolem Ďáblického hřbitova a slyší, tatí vážně, ale to ti je taková kráva, ale taková kráva.
3: Tak, Martina Hudečková slaví svátek památky zesnulých. No,
2: ano, je to vlastně takhle, ale nejsem sama v té rodině, kdo to bere takhle, protože jeden z mých vzdálených bratranců celou svoji pubertu a adolescenci vlastně prožil tím, že když končil večírek v místním hostinci, tak ještě koupil dvě piva, odešel s nimi na hřbitov, kde spočíval jeho dědeček, kterýho on měl teda velice rád. V obě ty piva prostě urazil o ten náhrobek, jedno popíjel, druhý nalil dědečkovi a vlastně stejně jako mu vyprávěl problémy, tak jako já. Kolem tý čtvrtý, pátý ráno to skončil, řekl dědo, ani nechtěj, abych přišel zase brzo, vidíš, jak tu mám starosti.
3: A buď rád, že seš tady.
2: Přesně. Takže a ty moje zase lamentace u toho tatínka končí tím, že mu tam dám takový ten nádherný nějaký načančaný věnec s těmi borovicemi na podzim, že já s takovými jako šiškama s tím
3: lářikám. To sama vyrábíš tyhle ty věci.
2: Ale ne, ne. No tak jako o Vánocích se tu a tam jako k něčemu zmůžu, ale teď ještě ne, to je brzo ten listopad. Tak mu tam položím ten načančaný věnec a říkám, já vím, ty bys radši věnec bůstu, ale to víš, jako já ho sem i dokážu přes ten hrobeček jako pověsit, ale rána se nedočká.
3: No, to je pravda, ale je pravda, s tím alkoholem to byl nádherný zvyk, který měla. Možná jste to vyprávění slyšeli. Jiřinka Jirásková a Olinka Čuříková mají své muže v Malenicích, pan Podskalský, pan Pleskot, a vždycky, když tam jdou, tak popíjí panáčky, Jiřinka popíjela, a vždycky jeden sobě, jeden tam, jeden sobě, jeden tam. A Jiřinka Jirásková říkala nádhernou věc, že na co hlavně musí dávat pozor, ona byla silná kuřačka, když štípe cigaretu, aby jí netípala blízko, protože ona řekla, že z hrobu by se stalo ropné pole. Protože už tam toho alkoholu bylo tolik za ta léta, ale tohle mě přijde jako příjemný. Proč nedonést tomu člověku, který tam je, třeba to, co měl rád, že jo?
2: Přesně.
3: Pane doktore, jak to máte vy? Slavíte dušičky, nebo to je svátek památka zesnulých, který jde úplně mimo vás?
4: No ne, já teď jako z toho, co tady zaznělo, já jsem jako dospěl k překvapivému poznání, protože to jsem netušil, a vím, že mnohé starší dámy jako často navštěvují hřbitovy s tím, že tam musí zalejvat, že jo? A teď já konečně vím, proč to je.
5: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Zdeňku, taky si u toho hrobu povídáš takhle s někým třeba?
1: Ano, jezdím jako, když jsem byl poprvé, tedy s vnoučaty, tak to ještě byli mladší, a Jirenka, jako moje žena, jako říká, hele, pojďte stranou, dědeček si popovídá s pradědečkem a s vaším pradědečkem a prababičkou. A tak jako jsem, oni viděli, že něco jako mi mumlají ty rty, a pak to jako skončilo, přišli a Sebastián mi říká, dědečku, o čem si tak vykládáš s tím tvým tatínkem? Já říkám, tak víš, jako prostě si mu trošku postěžuju a taky se pochválím, protože já, když jsem se ženil a bral jsem si vaši babičku, víš, tak dědeček mě prostě řekl, že já jsem neřád a že si v tom manželství nevydržím, takže mě seseká na zadek a že to teda bude hro. A tak mu říkám, dědečku, představ, a tatínku, představ si, pořád to drží. Je. Pořád to drží. No a říká, a on ti odpovídá, říkám, no jasně, jasně. A pak jsme ti tam byli, Patriku, asi za, já nevím, za 3 měsíce nebo něco. A tak on říká, dědečku, můžu tady být s tebou? Říkám, jasně. A říkám, já bych si taky chtěl zeptat něco na pradědečka. A říkám, tak se zeptej. A on říká, pradědečku Františku, já jsem tvůj vnuk Sebastián. Poznáváš mě? Říkám, slyšíš, jak ti odpovídá? No to teda neslyším. No říká, že by tě skoro nepoznal, že tě naposledy viděl, když tě byl rok, protože potom zemřel, víš? Aha, No tak to jsem teda neslyšel. Nechápu, jak ty to můžeš slyšet, když jsi hluchý jak poleno. Takže tak.
0: Zdeněk Junák. Další humorné vyprávění, vzpomínky na dušičky a na povídání u hrobu, tedy od Ivo Šmoldase, nebo třeba Ivy Hitnerové. To můžete slyšet v pokračování téhle ukázky z pořadu Sejdeme se na cibulce, anebo si dáme houslového přeborníka. Houslový virtuos, tak se jmenuje další scénka, která taky ve hře, a nabízím ji proti Vlasta Burian a Josef Filaun. Tak vybíráte vy na telefonním čísle 731 800 900 i v tento sváteční den, nebo SMS-kou na čísle 90 01 04. Humor, mezera A nebo B. Pravidla jsou stále stejná, je to na vás.

0: Láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Věděli jste, že na brněnské Kraví hoře můžete letos v létě spatřit druhý největší Jupiter ve vesmíru? Hvězdárna a planetárium Brno tam v rámci festivalu Planet nafoukne svůj dosud největší model. Monumentální 12-metrový Jupiter nazvaný Gigalón. A právě z festivalu Planet pro vás odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
3: Vybírejte si, pokračujte ještě hlasování Ivo Šmoldas a Iva Hitnerová, anebo Vlasta Burian. To jsou ukázky, které jsou ve hře, dohlíží na to dnes bedlivě i Zdeněk Junák. Patrik Rozehnal propuje vás s vysíláním na lince 731 800 900. Kdo tam je?
4: Robert Praha 7, krásné odpoledne všem. Zdravím pana Junáka.
5: Dobrý den, zdraví vás taky.
4: Vás, Patriku, taky a já chci pokračovat stejně jako zpátek.
3: Dobře.
4: Takže Ačko.
3: Díky. Dobře, děkujeme, mějte se krásně. Kdo další volá v této chvíli?
6: Dobré dopoledne, panové. Zdraví vás, Petr z Hroty. A přál bych si pokračování s panem Šmoldasem.
3: Zapisujeme, připisujeme mu bod tedy. Další telefonát a hlas.
7: Dobrý den. Tady je František z Javorníku. Já vás tam oba zdravím a zvlášť pana Zdenka Junáka. A můžu se zeptat, můžu se něco zeptat pana Junáka, jednu otázku?
5: Ptejte se, Frantíku.
7: Zdenku, vy jste určitě pamětník. Říká vám něco jméno Lubomír Řezanina?
5: Lubomír Řezanina?
7: Ano.
5: A co by měl dělat?
7: To byl vyhlášený brněnský trumpetista, který hrál ve skladbě trumpetové solo Řeka Zambezi. A ta skladba se hrávala někdy v 50. 60. letech jako v rádiu, ale té doby jsem ji neslyšel. Jako.
5: Jak se říkáte, Řeka Zambezi?
7: Řeka Zambezi.
5: Vrátím se do Brna, Frantíku, popátrám. A jestli to najdu, tak to v srdcovkách zazní. Mějte se moc hezky.
7: V srdcovkách byste u třeba zahrál, tak bych byl velice rád.
5: Ano, Řeka Zambezi.
7: Už jednou jsem je vyhověl taky, po takovéhle jsem měl na vás jeden takový dotaz.
3: Dobře, no. Tak já mám tak ještě jeden. Ačko nebo Bčko?
7: Jo, Ačko.
3: Dobře.
5: Tak jo, Frantíku, mějte se hezky.
3: Děkujeme moc. A poslední, kdo přidává hlas na něčí konto? A nebo B?
8: Páteční odpoledne přeji vám, Patriku, posluchačka Stanislava, a srdečně zdravím pana Junáka, který mám krásný hlas, tento muž.
5: Je, děkuju vám.
8: Takže přeji vám hodně zdraví, štěstí a pohody, pana Junáku, a vybírám Ačko, Patriku. Mějte se hezky.
5: Mějte se hezky,
3: naschánou. Taky, děkujeme. Tak zdá se, že podle toho, jak napovídají ty hlasy, ještě jednou navštívíme.
5: Jdeme na hřbitov.
3: A jdeme se popovídat k hrobům.
9: Taky to svěřování, že jo, je výhodné, protože on tatínek mlčí jako hrob, konec konců. Takže to je prýma. No, já si dokonce, já jsem se připravoval jaksi velice důsledně a se značným předstihem časovým, protože už v létě jsem zašel na hřbitově a tam chodím jako zvykat, že jo.
10: Jako vy sám? A vy máte místo, vy už máte svůj hrob?
9: Ne, já chodím na různé hřbitovy, že jo, tak si vybírat. A shodou okolností taky vzal jsem tam i ženu. Takhle bylo to k večeru, neboť jsme čekali, až nám přijede autobusem dcera na návštěvu a ona měla zpoždění, tak se říká, tak juknem se na hřbitov.
10: Co jinýho, tam, že jo? No,
9: tam je veselo a procházeli jsme se tam, bylo to pěkný a když dcera volala teda, že už dorazila, ať si vyzvednem, tak jsme zjistili, že nás tam zamkli na tom na tom hřbitově a žena se začala děsit a říkala, no tak což, tak si tady pobudem, zkusíme si to přes noc, jak nám to půjde, a jí se nějak nechtělo, tak nakonec jako dokonce byla ochotná prostě podstoupit nějaký ten sportovní výkon, tak jsme tam přelézali zeď a
10: to je romantický,
9: branku,
10: ale zeď hřbitova, to jak...
9: A dcera potom konstatovala, že konec konců jako je to zcela přirozené, že si vyzvedává rodiče ze hřbitova. Hezký to byl. Já si tam dokonce vyhlíd jeden pěkný hrobeček, to bylo v Týně nad Vltavou shodou okolností, a vůbec nejširší hrob, který jsem tam spatřil na tom krchově, a ten opravdu, to bylo trošku jako taková startovací dráha na letišti, jo? Prostě jako nádhera.
10: To se vám zalíbilo.
9: To vypadalo jako hromadný hrob úplně a uprostřed z toho trčel kříž a já jsem se šel podívat, čí to teda je. A musel jsem si sundat brejle, abych to dokázal přečíst, proč mám brejle na dálku, a koukám a tam bylo napsáno rodina blábolilů. A to mi přišlo, že tam bych mohl ležet klidně. Jo.
10: A to byl nějaký hromadný hrob třeba pro politiky možná, víte, to no, tam no, používají?
9: Jako mají rovnou... Jakmile někoho pasuje asi na blábolila, tak...
10: Tak si tam jde rovnou
9: tak
10: potom lehnout.
9: Přilehne.
10: Tak to musel být hodně široký hrob, pane doktore, to chápu.
2: Mohla bych tohle jenom doplnit, než dojde na Haníčku. Já mám naprosto jasnou
9: ona
2: představu.
9: Ona ještě vypadá zdravě.
10: Taky mě to napadlo. Ani vydrž.
2: Držím. Já mám jasnou představu o svém hrobě a pořád to cizeluju a mám hrůzu z toho, aby mi to neudělali nevkusně. A vždycky to svýmu muži vyprávím, jak bych to chtěla, jednoduchý, elegantní ten kámen. A on mě se zájmem poslouchal a říkal, víš co, to bude lepší, když já umřu první. Ty si to udělej, jak chceš, a pak si přilehneš.
3: Člověk takhle přemýšlí v tom věku už, jo? Taky máš, Zdeňku, jako rozmyšleno, kde a jak třeba
5: ne.
3: By si odešel a chtěl, aby se s tebou pozůstalí rozloučili.
5: Nemám ani jako nějaký
3: hřbitov. Ani skladbu vybranou.
5: Skladbu taky nemám. Ale
3: jsi nepřipraven.
5: Já jsem absolutně, jestli mě to zaskočí, tak to bude teda ouvej. Já jsem moravský Slovák, takže samozřejmě na svém moravském Slovácku. Ale musím se přiznat, že když přijedu do neznámého města a mám chvilinku čas, nebo vesnice, tak se jdu podívat na hřbitov. Já chodím rád na hřbitovy. A třeba doporučuji všem je krásný hřbitov nad Velehradem. To je ze strany, když se jde od Tupes, tak se vyškrabeš na ten kopec a tam po pravé straně je tak stráně takový nádherný hrob. A potom jsou krásný ty židovský hroby. Třeba v Brně máme taky krásný. Nebo v Třebíči je nádherný. Že? Takže to se jdu podívat, ale že bych měl vybraný a už bych si vylosoval i to místo, kde budu ležet, tak
3: to, se
5: to zatím. No ne, já pro sebe, jako já si myslím, že zatím... Jo. Jako nemám to.
3: Zatím místo opravdu jenom životního odpočinku, jenom si tam tak jako pokochat. Protože já na hřbitově taky rád občas zajdu. To už je dnes vlastně jediné místo, kde člověk zažívá klid. Dřív to byly třeba návse, no tak, ale tam je všude dneska ruch, auta, provoz.
5: No.
3: Na tom hřbitovu i ten obyčejný park někdy bývá rušnější, protože tam jsou děti. A tady bývá opravdu klid.
5: Tam
3: slyší
5: ticho.
3: Člověk ty ptáky, občas zní zvony z kostela.
5: A když na podzim opadne to listí, on tak jo, jako voní, takové jako prostě má svoji vůni. A já teda bych to, kdybych si vybíral ten hrob, abych to nerad zakřikl, protože když mi bylo 70, tak já jsem od svého ředitele dostal smlouvu na dalších 70 let.
3: Jo.
5: Tak já bych ho nerad zklamal, takže musím to tady vydržet, už jsem si ukrojil 4 roky z té druhé 70, takže mám před sebou ještě 660 a nevím, jestli do té doby budou ty hřbitovy, protože ta AI, aby nám to nezničila.
3: My jsme tady nedávno řešili taky to, že jako starší dostávají naši humoriádníci i občanské průkazy s tím, že se musí dožít ještě dalších 30 let od svých třeba 70-80, tak i tam je závazek. Už máš taky takovou
5: občanku. No já půjdu právě teď, do konce srpna letošního roku
3: a
5: mám...
3: A prodlouží ti to do 120.
5: Tak jsem zvědavý, jestli mi to prodlouží, nebo jsem neomezený, anebo řeknu, vám to dám jenom na rok. No, uvidíme, co to udělá.
3: Děkuju za výběr, děkuju vám za pomoc. Nekončíme, za malou chvíli se Zdeňkem Junákem Humoriádě vybíráme další ukázku.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Zdeněk Jurák v Humoriádě teď si vybírá ze seznamu, zase nám něčím obohatí vysílání. Kým?
2: Tak, můžeme se zasmát, ale už jsme se nasmáli, že jo? Takže jsou tady další dva komici, ano. Luděk Sobota, Miloslav Šímek, FKU radí, pátra, informuje.
3: Federální kriminální ústředna vyhlašuje celostátní pátrání po Jiřím Česílkovi, který je stíhán pro trestný čin ublížení na zdraví. Je Česílko bez pracovního poměru, původním povoláním plavčíka masér, se potuloval v okolí rybníku i koupališť a slabší rekreanty, zejména mladší ženy, stahoval s oblibou pod vodu, kde je dovedně masíroval. Jedná se zřejmě o duševně narušeného jedince, o čemž svědčí i to, že v celém kraji soustavně skupovával hrnečky s pokličkami.
4: Jiří Česílko, přestože se těšil dobrému fyzickému zdraví, vyhýbal se v posledních 20 letech jakémukoliv pracovnímu poměru. Živil se prodejem nezákonně získaných ryb, za které lákal z důvěřivých občanů tuzexové bony. Jiří Česílko je střední, spíše menší postavy. Má silné, smyslné rty, velké šedozelené oči, zelené vlasy, drobné prsty na konci oteklé do bambulek, od věčného přešívání kabátku a bot na vrbě, kde bydlel v hnízdě.
3: Naposledy byl viděn ve Vodňanech na náměstí, a to nevkusně oblečen. Měl na sobě brčálově zelený kabát a na nohou červené polobotky. Očití svědkové tvrdí, že si pro sebe mumlal nesmyslně něco jako brekekekeke.
1: Zdeňku, oblékli tě takhle někdy?
2: Myslíš jako do Hastrmanského? Ne, Hastrmana jsem nikdy nehrál.
1: Ne.
2: Zatím, možná třeba přijde nějaký starý Michal v Lucerně nebo něco takového.
1: Obarvit vlasy na zeleno.
2: To ne.
1: Nasadit paličky na prsty.
2: Spíš jaknu paličku do ruky a postavím je k plotně nebo k nějakému a budu klepat maso nebo tak. Ne, hrál jsem v pohádkách, ale hrál jsem třeba Dlouhýho. Bohatce dlouhý, široký, bystrozraký. A to jsem byl na takových vysokých koturnách a vytahovali mě, měl jsem ty kalhoty takhle jako nařasený, takže jsem byl tady zavěšený za zády na takové konstrukci a když mě vytahovali, tak já jsem měl nahoru a ty kalhoty, že byly zatížený závažím, tak se povolovali a ta...
1: Že zůstávali u země,
2: a ten dojem byl opravdu jako, že teda jsem vyrostl třeba o metr nebo tak, to bylo jako úžasný. Děti byly prostě nadšený, že ty jako, když jsem potom jako to skončilo a čekali na mě.
1: Čekali, že přijde ten
2: s maminkou, tak abych jim to ukázal. A to mě zaskočilo. A jednou to bylo v létě, jsem přijel v Bermudách a teď ty moje hůlky, říkám, krutí brko, to bude nepříjemný. Takže ne, Hastrman mě minul teda.
1: A nějaké barevné vlasy v roli jsi měl?
2: Barevné, takhle jako svoje, že bych se obarvil, ne paruky, to jako jo, ale svoje to ne.
1: A nějakou divokou paruku? Jako
2: divokou paruku, ale spíš bych jako řekl, když jsem byl obsazen do role Otela, to jsem byl mláčí jsem byl, tak jsem nosil takový mikádo. A režisér měl představu, že Otelo je válečník a v té době si ti chlapi vyholovali hlavy. A tak mi říká Zdeňo, nevzal bys to do hola? No kde pak, já jsem byl hrdej na ty vlasy, Patriku, říkám, no to ne. No a výtvarník Honza Dušek říká, hele, já ti vyrobím glocnu, jako dejme, jak má Fantomas.
1: Jo.
2: A ono se to lepilo už na lopatky, jo, ale to si v tom schodil jak golem. To bylo tak nepříjemný. No a já jsem nikomu nic neřekl a v den premiéry jsem přišel o hodinu dřív do vlásenkárny a říkám, děvčata, vemte mě do hola. Ty se zblázním, říkám, vemte mě do hola, prostě to, takže mě opravdu.
1: No jo, ale pak jsou role, které jsem musel hrát v jiném představení a tam jsem musel mít vlasy, takže tam pak spadl.
2: No, ale na základě toho, že jsem měl holou hlavu, jsem dostal roli v četnických humoreskách.
1: Protože, špatné k něčemu
2: protože přišel pan režisér, když si vybírá, říká, můžete mít tu hlavu dlouho, jako takhle holou? No, já bych tak porostl, říkal trošku, dejme centimetr, půl centimetru. A říkám, jo, jo, jo, a když budete potřebovat vlasy, přesně jak se ptáš ty, říkám, daj mi paruku, že jo, tak jako. Takže pak se to někdy řešilo s parukou, ale nebylo toho až tak moc.
1: Když jsi přišel s ohlednou hlavou domů, co tomu řekla žena?
2: No, moje žena, to už to vlastně prasklo po premiéře v klubu, když jako jsme už taková ta oslavička, že jo, ta party popremiérová, tak jako původně tomu nevěřila, protože já jsem říkal, že mám tu glocnu, tak si myslela, že to je ta glocna. Jo, ale jo. Když jsem přišel holohlavě, říká, no teda. Ale pak si na to zvykla a jak, ty, jak už to strniště, jak mě hladěla po té hlavičce, škrábala si tím dlaň, tak pak jako říkala, nech si to, nech si to. No a tak když jsme pak dotočili, tak jsem se zase nechal narůst vlasy teda.
1: Vzpomíná Zdeněk Junák v Humoriádě a vybral tedy federální kriminální ústřednu v podání Luďka Soboty a Miloslava Šimka. Můžeme s tím ještě pokračovat, anebo si dáme seznamovací kancelář. Tam by se ocitli ale pak Lubomír Lipský a Miroslav Homola. Vybíráte si vy rozhodujete o tom, co budeme dál vysílat, kterou ukázkou budeme pokračovat. Můžete se vyjádřit na telefonu 731 800 900, je volný, volejte, anebo pište SMSky, pokud se neprovoláte do studia. Číslo je 90 011 04, stačí heslo Humor mezera A nebo B.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Pražské léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: No tak připomínám, že naše návštěvy zámeckého léta najdete i na webu zámeckéléto.cz. To všechno, co jsme odvysílali, můžete se k tomu kdykoliv vrátit a prohlédnout si třeba i to, jak vypadají ty velké návštěvy o víkendu na zámcích, kdo mluví, jak to u něj doma vypadá a tak podobně. Teď je to Humoriáda se Zdeňkem Junákem. Vybíráte si mezi Luďkem Sobotou s Miloslavem Šimkem a Lubomírem Lipským s Miroslavem Homolou. Telefonáty pokračují. Koho teď máme tedy na lince 731 800 900?
2: Dobré odpoledne, Honzo Zlokavý. Zdravím vás, Patriku, i pana Junáka.
3: Dobrý den.
2: A chlapi, já bych hlasoval pro pana Lipského s panem Homolou. Díky.
1: Děkujeme.
3: Naschledanou.
1: Jdeme za dalším.
4: Maucta, mládenci, tady pejskař ze Dvora Králové nad Labem.
1: Ano, a hlasuje pro co, pejskař?
4: Takže dáme si brekekekekeke.
1: Dobře, pochopili jsme. Varianta A. Dobrý den.
5: Tady je Květa ze Strážnice.
1: Zdravíme.
5: Prosím vás, Ačko. A chtěla bych se něco zeptat pana Junáka.
3: Povídejte, paní Květo.
5: No. Chtěla bych, jestli budete někdy čas o tý devíti, jak vysíláte, zahrám písničku Večerní četro dospělé, bych prosila.
1: Vy si z toho děláte písničky na přání, vyloženě.
3: Večerníček pro dospělé. No. Paní Květo, neslibuju, popátrám a možná to časem během prázdnin zazní.
5: No, tak moc vás děkuju, jo?
3: Nasáno.
1: Děkujeme, přesouváme se za dalším výběrčím, hlasujícím.
6: Zdraví, Petr.
1: Také.
6: Zdravím samozřejmě pana Janáka, Junáka a i vás, Patriku. A já tu seznamovací kancelář, myslím si, že dost znám Lusty Siháka, ale tuhle neznám.
1: Takže Bčko?
6: Rád si poslech. Ano.

0: Dobře, tak i váš hlas rozhodl, že uděláme změnu a posuneme se právě do tohle šuplíčku archivního. Lubomír Lipský, Miroslav Homola v seznamovací kanceláři.
1: Dobrý den.
2: Dobrý den, dobrý den.
1: Prosím vás, je zde seznamovací kancelář?
2: Ano, seznamovací kancelář. Co si přejete, prosím?
1: Jmenuji se inženýr Sýkora a chtěl bych se seznámit.
2: Jděte se mnou.
1: Ale ne, pochopitelně s nějakou ženou.
2: No, svělo, vy jste lahůdka, starkuji. S jakou, s jakou?
1: O tom bych se chtěl právě s vámi poradit.
2: No.
1: Rozhodně by měla být příjemného zevnějšku, no. Distingovaného chování.
2: Jakého?
1: Distingovaného, no. Vybrané mluvy.
2: Oj.
1: Se smyslem pro domácnost.
2: No, tak to bude těžký, pane. Hlejte, víte co, přijďte se zeptat za 14 dní. To nám přijde zboží.
1: Ale já bych se rád seznámil hned.
2: A co pak tak najednou, člověče?
1: Víte, já už čekal tolik let.
2: No, vidíte, tak počkáte ještě 14 dní, no.
1: Já bych vám dal, kdybyste se neurazil.
2: Ano, to víte, že ne.
1: Stovku, kdybyste se mohl podívat, jestli nemáte náhodou, abych tak řekl.
2: Jo, vy myslíte jako pod pultem, že ano? No, tak to je jiná. To máte říct najednou, že ano? Tak to máme tady, pojďte se podívat. Jo, tady mám takovou, hledajte, takovou silnější vdovičku. Nějaká Konopásková se jmenuje. No, schválně na ní mrkněte, na Konopáskovou, no.
1: No,
2: co říkáte?
1: Abych tak řekl, je trošku korpulentnější.
2: No, to víte, dobře živená, to víte. Taky proto jí mám pod pultem. Tahle ženská paneta vydá za dvě.
1: No, já mám z té fotografie také ten dojem.
2: No, tak já jí brinknu, jo?
1: No, moment, počkejte.
2: No, počkejte, nežinírujte, pane inženýre. Tak moment, vytočíme. A, haló? Jo, to seš ty, Máňo? Jo, tak je tady nějaký koňadra?
1: Ne, Sýkora.
2: Sýkora, koňadra, to je za svobodná asi.
1: Ale ne.
2: Sýkora se jmenuje. Jo. A chce si tě vzít. Cože? Jaký je? No, tak jaký vypadá, jako když neumí počítat do pěti. No, spíš takovej ňouma to je.
1: Co?
2: No, ňouma, ale inženýr.
1: Proba vás, prosím, diskrétně, tak, diskrétně.
2: Tak to, diskrétně. No tak je už takovej trochu proplešatělej, nos má tak nakřivo, no ale celkem to jde. Cože? Že ne? No tak jak chceš. No. Tak ona prej teďka má nějakého pokryvače, tak jedině kdyby vybouch.
1: No to jsem rád.
0: Úžasná dvojice, Miroslav Homora, Lubomír Lipský, telefonát Máně. Mě tak napadlo, Zdeňku, ty telefony v dnešní době, kdy je můžeme nosit sebou. Už si díky tomu měl někdy problém? Zapomněl jsi ho třeba v kapse, když jsi šel na jeviště,
3: ne.
0: Nebo zazvonil ti někde nevhodně třeba, i ne při práci, ale tak.
3: Třeba teď se zeptej, jestli mám u sebe mobil.
0: No, máš u sebe mobil?
3: Nemám. Mám ho v autě. A tak já, když
0: přicházím... A nebojíš se ho tam nechat?
3: Ne, nebojím. Já, když přicházím do divadla, tak vezmu mobil, tak přijdu do šatny, otevřu šuplík, strčím ho do šuplíku a hotov son. Prostě ne. Je pravda ta, že my máme mladé kolegy, že jo, kteří to pořád tahají u sebe, i když jako tedy pozor, pan ředitel je přísný, to znamená na jeho zkouškách, když někomu zazvoní mobil,
0: no.
3: Byť má tichý chodou, já ty dom, jo, tak se platí tuším 10 euro, my máme pokutu. Nebo 5, možná 5 nebo 10 euro.
0: Vyjedete v eurech?
3: Ano, a když jako přijdeš za ním a řekneš, hele Řídio, prosím tě, moje žena se čeká, nebo mám nějakou záležitost a čekám na telefon, to máš povoleno. On opravdu zas není takovej, jako prostě, že by nás jako prostě buzeroval a tak dále. Ale když jsme hráli hru Markéta Lazarová, tak mému nejmenovanému kolegovi vypadl na jevišti během hry mobil. Tenkrát taková malá Nokia, protože byla stříbrná, tak to vypadalo jako kus nějakého kovu. Že ano. Třeba nějaká malá
0: dýka,
3: nějaká dýka. Druhý kolega velmi pohotově to prostě odkopl a jak to jelo po tom jevišti, tak v tom světle to krásně zablesklo. No a potom lidi se ptali, co to bylo. A říkám, no tak asi mu tam upadl kus jako dýky nějaký, nebo je při tom šermování.
0: Našel ho pak ten telefon? No.
3: Našel se. Víš, ale co je nejhorší, jako když se zeptáš, prosím tě, a kdyby ti ten telefon zazvonil, ty seš na jevišti, ty bys jako zvedl? Jako by řekl, haló, moment, promiňte, zrovna hraju si rana. Jo, jenom tady prostě poradím Kristiánovi, jak to má řešit s Roxanou a hned ti zavolám zpátky. No, to je prostě nesmysl. Takže ne, já když jako jdu za prací, ať už do studia, nebo na jeviště, na zkoušku, odkládám a hotovo. Je pravda ta, že někdy se moje žena zlobí, nebo vůbec lidi se zlobí, že se mě nedovolali, ale to mě jako, tamto číslo se ti znázorní, takže pak ho zavolám. Někdy na to sice zapomenu, ale no tak to.
0: Fungujeme.
3: No jistě. Já třeba obdivuju svého kolegu Svatopluka Skopala, který je letitej člen Vinohradského divadla.
0: Ten nemá.
3: Vůbec.
0: Ano.
3: Vůbec,
0: ano.
3: Prostě ten musí žít v krásném, jako je v té auře svojí, prostě v ten okruh
0: klidu.
3: Samoty, to je prostě nádherný. Tak obdivuhodné.
0: My teď ty telefony využijeme, teď se jich můžete chopit a rozhodnout, čím ukončíme, zavřeme dnešní vysílání Humoriády. Ještě dokončíme tu seznamovací kancelář a povídání v ní s Lubomírem Lipským a Miroslavem Homolou, nebo zavzpomíná na veselé natáčení s Francouzi a co se u toho všechno může stát ze silvestrovského kufru. Sabina Laurinová, nabízím proti. To je druhá ukázka. Vyberte si vy 731 800 900, číslo pro SMSky 90 01 04, humor mezera A nebo B. Do toho.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Pověste na otázku jednoduše do telefonu. Lubomír Lipský s Miroslavem Homolou nebo Sabina Laurinová by měly znít ve vysílání. Tak telefon je v provozu. Dobrý den, přejeme se Zdenkem Jonákem.
2: Ještě jednou za Zdokavy a určitě Ačko, chlapi.
1: Dobře, tak jo, zapisuju vaše rozhodnutí a jdeme za dalším, kdo se dovolal. Vítejte u nás, dobrý den.
3: Dobrý den, tady Petr Zdolnek, zdravím Zdeňu a Patrika. Musím prásknout na Zdeňu, že měl krásné příběhy se Sabíkem a Sabínkou. A to už nemá. A pana Homolu.
1: A Lipského. Dobrá, dáváme jim bod.
4: Já zdravím do Zdounek celou Zdounečanku.
1: Teď zdravíme kam? Dobrý den.
5: Tady je Miloš Podhůří od Lidských hor. Já vás oba moc zdravím.
4: Dobrý den.
5: A přál bych si pana Homolu a pana Lipského, děkuji.
1: My taky děkujeme všem, co pomáhali, co rozhodli. Je to Ačko, čím budeme pokračovat. To znamená, dokončíme scénku nazvanou V seznamovací kanceláři s Lubomírem Lipským a Miroslavem Homolou.
6: A něco mladšího by tady nebylo.
7: Že vy byste toho chtěl za stovku.
6: já vám přidám ještě jednu.
7: No tak počkejte, jak co tady tuto tu. No tak podívejte se, je jí 23, hezká, že inteligentní.
6: No to by šlo.
7: No jo, ale je v tom háček. No, má 6 dětí.
6: Je 23.
7: No, co se divíte? Každý máme nějakýho koníčka.
6: Tak víte co? Já vám dám ještě 100.
7: No, tak v tom případě bych měl tady tuhle Julču. Holka jako v obrázek. 21 let, pane, tu si schovávám.
6: A jak dlouho?
7: No, takovej 10 let už.
6: Že jich bude dneska 31.
7: No, vidíte, a víte, že mě to ani nenapadlo. Hlejte, já vám něco poradím. Nechcete radši zůstat svobodné.
6: A to říkáte vy? Vedoucí seznamovací kanceláře?
7: No, právě proto. Dejte na starýho praktika, pane. Ani nevíte, co tady mám reklamací.
6: Když já se cítím takový, no, takový osamělý.
7: A dejte pokoj, tak si spolu občas vyrazíme na pivo a bude po osamělosti.
6: Ne, já bych se radši oženil.
7: Tak prosím, jak chcete, ale já vás varoval. Takže nám tady zbývá tady Jaruška Vlková, osamělá intelektuálka.
6: No, to je ono.
7: No tak já vám to sjednám tak na středu ve 3, na Národní 3.
6: A jak já ji prosím poznám?
7: A prosím vás, ta bude přečuhovat lidi aspoň o 3 hlavy.
6: Ona je vysoká.
7: To bych řekl, přes 2 metry. Hrála košíkovou za nároďák.
6: Ale to se ke mně vůbec nehodí. Já měřím 162 cm.
7: No a můžu já za to, že jste takový prcek?
6: To nemůžete, ale můžete mi zprostředkovat přiměřeně vysokou ženu. Opakuj přiměřeně. Ne, přes 2 metry.
7: No, prosím, tak jak myslíte. Jinak ale už nic na skladě nemáme.
6: Mimochodem, děláte už v téhle branži dlouho?
7: Oh, depa, krátce. Já jsem dřív prodával v Mototechně.
1: Humoriáda. Konec dnešní humoriády, ještě písnička a pak další zprávy, další pořady. Zdeňku, děkuji za návštěvu a za pohodu ve sváteční den.
4: Patriku, já děkuji za pozvání, přeji tobě a přeji všem, kteří nás poslouchají, pohodové, teď se věří Vánoce, pohodové prázdniny, dávejte na sebe pozor a pamatujte, že ze srandou to vždycky jako jde líp. No a ještě pozdravím svou kolegu Pavla Kašpara, který nás poslouchá každé ráno mezi 4. a 5. raní, zatímco my mezi 16. a 17. vysíláme. Mějte se moc a moc hezky.
1: Ano, a zítra s Martinem Zounarem.

0: Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Český rozhlas Vysočina, zprávy.
1: Ždírec nad Doubravou plánuje posílení dopravní bezpečnosti před školou. Leo Express a České dráhy spustily nové zahraniční linky. Turecko se připravuje na zítřejší summit NATO, bude se na něm řešit i posílení protivzdušné obrany Ukrajiny. A počasí noc bude zatažená a může zapršet, zítra čekáme oblačnost s teplotami do 28 stupňů. Vítejte u zpráv s Jakubem Divišem. Ždírec nad Doubravou chystá bezpečnostní opatření na silnici před základní školou. V Chrudimské ulici bude nově proměná digitální značka upravující rychlost. V době pohybu školáků by řidiči neměli překročit rychlost 30 km v hodině.
2: Před přechodem prochodce u školy nechá radnice také nanést speciální protismykový nátěr. Na něm bude zřejmě ještě zvýrazněný symbol upozorňující na pohyb dětí. V ulici také bude nainstalované úsekové měření. Zatím je tam pouze ukazatel rychlosti jízdy. Minimálně část změn chce vedení města stihnout do konce prázdnin. Tereza Pešoutová, Český rozhlas.
1: Cestující můžou využít nové zahraniční linky českých železničních dopravců. Leo Express nově jezdí do německého Frankfurtu nad Mohanem, České dráhy zase do dánské Kodaně.
3: Jedním vlakem Leo Expressu může cestující nově dojet z Bohumína přes Prahu a Drážďany až na významné letiště ve Frankfurtu, pokračuje mluvčí dopravce Emil Sedlařík.
4: Úspěšně spuštěným spojem propojujeme významná evropská města a nabízíme cestování na trasách, kde zatím přímé spojení nebylo možné. Zároveň tím chceme nabídnout pohodlnou alternativu k letecké, autobusové i automobilové dopravě.
3: V budoucnu chce dopravce spoj prodloužit až do polské Přemyšle. České dráhy nedávno spustily linku z Prahy přes Berlín a Hamburg do Kodaně, pokračuje mluvčí Vanda Rajnochová.
5: Dálkové vlaky procházejí renesancí po celé Evropě, takže tato naše aktivita zapadá do evropského trendu.
3: Vlak jede dvakrát denně, přes léto ho posiluje ještě noční spoj. Jakub Vejk, Český rozhlas.
1: Ukrajina potřebuje podle šéfky Evropské komise naléhavě posílit protivzdušnou obranu. Ursula von der Leyenová řekla, že to bude tématem zítra začínajícího dvoudenního summitu Severoatlantické aliance v turecké Ankaře. Metropole se připravuje na příjezd lídrů z asi 40 zemí.
6: V Ankaře je podle televize TRT 70 tisíc policistů a četníků, kteří zavírají ulice. Na demonstraci proti summitu NATO pozatýkali turecké úřady přes 100 členů turecké komunistické strany. Nejen v Ankaře, ale turecká policie podle agentury AFP už 2 týdny zatýká bez udání důvodu i opoziční politiky, novináře, právníky nebo ekologické a lidskoprávní aktivisty. Do Ankary poletí český prezident Petr Pavel i premiér Andrej Babiš z hnutí ANO, vedení Evropské unie nebo asijští spojenci aliance. Americký prezident Donald Trump se tam setká s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským i syrským vůdcem Ahmadem Šarou. Spojence z NATO Trump poslední měsíce kritizuje pro nezapojení se do jeho války proti Íránu. Dominik Tesár, Český rozhlas.
0: Sport.
1: Tenistka Marie Bousková se do wimbledonského čtvrtfinále neprobojovala. S Belgičankou Mertensovou prohrála 4-6, 4-6. Do akce půjdou ještě další dva Češi. Linda Nosková se už za chvíli utká s Američankou Kýsovou. Jiří Lehečka nastoupí proti světové trojce a šampionovi letošního Roland Garrose Němci Zverevovi.
0: Počasí.
1: Bystřice nad Pernštejnem 21, Velké Meziříčí 22 a Dukovany 23 stupňů, to jsou aktuální teploty z Vysočiny. V noci čekáme zataženou oblohu a zejména na severu kraje může zapršet. Teploty se stoupí na 17 až 14 stupňů. Oblačné nebe přetrvá i zítra a nejvyšší teploty dosáhnou na 25 až 28 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
1: Na Třebíčsku mezi obcemi Rouchovany a Tavíkovice havarovala motorka, kyvadlově tudy projedete a se zdržením počítejte na silnici mezi Peleřimovem a Humpolcem obousměrně. U obce Velký rybník je provoz kyvadlový jedním jízdním pruhem.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: A Jožek Kolář vás zdraví od mikrofonu Českého rozhlasu Vysočina krátce po 17. hodině. Už za pár minut přinese Český rozhlas Vysočina premiéru. Rozhlasový dokument s názvem Vesničko má, Vesničko středisková bere posluchače za obyvateli dvou sousedních obcí. Mají podobnou velikost, historii i název. Liší se ale tím, že jedna je samostatná, zatímco druhá spadá pod nedaleký městys. Autor Daniel Zach pátrá po tom, co samostatnost či nesamostatnost přináší.
8: Vesnice jak zlatá bula sicilská, stvrzuje, že kdo chce, ten se opíská. Pod lampou jen krátce v přítmí dlouze zas otevře ti kobera a můžeš mezi nás.

0: S Danielem Zachem se nyní vydáme do světa obcí o pár desítkách obyvatel. A to v premiéře jeho rozhlasového dokumentu Vesničko má, Vesničko středisková z cyklu Regiodokument. Přejeme hezký poslech.
1: Regiodokument. Palčivá témata vašeho kraje.
2: Ubušín a Ubušínek jsou sousední vesnice. Mají podobnou velikost, historii i krajinu. Liší se nicméně v zásadním bodě, svou samostatností. Obě vesnice kdysi o samostatnost přišly, jenomže zatímco Ubušín zůstal součástí Jimramova, Ubušínek si ji po roce 1990 vzal zpátky. A je to právě Vysočina, která má po středních Čechách nejvíc obcí, tady jsou to navíc často i úplně malá sídla s pár desítkami obyvatel. Daniel Zach v dokumentu Vesničko má Vesničko středisková zkoumá, co v praxi znamená obecní samostatnost a co se stane, když o své věci rozhodují obyvatelé doma nebo jinde.
3: Do hradu, že jo? Motá se to pěkně, voní to pěkně a chutná to ještě líp.
4: Po 12. to jsou nahoře.
5: Napikovali nebo po 11. kolem 11.
4: Pochutnejte, ať víte, o co přicházíte ve městě.
6: Dobře, děkuju.
4: Co normálně nejíte. Nevím. Čiším to do druhej.
6: Dostal jsem na oslavě narozenin taky kus kýty od jednoho z hasičů v Ubušíně, místní části Jimramova na Žďársku. Jmenuje se Petr, je to jeden z mnoha hasičů tohoto jména tady v Ubušíně.
5: Petr. A další Petr přijde ještě na oslavu.
4: 90 obyvatel a 9 lidí se jmenuje Petr. Bylo nás 10, ale jeden se musel odstěhovat, tak se tady říká takzvaný Petříkov.
6: Sešlo se tu dohromady nějakých 20 lidí, takže skoro čtvrtina obyvatel Ubušína. V porovnání celé jimramovské populace, ale je to jen nepatrný zlomek, městy i s místními částmi má totiž 12 stovek obyvatel.
4: Je to o tom, jak jsou k nám nakloněný. Někdo říká, že se sem dává hodně peněz, někdo, že jim ne, ale říkám, my si tady tím, že si uděláme všechno sami, tak že máme vybudovaný tady ten areál, obecní dům, vlastně bývalou školu, tak prakticky jsme spravovali taky všechno své pomocí hasiči.
7: No. Takže to.
8: Zákon o obcích, postavení obcí. Obec je základním územním samosprávným společenstvím občanů. Tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce.
6: Ten začátek 90. let, kdy se hodně obcí osamostatňovalo, asi spíš tak, jako pamatujete možná z rodičovských debat v kuchyni, byla tady někdy taková tenze v Ubušíně odtrhnout se?
4: Ne, myslím si, že ne, že nebo nevím o tom, ale je to tady vlastně asi od nějakého 65. roku jsme spadli pod ten Jimramov, nebo se přešlo pod ten Jimramov a jo, co je potřeba, tak se tady vybuduje. Samozřejmě něco by mohlo být jináč, ale to je všude.
6: Od výletiště strmě stoupám na vrchol s celkem netypickým názvem Šípů kopec. Za sebou nechávám Ubušín. Pohledem z vrchu drží takový kompaktní tvar domy hlavně kolem středu vesnice. A tady už vidím před sebou Ubušínek. Trochu menší, trochu méně lidnatý. Není tak soustředěný, vynese hlavně kolem silnice. Ubušínek protíná potok Habrovec, který kopíruje pomyslné dno tohohle údolí. Dnes se obě vesnice podobají názvem, jsou si fyzicky blízko. Pod jednu radnici ale patřily jen 4 roky v 60. letech minulého století a na rozdíl od Ubušína, spadajícího pod Jimramov, tady jsem ve vesnici, která je od roku 1990 samostatná.
9: V momentě, kdy to spadne pod velkou obec, tak ty příjmy pak jdou taky dohromady a ty výdaje už jsou takový, že sem jenom něco a většinou to ani nemůžeme rozhodnout, protože tam máme nějakého jednoho zástupce a naschle, že jo.
6: Milan Coufal bydlí v jedné z větších usedlostí v Ubušínku.
9: Ty peníze a ten majetek tady ostal, aby jsme mohli rozhodovat o tom, jestli si budeme opravovat ty silnice kdy a jak to bude vypadat, že jo? Jaká regulace potoka, do budoucna nás čekají tady nějaké samozřejmě, protože jsme v horním toku, tady pitnej vod a podobně, které jsou pod náma, takže nějaké čističky domovní a to. A spousta lidí už je tady v nějakém věku a v nějakém finančních možnostech, jo, a nemožnostech. A no, tím nastává to, že prostě se snaží ta obec z těch peněz nějak dotovat prostě ty lidi, aby něco takového nastalo. Jako, jo. Takže
6: co to znamená dotovat? Třeba na co přispívat?
9: No, přispívat třeba na ty čističky. Že? Jo, my tady máme nějaký svůj rezervoár, vodní zdroj, takže o to se tady staráme. Jo. V momentě zas, když to spadne, tak to bude dražší ten provoz, protože oni to dají nějaké firmě, někde z Jihlavy a podobně. My to tady furt řešíme regionálníma firmama, jo, který prostě tím pádem zaměstnáváme a máme je tady po ruce, se dá říct. Jo.
6: V Česku je 6258 obcí. V 70. a 80. letech stát ty malé spojoval, vznikaly takzvané střediskové obce. Potom přišel rok 1990, ten byl naopak rokem malovesnické renesance. Když začínal, bylo v Čechách, na Moravě a ve Slezsku dohromady 4100 samosprávných obcí, když končil, bylo jich 5800. Na začátku 90. let totiž neexistoval limit velikosti. Dnes musí nově osamostatněná obec mít alespoň 1000 obyvatel. To by nesplnili 3/4 stávajících radnic. Většina samostatných obcí nemá ani 500 obyvatel, každá pátá ani 200. Želkovice, 95. Všepadly, 48. Bdín, 69 obyvatel. Ubušín plus Ubušínek, to je 89 plus 84, rovná se 173.
10: Hlavní výhodou těch malých obcí, pokud jsou samostatné, je to, že mohou rozhodovat o tom, jak se budou vyvíjet, a občané mají možnost vlastně se k tomu vývoji vyjadřovat, pokud jsou aktivní.
6: Ekonom David Špaček z Národního institutu SYRI, editor a spoluautor knihy rozebírající roztříštěnost českých samospráv.
10: Některé obce pracují s těmi osadními výbory, kdy se snaží zjišťovat potřeby nějakého území, ale pracují s tím různorodě. Je otázkou, jestli by se s tím takhle pracovalo, když by se připojila nějaká malá obec k té větší. Je to jenom iniciativní a poradní orgán. Důležité slovo má vždycky zastupitelstvo té obce a zastupiteli můžou být lidé, kteří prostě neznají specifika nějakého odlehlejšího území v případě těch větších obcí a měst.
4: Chcem tohle zpevnit a chcem tady pořádat jakoby hasičskou soutěž pro ty děti. Kdy jsme dělali tu pergolu, to je 4 roky zpátky. A loni jsme tady vybudovali, tady byly dřív suchý záchody, nebylo tady kloudný zázemí. Všechno, co tady vidíte, tak jsme vybudovali vlastně své pomocí. Obec zaplatila materiál a jinak všechno jsme dělali sami.
6: O výletiště, kde si pořádají akce a zábavy v létě, o parket a hřiště vedle něj i o kulturní dům v bývalé škole, zimní zázemí, se starají hasiči, patří ale víc než tisícihlavému Jimramovu, stejně jako rybník, hřbitov, silnice, menší pozemky. Petrové, hasiči v Ubušíně, o nich rozhodovat nemůžou, to je na nadřízené radnici.
8: Majetek obce musí být využíván účelně a hospodárně, v souladu se jejími zájmy a úkoly vyplývajícími ze zákonem vymezené působnosti. Obec je povinna pečovat o zachování a rozvoj svého majetku.
6: 70 obyvatel má Přebus, nejmenší město. Loučná pod Klínovcem, taky město, 199. Rejštejn, 240. Už jenom tohle počítadlo a taky dva domy jsou poslední připomínky místního školství. V Ubušíně je z bývalé školy kulturní, v Ubušínku zase rodinný dům. Obě obce mají prakticky totožný počet obyvatel, sdílí krajinu s Šípů kopcem i s dalšími kopci, obě mají silnou evangelickou tradici a zachovalé vesnické domy. V Ubušínku jsou častější větší statky.
9: Ta hospodářská, no, to bylo vyhořelý, a to tady tatí kdysi podepřel, opravil ten spodek, podezdil, ale Tady to pak postavili prarodiče, myslím, na Vejminek, takže jakoby mladší. No.
6: V Ubušíně zase najdu víc roubenek, je tady taky silnější fenomén chalupářství.
11: Jsme relativně v prostřed dědiny, ale nemáme trvale žijícího souseda. Všechno to jsou chaťáci, brňáci, přes dům.
12: Většina ty staré chalupy to se to prodají a jsou tu ty. No.
13: Z mladých zůstali akorát v pár chalupách, jo, tak a ty no. To všechno táhnou teda. Ty chlapi.
14: Ahoj, já se stavím s vajíčkama. Jo?
6: Soňa se přistěhovala z Beskyd právě v době, kdy se Ubušínek osamostatňoval. Oceňuje tady třeba drobnosti jako udržované malé koupaliště, malé vesnice.
14: Tady v zimě i bruslí, tady na tom. No, takže jo. Dobrý. Jak vidíte, tak je tady i brozdaliště, vždycky se směju pro ty malé děti, ale opravdu se tady využije a je tam málo vody a vykoupou se všichni a jezdí tady i z okolí a zaplavete si. Že vidíte, aha, jak zapadá slunce a je to tady fajn. V létě se tady dá koupat, je tu hřiště, takže na pivo se chodí tady jak v létě a v zimě chodí na pivo tady chlapi na kulturák, takže se schází. Jo.
12: Já pocházím tady odtaď. Já bydlím ve Žďáře, ale pocházím tady z té chalupy.
6: Jaroslav Procházka tady vyrostl, odstěhoval se v roce 1964. To je právě rok, kdy Ubušín přicházel o samostatnost.
12: No, to už je 62 let, co vlastně jsou tam, nebo bydlím. Jako tady bylo, pak se to sloučilo teda s Imramovem. A ta dědina byla taková, no inačí, a taky v každé chalupě někdo byl. Dneska to máte skoro každou chalupu už prázdnou, anebo teda sem jezdí jenom na ty víkendy, no. Takže je to, no je to špatný. Prostě z té dědiny ty lidi utíkají do města, aby měli prácu a tady nemáte si kde co koupit. Tady prostě, když si člověk nedoveze něco v pátek, tak během soboty, neděle tady nic nekoupí, no.
6: Jak se sem jako chalupář pravidelně vrací, bere ztrátu samostatnosti jako začátek procesu, který změnil Ubušín spíš v rekreační oblast.
12: To je spíš už pro důchodce dědina. Těch mladých je tady strašně málo, protože dřív jsme chodili, já nevím, tady do národní školy, to už je dneska zlikvidovaný. Dneska už se chodí, já nevím, do Učína některý a některý do Imramova. Takový, no není tady nic, dřív tady bývalo, obchod tady byl, já nevím, kovář tady byl tady, dokonce i zubař, ale toho já pamatuju jenom matně, ten ještě šlapal na verpánku, když vrtal zuby, takže to byl dost krutý.
6: A dneska je tady co?
12: Dneska tady není nic.
6: Minice plus čejkovice plus kaničky rovná se řídelov. To máme 28 plus 28 plus 31 je 87.
15: Nucené slučování zásadně odmítáme. Skutečně ty místní samosprávy, ty nejmenší, jsou základem té demokracie, kterou tady v té republice chceme.
16: Já, když jsem jmenoval nového šéfa technických služeb, tak jsem mu dal jeden z prvních úkolů, aby objel okolní vesnice a domluvili se na tom, zda každý musíme mít zametací vůz, který vyjede, já nevím, 10 dní v tom roce a stojí nás každou tu vesnici, já nevím, 4-5 milionů korun.
17: Vy jste několikrát zdůraznil, že je u nás přes 6200 obcí, což nebylo s nějakou negativní konotací, předpokládám.
16: Ne. My určitě u nás v obci budeme stavět majku, ale zároveň budeme řešit diverzní akci, abychom zrušili majku druhé obci přes Polní. Takže tady v tomto samozřejmě vidím jednotlivé, bych řekl, hrdosti a identity.
18: S
10: starosta je i takový místní policista. Oni tam vykonávají všechno, dalo by se říct prostě. Oni tam psi, který utečou, řeší tam prostě to, že se něco stane nějaké babičce, dědečkovi, který tam nemá prostě možnost využít svého potomka, obrátí se na starostu. Oni tam jsou pro všechny tyhle případy. A pokud by ty obce sloučily, tak i takováhle každodenní asistence, někdy třeba úsměvná, se z toho území může ztratit.
9: Pro místní lidi by se tady asi změnili spousta zvyků, jako jo, což si myslím, že je asi taky špatně. Tady je spousta obecního pozemku, na kterých jsou jakoby soukromé stavby, jsou jakýsi kurníky a takovéhle věci. Jo. A vzhledem k sousedským vztahům to nikdo nechce nějak jakoby řešit. Jo.
3: Je to v našem vzorném poli.
9: To asi je takhle, jako, když se pojádáte na ty boudy kolem domů různě, tak spíš ty starý, jakoby, jo, který se využívají, že to ty naši tatíci tady kdysi si postavili na dřevník a podobně, tak to tak je, ale jako ta obec to úplně nepotřebuje. Že jo. Tam je problém, že když by nastalo, jakoby, že nespadne po nějakou jinou obec, tam už by to se možná muselo řešit a ty lidi by třeba byli jako naštvaní, že to využívají dvě generace, jo, ten kousek, to jsou náležitosti s jeho pozemkem nebo s jeho domem a tady to jako nikoho neobtěžuje, nikomu to nevadí, jo, a nicméně se to ví, že jo, a ten člověk to jakoby v nějakém řádném duchu využívá.
6: Takže střítež pod Křemešníkem děleno vysokou lhotou rovná se 4. 64 děleno 16.
18: Organizoval jsem odloučení od rovečina rozrovečného. Pojďte tady.
3: Tady.
18: My jsme tady jako vesnice v podstatě neustále bojovali s vodou, jako s nedostatkem vody, protože tady byl vodovod založený někdy v 40. nebo takový skupinový vodovod ve válce ve 40. letech a pak jak rosla spotřeba, tak to bylo málo.
6: Vlastimil Husák, dřívější dlouholetý starosta u Bušínku, vedl ho po většinu novodobé samostatné existence. K tomu se vesnice dostala tak, že po rozloučení s Ubušínem se nejdřív v 60. letech slučovala s vedlejším Sulkovcem, potom i s ním přešla pod správu střediskové obce, to bylo Rovečné. Rok 1990 navrátil samostatnost i sem.
18: Tady se sešli lidi, jo, a nějaká prezence se udělala a většina pro odloučení nebo pro rozchod s Rovečným. No. Tak se to tak. A pak přišly volby, jo. Zvolilo se první zastupitelstvo.
6: Co tehdy byly ty důvody, když se lidé bavili o tom, zůstaneme pod Rovečným nebo půjdeme sami na sebe, tak o čem mluvili? Co jim třeba vadilo, chybělo?
18: Protože to bylo po revoluci a každý si tu svobodu vykládal, nebo teda měl, představoval trošičku jinak, nebo úplně jinak, než pak se to teda projevovalo všechno. Jo.
8: O oddělení části obce rozhoduje krajský úřad v přenesené působnosti na návrh obce, který podá obec na základě kladného výsledku místního referenda, konaného v té části obce, která se chce oddělit.
18: Já se vrátím do 90. roku, když jsme jeli tady za hranice do Rakouska a podívat se na čističku do jedné rakouské obce, už nevím, jak se to jmenovalo, tak nás pan starosta, taky sedlák nebo farmář, tak nás vzal do průjezdu a teď se nás ptal, jak veliký jsme, a tady jsme mu řekli, my máme 100 obyvatel, ty mají 120, tak se chytal za hlavu a pán, no tohle je ekonomická blbost, na to přijdete.
6: Přišli jste, nebo co by s odstupem?
18: Zřejmě do budoucna k nějakému takovému, neříkám, že zase slučování do střediskových obcí, ale nějaká zpráva něčeho, některých těch agent musí být společná.
6: V roce 2022 už byl důchodce a končil jako starosta a následně místní jen těžko skládali minimální počet kandidátů. Moc lidí nechtělo převzít pozici toho místního policajta. Když ale má obyvatel u Bušínku chuť měnit věci kolem sebe, být u rozhodování třeba o domácích vodovodních čističkách nebo o tom, jestli na ně má obec s místním přispívat, oslovuje nějakých 80 dospělých voličů, svých sousedů, Petři z Ubušína by to měli těžší.
3: No, tak jako hlasy byly, jako že bychom se chtěli třeba osamostatnit nebo tohle, starosta by se našel jako tady nějakej, jako. A jenomže už to nejde, že jo, samozřejmě. Protože pokud nemá dědina víc jak, já nevím, 1000 obyvatel, nebo jsou nějaký prostě jako na to kvóty, tak prostě už se nemůžou osamostatnit, už prostě je to daný, že už musí zůstat pod tím větším městem nebo obcí.
6: Taky v Ubušíně budou muset řešit odpadní vody. Rozhodující slovo ale budou mít zastupitelé celého Jimramova. Z 15 členů jen jedna z Ubušína. Když má někdo ambice v komunální politice, nestačí mu oslovit jen sousedy. V celém městě si Jimramov je 900 voličů. Jen hlasy z vlastní vesnice nemůžou nikdy stačit.
10: Často ty země, které se rozhodly ty obce slučovat, řada těch zemí, a teď vám neřeknu přesně procento, neřešila jenom slučování obcí, ale současně tam došlo k nějaké revizi toho správního systému, že se současně třeba rušila regionální úroveň. A ty nově vzniklé větší obce získaly potom něco z těch povinností, které měly dříve kraje. Jo. Byly ty reformy i v tomhle takové promyšlenější. Protože současně se neřekne, jakým způsobem by se to organizovalo. Jestli by tam došlo ke změně v tom, jak je nastaveno rozhodování v tom místě, jakou roli by měly třeba ty osadní výbory, jakou roli by měl ten třeba dřívejší starosta v tom území, které se připojí.
6: To tuzemští politici stále častěji zdůrazňují svoji podporu pro společenství obcí. Fungují jako kompromisní střední cesta. Jednotlivé vesnice si v nich dál ponechají samostatnost. Volí i nadále svoje zastupitele a ti potom starostu. Takhle sdružené samostatné vesnice se ale dohodnou, někde sdílí školu, jinde se spolu starají o nákupy energií, o sociální služby nebo pečují o zeleň. Jen málo kdy se ozývají hlasy, které s roztříštěnou sítí 6258 obcí rovnou nepočítají. Když dám dohromady 93 Ubušínků, tak mám Bystřici nad Pernštejnem, nejbližší město. Tak 6200 Ubušínků by se početně vyrovnalo kraji Vysočina. Vysokou Lhotu, nejmenší obec, bych musel vynásobit 500krát, abych se dostal na nejmenší okresní město, to jsou Semily. Stovka nejmenších vesnic má dohromady 4700 obyvatel, stejně jako Postoloprty. A je to 1/62 Karlovarského kraje. Ubušínek je 262. nejméně lidnatá obec v Česku. Tisícovka těch nejmenších má dohromady skoro tolik obyvatel jako Liberec. A nebo si všechna města a obce můžu rozdělit na dvě poloviny. V té jedné žije 10 milionů lidí. A na druhou zbývá 727 tisíc.
12: Dřevo, připravu se na příští zimu.
6: A vy asi na duchu jste nepřemýšlel trvale se vrátit sem zpátky do Ubušína?
12: No, ani ne. Už prostě si člověk zvyknul tam, i když jako na chalupu jedu rád. Je, jak můžu, tak prostě z města uteču a radši jdu sem.
14: Jestli nás nepřifáří třeba k Bystřici, nebo jak to dopadne. Uvidíme. Tady spíš asi všechno domluvíte, jak na těch malých vesnicích, když jdete na to pivo. Tak tam se potkáte se všema, když tam není starosta, tak je tam místo starosta. A když si zajdete na pivo, tak tam domluvíte víc než na tom obecním úřadě. Takže asi tak.

Dokument Vesničko má, Vesničko středisková natočil Daniel Zach. Dramaturgie Martina Pouchlá. Zvuk Antonín Kánský.

0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu nás pozve nadšený zachránce památek Michal Farník na zámek Neustupov a v neděli nám představí manželé Lazarovic, barokní skvost, zámek Týnec u Klatov.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: Taková je láska má, zpíval Standa Hložek v 17 hodin 47 minut.
1: Počasí.
0: Čas na to, abychom se podívali na zoubek počasí. Jak to aktuálně vypadá na Vysočině a co nás čeká v dalších dnech, to nám řekne z Českého hydrometeorologického ústavu Jitka Kučerová. Dobrý den.
2: Dobré odpoledne.
0: Tak jak to vidíte právě teď?
2: Oblačnosti je stále hodně, i když chvílemi trošku ubývá, ale je to většinou jenom na přechodnou dobu, takže převažující zataženo, skoro zataženo, na chvíli může být občas někde i oblačno. Teploty jsou většinou od 18 do 22 stupňů Celsia. Teď přes Vysočinu přešlo takové pásmo přeháňky nebo deště, ale ono zesláblo při postupu na východ, takže něco málo spadlo jenom na západě kraje, ostatní části kraje zůstaly bez srážek a ty srážky navíc byly jenom slabé. No a vítr fouká stále od západu zhruba nebo severozápadu, i takový výraznější na některých místech mírný, ale pomalinku začíná alespoň sem tam někde slábnout.
0: A co nás čeká v dalších dnech?
2: Tady postupně Postupně v noci by se měly dostavit další srážky, někdy v pozdějších večerních hodinách a během noci té první části, ale hlavně v severní části Vysočiny se sem tam může objevit buď přeháňka nebo občasný déšť. Potom ty srážky budou kránu víceméně ustávat a také se může protrhávat oblačnost a jinak bude i nadále spíše velká, takže oblačno zataženo nebo spíš naopak možná zataženo oblačno. Zmenšená oblačnost se potom může objevovat kránu a teploty v noci budou nejčastěji mezi 17 až 14 stupni Celsia, tedy ty nejnižší. Vítr bude pofukovat i v noci mírný, ale ty rychlosti budou o něco nižší než teď.
0: A jaký je vývoj, tedy taková prognóza toho, jak by se to počasí mohlo dál vyvíjet?
2: Zítřek bude teplejší než dnešní den, letní teploty 25 až 28 stupňů, oblačnost sice zůstane převážně velká, ale částečně bude jednak průsvitná nebo se může občas i zmenšovat. Potom v těch dalších dnech se bude pomalinku, ale opravdu pomalinku oteplovat, respektive středa a čtvrtek ještě budou chladnější zase než zítřek, do zhruba 25 stupňů, potom od pátku dál by teplota postupně měla růst, ale jenom tak pomalu.
0: Říká Jitka Kučerová, díky za informace, přeji hezký večer a těším se zase brzy na slyšenou.
2: Já se také těším na slyšenou.
0: No a za chvíli 18. hodina a to znamená jediné. Teď Belfast a Boniem a potom po 18. dechovky pro Vysočinu. Těším se na vás.

0: představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Český rozhlas Vysočina, zprávy.
1: Rybník v Těchorazi dostane nový přeliv i zádlažbu. Filmová nadace ocenila české scénáristy k příběhům Emila Háchy nebo Mileny Jesenské. Slovensko se podle prezidenta Pellegriniho nezapojí do vojenské pomoci Ukrajině. A noc bude zatažená a může zapršet. Zítra čekáme oblačnost teplotami do 28 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Jakub Diviš. V Těchorazi u Červené Řečice začaly práce na renovaci tamní vodní nádrže. Mělo by se zlepšit nejenom okolí rybníka, ale taky technická zázemí. Českému rozhlasu Vysočina to řekl místostarosta Dušan Obranec za ODS.
2: Měla by být hotová do měsíce a půl, pak bude předána zhotovitelem. Bude nový rybník, nový zadláždění okolo kamenný, přeliv a bylo to v částce 3 200 000.
1: Filmová nadace ocenila nadějné české scénáristy. V hlavní kategorii získali ocenění Ivan Hubač za scénář dramatu Emil Hácha a Jan Němec za dílo Zoe o náhradním mateřství. Další oceněné scénáře můžou do kin přenést příběhy o životě novinářky Mileny Jesenské nebo vynálezce Oty Wichterleho. Do soutěže letos přišlo nejvíc děl za posledních 5 let, říká vedoucí Filmového centra České televize Helena Uldrichová.
3: Za ten letošní ročník to bylo 125 děl a bylo to tuším od 135 autorů. Ten počet není vůbec malý a výbor opravdu čte všechny scénáře, takže tomu věnuje opravdu několik týdnů svého života.
1: Do Česka dorazil první ze dvou transportních letounů Embraer pro armádu. Přistál na ruzyňském letišti, vyplývá to z videa, které zveřejnil server z dopravy CZ. Model C-390 Millennium uveze až 26 tun nákladu, 80 lidí a zvládne tankovat za letu. Je určený především pro přepravu techniky, evakuaci lidí z krizových oblastí nebo na hašení rozsáhlých požárů. Druhý letoun by měl dorazit do Česka na konci roku 2027. Armáda dala za oba i s vybavením přes 11 miliard korun. Slovensko podpoří závěry nadcházejícího summitu NATO v Ankaře, nezapojí se ale do financování vojenské pomoci Ukrajině. Slovenský prezident Peter Pellegrini to uvedl v prohlášení po jednání s premiérem Robertem Ficem a ministrem zahraničí Jurajem Blanárem. Dopis od generálního tajemníka aliance Marka Rutého podle něj potvrzuje, že závěry summitu nebudou Bratislavu zavazovat k podílu na financování pomoci Kyjevu a že za případné příspěvky zůstanou na individuálním rozhodnutí členských státu. Pellegrini ale zdůraznil, že Slovensko bude pokračovat v humanitární pomoci nebo podpoře ukrajinské energetické infrastruktury. Sport. Fotbalisté Španělska a Portugalska budou večer bojovat o postup do čtvrtfinále mistrovství světa. Utkání začne ve 21 hodin českého času a ve 2 v noci pak nastoupí domácí Spojené státy proti Belgii. A cyklista Tadej Pogačar vyhrál 3. etapu letošní Tour de France. Obhájce titulu se tak dostal před svého hlavního rivala Jonase Vingegaarda do čela průběžného pořadí slavného závodu. Počasí. V noci čekáme zataženou oblohu a zejména na severu kraje může zapršet. Teploty se stoupí na 17 až 14 stupňů. Oblačné nebe přetrvá i zítra, jen místy bude prosvítat slunce a nejvyšší teploty dosáhnou 25 až 28 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
1: V tuto chvíli nemáme hlášeny žádné dopravní nehody z kraje Vysočina, volná je i dálnice D1. Hezký podvečer.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Krátce po 18. hodině je ten správný čas na to, abychom si pustili hezkou dechovku. Ideálně podle vašeho přání. A telefonní linka do našeho studia je 22 155 49 99 a já už se teď moc těším na vaše vzkazy, pozdravy i gratulace.
0: Dechovky pro Vysočinu s Jožou Kolářem.

0: Dechovky pro Vysočinu. Zavolejte si o svou oblíbenou písničku právě teď. 22 155 49 99. Český rozhlas Vysočina.
1: A já už zdravím první posluchačku, která se k nám dovolala. Paní Růženka, je to tak? Dobrý den.
2: Ano, dobrý podvečer. Zdravím všechny posluchače vašeho úžasného rádia. A v minulých dnech oslavil Jindřich Kučera z Radňova narozeniny. A tak doufám, že přijme ode mě opožděné přání a písničku. Jindřichu, přeji ti především zdraví, pohodu, ať ti dělá celá tvoje velká rodina radost a užívej si jako života. Tak posílám Přemešniče.
1: Dobře.
2: Máš to rád.
1: Posíláme
2: tak,
1: Přemešnička.
2: Za
1: Není zač, mějte se krásně. Naslyšenou.
2: Naslyšenou, děkuju.

0: Telefonní linka 22 155 49 99 je obsazená a já už vítám Honzu z Brna. Ahoj.
1: Ahoj Joško, zdravím tebe i všechny milovníky dechovek pro Vysočinu a vybral jsem písničku s Valaškou, jmenuje se Lásko, lásko a pošlu pro tebe a pro ty moje všechny kamarády od Botelova až po Lanžhot, Kubovi do Jihlavy do taxíku, manželům Lecexovým do Skály, Růžence do Růžené, Jardovi do Dačic, Pepovi do Chřenovic a prostě všude tam, kde ti moji kamarádi dechovkoví jsou, no a taky pro ty, co jsou v práci stejně jako já, do půl jedné do rána.
0: Tak ať to rychle utíká, měj se hezky, díky za telefonát, Valaška přichází, ahoj.
1: Díky Ježko, ahoj.

0: do úsobí zdravím Jardu a jeho hudební přání. Vítej v našem vysílání, ahoj.
1: Dobrý podvečer, tady Jarda z úsobí. Já bych chtěl nechat dneska zahrát všem, kteří mi přáli včerejším narozeninám. Nebudu to jmenovat, ať se nezlobí, abych to nezdržoval. Všem ještě jednou děkuju a vybral jsem písničku Zastavte čas, je to tango a zahraje nám to Golčovanka. Ještě jednou všem děkuju. A Jožánku, pušť to tam, ať to nezdržujeme.
0: Pouštím to tam, i já ti přeji takhle aspoň přes telefon všechno nejlepší a ať se písnička líbí. Měj se hezky, ahoj.
1: Děkuji.

0: Dechovky pro Vysočinu s Jožou Kolářem.
1: A v tuto chvíli také s Jardou Zdačic, kterého zdravím a vítám v našem vysílání. Ahoj.
2: Ahoj Jožko, já jsem dneska vybral dechovku ze Slovenska, jmenuje se Skaličané, písnička se jmenuje Zaletěl holub a já ji pošlu osamělým nemocným a těm, který nikdo nedá zahrát. Jožko, písnička je také pro tebe, měj se hezky a brzy naslyšenou zase, Jožko.
1: Budu se těšit, měj se krásně, ahoj.

0: Dechovky pro Vysočinu plní další vaše telefonické přání na lince 22 155 49 99. Zdravím paní Marii. Dobrý den.
1: Dobrý den. Dneska slaví narozeniny moje sousedka, paní Zdenka Kumštarová z Horního Kosova. Chci za všechno poděkovat, popřát jí hodně zdraví a životního optimismu. To jí přeji nejen já, ale i Jitka a Lída. Děkuji vám za zahrání.
0: Já děkuji za telefonát. Zabrala jste písničku Pozdrav po hvězdách od Malé muziky na uši Pepíka. Není zač, přání se přidávám. Písničku posílám, naslyšenou.

0: Pondělní dechovky pro Vysočinu plní další telefonické přání. Hezký podvečer.
1: Dobrý podvečer, Marta Janovec, zdravím vás, pane Jožo, i všechny posluchače a prosím poslat do nebíčka v dnešním narozeninám manželovi písničku Kolem nás od Valašky.
0: Dobře, posíláme. Díky za váš telefonát. Mějte se hezky,
1: pěkný večer. Já děkuji za vyplnění přání. Děkuji moc.
0: Naslyšenou.

0: Telefonní spojení do Českého rozhlasu Vysočina je obsazeno, má podobu 22 155 49 99 a já zdravím další posluchačku. Dobrý den.
1: Dobrý den, tady volá Špačková Anna. Já bych chtěla nechat zahrát mým manželovi jenom tak pro radost Karlu Špačkovi z Kramolina cestičku odobí od Šohajky. A mám ho ráda a za všechno moc děkuju. A přeju mu všechno nejlepší, hodně štěstí a zdraví. A ať mu to v družstvu, ať mu to, ať teď mají vlastně dožinky, tak ať mu to všechno dobře dopadne. Tak jo, děkuji.
0: Dobře, tak se mějte hezky, písničku posíláme naslyšenou a děkuji za telefonát.

0: Český rozhlas Vysočina, zdraví paní Marie Dopelřimová. Hezký podvečer i vám.
1: Dobrý podvečer vám i všem posluchačům a prosila bych zahrát písničku pro tu naši partu, pro večerýho přítele, pro Víru Linhartovou Dovokova, Marušku Dederovou a Marušku Hlochočkovou do domova důchodců pro Sečí obořišti. Včera jsme si tam užili pěknou muziku, hezkou, děvčata se pobavili, Pepu do Jihlavy, Honzu do Brna, a ještě všem těm našim dechovkovým kamarádům. Taky pro vás, pane Jožo, a děkuji, že jste mě vzal do vysílání. Děkuji
0: vám mnohokrát. Já děkuji, mějte se hezky, posíláme písničku, kterou jste vybrala. Ať všem udělá radost, naslyšenou.
1: Ano, děkuji.
0: Lipovjanka a Lipovské děvčátko. No a jakou zahrajeme vám, už víte? 22 155 49 99. Telefonní linka do našeho studia.

0: Dechovky pro Vysočinu s Jožou Kolářem.
1: A ty dnešní jsou 6. červencové. Vidíte, já jsem myslel na to, ještě odpoledne jsem si říkal, že zahájím písničku se Sokolíky, nebo zahájím dnešní pořad, dnešní vysílání po 18. hodině se Sokolíky, protože patří ta písnička k dnešnímu datu a pak jsem na to nějak zapomněl. Ale naštěstí jsou tady posluchači, kteří se vzpomněli. Pan Josef, dobrý den.
2: Dobrý podvečer, tady Josef ze Slavníče. A jak říkáte, je to 6. července, tak pošleme od babouku a chtěl bych to pro Standu a pro Majku do Skály, pro Jirku Prokopa do Zdislavy a pro mýho strejdu do Havlíčkovýho Brodu dům seniorů.
1: Výborně.
2: Tak jo.
1: Tak posíláme Sokolíky, ať se všem líbí. Děkuju, že jste na to vzpomněl.
2: Já děkuju, naslyšenou.
1: Mějte se hezky, naslyšenou.

0: Sokolíci dohráli a dospívali a musíme věnovat dalšímu přání. Hezký podvečer.
1: Dobrý večer. My bychom chtěli zahrát dědovi Rychlýmu z Nových dvorů u Polné, Koně vraný, k jeho narozeninám 83. Děkujeme moc.
0: Nemáte vůbec zač, tak přichází písnička, kterou jste si vybrali, Grande Moravia, ať se dědovi líbí. Gratulujeme, naslyšenou, hezký večer.

Pojďme aspoň něco také písemné přání. Zahrajte pro mého milovaného andílka s ďáblem v těle písničku od Jošky Černého Za tu horu za vysokou, podepsán Béďa Méďa.

Jožka Černý odchází, Joža Kolář půjde brzy taky. Je 18 hodin 56,5 minuty. Dnešní sváteční dechovky pro Vysočinu končí. No, co se dá dělat? Čas je prostě neúprosný, ale nebuďte smutní, protože zase zítra mezi 18. a 19. hodinou tady bude 60 minut plná hodinka, která bude jen a pouze na vaše dechovková přání. Já se na vás těším zítra ráno po 5. hodině.

0: Chcete jezdit bezpečně a zároveň šetřit? Objevte Tomcat Sport, moderní pneumatiku, která nabízí spolehlivost, dlouhou životnost a výborné jízdní vlastnosti díky jedinečnému zpracování. Mohutné dezénové bloky s lamelami zaručují maximální stabilitu a bezpečnost ve vysokých rychlostech i při náhlých změnách směru jízdy na suché i mokré vozovce. Tomcat Sport je pneumatika vyvíjená s důrazem na kvalitu a výkon.
1: Objednávejte teď hned na telefonu 245 009 925 nebo na www.nejlevnějšípneu.cz.
0: Pneu Tomcat Sport v rozměru 205/55R16 již od skvělých 4396 korun za sadu a k tomu dostanete tričko Tomcat jako dárek. Dopravu od nás máte také zdarma. Tomcat je značka, na kterou se můžete spolehnout. Pospěšte si, nabídka platí na osobní pneumatiky Tomcat Sport pouze do konce srpna 2026. www.nejlevnějšípneu.cz. Český rozhlas Vysočina, zprávy.
2: Ždírec nad Doubravou plánuje posílení dopravní bezpečnosti před školou. Česko a dalších 58 zemí zasahovalo proti sítím obchodníků s lidmi. Celou jižní Evropu sužijí požáry. Evropská unie poslala do francouzských Pyrenejí hasicí letouny. A zítra čekáme oblačnost s teplotami do 28 stupňů. Zprávy a Jakub Diviš, vítejte u nich. Ždírec nad Doubravou chystá bezpečnostní opatření na silnici před základní školou. V Chrudimské ulici bude nově proměněna digitální značka upravující rychlost. V době pohybu školáků by řidiči neměli překročit rychlost 30 km v hodině.
3: Před přechodem pro chodce u školy nechá radnice také nanést speciální protismykový nátěr. Na něm bude zřejmě ještě zvýrazněný symbol upozorňující na pohyb dětí. V ulici také bude nainstalované úsekové měření. Zatím je tam pouze ukazatel rychlosti jízdy. Minimálně část změn chce vedení města stihnout do konce prázdnin. Tereza Pešoutová, Český rozhlas.
2: Při mezinárodním zásahu proti obchodování s lidmi policie zatkla přes 1000 osob a identifikovala víc než 2000 obětí, informoval o tom Interpol. Na pětidenní akci se podílelo 59 zemí, včetně Česka. Zasahovali například proti sítím obchodníků zapojeným do sexuálního vykořisťování, nucených prací nebo nuceného žebrání. Operaci prováděli na hraničních přechodech, letištích a v dalších místech, která identifikovali jako ohniska obchodu s lidmi. Evropská unie vysílá 4 hasičská letadla na pomoc s požáry na jihu Francie. Oznámila to předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová. Hasiči bojují s plameny ve Francii, Portugalsku, Španělsku i na Balkáně. Požáry už celkem spálily rozlohu o velikosti Ostravy a z domovů vyhnali tisíce lidí.
4: Hasicí letouny do Francie přilétnou z Kypru a Švédska. Unie je aktivovala v rámci svého programu RescEU. O evropskou pomoc požádalo i Portugalsko, kde už pomáhá španělské a italské vybavení i hasiči. V odlehlém podhůří francouzských Pyrenejí vypukl požár v sobotu. Pohání ho silný vítr, mimořádné sucho a horko. Bojuje s ním 700 hasičů, uvedla agentura AFP. Evakuovat se muselo přes 10 000 lidí. Úřady znepokojilo, že sezona požárů přišla o měsíc dříve. Meteorologové přitom očekávají další vlnu veder. Hoří i nedaleko Porta, v Katalánsku, v řecké Soluni, na chorvatském Hvaru i v Albánii. Dominik Tesár, Český rozhlas. Sport.
2: Česká basketbalová reprezentace nastoupila v Brně k utkání kvalifikace mistrovství světa. Pokud s Estonskem Češi nezvítězí o 30 nebo více bodů, rozhodne o jejich osudu až poslední zápas skupiny mezi Slovinskem a Švédskem. Češi jistě postoupí v případě porážky Švédska. A tenistka Linda Nosková si na Wimbledonu zahraje čtvrtfinále singla. Američanku Keesovou porazila po setech 6-4, 7-6 a podruhé v kariéře se na grandslamovém turnaji dostala do nejlepší osmičky. Počasí. V Pelhřimově teď naměříte 18 stupňů, v Jihlavě 21. V noci čekáme zataženou oblohu a zejména na severu kraje může zapršet. Teploty se stoupí na 17 až 14 stupňů. Oblačné nebe přetrvá i zítra a nejvyšší teploty dosáhnou 25 až 28 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
2: Pozor na silnici mezi Havlíčkovým Brodem a Ždírcem nad Doubravou u sjezdu na Českou Bělou havaroval motorkář.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Pan Libor Klikar nám napsal. Nějaký pán se jmenuje Socha, tak ke které paní jdu, jak se jmenuje jeho žena? No já bych řekl Sochová, co je v tom za problém? Dobrý den.
2: Dobrý den. Nevím úplně, ale tak můžeme si z toho udělat téma. A připomenout, že pokud se příjmení přechyluje a je to příjmení typu Socha, tak se to A na konci odsouvá a ta přípona přechylovací ová se dává k tomu základu, no a pak to normálně skloňujeme k paní Sochové. A pokud by nějaká paní to příjmení Socha vyvdala po muži a nechtěla ho přechylovat, no tak bude paní Socha ve všech pádech.
1: Jemu možná šlo o to, jak to, že to není jdu k paní Soše, nebo?
2: No, asi má pocit, že to nepřechylování je legrační, může být, ale zkrátka to jméno zůstává pořád v tom prvním pádu.
1: Můžeme připomenout, že příjmení zakončená na A se tedy skloňují podle vzoru předseda.
2: A tam jsou některé zajímavosti, ono je to celkem jasné, třeba příjmení Svoboda nebo Procházka, ta jsou vlastně bez výjimky podle vzoru předseda, ale když máme příjmení Váňa například, kde je měkká souhláska, tak tam nepíšeme bez předsedy tvrdé I, bez Váni nemůžeme napsat to tvrdé I, dáme měkké. No a podle tohohle vzoru, když už jsme u něj, se skloňují i příjmení zakončená na ja. Ona nejsou moc častá, ale občas se vyskytnou například Valia. A tam sice se také skloňuje podle vzoru předseda bez pana Valji, opět tedy měkké I, protože J je měkká souhláska, ale na Moravě například se častěji v tom druhém pádě objevuje výjimka, říká se bez pana Valje.
1: A tam to je podle toho, jak si to ten nositel jména přeje.
2: Přesně tak, jak je rodinný zvyk.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginsovou. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že v Česku je přes 50 oběžných výtahů? Z dnešního pohledu jsou takzvané páternostery už spíš technickou kuriozitou. Zhruba před 100 lety ovšem byly mezi staviteli velmi oblíbené. K jejich obsluze totiž není potřeba žádná složitá elektronika. Kabiny zavěšené nad sebou pozvolným tempem na jedné straně stoupají a na druhé klesají. K pohybu tohoto řetězce postačí pohon hlavního kola, které celý mechanismus rozpohybovává. Kvůli bezpečnosti se musí v nejvyšším i v nejnižším patře vystoupit. Ovšem, pokud byste v kabině přeci jen zůstali, nemusíte se bát, že byste se otočili hlavou dolů. Kabina jen trncavě poskočí a druhou částí šachty pokračuje opačným směrem. Nejvíc oběžných výtahů najdeme v Praze, zejména v úřadech. Dodnes funkční jezdí na mnoha ministerstvech, v bankách, fakultách nebo na magistrátu. Podobně je tomu i v krajských městech. Nejdelší 16-patrový páternoster mají dva krajské úřady – v Liberci a ve Zlíně. A víte, proč se oběžnému výtahu vlastně říká páternoster? Protože připomíná kuličky na růženci, a tedy i nejběžnější modlitbu Otče náš, latinsky páternoster.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.

0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu nás pozve nadšený zachránce památek Michal Farník na zámek Neustupov a v neděli nám představí manželé Lazarovic, barokní skvos, zámek Týnec u Klatov.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Dnes uplynulo přesně 611 let od upálení mistra Jana Husa. Čeští dopravci spustili nové vlakové linky do zahraničí. Čeští basketbalisté v utkání světové kvalifikace zdolali Estonsko. A počasí zítra z počátku dne polojasno až oblačno, později hlavně na severu a severovýchodě s deštěm a maxima docela vysoká až kolem 28 stupňů. Zprávy s Otou Nehasilem, dobrý večer. Lidé v celé České republice si právě dnes připomínají 611 let od mučednické smrti mistra Jana Husa. Jako kazatel, filozof a pedagog kritizoval tehdejší katolickou církev. Vadil mu například prodej odpustků nebo také hromadění majetku. Církev Jana Husa označovala za kacíře a 6. července roku 1415 ho Kostnický koncil odsoudil k upálení. Jeho odkaz je ale ve společnosti patrný dodnes, říká historička Eva Doležalová.
2: Husitské hnutí, které pak vzniklo v reakci na Husovu smrt v Kostnici, rezonovalo celou Evropou. Pokud už nás třeba nezajímá Husovo učení, věci, za které bojoval, pak minimálně Husova odvaha podstoupit pro své názory krutou smrt je fascinující dodnes.
0: Dopravci na železnici v České republice nabízí nové linky do zahraničí. Po nedávném spuštění linky Českých drah z Prahy do dánské Kodaně teď nově jezdí Leo Express z Bohumína přes Prahu a Drážďany do Frankfurtu nad Mohanem a také na tamní letiště. Celou trasu vlak ujede za 16 hodin. Pokračuje mluvčí dopravce Emil Sedlařík.
3: Úspěšně spuštěným spojem propojujeme významná evropská města a nabízíme cestování na trasách, kde zatím přímé spojení nebylo možné. Zároveň tím chceme nabídnout pohodlnou alternativu k letecké, autobusové i automobilové dopravě. Potenciálem nové linky je bourat pomyslnou bariéru mezi východní a západní Evropou.
0: Hygienici na jihu Moravy zahájili kontroly dětských letních táborů. Zaměřují se na podmínky stravování a čistotu kuchyně. Kontrolují také zdravotnickou dokumentaci nebo režim dne a jídelníček. Zatím mají v regionu hlášeno více než 100 táborů, na kterých je přes 10,5 tisíce dětí. Pozornost musí ale věnovat také riziku šíření žloutenky typu A, upřesní hygienička Marcela Březinová.
4: Budeme klást zvýšený důraz zejména na důsledné dodržování hygieny rukou, dostupnost prostředků pro mytí a sušení rukou, případně dezinfekci, bezpečné nakládání s pitnou vodou a potravinami, ale za současné epidemiologické situace není důvod k nějakému omezování dětských rekreací.
1: Sport.
0: Čeští basketbalisté dnes podvečer zdolali v Brně v závěrečné vystoupení ve skupině H kvalifikace o postup na mistrovství světa Estonsko těsně 75-73. O jejich postupu do další fáze kvalifikace rozhodne utkání Slovinska se Švédskem, které začíná v Lublani právě teď.
1: Počasí.
0: V noci bude zpočátku zataženo až oblačno, hlavně na severovýchodě s občasným deštěm nebo přeháňkami kránu, ubývání srážek i oblačnosti, nejnižší teploty mezi 18 a 14 stupni. Zítra přes den zpočátku polojasno až oblačno, odpoledne a večer až zataženo a hlavně na severu a severovýchodě republiky s občasným deštěm nebo přeháňkami, ujediněle i bouřky. Maxima zítra mezi 26 a 30 stupni, na severu a severovýchodě pouze kolem 24. Vítr mírný od západu, místy nárazy přes 50 km za hodinu.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na silnici číslo 620 je nehoda za výjezdem ze Stodu směr Plzeň. Srazila se tam dvě osobní vozidla, projíždějte opatrně. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: A po písničce pro vás máme reprízu pořadu Osobnosti Česka s Oskarem Hessem a jeho hostem. Příjemný poslech.
5: Jsou 4 ráno, nebo víc. Jsem vzhůru, koukám na měsíc, anebo dolů do ulic, kde lampy bloudí. Snad je to jedna z nočních můr. Co vidím, to je soudní dvůr. A ten mě teď soudí. Soud rána, to je nespavost. A notně potměšilý host. Je seriózní na výsost a tak mě teď soudí. Já ale kuráž pozbírám a řeknu všechno popírám. Jen ať si mě soudí. Ať mě klidně soudí.

Mí milí asi nevědí, že slouží službu medvědí, když v roli svědku povědí, že mám ráda třeba růže. I to, že ještě radši spím a ve snech často zabloudím k vůni mužské kůže, to mi nepomůže. Co na půl je, chci docela. Chci vstát jak ptáci z popela a dělat, co se nedělá. A za to mě teď soudí. Chci v kádi světa hledat špunt, když na huntě sem poznám hunt a v zlatě jeho kontrapunkt. Proto nezabloudím. A tak se nepřiznám.

Ten soud mi říká, už to vzdej. Jen na sebe se podívej a zapravdu nám dej, že jsi pěknej ptáček. Jen pohled na svou minulost a pochop, že v nás hára zlost. Tak požádej nás o milost a začni s pláčem. Já koukám vzhůru na měsíc a taky dolů do ulic a sama sebe slyším říct, nejsem z těch doloudí. Už nechte dalších průtahů, jsem vina v plném rozsahu.

0: Osobnosti Česka.
1: Krásný dobrý den, milí posluchači. Vítám vás u pořadu Osobnosti Česka. Od mikrofonu vás zdraví Oskar Hess a můj dnešní vzácný host, kterým je Michal Horáček. Krásný dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Michal Horáček je český textař, producent, publicista, básník, vystudovaný antropolog a bývalý kandidát na prezidenta. Hezký dobrý den ještě jednou, pane Horáčku. Moje první otázka zní. Ve své disertační práci jste popsal habitus hazardního hráče v době socialismu jako jakýsi paralelní svět s vlastní etikou. Co nejdůležitějšího pro reálný život mimo sázkařskou komunitu vás tento polosvět naučil?
2: Mnoho. Mě to naučil, ale říkáte, co nejdůležitější. V tomhle světě je důležité to, jak se chováte v těch vypjatých situacích, zejména když třeba hodně vyhrajete nebo hodně prohrajete. Když hodně vyhrajete, je důležité, abyste se nedíval na ty ostatní, jako že jsou hloupí, že byste jich teda dostal, že jste velký chytrák. A současně ve chvíli, kdy prohrajete, tak jako si nestěžujete, nekňuhuráte, nikoho neobvinujete z toho. Vždycky musíte zachovat to, nebo měl byste zachovat ten stejný postoj. To je nesmírně obtížný, to jako všichni víme, jako směřovat se ztrátami nebo se neopájet vítězstvími, ale tohle mě to naučilo, tohle velká zkušenost 20 leta, že se na tom dá aspoň pracovat.
1: Estébáci vás v roce 1981 vyhodnotili jako spořádaného občana bez výstředností. Přitom jste se v tom sázkařském světě pohyboval denně. Jak těžké bylo tehdy udržovat tuto dvojí identitu? Byl jste opravdu spořádaným občanem?
2: Já jsem byl naprosto spořádaným občanem. Jak říká Bob Dylan, if you live outside the law, you must be honest. Jo, jestliže žijete mimo zákon, tak musíte být poctiví. Nicméně, to je jen taková metafora. Důležité je říci, že tyhle ty hry nebyly vůbec ilegální. Ten zákon, který to zrušil, tu ilegalitu toho platí od roku 1964, dávno předtím, než já jsem se tam vůbec dostal. Ale ano, byl to paralelní život v tom smyslu, že mi to nabídlo možnost na rozdíl od většiny, drtivé většiny mých vrstevníků, se s tím vládnoucím režimem jako nějak nezaplétat. Jo. Zatímco všichni ostatní, tak ty mý vrstevníci třeba, nebo spolužáci, jo, tak, chodili do majových průvodů, dělali nástěnky, byli ve svazu Československo-sovětského přátelství a nemluví o tom, že mnozí z nich teda byli svazáci, kandidáti komunistické strany, členové komunistické strany a tak podobně. Tohle šlo úplně jako mimo mě a jsem nesmírně rád, že mi osud dopřál, že jsem mohl pobývat ty dvě desetiletí úplně v jiném světě, kde tohle jsem nemusel řešit. To znamená, že to pro mě nebylo morální dilema, jako pro mnoho mých vrstevníků.
1: Často říkáte, že žijeme v pravděpodobnostní společnosti a jedinou jistotou je smrt. Proč podle vás dnešní politika tak moc sází na sliby jistot, když jde v podstatě o racionální nesmysl?
2: Ano, to je dobrá otázka. Děkuju, že jste si tohle vybral. Jistota. Život je nejistý, jako, že každý náš úmysl od těch miniaturních, to, že půjdeme nakoupit přes ulici a nevíme, jestli náhodou nás nezestřelí nějaký člověk na motorce, že jo. Potom, až potom, jaký si vybereme teda jako životní dráhu, a nebo koho si vezmeme za partnera. To je obrovský rozhodnutí, je to obrovská sázka. Nic na tom není jistýho, že ne. Asi toužíme tak vnitřně po větším klidu, který by nám snad nabídli nějaké jistoty, a to asi využívají ti populističtí politici, kteří tohle slibují, ale já bych nikdy nechtěl žít tam jako jistým světě. Něco z těch jistot právě nabízel ten pozdní socialismus tady v Československu. Jako, tak nějaké jistoty jste jako jako měl, no, ale současně jste za to zaplatil tím, že jste žil ve společnosti trvalého nedostatku a velkého ponížení, protože jsme žili od roku 68, přinejmenším, jako okupovaná země, že jo, tak.
1: Když jste v 80. letech naskočil do pop music, bral jste prý všechno, abyste se naučil řemeslo. Mm. Kdy se u vás z řemesla stala ta silně pociťovaná nutnost tvořit?
2: Ta silně pociťovaná nutnost tvořit tam byla vždycky, ale já jsem jenom potřeboval se naučit to řemeslo. Teprve potom, jako ta, napřed byla ta touha něco říkat, pak musíte se podívat na to, jestli to umíte říct, co k tomu použijete. Mojí touhou vždycky bylo to, co se stalo až s naším druhým albem s Petrem Hapkou. To bylo, to album se jmenovalo V penzionu svět a poprvé se tam stalo něco zvláštního, totiž do té doby se ty LPčka nebo alba prostě dělali pro nějakého zpěváka, jako pro někoho. A dokonce se pak říkalo a dodnes se říká, to je píseň Heleny Vondráčkové a tak, ačkoliv Helena Vondráčková nesložila ani hudbu, ani slova. No a já jsem tohle nechtěl provozovat, jako programově, protože jsem chtěl právě, jak jste na začátku něco říkal, chtěl něco vypovídat. Takže napřed byla, tak ten postup byl takovýhle, já jsem napsal nějaké verše, Petr Hapka to zhudebnil, přišli instrumentalisté, jako třeba Michal Pavlíček nebo Guma Kulhánek, nebo tyhle ty mistři. No a potom přicházel ten interpret, ale ne jeden, my jsme vždycky vyzkoušeli 3-4 třeba. Mm. Jo? A teprve prostě ta interpretace, která se nám zdála jako nejzajímavější a nejvíce jako přidávající té stavbě, tak ta se potom objevila na té finální nahrávce. Tohle album Penzionu svět, tam se pozvali vlastně osobnosti, který jako by tak někdo nečekal. Michala Kocába, který v té době samozřejmě byl proslulý jako rocker, jako chansonnier, to ne. No. Richard Miller byl tehdy mladíčkej a byl to Slovák, tak jako, jak použijete Slováka na český jako básně a písně. No a tak podobně. No, tak, a takhle jsme pokračovali potom s Petrem Mapkou už jako pořád.
0: Posloucháte pořad Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

například východ slunce a vítr ve větvích. A nebo píseň tichou, jak padající

0: Prachy. Si. Nekoupíš.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
2: A mým skvělým hostem je stále Michal Horáček. Prozatím poslední autorské album Černá jste svěřil Nadě Válové. Co vás vedlo k tomu vsadit na tehdy méně známou interpretku místo Zavedených hvězd?
3: To já jsem vždycky hledal své interprety nikoli podle toho, jestli jsou slavní nebo neslavní, ale zda se hodí opravdu pro určitou výpověď. Jo. A já jsem si Nadě Válové kdysi všiml v roce 2005, A od té doby jsem ji sledoval. A to je takový pozoruhodný osud její. Jo. Ona miluje to, tu muziku. Ona nesmírně touží být na jevišti a vyjadřovat se prostřednictvím písní. A ona třeba léta vlastně neměla to uplatnění. To dělala třeba výčepní v Orlové. Jo. Potom povýšila, teda dostala se až do Prahy.
2: S takovým materiálem,
3: no,
2: že?
3: No právě, že jo.
2: Neuvěřitelným.
3: No a dostala se do Prahy, ale ne do studií, dostala se na Palmovku, což byla taková putika noční, kam lidi, já nevím, ve tři ráno, lidi, taková ta galérka.
2: Zbytky lidí.
3: Galérka chodila jako nabízet třeba ukradený mobily, nebo tak. Takže ona si jako prošla lesčím, u těch šanzonierů se to fakt dřív nebo později pozná, jestli si něco prožili, jo. A přitom, já soudím, že to je jedna z nejlepších současných zpěvaček českých a na mých chystaných projektech se rozhodně uplatní a už uplatňuje.
2: Vaše textařské partnerství s Petrem Habkou bylo ikonické. Jak moc vám v dnešní tvorbě chybí jeho specifické hudební vidění světa?
3: No tak chybí to, protože takový člověk je jako nenahraditelný. Jo. A mohl bych si stěžovat na to, že Petr nás opustil dříve, než jako bylo tak nějak, člověk by řekl, že by se dalo čekat, nebo tak. Ale takhle to člověk nemá brát ten život. Jo. Já jsem se cítím, že jsem dostal velké privilegium, že jsem s ním mohl spolupracovat 30 let. Jo. A to je to, co je pro mě důležité, že tady bylo těch 30 let, možná mohlo být 40. No ale dobře.
2: Co ale, kdyby?
3: Jo, ale 30 let, takový intenzivní spolupráce, opravdu. To bylo nádherný, ty příležitosti, kdy já jsem prostě něco napsal, přinesl to Petrovi na těch papírech, většinou to bylo tenkrát na psacím stroji, na takových těch průklepákách. A on si to jako nechal a někdy to opatřil hudbou třeba, nevím, za 3 dny. Jo. A někdy za 30 dní. A taky jednu věc udělal za 10 let, až ho to napadlo. Jo. A vždycky, když ho to napadlo, tak mě zavolal, protože on měl takový jiný režim.
2: Jaký režim?
3: Režim v tom, že chodil spát třeba tak řekněme 5:30 ráno a někdy tak ve 3 odpoledne snídal a tak podobně. A pak pracoval třeba, když zrovna měl na čem pracovat, když ho něco napadlo. Takže mi třeba volal, já nevím, ve 2:27 v noci. Jako,
2: a říkal, a to jste vzal?
3: Už to mám. No jistě, no ne, to přece, já jsem na to čekal někdy 30 dní, někdy 10 let, tak aby ne. A teď jsem vyjel, prostě jsem byl v Roudnici nad Labem, za ním na Okoř, hodně často to byla silná mlha, to nějak tak jako bejvá v tom kraji. No a nakonec jsem se tam dostal, vždycky to stálo za to, protože to je něco, jako když jste u toho, když se narodí dítě třeba.
2: A on vám to tam potom zahrál
3: no,
2: přímo live?
3: No, takový klimpr, který vždycky byl rozladěný, někdy tam nějaká klapka jako nefungovala vůbec, ale byl to Habka, takže to pro mě bylo něco úžasného.
2: A když zavzpomínáte na pana Habku, máte ještě nějakou s ním jako opravdu vaší oblíbenou příhodu nebo příběh, který rád vyprávíte?
3: Ani ne. Tak on to nebyl nic jiného, než samý příběh je tohohle typu. Prostě to bylo zvláštní stvoření. No a on třeba léta spolupracoval s tou Hanou Jejrovou a vždycky se jí pokoušel, protože ona byla jako taková ta dáma, že jo. A on se vždycky pokoušel jí nějakým vtípkem jako dostat. No a tak já nevím, si vzpomínám na ty Okoři, měl taky toaletu, záchod prostě. Takový ten splachovací, to vy už mladý nepamatujete, že to bylo prostě na řetízku vyselo takový to.
2: To já si ještě pamatuju. Jo. Já jsem jezdil na dětský tábor, já si to pamatuju.
3: Jo. No ale on sbíral tyhle věci jako z hlediska jako starožitností, jo. Takže tyhle věci měl třeba, já nevím, z konce 19. století. A měl to tak rád, že si je tam navěsil ten na ten záchod, ale jenom jeden byl funkční, jako ostatní jenom fungovali. A tak se vždycky, tak se těšil, to se pamatuju, tu příhodu, že tam jednou prostě přijela ta Hanka Jägerová a teďka jako potřebovala se také jako odebrat. Teďka ona to se hledala snad 4 hodiny, jako, které je to splachovadlo správný. No. To byla Habkova představa zábavy. Jako.
2: On byl takový šprýmař. Tak
3: no tak řekněme. No.
2: Já se teď posunu k vaší hudbě. Když Cirkus Laputika nebo repeři kompletně překopu vaše písně, vy často v těch rozhovorech říkáte, že z toho máte radost.
3: No.
2: Je to tak opravdu, nebo stalo se někdy, že se to opravdu nepovedlo, vy jste si řekl, no tak tohle úplně jsem si to takhle jako nepředstavoval.
3: Tak
2: že by to bylo úplně mimo jako.
3: No základem tady celý toho programu v té Laputice bylo, že to musí být tak, jak jsem si to nepředstavoval. Že bych si to představoval, no tak bych do toho mluvil. Ale já jsem říkal, ne, dělej to, jak chcete. Jo. Tak jsem tak jako na to koukal a poslouchal jsem to s takovým údivem, ano, někdy. Ale ta radost byla v tom, že to někomu stálo za to, že jste udělali to nyní jen tak, jako, aby si vzali moji věc a investovali do toho svoje představy, svůj čas, svou energii. Bylo krásný, takže co bych si na to stěžoval. Ať to bylo jakkoliv, tak jsem byl rád.
2: A je to ten nejkrásnější pocit, když někdo vezme ty vaše texty, vaše básně a opravdu z nich jako něco dotvoří, vytvoří něco úplně nového? To je, proč to vlastně děláte? Taky? Mimo jiné?
3: No je to nádherný pocit, že za prvé, že to někomu za to stojí, a za druhý se stane ne vždycky. Dokonce je to spíš jako vzácné. Ale stane se, že to někdo opravdu povýší. Jako Petr Habka to vždycky povýšil. Michal Kocáb, se kterým hodně teď spolupracuju, protože jsme třeba udělali operu, kterou jsme předali 10 hodin ráno 9. června Národnímu divadlu, které teda Boh dá, to uvede v roce 2028. Teď hodně spolupracuju s Michalem Kocábem, ale ne na opeře, i na takových těch jako baladách. Spolupracuju nově, takhle, s Michalem Kocábem spolupracuju 40 let, ale teprve rok spolupracuju s takovým tvůrcem ze Zlína, Ivo Viktorinem. Kromě jiného je to teda taky sám producent, produkoval asi 500 nebo 600 alb, jako všech těch slavných lidí, zejména teda na Moravě, i Bytový třeba, Druhý trávy s Robertem Křesťanem a tak podobně. To je zase nový člověk a ten mnoho z těch věcí nečekaným a velmi inspirativním způsobem udělal jako hudebně a pak i producentsky. A najednou se prostě z těch černých písmenek na bílém papíře stalo něco, co žije víc. Jako jo. Je to opatřeno tím, co ty moje verše potřebují, protože jsou tak od začátku myšleny. Jsou určeny ke zhudebnění.
1: Posloucháte pořad Osobnosti Česka, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
4: Nejzkoumavější z pohledů ptá se mě ze zrcadla, jestli se usmát dovedu, pleduli, která zvadla.

0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: A mým skvělým hostem je stále Michal Horáček. Vy jste člověk, který má opravdu velmi široký záběr. Co vás v poslední době naplňuje nejvíc? Je to ta opera s panem Kocábem, nebo čemu se teďkon věnujete i v osobním životě třeba úplně nejradši?
2: Tak můj osobní život je úplně prolnutý s tím, co jako dělám. A bych tomu ani neřekl práce, jo. Je to takové, jako prostě tvorba, no, se to těžko o tom mluví. Ale mám nějaký osobní život, ano, tak jsem šťastný, tenhle rok se povedly dvě krásné věci. Moje paní dostala český lva za kostýmy pro film France. Byla nominovaná dokonce na evropské takzvaně Oscara, jako v tomhle směru, což jako zrovna v té výpravě byla prvním Čechem, Češkou, jako vůbec, jo, že byla nominovaná na to a tak. Tak to mám velkou radost a současně naše dcera, tak jako 100 tisíc dalších deváťáků, jako prostě těch dětí, které vycházejí z 9. třídy a hlásí se na nějakou střední školu, že? Tak prostě ona zatoužila potom, aby mohla být v takovým, řekl bych, jako asi nejprestižnějším snad, nejprestižnějším, nejkvalitnějším možná pražském gymnáziu Jana Keplera, kam je fakt těžký se dostat. A ona měla hodně bodů a dostala se tam. A zasloužila si to. Takže vůbec si to zasloužili. Jako, moje žena musela moc to odpracovat a vymyslet. A moje dcera to musela taky hodně odpracovat. A takže to není, že by někdo něco dal. No, to oni sami se o to zasloužili, takže mě to dělá velkou radost. A já se snažím taky, abych si něco zasloužil. Takže poslední rok mýho života je věnovaný mýmu novýmu a asi takovému nejsložitějšímu, nejstrukturovanějšímu konceptu, který se jmenuje Pozemský prach a boží dech. Je to básnická sbírka, která právě vyšla v nakladatelství Argo a jejím podtitulem je Slova příštích písní. Vidíte, už se k tomu hned hlásím. Slova příštích písní, inspirovaná biblickými tématy.
1: Kam vnímáte, že jste se vy jako textař za těch 30 let posunul? Nebo přistupujete k tomu opravdu jako úplně jinak než před těma 30 rokama? Vnímáte sám sebe i jako umělce úplně někde jinde?
2: Úplně jinde ne.
1: Jste se jako změnil, vyprofiloval jako jinam vlastně.
2: Ne, myslím, že v tom nejpodstatnějším ne. Ta touha je pořád stejná. Jako něco podstatného sdělit. Jako inspirovat ty lidi k tomu, ty posluchači nebo čtenáře, aby se stali mými spoluautory. Jo? Protože jinak, když člověk nemá ty čtenáře a posluchače, tak to jako nežije, ta věc, co udělal. To je potřeba. Jestli jsem se někam posunul, tak od té doby, kdy jsem si říkal, že potřebuji zvládnout tu technickou stránku, jo, tak to jsem se jako posunul. To jako to, zejména prostřednictvím těch vionských balad. Jo. To už je tak jako nejobtížnější žánr, který vůbec v české literatuře jako byl praktikován. Naposled to udělal Vítězslav Nezval v roce 1936. A všichni se divili. A já jsem se taky divil, proto mě moje maminka na to upozornila, když mi bylo 10 let. Jo. A od té doby, co mi bylo 10 let, jsem si říkal, já bych chtěl to taky jako jednou napsat. Jo. Ale uplynulo dalších 55 let, než jsem se k tomu odhodlal, než jsem to udělal. Takže myslím si, že to je jako teďka jako neskromně řeknu, že údělem básníka vlastně, nebo úkolem je pracovat s naší mateřštinou tak, aby obohacoval ten nejvyšší registr naší řeči. Jo, tam odkud se čerpá vždycky. Naši předkové tam něco vložili. My bychom, když se podaří tomu trochu něco přidali. No pak přijdou další generace a budou z toho čerpat a taky budou muset něco přidat. A tak pak mě potěšilo, že jsem viděl, že prostě v maturitních otázkách je rozbor jednými bionský balady. Jo. Kdo by to byl řekl? A nebo teďka v těch, když jsem viděl, co dělá dcera, tak jsou ty cermaty, takový ty testy. Tam zase bylo Krev a šroubky. To je píseň, kterou zpívá Naďa Válová zrovna, kterou jste zmínil.
1: Co se člověk dozví o tomto národě, když kandiduje na jeho prezidenta? Jací jsme? nejčeši.
2: Daleko míň, než byste řekl. Jako jo. Daleko míň. Vždycky strašně záleží na to, s kým se potkáte a tak. Co já jsem se dozvěděl, tak potvrdilo se mi to, co jsem doufal, že my jsme strašně tvůrčí. My jsme opravdu dobrý. Jako, ale takovým, ne takovým tím obrovským způsobem Elona Muska, jo, ale takovým tím středním, slušným, jako křížík. No tady, jak jsem jezdil po ty

0: Cizí národy jsou pro vás inspirativní a proč? A myslíte, že i my Češi jsme pro ostatní národy inspirativní?
1: Jestli jsme my Češi inspirativní pro ostatní národy, to nevím. Spíš jako spíš my naopak. Češi. No ne, ono to spíš jde o to, že někteří Češi. To asi jo. No, to určitě. Já trochu na ty jako národy a takovýhle kategorie jako moc nevěřím. Já vždycky věřím spíš na určitý lidi. Ale přece jenom já přistoupím na tu vaši otázku a řeknu. Mě těší Italové. Já jsem se naučil italsky právě proto, že mě těší jejich přístup k životu. No, to je ten tvůrčí přístup, který nikdy není dogmatický. A ani třeba, jako jsou to katolická země, že jo. Ale to nejsou dogmatici, to je živá taková víra provozovaná jako proto, že to něco těm lidem do životu přináší. No a oni mají strašně podobný humor jako my. To se ani neví, jako jo. Já jsem tam mnohokrát potom jel a tohle nás vnímá, jako. Tam mě lidi citovali Švejka, jako. To je úplně neuvěřitelný, a ty, jako na první pohled, ale ve skutečnosti hluboko dole máme něco společného, jako ten přístup takovému jako lehce jako černému humoru, takovému, že to vypadá trochu jako cynismus, ale nemusí to být úplně cynismus, ale je to takový to zpochybňování těch různých autorit a takových těch takzvaných věčných práv, to máme s těmi Italy hodně společné.
0: Jsou to také smějící se bestie?
1: No někdy jo, to vám povím, jako ne, to popisuje různý romány, Hlava 22, nebo tak, co ti Italové s těmi Američany, kteří je přišli osvobodit teda ve druhé světové válce, jak se k ním jako chovali. Že? A tak podobně, no jo, jsou to trošku smějící se bestie, to jsou.
0: Co bychom si od nich, my jako Češi, mohli vzít od těch Italů? Možná je to taková ta siesta odpolední, ten klid. Já mám pocit, že právě ty Jižané jsou takový uvolněnější, že my tady u nás v Čechách, jak i máme vlastně ty 4 roční období, v těch extrémních změnách toho počasí, tak jsme taky takový měňaví, že ty Italové jsou takový furt jako dám si kávičku, pohoda, dojdu si na pláž, dojdu si tam s kůtříkem, tohle mi vlastně trošku u nás tady jako chybí maličko.
1: Ano, takhle se to jeví na první pohled, to je to dobře, jako, ale oni jako hodně pracují. Tahle se fakt pracuje. Jo. A ano, je tam historickou tradicí daná ty siesta, protože někdy je prostě hold takový horko, že se ani pořádně nedá, ale zase vám to nabízí příležitost být s rodinou, s kamarády a tak. Jejich určitá uvolněnost by nám asi prospěla.
0: Pane Horáčku, já vám moc krát děkuju za krásný rozhovor.
1: Děkuju vám za pozvání.
2: Osobnosti Česka můžete sledovat v rozšířené verzi i jako videopodcast na YouTube kanálu Českého rozhlasu nebo poslouchat v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.

0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu nás pozve nadšený zachránce památek Michal Farník na zámek Neustupov a v neděli nám představí manželé Lazarovic, barokní skvos, zámek Týnec u Klatov.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
2: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
3: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Věděli jste, že na brněnské Kraví hoře můžete letos v létě spatřit druhý největší Jupiter ve vesmíru? Hvězdárna a planetárium Brno tam v rámci festivalu Planet nafoukne svůj dosud největší model. Monumentální 12-metrový Jupiter nazvaný Gigalón. A právě z festivalu Planet pro vás odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání. Český rozhlas zprávy.
1: Podnikatelé v České republice by měli dávat pozor na pochybné výzvy k registraci do rejstříku firem. Po požáru hotelu na Děčínsku jsou škody zhruba za 15 milionů korun. Česká tenistka Linda Nosková poprvé v kariéře postoupila do čtvrtfinále Wimbledonské dvouhry. A počasí zítra z počátku dne polojasno až oblačno, později hlavně na severu a severovýchodě republiky s deštěm. A maxima docela vysoká, kolem 28 stupňů. Zprávy a Ota Nehasil, dobrý večer. Na podnikatele v celé České republice míří staronový druh podvodu. Do schránek jim chodí výzva ke spoplatněnému zápisu do centrálního rejstříku firem. Ze zákona ale žádnou takovou povinnost nemají.
2: Z účasti v rejstříku navíc neplynou pro podnikatele vůbec žádné výhody. I proto by poplatek v žádném případě platit neměli, vysvětluje Josef Jaroš z Asociace malých a středních podniků a živnostníků.
3: Registr podnikatelů, který by byl placený v tuto chvíli, neexistuje, respektive poskytovaný nějakou státní organizací.
2: Na podobné podvody pravidelně upozorňuje i Ministerstvo průmyslu a obchodu. Objevuje se totiž i v internetové podobě, dodává za digitální a informační agenturu Jakub Palata.
4: Problémem tzv. Katalogových podvodů se aktivně zabývalo a zabývá Ministerstvo průmyslu a obchodu, které digitální a informační agenturu informovalo.
2: Taky ministerstvo doporučuje podobné faktury neplatit. Pokud mají podnikatelé pochybnosti, měli by postup konzultovat s právníky. Dominik Hron, Český rozhlas.
1: Ostravský magistrát dá více peněz na sociální služby. Celkovou částkou 143 milionů korun podpoří organizace, které provozují pobytová zařízení i terénní služby pro lidi omezené zdravotními nebo sociálními problémy. Podle lidoveckého náměstka primátora Zbyňka Pražáka budou moci provozovatelé sociálních služeb požádat o finance města na konci září.
5: A já bych chtěl akorát zdůraznit jednu věc, že žadatelé musí podat své žádosti v termínu od 25. září do 9. října, protože každým rokem se nám stává, že přijdou žadatelé později a bohužel mají smůlu a je to škoda.
1: Požár hotelu ve Vysoké Lípě na Děčínsku způsobil škody zhruba za 15 milionů korun. Řekl to v podvečer mluvčí ústeckých hasičů Lukáš Faják. Hasiči museli z hotelu Cortus evakuovat 8 lidí, nikdo nebyl zraněn. Oheň se podle Fajáka rozšířil zřejmě od fritézy do půdních prostor vzduchotechnikou. Zítra se do hotelu vrátí vyšetřovatelé, aby zjistili přesnou příčinu. Do hašení se zapojilo 10 jednotek hasičů. Oheň se jim podařilo dostat pod kontrolu zhruba po 7 hodinách.
6: Sport.
1: Česká tenistka Linda Nosková si poprvé v kariéře zahraje čtvrtfinále prestižního Wimbledonu. Američanku Madison Keysovou porazila 6-4 a 7-6. Další soupeřkou Noskové bude ve středu Belgičanka Mertensová, která vyřadila v osmifinále další českou tenistku Marii Bouskovou, a to dvakrát 6-4. Na svůj zápas stále čeká mezi muži Jiří Lehečka. Na centrálním dvorci se v osmifinále dvouhry střetne s Němcem Zverevem.
0: Počasí.
1: V noci bude zpočátku ještě velká oblačnost, hlavně na severovýchodě občasný déšť nebo přehánky, kránu ubývání srážek, nejnižší teploty mezi 18 a 14 stupni. A zítra přes den zpočátku polojasno až oblačno, odpoledne a večer až zataženo, hlavně opět na severu a severovýchodě republiky občasný déšť nebo přehánky, ojediněle i bouřka. Maxima zítra už vysoká mezi 26 a 30 stupni. Na severu a severovýchodě bude chladněji, tam čekáme teploty většinou kolem 24. Vítr mírný od západu s nárazy kolem 55 km za hodinu.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Pozor na dálnici D11 ve směru Praha Hradec Králové, za sjezdem na Chlumec nad Cidlinou stojí osobní vozidlo v odstavném pruhu. Je to kilometr 63, projíždějte opatrně. A v Praze na Hlávkově mostě ve směru z Holešovic do centra odklízí následky nehody osobního vozidla. Provoz tam odklání policie, kolona se netvoří. Tolik doprava, šťastnou cestu.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
1: Začíná pořad Zlatá láska. Příjemný poslech.
0: Zlatá láska.
6: Do světa lásky a něžných citů vás zvou Petr Kostka
7: a Carmen Majerová. Přemýšleli jsme, jaký příběh dnes vybrat. A rozhodli jsme se pro ten, ze kterého je cítit láska nejen k sobě samým, ale i k dětem.
6: Říkává se, šťastný je ten, kdo našel štěstí v rodině. A když je v té rodině i láska, je vyhráno. Štěstí i lásku našli dva úžasní lidé ve Vítkově na Opavsku. Jejich příběh začal před 63 lety.
0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas.

0: Svou lásku a život s ní nám dnes představí manželský pár Helena a Oldřich Výchovy. Pár, který už brzo oslaví diamantovou svatbu. Jemu je 80 let, jeho paní oslavila už 79. narozeniny.
1: Prožili život v lásce, úctě a vždy mysleli na rodinu. To je důvod, proč bychom se o nich rádi dozvěděli víc.
0: Patrik Rozehnal už přichází k jejich rodinnému domu ve Vítkově.
2: Zlatá láska.
3: Dobrý den.
4: Dobrý den, vítáme vás ve Vítkově.
3: Nápis dědečku máme málo na vašem tričce znamená co?
4: No to znamená, jak mě mají moje vnučky rádi, jo. To mi dali moje vnučky z Hradce Králového, od našeho nejmladšího syna. No a tak, ale hodně lidí mi řeklo, že a to je pravda toto. Těch dědečků je opravdu v podstatě méně jak babiček totiž, jo. No, je to o tom takto.
3: Dědečku je třeba si vážit, dědeček dostane bonboniéru od nás.
4: No, tohle myslíte vážně, děkujeme.
3: Takže vy budete Oldřich, jenom aby jsme to uvedli na pravou míru?
4: Oldřich, ano.
3: A Helenu máme tady ve dveřích.
5: Ano. Dobrý den.
3: Já pro vás mám kytičku.
5: Děkuju, to jste hodný. Moc děkuju. To už jsem dlouho nedostala takovou kytičku.
3: Oldřich nedává kytiny.
5: No tak my máme plno kytek po zahradě, tak... Jsme taky šetrní.
3: Výborně, tak to je odměna za vaši lásku, kterou máte mezi sebou a kvůli které jsme přijeli.
5: Určitě. Tak už mě ulovil, když mi bylo ani ne 16 a mu nebylo 18.
3: A vy jste se nechala?
5: No, nechala. Tak on byl sympaťák.
3: Sympaťák, a to je furt?
4: Bránila se dlouho. No.
3: O tom všem si budeme vyprávět. Jste na to připraveni?
4: Určitě ano.
3: Takže příběh Oldřicha a Heleny Výchových v téhle chvíli vlastně začíná.
5: Ano, děkujem.
0: Do diamantové svatby, tedy oslavy 60 let společného manželství, zbývají Heleně a Oldřichovi Výchovým už jen měsíce.
1: Vraťme se tedy na začátek. Do doby, kdy se seznámili, začali spolu randit a pomalu se mezi nimi rodila láska.
2: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.
4: No, samozřejmě bylo to i v tomto případě, jo, nedá se říct o dnu, spíše o létě. Létě roku 60. Vlastně před naší svatbou to byly 4 roky.
3: V létě 1960 se stalo co? Kam jste přijel, co se stalo?
4: Nikam. My jsme tady Vítkováci od války. Takže jako mladí lidé, tak se chodí, korzuje, kouká. No tak jsem viděl pěknou holku, navíc sice jako žáčku jsem ji neznal, jo? Ale později ano, ona třeba dělala vedle práce i uvaděšku v kině. No tak jsme chodili, kde tady za kulturu, než do kina, tady nic po válce moc nebylo, tak jsem si ji vyhlédl.
3: A kde to bylo, jakože jste si vyhledali? Prošla ulicí, někde se zastavila, byla s kamarádkami v parku na nějaké akci?
4: No tak podívejte se, na malém městě se korzuje nahoru dolů, jo? Od kina
3: cestou jste se minuli.
4: Na náměstí mladí lidé se potkávají, koukají po sobě. No tak to jsem asi viděl. Potom i v tom kině, že? Když uváděla, tak to začalo.
3: Heleno, kdy jste si všimla vy, Oldřicha, že takhle pokukuje při korzování?
5: Já jsem ho znala jenom tak podle vidění a to on se chodil učit, měl před maturitou, chodil se učit tam někde do parku. No, tak jsem si ho všimla, že jo. A taky potom, když jsme chodili na ty čaje, tak krásně tancoval, že jo. Nám to spolu sedělo, že jsme tancovali furt spolu.
3: A v létě 1960 vás tedy někde zastavil a pozval třeba na ten čaj, nebo jak?
5: On chodíval k nám, jako já jsem třeba musela zalívat zahradu, že? Tak to dělal za mě, no, mě šetřil. On mě hrozně miloval od začátku. Já jsem si musela napřed, že jo, zvykat. Já jsem byla mladá, panebože, mi nebylo ani 16. No, ale jo.
3: Oldřich se zamiloval a šel na to přes kropení, jo?
4: No tak ano, ale to je epizoda. Spíše si vzpomínám na případ, že jsem jí nesl růži krásnou A ona ji nechtěla uteká přede mnou. Tak no, domů, jo, buď se styděla nebo co. Ale její otec tam dělal v garáži něco, tak mu říkám, dobrý den, pane Učík, já jsem nějaký Olda Vicha, jo. Já vám tady nesu vaší dceři Heleně růži a ona, že byste jí to dal, jo. No ale dobře, tím jsem si ho velice získal, jo. Ku podivu, aniž jsem tušil, že něco takového může být, jo.
3: Takže jste vlastně měl už povolení dopředu, že si s Helenou můžete něco začít?
4: No může říct ona, že oni ti rodiče její mě pomalu měli radši jak ona sama, jo. Jo, oni mě rádi viděli, že tam chodím za ní. No, oni měli totiž 4 dcery přibližného věku, tak jsem si mohl vybírat. Po nějaké době, když jsem teda přišel už i do rodiny, no tak tam byly 4 krásné panny, jsem si připadal jak té pohádce o princezně zlatovlásce, že mouchu jsem neposlal, měl jsem si vybrat tu nejkrásnější, tak jsem si vybral.
3: No, zůstalo u Heleny.
4: Ale to má pokračování, víte. Z těch 4 sice jsou už jenom 2 mezi tím umřeli, no ale ta, co zůstala, byly v Havřově. Když tak na to vzpomínáme, tak ona říká, cože si vybral nejkrásnější? Vůbec ne, nevybral si tu nejkrásnější. To mluví za všechno, že?
3: No. Heleno, kdy bylo tedy první rande, jak to vnímáte vy, kdy vás Oldřich pozval někam, možná s tou touhou, že by se to mohlo vyvinout i v chození?
5: Jo, chodívali jsme na procházky za město, jo, to jsme chodívali skoro často. No a já pracovala na směny, že, v Hedvě. Každý den mě čekal po směně, po odpolední. To jsme kolikrát do rána, on šel přímo na autobus do Opavy, jezdil ve 4 hodiny. A tak to bylo, no.
3: Vy jste takhle probendili noc, noci?
5: No, některé jo, ano.
3: Co na to rodiče?
5: Oni ho měli rádi, moji rodiče. Ne, oni byli spokojení, když věděli, že jsem s ním.
3: Byli jste venku nebo doma?
5: Venku, jsme stáli, že jo. Já když si vzpomenu, jsem se nemohla dohou, na to ani nemůžu říct.
3: Musíte.
5: Ježišmarja, jak jsme tak stali u sebe, že jo, a to, tak jsem se bála, jestli mu nepokropím boty, protože si řekla, nepršelo, on mě nikde nepustil. A já jsem nechtěla, jsem se stydila říct, že se mi chce jít to. Takže tak jsme my začínali, no.
3: Takhle jste se k sobě měli, že jste celou noc v obětí téměř
5: ano,
3: zůstali?
5: Ano. On nešel na autobus do Opavy, jezdil, že, ve 4, tak jsme tak po odpolední, že jo, asi, já jsem, on odpoledne asi chodil spát a potom, aby mohl se mnou být, jo, ale myslím si, že jsem zvolila dobře. My jsme na sobě tak závislí, to je hrozné, fakt, je to tak?
3: A to je pěkný, ne?
5: No je, jak mi se to líbí, já si to ani neumím jinak představit.
3: No Helena musela být krasavice, dodnes je, krásné dlouhé vlasy měla. Jak vypadala?
4: No, moc pěkně, mi se líbila, měla i kromě obličeje i pěknou postavu. Já jsem byl totiž vždycky spíš dolňák, do dneška jsem dolňák, jo. No. A to ona měla a má pořád ještě, jo. No, ale tak jinak to je za mladá. Dneska o tom můžeme akorát žertovat, že jo. No, ale bylo to skutečně tak, jo.
3: Ale vzpomínáme na ty časy, jak to začínalo a zjišťujeme v tomto pořadu, jak vlastně tehdy mladí prožívali lásku. Tak vy jste byli po nocích. Vy sám, pamatujete si ten okamžik, kdy jste Heleně třeba poprvé dal pusu? Jak jste se cítil, nebo jestli ona se dordila, nebo jak?
4: Raději, ať to řekne sama.
5: Jo, byli jsme spolu v kině, že? No, a on proto, aby se ke mně nějak jako to blíž dostal, tak koupil do lože všechny lístky. Koupil 4. A já jsem se divila, že tam nikdo není celou dobu sami. A on celou dobu koukal po mně, furt mě prohlížel a skoro se mu to nepovedlo. Když už konečně mě dal tu pusu, tak se rozsvítilo a byl konec filmu.
3: Vy jste hledal celou dobu odvahu?
4: Přesně tak. Přesně tak. Ne? Ale nechtěl jsem, ať máme u toho nějaké svědky, že? Tak jsem opravdu do té lože, ale čtyřmístní lože v kině, tehdy opravdu koupil. Ale to jste tam připomněl, vůbec bych si na to ani nespomenul, kdy jsem vydal vlastně tu první pusu. A víte, jak ona si to dobře pamatuje.
5: No, ano, no bodej, ano, tak to bylo.
3: A byla pěkná.
5: Já jsem se tak lekla, že jo? Já jsem se tak lekla, že...
3: Oldřicha nebo že rozsvítili?
5: Ne, te, že mě chmatnul, já jsem ho pozoroval, že furt se chystá, ale nakonec se mu to povedlo, no tak. Já už jsme spolu tolik, že jo, let. Jedno tělo, jeden hlas, všechno máme stejné. A celé ty roky vlastně. Já jsem nikdy neměla zájem o rodina a děti. To je můj život. A to už od mojich 16. No já si to ani nemím představit, že bych měla já s někým jiným žít nebo něco. To vůbec. To už. Já bych to ani nedokázala. To vůbec.
2: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Vybíráme pro vás a posloucháme ty nejtklivější příběhy opravdové lásky.
2: Dnes je to příběh Heleny a Oldřicha Výchových. Seznámili se v roce 1960. Začali spolu chodit a brzy se přestěhovali do domečku Oldřichových rodičů.
0: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.
3: Tak samozřejmě jiné plánování o tom, že spolu asi budeme, to jsme určitě uvažovali, do toho nám ovšem vstoupila vojna. Protože po roce známosti jsem rukoval, tak ty dva roky pro mě to byly kruté, pochopitelně. Navíc jsem byl na takové vojně, kde jsem se první rok vojny vůbec domů nedostal. Vůbec. Až druhý rok jsem si to vynahradil. Jo. No ale potom po vojně, samozřejmě, že jsme už bydleli spolu, tak jsme plánovali, že určitě budeme spolu žít. Bydleli jsme u svých rodičů a rozhodli jsme se ke svatbě teda v tom roce 64, ale to byla otázka 4 dnů. My jsme se rozhodli rychle.
4: A jste se museli rychle rozhodnout?
3: Ne, to vůbec ne, to ani náhodou. Nám se narodila první dcera až 2 roky po svatbě, ale chystali se Velikonoce. My jsme bydleli u našich a moje matka nám říkala, tak chystáme ty Velikonoce, tak co kdyby se u té příležitosti vzali. A tak to bylo. No tak nějaké jídlo bylo, že pití se udělalo, stejně by se oslavovalo, tak i tak. No a tak byla tam samozřejmě jenom naše moje rodina, její rodina, asi do 20 lidí.
4: Jaké datum máte tedy vaší svatby?
3: 28. března. Byl to den učitelů a tehdy byly i Velikonoce. Tak to nějak vyšlo.
4: Jak ten den svatební vypadal od začátku, jak jste ho prožívali, Helenovi jako nevěsta, Oldřichovi jako ženich a pak tedy společně jako novomanžela. Jak to začalo, ten den pro vás? Vy jste musela minimálně hodinu strávit u kadeřnice, načesávat vlasy, ne?
5: Já jsem byla v životě 2x nebo 3x v kadeřnictví.
4: A jednou z toho na svatbu?
5: To ani ne. To ne.
4: Kdo vás česal?
5: Já jsem měla vždycky dlouhé, no tak sestra, já jsem měla vždycky dlouhé vlasy a na tom se nedá moc udělat.
4: Jaké jste měla šaty?
5: Bílý kostýmek. To mi švadlena během 3 dnů ušila, že jo. Závoj jsem si půjčila, že? A kytisa ta byla uměla.
4: Ne.
5: Jo.
4: Kde jste měli obřad tedy?
3: Tak obřad byl samozřejmě občanský na tehdejší městském úřadu ve Vítkově, nebo na místním národním výboře, tak se to jmenovalo. Bylo to kousek od našeho bydliště, tak ani jsme tam nejeli autem, šli jsme pěšky v průvodě. No, byla to určitá rarita. Tak a nevadilo nám to. Byli jsme skromní a byli jsme chudí, samozřejmě, v té době.
4: Co vám hráli? Jak jste si vyměňovali prstýnky? Jak ten vlastní slib a obřad v té síni vypadal? Co si z toho pamatujete?
3: No, tak to si pamatuju příhodu velice dobře. Jednak to byl samozřejmě klasický obřad, to je jasné. Navíc já, když jsem potom později byl ve funkci místostarosty tady tohoto města, tak jsem oddával řadu lidí, že? Takže, ale můj vlastní obřad, představte si, tak tehdejší předseda toho národního výboru, když nás oddával, tak říkal na závěr, a teď si na důkaz své lásky vyměňte navzájem prsteny, jo? No já jsem to vzal vážně, já jsem vzal svůj prstýnek a fugi ho na ruku, to šlo hladce. A když ona vzala ten její, tak mi ho soukala tady a ten nešel ani na maliček. No to byl gól. Ale celkem si toho nikdo moc nevšiml, jo? Ale to si připomíná teďka. Tak řekl, vyměňte prsteny, tak jsem je vyměnil. Ne? Tak.
4: Co pusa?
3: No byla pochopitelně, že byla.
4: Rodiče seděli opodál, byli dojatí?
5: No, určitě, seděli tam. No, jeho maminka ne, ta vařila, ta byla doma, chystala jako tu hostinu, že jo.
4: Vy jste nechal maminku doma?
3: Tak to byla její volba, samozřejmě. No. To.
5: Ona byla taková skromná, nechtěla moc nijak.
4: Když obřad skončil, tak co následovalo? Vyšli jste před úřad, čekali tam na vás svatebčané, proběhly nějaké rituály jako dnes nebo ne, nebo jste se zase pěšky přesunuli domů? Co bylo?
3: No přesně tak. Šli jsme pěšky nejdříve k fotografovi, protože kromě těch snímků, které samozřejmě se dělají u obřadu, tak jsme si šli fotit se svědkama ještě teda jako fotografovi, no a potom zase domů, no, na hostinu. Klasicky, úplně klasicky.
4: Tam jste se posadili ke stolům, sehnali se židle od sousedů, nebo byly doma všechny potřebné a byla hostina?
5: No ano, určitě, tak navařené zelí a také knedlíky, to je předem, že? Pekly se kačeny, takže jsme měli kačenu, že? Na oběd zelí, knedlík, to si pamatuju.
4: Je to povídání o partnerském životě, tohle je váš začátek, ta svatba, ten den v roce 1964 a teď mě zajímá, co jste prožívali, když už jste měli po obřadu, byla ta hostina a teď jste si říkali každý co, teď nám to začne, nebo jste si ruce proplétali pod stolem a těšili se, až budete zase sami, nebo že přijde ta svatební noc, to mi tak jako intimně trochu řekněte. Heleno.
5: To vůbec nevím, to já myslím, že tím, že už jsme spolu půl roku bydleli předtím, tak už to nebylo také divoké.
4: To znamená, tyto intimní věci probíhaly ještě před svatebním obřadem?
5: No, určitě, určitě. Tak pane bože, on byl hrozný, ten mě furt musel mačkat a objímat.
3: Tyto věci, které říkáte, nevím, které konkrétně asi domyslíme se, tak probíhaly nejenom před obřadem, ale už i před vojnou, takže o čem se bavit. No.
4: Já se nedivím, Helena byla šťabajzna, ne?
3: Tady říkali přezdívku Bardotka. A opravdu, jo, to musím, jedna se chtěla vždycky podobat a já myslím, že to bylo trefné, že bylo dokonce i hezčí než Bardotka.
4: Vždycky se vám vaše žena líbila, vždycky jste na ní byl hrdý.
3: Do dneška se mi líbí.
5: Nechce měnit, chce jenom mě. No a tak mě to pasuje, že mi to vyhovuje. My už jsme jak jeden člověk, my už bychom bez sebe nebyli. Zlatá láska.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Posloucháte příběh Heleny a Oldřicha Výchových, kteří se vzali bezmála před 60 lety.
2: Po svatbě přišla touha po vlastním bydlení. Poštěstilo se to ale až po 6 letech. Mnohem dříve přišly na svět děti, které se měly stát tím nejdůležitějším a nejmilovanějším v životě obou partnerů.
1: Helena povila dceru a 2 syny. Byla šťastná.
0: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.
3: Já jsem se na to těšil a to pro mě to už bylo všechno naplánované. To pro mě bylo to nejvíc na světě. A to dnes je teda. To dnes je pro mě moje dětská manžel je všechno.
4: Jaké to je? Dá se to popsat a srovnat? Láska mateřská a láska partnerská?
5: To bych vůbec neslučoval. Ani bych to nestavil proti sobě. To jsou totiž 2 naprosto rozdílné věci, aspoň u mě. Ano?
4: No. Byl okamžik, kdy vás děti třeba rozplakali, dostali, že jste i slzu uronili kvůli něčemu?
3: To si ani nespomínám. Jedině radosti. Ne smutkem to vůbec nikdy. Oni mi dělali jenom radost. A dodnes mi dělají radost. Já jsem tak šťastná, že je mám. Hlavně se o ně bojím, jako každý asi rodič. A ty má automa se ho kruje. Bojím se o ně.
5: No, zase opět jednu snad úpornou příhodu. Když byl náš nejmladší malý, tak máma naprosto nepedagogicky naprosto se ho ptá. Honzičku, a řekni, koho máš radši? Maminku nebo tatínka? Na to by se rodiče nikdy neměli dítě ptát samozřejmě, ale ona ano. A on řekl, nepovím. Ale Honzičku, řekni, koho máš radši, maminku nebo tatínka? A on říkal, neřeknu, já vám to nikdy neřeknu, protože tatínkovi by to bylo líto.
4: Když se v povídání o dětech dostaneme a skočíme hodně v čase do toho okamžiku, kdy vy jste se stali babičkou, dědečkem. Jaké to pro vás bylo? Pamatujete si ten okamžik, kdy jste poprvé byli vlastně díky někomu tedy babičkou, dědečkem a co jste prožívali?
3: No tak kdo byl vlastně první? No, já teda vnuky a vnučky hrozně miluji, ale svoje děti jsou svoje děti. To nebyla větší láska ne ke svým dětem. Protože zaprvé tu nejsou, že jo? Oni tu nejsou a my je tak často nevidíme, že jo? Je to daleko.
4: Vy jste byli milujícími rodiči, všechno jste si to hezky naplánovali, děti jste si užili a tu lásku vlastně jim věnovali. To se málo komu v rodině podaří a děti budou asi i vděčné za tu vaši lásku, ne? Cítíte ji od nich zpátky?
5: Určitě ano. Cítíme na každém kroku.
3: Jo, milují nás tež. Ty se o nás tak tež bojí, tak jak my jsme se vždycky o ně báli, tak oni taky.
4: Myslíte na ně i dnes, třeba každým dnem?
3: Každý den. Usínám a stavám a myslím jenom na ně. A on je na druhém místě.
5: Určitý důkaz máme v kuchyni, kdybyste se potom podívali, tam je panoptikum naší rodiny. A tak to neustále žijeme, stále je máme na očích, stále.
3: A v srdci jich mám, furt, v hlavě, v srdci všude.
2: Do života Heleny a Oldřicha Výchových zasáhla i okupace v roce 1968 a následné politické změny. Oldřich veřejně vystoupil proti vpádu vojsk do naší země.
1: Museli projít zkouškou pevnosti jejich vztahu. A my už víme, že to dokázali.
5: Tak nesměl jsem potom 10 roků ani učit. Já jsem učil mladé kluky řemeslům. Tak jsem, samozřejmě jsem se živil všelijak. I když jsem mohl dělat technicko-hospodářské funkce, i vyšší, dokonce jsem měl i vyšší plat, ale já jsem chtěl dělat svoji práci. Jo? A My jsme byli takzvaní občané druhé kategorie, jo, tím pádem na všechno. Tak učit jsem nesměl mladé, aby jsem nekazil generaci.

0: čakali, holka chtěla jít na studium, no potom i syn, tak to byly ty horší chvíle života, no.
1: Je to život přináší a tam se asi projevil ten váš vztah, že byl pevný, možná se upevnil, nebo jste poznali, že láska může mít i tuhle podobu, že podržíte jeden druhého.
0: No ano, stoprocentně. Stoprocentně, i když jsme si o tom nemuseli každý den samozřejmě vykládat a přesvědčovat, ale je to tak, jak říkáte.
2: Zlatá láska.
3: Helena a Oldřich Výchovy žijí pevnou láskou, která jim pomohla přestát i krušné chvíle.
4: Chtěli bychom je potěšit a dopřát pěkné chvíle u kávy doma nebo na zahradě. Proto jsme jim po Patrikovi Rozehnalovi poslali velký domácí kávovar na espresso a další nápoje a přidali ještě malé přenosné digitální rádio.
3: O ničem doposud neví. Všechno jsme nachystali tajně u nich v kuchyni, kam je teď právě Patrik vezme.
5: Ježišmarja!
0: Ježišmarja! Tak to, toto? No tak to teda děkujeme moc. To jsme rádi.
5: To moc děkujeme. To bude kafičko chutnat ještě lépe, jak tam
0: tak
5: z toho.
0: To teda.
5: Z toho, že?
1: Až si uděláte kávu, tak si k tomu zapnete digitální rádio, které jsme také přivezli.
5: Vážně?
0: A poslouchat Český rozhlas Olomouc.
5: To já mám takovou herku už jenom to radio. Je, to mi bude vyhovovat. To jsem šťastná teda. Já bez radia neusnu. A pak se zbudím a poslouchám dál.
1: Teď v lepší kvalitě?
5: No určitě. To jsem moc ráda teda.
0: To teda. Moc děkuju. Tak moc děkujeme opravdu. To.
1: Budu mít radost.
5: To jsme nečekali teda.
0: Takže zdravíme pana Petra. Jo, i paní...
5: Carmen. Máme ji hrozně rádi. Taky rádi vidíme a dělá nám to dobře. Že ještě v tom věku, jo? Protože oni jsou přibližně, jak my, že jo?
1: Tak až si dáte první kávu, vzpomeňte si na ně.
5: To určitě.
0: Si vzpomeneme, určitě.
5: To určitě.
1: Ať vám slouží velký kávovar na espresso, větší kávu, taky na čaj a digitální rádio, na kterém můžete poslouchat své oblíbené pořady v Českém rozhlase.
5: Ano, to moc děkujem teda. To jsem překvapena. My většinou rozdáváme dárky, my nedostáváme.
0: No. Ano.
5: Takže to...
1: Tak se to konečně obrátilo.
5: Tak, konečně nám to někdo splnil. To moc děkujem teda.
1: Jak ta láska vypadá ve vašem věku? Dáte si občas pusu, podržíte se, zatancujete si, vyznáte si lásku ještě v tomhle věku? Řekněte to i těm mladším, že to takhle funguje. My v to doufáme.
5: Funguje to určitě. Tak dáváme si najevo, že se máme rádi. Furt chodí a olizuje mě, že jo, děda. No, jo.
0: Tak proč by ne? Ano, pohladíme se.
1: Co pro vás znamená láska?
0: No, tak to nevím, jestli to má říct ze své hlavy nebo slovy básníka. Láska. Láska znamená mít někoho rád, obětovat se pro něho, dokázat udělat i věci, které bych normálně neudělal, nikdy, samozřejmě. No a hlavně o tom moc nemluvit, ale dokazovat to konkrétními činy.
5: Mně to připadá, že to není oběť, to je, ta láska to je to, co člověk, jde to z něho. A není to oběť, já se neobětuju, já to chci tak. Já se neobětuju. To tak je.
1: Co pokládáte za největší důkaz lásky od Oldřicha za ten život? Co byste řekla, tak tohle to udělal z lásky?
5: On všechno dělá z lásky, já si myslím. Jo, on mě miluje celý život.
1: Dokážete si představit, že byste nebyli spolu?
5: Ani ne, neumím si to představit vůbec. Vůbec ne, ne. Já už bych, až budu bez něho, tak už budu mrtva. Jedině. Nechtěla bych žít bez něho. Já nevím, jak bych dál žila. Toto, ne, my jsme tak zvyklí na sebe. My už jiní nebudeme, aspoň já teda. Ale on taky, já to vím, že on taky ne.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Láskyplné příběhy pro vás vybíráme z těch, které jste nám poslali na začátku roku. A bylo jich opravdu hodně. Moc si toho vážíme.
2: Vyzkoušejme teď Helenu a Oldřicha Výchovy z jejich společného života. Složí manželskou zkoušku u Patrika Rozehnala, který si pro ně nachystal zdánlivě jednoduché otázky?
1: Každého z nich vyspovídal zvlášť. A nyní jejich odpovědi poskládáme za sebe a jsme zvědaví, jak dopadnou.
0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas.
3: Co jste si poprvé slíbili?
4: No, že budeme spolu dál, že budeme navštěvovat a budeme spolu takzvaně jako chodit, se říkalo, že?
5: Samozřejmě věrnost, to je jasné.
3: V čem je manželka urputná? Prostě na čem trvá, i kdyby svět se bořil?
4: Patriku, to ze mě něco loudíte, nebo co? Tak asi na čem je urputná? Tak vždycky byla pořádná, trvala na nějakém tom chodu rodiny, no a potom asi na věrnosti.
3: V čem jste zásadová urputná, na čem lpíte, co prostě tak jako musí být podle vás?
5: Ve všem.
3: Co rád dělá váš manžel rukama a dobře, na co je prostě manuálně zručný?
5: Tak manžel je velmi zručný.
3: Na co máte šikovné ruce?
4: Jsem vždycky tvrdil, že já umím spravit všechno.
3: Jaký je její oblíbený nápoj?
4: No tak kromě toho, že rada pije kávu, ano, tak víno bych řekl. No.
3: Co si ráda nalijete?
5: Já víno.
3: Jaké vlasy a účes byl pro vás v životě tak jako typický a manželovi se líbil?
5: No tak světlé vlasy a dlouhé vlasy. Celý život tak chodím.
4: No, mi se líbí, když je má zčesané dozadu a udělaný nějaký takový ten drdol, jo? No ale protože je to moderní a všechny ženy potřebují být vlasy tady dolů, jo? Tak ona to teď nosí taky a nemůžu říct, že jí to nepasuje. Líbí se mi to.
3: Co vám nosil z práce?
5: No tak ty peníze, jo? Tak to bylo samozřejmé. Ještě já bych tak chodil do práce a nenosil peníze.
3: Co jste jí nosil z práce?
4: No, tak to z práce bych mohl přijít nějakého účinně, tak jí tam přines maximálně. Asi nic.
3: Kolik má kabelek?
4: To jsem nikdy nepočítal a jestli má 2, 3, tak to bude moc. No.
3: Všechny nosí?
4: Ne, nosí žádnou.
5: Jednu, já mám všelijaké staré a jednu nosím. A navíc nikde nechodím, takže to je jedno.
3: Co by dělal, kdyby žárlil?
5: Co by dělal? No ryje do mě furt.
3: Když žádlíte, co děláte?
4: No tak jako nic, no. Tak akorát jí řeknu, tak holka, tak to teda ne. Si myslíš, že někde půjdeš mezi nějaké tyto, tak to nepůjdeš, jo? Tak v tom asi se projevila ta žárlivost.
3: Jak vypadal ten váš nejvášnivější polibek?
4: No, to mě ženete někdy 50 roků zpátky, nebo 60, nebo co?
3: Až tam můžeme, když tak se znáte dlouho.
4: No tak jo, známe, no. Tak mladí, to byly jistě vášnivé polibky, o tom není pochyb.
3: Jak vypadal ten váš nejvášnivější polibek?
5: Jak vypadá? No pěkný, cucáka pořádného.
3: Jak vypadala vaše první postel?
5: Jako myslíte přímo, jako jak jsme spolu se milovali, nebo, a nebo tady taková postel.
3: Já myslel kus nábytku.
5: To z nábytku, no tak jak vypadala, no po Němcách jsme měli nábytek.
3: Jak vypadala vaše první postel?
4: To bylo asi tak nějak jednostranně chtěné, bych řekl, jako od mojí strany, no.
3: Je hezké, jak jste se shodli v odpovědi.
6: Opravdu?
3: Myslel jsem ovšem, jak vypadal váš kus nábytku.
4: Jako nábytku? Ježišmarja. Tak vy na mě tady kladete léčky, jo?
3: Ne, ale úplně okay. Stejná nevinná otázka, no. Stejná odpověď. No. No. Jak vypadala vaše postelku s nábytku?
4: No, to jo, tak to byl asi obyčejný otomán, jo? No.
0: Zlatá láska. Zlatá manželství. Která prověřil čas.
3: Je něco, za co jste mu ve vztahu a v tom, jaký byl, i k vám a k rodině třeba vděčná?
5: Za to, že mě celý život teda miluje. A cítím to tak.
3: Dává to najevu?
4: No ano, samozřejmě.
3: Co je největším úspěchem toho vašeho manželství?
4: Tak zase to se budu opakovat, největší úspěch asi budou naše děti. No, to, že jsme byli samostatní, soběstační, nikoho jsme nepotřebovali a taky nám nikdo nic nepomohl, nikdo nám nic nedal. Všechno jsme si vypracovali vlastníma rukama.
3: Dá se říct, že pořád po těch letech, po těch 60 letech svou ženu milujete?
4: No ano, určitě. Určitě a nedovedu si to ani jinak představit. Ani si dovedu představit, kdybych tu nebo že zůstal sám.
5: Protože těžko nám bude bez sebe. Ani si to nemím představit, že bych neměla být bez manžela. My už tu dožijeme, už jsme starý.
3: Tohle je ta láska. Já vidím, že jste teď u vás jehli tím pohledem, protože o tomhle člověk asi moc nemluví. Možná si to uvědomuje a pak možná přijede rozhlas a zdá pár otázek a vy si to jako víc uvědomíte, jak jste vlastně na sebe napojení.
5: Ale vidíte, jak to může být krásné, když to můžete prožít vy všichni kolem nás. To jenom... A nedá to moc práce. A to je ono právě.
4: Chtěla asi říct, že vám to také přejeme. Abyste to měli také tak.
3: Jak byste shrnul nebo pojmenoval tu vaši lásku, za co byste jí poděkoval třeba?
4: Za prvé jí děkuji za celý život, který se mnou trávila, za všechnu tu lásku, tu péči, kterou si věnovala i mě, ale hlavně teda našim dětem, protože pro ně jsme teda žili a to bylo to nejdůležitější. Tak asi tak bych to krátce řekl, no ta forma té lásky, pokud se to takto dá spatřit, samozřejmě s věkem mění. Takže v těch starších letech je to úcta a vděk.
5: No ježba, teď ještě se rozbrečím. No, to víš, že ty dobře víš, že jsem tě vždycky milovala, žila jsem jen pro tebe a pro děti a nikdy bych to neudělala jinak a nelituju toho a jsem šťastná za to. To není co k tomu. On to ví. A to je důležité. On ten druhý člověk to musí cítit, že to tak je.
3: A milujete ho?
5: No jistě. 60 let od 16 roku, pane Bože. Tak to je. A nebo to jinak, to už tak s náma je, no.
4: No, já ji miluju opravdu moc.

0: Helena a Oldřich Výchovy si lásku slíbili už téměř před 60 lety. A nezůstalo jen u slibu. V lásce, úctě a oddanosti žili celý život.
1: Vychovali 3 své děti a láskou zahrnují i svá vnoučata. Jsou důkazem toho, že láska má mnoho podob. A nikdy vás nesklame, když máte vedle sebe toho pravého.
0: Proto na ní nezapomínejte ani vy. Otevřte svá srdce svým blízkým, své rodině a nejvíc tomu, koho máte vedle sebe. Tak se o to snažíme i my. Petr Kostka
1: a Carmen Majerová.

0: 22 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Správa železnic letos vybaví závorami více než 50 železničních přejezdů. Jubilejní ročník filmového festivalu Karlovy Vary připomíná slavné osobnosti. Fotbalové mistrovství světa dnes nabízí fanouškům další dva osmifinálové zápasy. A počasí v Česku zítra zpočátku méně oblačnosti, později hlavně na severu a severovýchodě s deštěm. Maxima kolem 28 stupňů. Zprávy s Otou Nehasilem, dobrý večer. Celkem 51 železničních přejezdů letos dovybaví správa železnic závorami. Například v Jihočeském kraji přibudou závory na Prachaticku, a to v úseku Číčenice Nové Údolí, a ve středních Čechách to bude na Mělnicku na trati Kralupy nad Vltavou Velvary. Jak říká mluvčí správy železnic David Kabele, závory teď přidávají hlavně na silnicích druhých a třetích tříd. Hlavním kritériem je provoz, poté také četnost dopravních nehod.
2: Při zvyšování úrovně zabezpečení přejezdů postupujeme podle stanovených priorit. Po tom, co jsme v předchozích letech závory doplnili na kříženích se silnicemi první třídy, tak postupujeme obdobně i na silnicích druhé třídy. Vedle toho se snažíme přednostně řešit přejezdy v zastavěných oblastech měst anebo přejezdy, na kterých v minulosti docházelo k nehodám.
0: Železničních přejezdů je v celé České republice podle údajů správy železnic aktuálně 7,5 tisíce. Zhruba 2 tisíce z nich je vybaveno závorami. Městská nemocnice v Odrách na Novojičínsku připravuje velkou rekonstrukci všech lůžkových oddělení. Stavební práce tam začnou v příštím roce. Ambulance přitom zůstanou v provozu.
3: Fungovat zůstanou také laboratoře a rentgenové pracoviště. Navíc nemocnice zřídí interní stacionář, který nahradí část práce interního oddělení. Náhradní lůžkovou péči budou zdravotníci poskytovat v areálu Bílovecké nemocnice. Z Oder Natálie Janešková, Český rozhlas.
0: Čtvrtým dnem pokračuje Mezinárodní filmový festival a do Karlových Varů míří stále stovky návštěvníků. Letošní ročník je jubilejní 60. a proto je v ulicích Lázeňského centra umístěna výstava, která výročí připomíná a upozorňuje také na osobnosti s festivalem úzce spojené. Příkladem jsou vzpomínky na dlouholetého prezidenta přehlídky Jiřího Bartošku. Upřesní výkonný ředitel Karlovarského festivalu Krištof Mucha.
4: Pan Bartoška bude připomenout stejně jako ty další významné osobnosti, které festival buď zachraňovali v nějaké fázi, ona paní doktorka Zahralová, a zároveň chceme připomenout i ty lidi, jako byl třeba například Antonín Brousil, který vedl program skoro 50 let tady v Karlových Varech na festivalu. Zároveň budeme připomínat Václava Havla. A pro nás bylo důležité ukázat i to, že Václav Havel byl jeden z těch významných podporovatelů Karlovarského festivalu. Sport.
0: Fotbalové mistrovství světa dnes večer nabízí další dva duely osmifinálové fáze. Před hodinou začalo velké pyrenejské derby a po první půli zatím hraje Portugalsko se Španělskem nerozhodně 0-0. Další dnešní utkání Spojené státy Belgie začne ve 2 hodiny ráno.
1: Počasí.
0: V noci čekáme v České republice zpočátku ještě velkou oblačnost, hlavně na severovýchodě s občasným deštěm nebo přeháňkami, k ránu ubývání srážek i oblačnosti. Nejnižší teploty většinou mezi 18 a 14 stupni. Zítra přes den zpočátku polojasno až oblačno, odpoledne a večer až zataženo a zejména na severu a severovýchodě republiky s občasným deštěm nebo přeháňkami ojediněle se objeví také bouřka. Maxima zítra už vysoká mezi 26 a 30 stupni. Na severu a severovýchodě republiky bude chladněji, tam čekáme teploty kolem 24. Vítr mírný od západu, místy s nárazy kolem 55 km za hodinu.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Problémy čekejte na dálnici D1 v Brně směr Praha. Stojí tam na krajnici nákladní vozidlo. Je to mezi sjezdy na Bratislavu a Mikulov na kilometru 195. Místo je označené šipkou a kužely. Projíždějte opatrně. A dálnice D1 ještě jednou a směr opačný, tedy Praha-Brno. U sjezdu na Tasov stáhli provoz do jednoho pruhu. Je to mezi kilometry 153 a 154. Zatím bez kolony. Tolik doprava, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Začíná pořad Divadlo pro vaše uši. Příjemný poslech.
1: Divadlo pro vaše uši.
5: Dobrý večer, dámy a pánové. Tak si vám tak říkám, Jak nejlépe představit dnešního hlavního hosta, paradoxně právě v divadle, když on sám už dávno herectví vyměnil za roli skvělého moderátora anebo vlídného tazatele v pořadu Na plovárně. Víc už asi dodávat netřeba. Tedy pěkný večer a hezký poslech.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Ono to s tím herectvím Marka Ebena není tak úplně pravda. Neopustil ho tak docela. Když jsem ještě svého času byl u vzniku několika inscenací v Pražské Viole, splnili jsme si s paní režisérkou Lidou Engelovou náš celoživotní sen, totiž jevištní koláž z textů bohemisty Pavla Eisnera. Dodnes je to moc příjemný večer, kterým provázejí pánové Marek Eben a Jan Hartl. A Marek pro to představení dokonce složil i několik písniček.
2: Česká příjmení a proto i kombinování jména křestního se jménem rodovým ustálil josefinský patent z roku 1786. Pokud šlo o obyvatelstvo české, vzal úřad na vědomí jméno rodové,
3: tedy příjmení,
2: jak mu bylo hlášeno.
3: Málo bylo případů, kdy někomu přiskli příjmení z moci úřední.
2: To znamená, že Čechové si svá příjmení dali sami. A že jsou tedy odpovědní za všechny roztodivnosti a čertovinky těchto jmen.
3: Na první pohled si lze povšimnout, že je mezi námi nápadně mnoho přezdívek, jež se berou z nějaké tělesné zvláštnosti, jako bradáč, hlaváč, hubáček, nosál, nožička, paleček, zubatý.
2: Berka, příjmení velmi staré, znamená zloděje. A nic jiného. A je věru ku podivu, že s tímhle jménem procházel staletími rod tak mocný a vážený jako Berkové z Dubé. Že se lidé, a to velmi slušní a čestní, mohou jmenovat Bezecný, je neméně českou zvláštností než příjmení Mizera.
3: Drbohlav, Bejček, Durdík. Nepotřebují výkladu. Právě tak jako Kňourek nebo Plaček.
2: Kulhánek je jméno dochované nám již ze 14. století.
3: Kulhánek. Ukázky až dosud podané jsou však jen pouhá preludia, pouhý předvoj. Nejčeštější typ českých příjmení smíme zajisté spatřovati v příjmeních, jež jsou příčestím minulým činným.
2: Navrátil.
3: Vyhlídal, vykoukal.
2: Kvapil. Toť člověk, který kdysi kvapil, že?
3: Dokulil. Toť muž, který kdysi cosi někam dokulil.
2: Hle, jak jméno člověka skrývá celou větu a ta věta o něm něco vypovídá.
3: Je to zvláštnost taková, že kdyby nebyla naším denním chlebem, možná bychom po zjištění, že si černoši v rovníkové Africe dávají jména
2: ten co si jednou stejská.
3: Ano, nebo žena muže, který jednou vykukoval z okna, spráskli úžasem ruce. Navíc tato příjmení mívají jen málo kdy obsah kladný. Však takový Zavrzal či Zamazal by mohl povídat.
2: Se značnou zálibou se u nás...
3: Jenom bych využil možnosti. Ono totiž, vy ten scénář nemáte, ale ono tam bude ještě poměrně hodně různých příjmení. A my jsme si řekli, že by možná nebylo špatné, pokud by někdo z vás uslyšel své vlastní příjmení. Přihlaste se. A my vás oceníme nějakou drobností z Honzovy a mojí domácnosti. Protože když jsme to řešili, tak jsme shledali, že máme v našich domácnostech spoustu věcí, kterými bychom rádi někoho ocenili. Takže nestyďte se, pokud někdo už se příjmení slyšel, A který vy jste?
4: Bejček.
3: Pane Bejčku, mám pro vás polodrahokam. Dlouho u mě ležel doma.
2: Se značnou zálibou se u nás při tvoření rodových jmen sahalo i do zásobáren fauny a flóry. Příjmení jako koníček nebo kočička nejsou zrovna hanlivá, ale neupřeme, že jsou titěrná. Nejdou valně do páru s představami o pravém muži.
3: Řezicha, lípa, doubek, bříza nepotřebují výkladu a jsou to zajisté příjmení pěkná, ale již cibulka a růžička jsou jména trošku komická a karafiát či konvalinka jsou příjmení až příliš poetická.

0: Slyšel jsem to poprvé od ženy z lidu. Ta paní děla. Koupila jsem husu, tak nevím. Naše Liduška se už chce vdávat, tak nevím. Můj říká, že neudělá víc než 3 piva, tak nevím. Tak nevím je typicky české pochybování o všelikých hodnotách a pravdách. Koupili jsme husu, tak nevíme. To je český životní optimismus. Temperovaný skepsí, jež ví, že nestačí husu koupit a dát na pekáč. Nikdy nevíš, kolik dá sádla, jaký bude mít šmak a vůbec. A může jí třeba sežrat kočka, nebo se může přihodit nějaká jiná hrůza z antické tragédie. Neboť nejenom nešikovný vták je husa, i proradná bývá. Moudrý pečuje o sebe a koupí si husu. Ale i sa člověk moudrý pořád ještě neví.
1: Je to životní moudrost národa zkoušeného, ergo zkušeného. Marie de France napsala pomilování hodnou povídku o dvou milencích. Jak ten král měl svou dcerušku v takové lásce, že ji nechtěl dát nikomu. I určil těm, kdož se o ní ucházeli, že musí milou princesku donést náramný lán cesty na vysoký kopec u řeky Seiny. Pokusili se mnozí, ale se zlou se potázali. A nakonec to dokázal ten pravý, její znejmilejší. Ovšem, princeska se předtím potají postila, aby byla lehčí.
0: Na toho panice, který si svou znejmilejší nese světem a do kopce, myslím pokaždé, když vidím české kroužkované ú. Než si o něm povíme, dovolte mi, abych podotkl, že všechny ty české čárky na dloužených samohláskách A, E, I, O, U, I, pak ten háček nad E, stejně i háčky nad souhláskami Č, Š, Ř, Ž, Ň a háčky vedle souhlásek Ť a Ď
1: působí na cizince dojmem prapodivný. My si tyto zvláštnosti již neuvědomujeme, ale cizinec do češtiny zaklet není i vidí to, co my již nevidíme. A vrcholem podivnosti je pro cizince český písmový znak kroužkované U. A není ani divu, vždyť je to taková zvláštnost a vzácnost a má ji jen a jen čeština.
0: Mně je to písmenko sympatické. Je to opravdu takový hodný chasníček, který si ten kroužek nese jako znejmilejší na zádech a vandruje s ním světem českých knížek. Ona by bez něho byla jen zcvrklé o a on bez ní jen prosté u. Jsou to dušičky symbolické.
1: Už často jsem si říkal, jaká je to vlastně nejvlastnější definice vlasti české. Vlast česká je tam, kde se píše U s kroužkem. Kde domov můj, tam, kde mají v můj toho chasníčka s princeskou na zádech.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: V televizi se Marku Ebenovi nejčastěji připomíná jeho dětství a role válečka z kamarádů, takto starého televizního seriálu pro děti. A v rozhlase? Tady byl zase Marek, už tedy pravda trochu starší, Mirkem Vondrou v nekonečném rozhlasovém seriálu Jak se máte, Vondrovi? Jeho 68. díl patřil klasické rodinné situaci, kdy Milena Vondrová musí jít na koncert vážné hudby sama. Její muž chce zůstat doma a dívat se na fotbal. Jak jinak?
2: Teď se zdá, že domácí s definitivní platností získají míč. Peterka.
3: Mirečku, prosím tě, tak už se usadne.
4: Že já mám hlad.
2: Peterka,
3: co pak Jana mi přinesla večeři?
4: Ta sedí v kuchyni a čte si.
2: Postraní kolba
3: pastí. Tady, aby se člověk... Ale prosím tě, teď s ním počkej a dívej se.
4: No, to bylo offside, tati, koukej.
3: No, offside, samozřejmě, že offside. Ještě, že tak. Jano, děláš večeři?
5: Je středa. Dneska vaří máma.
3: Slyšel jsi? Máma vaří. Tak už dej pokoj, prosím tě, a dívej se. No jo, ale kde máma je?
4: Může by byla v práci.
3: Prosím tě, do 6:45?
4: Co je na tom? Někdy přijde i v 7, ne? Jo, teď mi došlo, že vlastně už doma byla, asi ve 4.
3: Jak to? A to zas někam šla?
4: Jo, převlíkla se a šla a říkala, že goliči.
3: Goliči? A do čeho se převlíkla?
4: No, do takového toho... Do nedělního, víš?
3: Do nedělního?
4: Jako na pořeb. Tati, já už hlady šilhám. Já si namažu aspoň chleba.
3: A proč šla goliči? Mirku, udělej tě chlebu víc. A otevři sklenici okurek. A přines mě pivo. A ne, pivo nenos. Pivo už samozřejmě zase není.
4: Tati? Kde jsou ty okurky?
3: Kde by byly v kredenci?
4: A dole nebo nahoře?
3: Nahoře. A neotravuj už.
4: Tati, já to nemůžu najít. V kredenci nejsou. Dole ani nahoře.
3: Prosím tě, sám jsem je tam strkal. No, prosím. Jsou tady nebo ne?
2: A je to tady, milí televizní diváci? Ano. Domácí inkasovali gol. Zapíšeme si. 15. minuta. 0-1.
3: Jděte mi do háje s okurkama. Dali nám gól a já jsem to ani neviděl.
6: Vstupenky, prosím. Děkuji.
7: Mileno, tady jsme.
6: Vstupenky, prosím.
7: Zdar, prosím.
6: Děkuji.
7: Ty jsi byla u holiče, viď?
8: Ani jsem kvůli tomu nevečeřela.
7: A ty jsi přišla sama?
8: Aha, sama, manžel... Něco?
7: Kouká na fotbal, že?
8: Ne, on... Jo, kouká na fotbal.
7: Ale promiň, Mileno, já tady klábosím a ani jsem ti nepředstavila. To je ten můj...
9: Prouza, Emil.
7: Dobrý večer, Vondrová.
9: Dobrý večer.
7: Mileno, tobě to sluší. Jako Lolo Bridgidě.
2: Je to další gol. 37. minuta druhého poločasu, stav 0-2 v neprospěch domácích, pochopitelně. Střelec Ondroušek, číslo 9. To se bude těžko dohánět.
3: Dokonce no, to bude. Samozřejmě to bude. Hrgot, nemám já smůlu. 2-0, k tomu mám ještě hlad jako pes. Pes. Jano, byla jsi venku se psem?
5: Nebyla.
3: A kdo s ním půjde, prosím
5: já
3: tě?
5: Já už ne, tady mladí.
4: Cože? Zase já?
5: Já už mám nejvyšší čas do kina, brácho.
3: Bez večeře.
5: Umíchala jsem si vajíčka.
3: A tož nemohla nám taky?
5: Nemohla, byly tam jen 3. Čau, fotbalisti.
3: Počkej.
5: Co je, Honza mě čeká.
3: A kde je máma? Vždyť už je skoro 7:45.
5: Prosím tě, netvař se, že nevíš, je na koncertě.
3: Na koncertě?
5: Vždyť říkala, že jde.
3: Říkala, že chce jít se mnou.
5: No a ty, že ne, že radši fotbal, tak šla sama.
3: Sama?
5: Jo, sama.
3: Ale to se snad ani nehodí.
5: Vážený soudruhu, až to tady ti kopálisti dokopou, posaďte se hezky tamhle pod fíkus, můžete si k tomu otevřít sedmičku Grácie, stojí v komoře Mikulovská, mladík vám ji zatím dá vychladit, viď? A pěkně v klidu přemýšlejte, co se hodí a co se nehodí, ale sebekriticky.
4: Co to mlela?
3: Ale... Že bys to poslouchal, prosím tě. Řeči.
4: 2-1. Táto, je to 2-1.
3: No dobře, dobře. Žvou jako paviáni. Já nikdy nepochopím, proč se kvůli fotbalu lidi tak rozčilujou. Stum to, prosím tě. Na koncert. A ne, to asi ne. Zřejmě se zdržela v práci. Určitě. Proč bych si sedal pod fíkus?

0: Dala byste mi lístek od šatny, soudružko Vondrová?
1: Ale já sama, děkuju.
0: Proč? Vezmu to všechno najednou.
1: Tak děkuju.
0: Prosím.
1: Líbilo se ti to? Moc. Člověk je najednou jako...
2: jako po sauně.
1: Ani se nechce domů. Víš co? Půjdeme někam na dvě deci a něco zakousnout. Co tomu říkáš?
2: To samozřejmě, jen běžte.
1: Ale ty taky.
2: Prosím tě, budete sebou vláčet starou tetu jako přívažek.
1: Jo, starou. Podívej se na Emila. Můžou mu oči vypadnout, jak po tobě celý večer šila. No, ty jsi z toho vůbec nevšimla.
2: Ne, to jsem si nevšimla.
1: Je, promiň, Milano. Já jsem dneska nějaká hrozně hubatá, co? Ale když ono je mi tak nějak fajn. Že spolu jednou taky sedíme jinde než v kanclíku. Hněváš se?
2: Jak ti něco takového může napadnout, prosím
0: tě. Je to váš kabát?
2: Je, děkuju.
0: Tak, prosím.
2: Oh, děkuju.
1: Tak, a jde se. Emile, pojď a veď dámy do noci.
0: Na ten flám?
1: No, řekněme, flámeček.
2: Já vás kousek doprovodím a pak si vezmu taxík.
1: Ne, jestli tě pustím, Emile, no. Emile, už jsi vymyslel, kam půjdeme?
3: Kolik je hodin?
4: Bude 11. Mám tam ty brambory naházet?
3: Nejdřív se smet musí rozkrájet, ne? A najdi sůl. A ten? Kmín?
4: Jo.
3: Co bychom do toho ještě vrazili?
4: Kostku, tati, dáme tam kostku.
3: Dost, ať to nepřesolíš. Kostku?
4: No, koukej, her je. Bujon, hovězí. No,
3: když myslíš. Ale až potom, ne? Až se ty rteple rozvaří.
4: To bude trvat.
3: Kdyby bylo kus mrkve. Nebo ten karfiol.
4: Jo, no. Je tam jen cibule.
3: No výborně, tak ji přines, ale napřed oloupej.
4: Jo. A taky Tatra.
3: Tatra? Co to je?
4: Plnotučné kondenzované mléko neslazené. Závod Hlinsko v Čechách. Na obrázku jsou chrpy. Nebo kosatce. Tati, co je to, chrpa nebo kosatec? V pozadí vrcholky Tater. No, to asi budou ty nad tím Hlinskem.
3: Propíchni tu pixlu, mlékem se nedá nic kazit.
4: A už budem jíst?
3: Mirečku, kapeti na karbid. Polívka to přece není čaj. Bude chvilku trvat. Tak teď si sedni a tiše přemýšlej.
4: Pod fíkus?
3: Nějak si poslední dobou dovoluješ, ne? Kolik už je hodin? Ten budík se snad přechází. 11 pryč? No konečně.
4: To je Jana.
3: Jana?
4: No jo. Ty, tati, na jakém koncertě je vlastně máma?
3: Na jakým, no. Prostě na koncertě. Nebude pořád kysnout tady v kuchyni.
4: A s kým šla?
3: S kým by šla sama.
4: A že tě nevzala sebou, ty radši kysneš tady v kuchyni?
3: Chceš jednu přes?
5: Ahoj, vy jste ještě vzhůru. To vás ten fotbal tak rozpěnil, jo?
3: No prosím tě, co je mě do fotbalu. A vůbec, jdeš pozdě, ne?
5: Jak to?
4: No jo, pusinkovali se před barákem a zapomněli, jak ten čas uplývá.
5: Nějak to znáš, Bráško.
4: Z literatury, sestro.
5: Jak to, že to mrně už nespí? No. Máma ještě není doma?
3: Není, no.
5: To už začíná vypadat podezřele, ne? Víš, kolik je hodin, podívej.
3: A teď mě nech, prosím tě. Vidíš, že míchám polívku.

0: Milena, ty skoro vůbec nepiješ.
1: Já už bych měla jít domů.
2: Ještě není ani půlnoc.
0: A ty už zíváš?
2: Já?
0: No, po tajmu, ale zíváš.
1: Kdy ráno vstáváte?
2: Před pátou. Dělám v ČKD a bydlím v Košířích.
1: Tak to se to špatně flámuje.
2: Já taky vůbec neflámuju.
0: Ne, tohle je letos poprvé, Mileno, co bude vzhůru přes půlnoc, fakt.
1: Karel doma už určitě spí. Bůh ví, co večeřeli.
0: Je tam Jana, ne?
1: Ta vaří v úterý a v pátek, ostatní dny já.
0: No pro jednou šli spát o hladu.
1: A co Mirek, ten potřebuje hodně jíst.
0: Mileno, ty se vdávala brzy, viď?
1: Mhm.
0: To já se vdám až tak ve 40.
2: Jak to?
1: Proč?
0: No, on tuhle Emil má takovou pomalejší náturu.
2: Smím prosit o tanec?
1: Koho mě?
2: Jen vás a vaše oči šedé.
1: Ne, to nezlobte se, já netančím.
2: Taky mě vlastně bolí nohy. Přisednu si.
1: Ale...
2: Je zde volno, že?
1: Ne.
2: A budu se vám dívat do očí.
1: Nezlobte se, ta židle není volná.
2: Vy někoho čekáte?
1: Samozřejmě, manžela.
2: Jo, manžela, to je mrzuté.
0: Emile, ty tady sedíš, ani necekneš.
2: Prosím tě, měl jsem se s ním prát.
0: Krásná Heleno, podívej se, pořád se po tobě otáčí, ten se zamiloval. Ten se zamiloval.
1: Ten se nadrátoval. Ne, děcka, ale vážně, já už musím mít opravdu.
2: No, my už taky půjdeme, viď, Ruženko?
3: Tato, nepůjdeme spát.
2: Počkej ještě.
3: Je půlnoc.
2: No a co? Nemůžeme, drobátko, posedět? No tak si jdi spát, jestli tě to zmáhá. Mně se tu docela příjemně sedí. Uvaž mi kafe.
3: Otevřu okno. Ať se to tu provětrá, jinak usneš.
2: Ticho. Slyšel vás?
3: Že by přijela taxíkem?
2: Ne, Jano, neotvírej okno. Ještě to bude vypadat, že... Jen jestli je to ona. Jakoby dole bouchly dveře, slyšel vás? Měli jsme jít spát. Takhle to ještě může vypadat, že ji kontrolujeme, kdy přišla. Je to ona. Já budu jako že se nic neděje. Víš, podej mi knížku. No, jako že si čtu. Nesměj se, kruci, no.
4: Vy ještě nejste v posteli.
2: Však není tak pozdě.
4: Půlnoc pryč.
2: A opravdu, zapovídali jsme se.
1: Co to čteš?
2: No co by, knížku.
4: Kuchařskou?
3: Táta tě chtěl překvapit. On se chystal zadělat na buchty, víš? Nepočítal s tím, že přijdeš tak brzo.
2: Co to plácáš? Vařili jsme s klukem polívku.
4: A povedlo se?
2: Nijak zvlášť.
1: Mirek už doufám spí.
2: Už dávno.
4: Ach, taky se mi zavírají oči.
2: A nemáš hlad? Nic si nejedla?
4: Jedla. Biftek s vajíčkem.
2: Biftek? Před tím koncertem?
4: Po koncertě.
3: A u holiče byla jsi.
4: Šperky jsem vytáhla, nevidíš? Už jsem je neměla na sobě ani.
3: Sluší ti to, mami?
2: Biftek, to je jako někde v hospodě?
4: Ale ve vinárně. Jano, víš, že jsem u toho holiče seděla přes 2 hodiny?
3: Čekala jsi?
4: Pracovali na mě, podívej, velká rekonstrukce fasády. Já si pustím vodu do vany.
2: Ve vinárně.
3: Pěkná ženská, co?
2: Kdo?
3: No máma, dám krk, že chlap ještě.
2: Jak to mluvíš o mámě?
3: Nerozčiluj se, skládám jí poklony.
2: Měla by si tě poslechnout.
3: Táto, ty žárlíš.
4: Co je? Mirek se nekoupal?
2: Ne, myslím, že se nekoupal.
4: Jak tu nejsem? Ach, ti vám tak krásně hráli, jako když padá sníh.
2: A to jsi tam byla sama?
4: A s kým bych byla? Škoda, že jsi tam nebyl.
3: On se táta na fotbal skoro stejně nedíval. Nějak ho to ani netěšilo.
2: I ve vinárně jsi byla sama? To vykládej na dvorku slepici.
4: Co na mě křičíš? Co s tebou je?
2: No, nic.
4: Ale já jsem opravdu byla na tom koncertě sama. A z toho mě moc krásně nebylo.
2: Já vím. A stydím se.
0: Tak co doma, Mileno?
1: Všecko v pořádku.
0: Jenom jsem hrozně uspala.
4: V sobotu je v televizi fotbal.
0: Měla bys jít zase na koncert. Sociální odbor ONV. Dobrý den.
5: Manžel.
1: Ahoj, co pak?
5: Ahoj. Ale jen tak, koupil jsem to...
1: Pivo.
5: Ne, pivo.
6: lístky do divadla jsem koupil. Na sobotu. Do Národního. Co je? Haló? Jsi tam? Slyšíš mě? Já už jsem se lekl, že se něco porouchalo.
4: Bane, nic se neporouchalo.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: A ještě jedna z asi méně známých tváří Marka Ebena, totiž jako řidiče a taky autora populárních fejetonů, které se objevují co měsíc v jednom z dnešních populárních časopisů. Ale sebrané po letech do knížky vyšly jako myšlenky za volantem. Příběh o tom, co Marka napadá právě při cestách autem.
2: Tuhle jsem jel autem po Praze, koukal jsem na ty nové fasády, jak pěkně svítí, a začal jsem uvažovat o barvách. Ono se říká, že ten socialismus byl takový šedý. Zní to jako fráze, ale když jsem začal vzpomínat, ono fakt jo. To vůbec byly zvláštní odstíny barev za toho socialismu. Jakoby modrá nebyla modrá, zelená nebyla zelená, všechny ty barvy byly takové vyšisované, jakoby je někdo už 20krát vypral. Jediné poměrně jasné byly trenky, co jsme museli nosit na tělocvik. Jasně červené. Ale ty holčičí, modré s kapsičkou, to už bůh ví, co nebylo. A taky teda nebyly sexy. To opravdu ne. Vlastně ani nevím, proč měly holky modré trenky a my červené. Protože po logice by to přece mělo být naopak. Už v kočárku jsou chlapečci modří a holky růžové. Ale na škole by asi růžové trenky holkám neprošly. To by moc rozptylovalo. A taky byla ta růžová poněkud buržoazní. Taky jsem si vzpomněl na nátěry radiátorů. To tedy byla zvlášť hnusná barva. Buď taková exkrementně hnědá, nebo něco, čemu se říkalo slonová kost. Nebylo to ani bílé, ani béžové, jen velmi odpudivé. Říkal jsem si, proč tomu tak bylo? Jakou ideu měly tyhle nedomrlé odstíny vyjadřovat? Možná to byl takový ideový protipol k té barvičkové Americe, že nás se tohle netýká. A vlezlo to i do filmu. Východní Němci vyráběli filmový materiál Orvo a ten se postaral o to, aby i ta příroda, pokud byste ji chtěli natočit, měla takové vyblité barvy na rozdíl od Kodaku, na kterém všechno zářilo. Vlastně nejzářivější barva, kterou si z toho socialismu pamatuji, byl náš kapelový trabant. Ten byl totiž vyveden v nevídané zelené barvě. Už jsem tu na něj párkrát vzpomínal. Byla to asi barva, kterou nikdo nechtěl, nebo si prostě netroufal. Někteří mý kamarádi říkali tomu vozu Evergreen. A něco na tom bylo. Později jsme s kapelou přešli na většího Wartburga a trabant mi zůstal. A velmi slušel Markétě. Jsou takové obrazy, které mi nikdy nevymizí z paměti, a jeden z nich je náš brutálně zelený trabant, jak jede kolem Rudolfína, uvnitř sedí Markéta a má na hlavě jasně červený klobouk. Vypadala jako jahoda na keříku.

Už mě to mnoho let trápí a vidím, že to musí ven. Jde o to velikonoční pondělí. Konkrétně o ten lidový zvyk s tou pomláskou. Kdybych žil v Kyjově, tak neřeknu, tam mi to přijde docela přirozené. Ale já jsem Pražák, většinu života jsem prožil v Praze a když vidím, jak se na velikonoční pondělí u nás v Pařížské proplétá mezi Japonci a Číňany chlap s pomláskou, vypadá to divně. Paradoxní je, že daleko divněji vypadá ten Čech než ti Japonci. Možná, že kdyby byl v kroji, tak by to bylo lepší, ale on je v civilu a velmi často ještě něco nese, třeba aktovku. V jedné ruce aktovku, v druhé pomlásku. To vypadá, že z té aktovky vytáhne papír, kde ta ženská nejdřív podepíše, že souhlasí s tím, aby jí seřezal z důvodu plodnosti a že ho za to nebude žalovat. Tohle by ale zdaleka nebylo to nejhorší. Ta svízel spočívá v tom, že to člověk musí dělat taky. Když máte děti, tak bych řekl, že se to ještě jakž takž snese. Je to taková hra pro ty děti, že tatínek z ničeho nic začne běhat po bytě s klackem a pokud má malého synka, jsou aspoň dva a může to být roztomilé. Ale opravdová tragédie je, když je vám 60 a doma je jen vaše manželka, které je 58. Vždycky se u toho cítím poněkud trapně, že se mám zjevit s tou pomláskou a ještě u toho recitovat hody, hody do provody. Navíc by ta žena měla před vámi jakoby trochu utíkat a vy byste ji měli honit. V našem případě, když mám manželku na vozíku, je to velmi obtížné. To bych ji musel jednou rukou před sebou strkat a druhou ji šlehat. Navíc náš pes to chápe jako útok na paničku a trochu mě kouše. Zajímavé je, že když se o tom člověk s manželkou rozumně baví, většinou vám dá za pravdu, že je to nesmysl. Ale běda, když to neuděláte. To je zle. Protože přijde sousedka a rozšafně se zeptá, tak jak tě ten tvůj vyplatil? A vy pak pozorujete smutné oči své ženy, která závistivě hledí na jelita sousedky a je jí to líto. A to zase radši vydržím svých 5 poněkud trapných minut.

0: louce vyrostla květina nebývalého druhu. Když si ji nakrájíš do vína, uvidíš v pokoji duhu. Marně jsem listoval v herbáři, vypadá trochu jak jetel. Roste jen od srpna do září, na to je třeba brát zřetel. Míti svou duhu kapesní, to je dnes určitě terno. Duhová štáva kapesní, utopí v sobě chladno a černo. Možná si ťukáte na čelo, to už máš plíhale spití. Jenže proč by se krucinál nesmělo vysnít si kouzelný kvítí? Přece míti svou duhu kapesní, to je dnes určitě terno. Nebuďme přátelé adresní, ale kdo dělá to chladno a černo? Lepší je fušovat do kytek, když nám ten svět nějak zešet, nežli se střískat jak dobytek a pak se řezat a věšet. Na louce vyrostla květina, la la la la la la la.
1: S Markem Ebenem se dnes rozloučíme netradičně, alespoň krátkou ukázkou z besedy, kde jsme se nedávno potkali všichni společně také s ředitelem památníku Lidice Eduardem Stehlíkem. A byl to skutečně pěkný večer. Připomněl lecos. Od toho, že Marek Eben už má věk na to, aby jezdil po Praze zadarmo, až po jeho někdejší krátké angažmá v Národním divadle. A vám už jen zůstávejte ve zdraví a všechno dobré.
2: Kluci v Ypsilonce říkali, tak co? Jak se tam cítíš? Já jsem říkal, kluci, to je jako kdybych já hrál v Ypsilonce a diváci by seděli v obchodním domě Máj v oddělení galanterie. Tak takový to je. Prostě to je obrovský prostor. A tak, jak to vždycky říkali ti starý bardi, že musíte vědět, kam si stoupnout, aby vás bylo slyšet, tak to tam opravdu platí. Druhá věc, na kterou jsem nebyl zvyklý, byla ta atomizace těch šaten. V Ypsilonce byla jedna báječná věc, a sice, že tam byla jedna pánská šatna a jedna dámská šatna. A tam seděli všichni pohromadě. Všechny ženský pohromadě, všichni chlapi pohromadě. A kdybych byl architekt divadla, tak bych tohle dal jako absolutně nutnou podmínku. To má jeden báječný aspekt, že se nemůžete pomlouvat. Protože tam, ale to není tak, jakoby, ono se to zdá být úsměvný, ale není. Vy jste tam všichni pořád pohromadě a ty věci si buď to musíte vyříkat na rovinu, anebo vůbec. Nemáte tam prostor, že byste za zády někoho jiného drbali. A když si dva lidi na té scéně něco udělají, tak přijdou do té šatny a v tom spravedlivém rozhořčení si to hned vyříkají, což samozřejmě velice pobaví všechny ostatní, kteří k tomu mají velmi často nějaké další komentáře a pobaví se pak všichni. A ten prostor se vyčistí. To v tom Národním prostě nebylo. Já si pamatuju, že tehdy bylo takový období, kdy v té zimní pohádce taky zkoušel Josef Abraham. A Libuška Šafránková už byla v té době v angažmá. A oni, že jo, manželský pár, tak když jeden něco dělal, tak ten druhý vždycky se chodil dívat, aby mu k tomu mohl něco říct, na nějakou poradit. No a Pepa tam měl velký monolog, takový měl tam velikánskou roli. No a při jedné z generálních zkoušek tak vyšel na tu forbínu a vydrtil tam ten monolog. A Libuška byla na galerii a z té galerie se ozvalo: Pepo, ani slovo. Tak to je Národní divadlo.
3: Divadlo pro vaše uši.
2: To jsme přijeli občas do nějakých menších měst, tak buď to se mi stane, že se tam, jestli tam taky můžou jezdit MHD zdarma a oni řeknou, my tady nemáme MHD. To je první věc. A druhá věc je, že velmi často to tak není. Že to mají třeba od
4: 70.
2: No, bývá to posunutý, anebo že třeba platí půlku, ale tak to je vždycky po posledním, já myslím, že to bylo v Liberci, že se mi to stalo. A oni říkali, no ne, že jsme o tom mluvili na koncertě. A teď já jsem se ptal a říkal jsem teda, že my jezdíme zdarma a oni říkali, že teda oni platí půlku a teď byli zaražený a vypadalo to trošku, že jsou jako namíchnutý. A teď já se nevěděl, co s tím mám dělat. Pak jsem říkal, no to je tím, že prostě máte tady lepší vzduch. Prostě v Praze dřív umíráme, je tam horší vzduch, tak to máme dřív.
4: A začal jste jezdit víc tramvají?
2: Jezdím hodně.
4: Jo, takže ve 64 auto a v 65.
2: Ono je to nesmírně pohodlný, protože jak se v Praze strašně horší to parkování, tak si zatraceně rozmyslíte, jestli pojedete autem nebo jestli pojedete MHD. A teď je to skvělý. Já jsem nejdřív jsem musel mít průkaz seniora. To bylo, když je vám 60, tak v Praze potřebujete průkaz seniora. A to musíte jít na úřad a tam vás vyfotějí. A to je zvláštní, že ten foťák už to nějak prostě pozná a rovnou už vás vyfotí jako mrtvolu.
5: Na parté, jo?
2: Jako mrtvolu. A řekli byste si, že to přece není žádný rozdíl, jestli budete jezdit jako za půlku s průkazem senior, no to je velký rozdíl, protože vy přece jenom musíte mít k tomu ještě ten lístek. A to je nějaký seniorský lístek, který stojí půlku, nebo to musíte tam zadávat do toho systému, když to je přes tu kartu, teď na to pořádně nevidíte, potřebujete brýle, než je nasadíte, už vystupujete. No, takže není to nic snadného, když nepotřebujete nic a máte, už ani v podstatě nepotřebujete občanku, ten revizor přijde, podívá se, on už se vás ani neptá, což je...
4: Bude hůř, až budou říkat, tady máte volný místo.
2: No, ale on se podívá, vy víte, že nevypadáte teda nic moc, když už k vám ani nejde. Jo?
5: On vás ujistí teda. Jako.
2: Ale strašně to jako usnadňuje to cestování, protože vy jdete, vlezete do jakékoliv tramvaje, do jakéhokoliv dopravního prostředku, tím odjedete, zase vystoupíte. Těžší mě to, používám to hodně.
4: A není to trošku v rozporu s popularitou, když nastoupíte tak, že nejste moc v klidu, nebo?
2: No to takhle. Občas některý tak kouká, jako co ten tady chce.
5: No, jak to, že nejezdí autem.
4: Jo.
2: No, jako někdy ty pohledy vidím trošku unavený. Jako, ne, to je teda unavený, chci říct, udivený, můj je unavený. Ale jinak to celkem to prochází v klidu.

0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Dobrý večer, milí posluchači. Je pondělí 6. července a vítám vás u Noční linky Českého rozhlasu. Doufám, že jste dnešní sváteční den prožili podle svých představ a teď si společně uděláme příjemný čas na povídání. Dnes se zastavíme u období, které možná zná většina z nás. U času, kdy se opravdu počítala každá koruna. Někdo na něj vzpomíná ze studentských let, jiný z doby, kdy zakládal rodinu, další třeba z období, kdy přišel o práci nebo začínal úplně od nuly. Jak jste takové chvíle zvládali vy? Co vám tehdy nejvíc pomohlo? Byla to podpora rodiny, dobrých přátel, vlastní vynalézavost, nebo jste se prostě naučili vystačit s tím, co bylo? A zůstalo vám z té doby dnes něco, třeba větší opatrnost při hospodaření nebo schopnost vážit si maličkostí? Budu moc ráda, když se se mnou i s ostatními posluchači podělíte o své příběhy, zkušenosti a možná taky rady, jak takové období, kdy máte hluboko do kapsy, zvládnout. Zavolejte Jarku Barboříkovou 731 800 900, pište na rozhlas.cz/linka anebo na e-mail linka@rozhlas.cz.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Noční linka Českého rozhlasu je tady, 4:23, vítáme prvního volajícího. A tím je pan Robert, který volá z Olomouce a bude se s námi povídat na téma období, kdy se počítala každá koruna. Je to tak, máte co říct k tématu, vidíte.
1: Řeknu asi to takhle, jo, že je to doma furt stejný, protože žiju od výplaty k výplatě, jsou obyčejný chlap a je to tak proto, protože se neustále všechno zdražuje, nikdo se lidi neptá, kde na to vomou peníze. Nechci teda do toho tát politiku, to v žádném případě. Ale chtěl jsem jenom říct, že jako ono je všechno zkrátka drahý. A drahý je proč? Jako dívejte se, v Olomouci, řeknu příklad, nevím, jestli to mají pronajaty, nebo to vlastně, ale vodárny mají Dánové nebo Holanděni, takže je to podvod, jo. A takových podvodů by se našlo spousta na dlouho, jo. Kubík vody stojí tím pádem 90 korun. A nevím teda, jak je to u vás, možná, že to tam máte lepší, Jaruško, že třeba, já nevím, elektrárna zůstala, jak bych to řekl, no prostě, jakože státní majetek.
0: Pojďte zavzpomínat, jak to bylo kdysi a jak jste to zvládli, jak jste se z toho dostal ven. Třeba když jste studoval, nebo když přišlo dítě na svět. Kdy bylo nejtěžší naučit se hospodařit?
1: No tak, jak říkám, ono je to furt stejný. Jana, když moje žena, která už nežije, tak když čekala syna, tak si jim pomáhal s taškama, no. A to tak je, že tak nesměla nic těžkého tahat, ale to už je asi trošku jiný téma.
0: Ano, Roberte, ano. Tašky ty ponechme stranou s nákupem. Takže vy jste začal tím, že to máte takové jakoby náročnější celý život, nebo jakoby mě zajímalo, kdy to bylo úplně jakoby nejhorší,
1: ano, protože
0: kdy jste si musel sáhnout úplně nejvíc na dno. Většinou to bývá právě, když přijde rodina, nebo když člověk studuje, když člověk chodí jenom na brigády.
1: No, u mě to bylo asi po vyučení, to už je dávno, někdy v 90. Nevím, teda už přesně, to už je hodně dávno. A tehdy jsem dělal v Moravce na páse, a představte si, že přijel jsem jak Maďar, když to řeknu, jak to říkáme my chlapi, a měl jsem za to nějak 2500, za to by dneska nikdo na tým páse nedělal, dneska tam mají 40 000, to já dneska nevím, co to je, jak to vypadá. Zase, jako je fakt, že jsem se tam natáhal, jo.
0: Dobře. Jak jste teda řešil nějaký takový problém nebo nějakou situaci, kde opravdu bylo hluboko do kapsy? Přemýšleli jste někde o půjčce, brali jste si půjčku nebo půjčovali jste se od známých?
1: Měl jsem kdysi dávno 3 půjčky, ale vždycky jsem měl zásadu, že když už se teda stalo, že jsem si půjčku vzal, tak až jsem zaplatil, tak jsem se rozhodl, si půjčku vemu. To je jedna věc. Druhá věc, babička mě učila, že z každé výplaty si odložit peníze, což dělám do teďka, protože může se stát, odende vám lednička, odende vám pračka, jo, může odejít bojler, zkrátka cokoliv se může zvencnout, a jedno třeba potřebujete 10-12 000, tak abyste ty peníze měli a že budete potřebovat. Takže doporučuju, pokud je ta možnost, tak aby z každé výplaty si třeba člověk odložil 500 korun, což dělám, jo, a pak třeba, když budu potřebovat, já nevím, někdy za 10 let třeba 30 000, tak je mám.
0: Takže poctivě odkládat.
1: Přesně tak.
0: Bezva. Roberte, děkuju za dnešní otevření
1: téma. Ještě bych chtěl na závěr, ať nezbržuji ostatních, poděkovat, že jste mě vzala, protože jsem se nedovolal, je tam AI, to je taková nepříjemná. Paní, kterému voláte, neodpovídá, jo, to už mě z toho úplně duní hlava. No, chtěl bych pozdravovat linkaře, paní Ludmilu z Brna, paní Vlastičku, Olina, zkrátka všechny sympatický linkaře, kteří volají a přeji, aby se dovolali.
0: Děkuju.
1: Mně se to díky té pitomy a i nedaří, tak to je všecko. Děkuji
0: vám. Ať se vám daří. Paní Daniela z Berlína píše na web. Máte zajímavé téma, s penězma se musí člověk učit hospodařit už od dětství. Vyrůstala jsem ve smíšeném manželství. Maminka Němka, otec Jugoslávec. Peněz bylo pomálu. Maminka si po válce zažila své. Nebylo to jednoduché. Chudinka byla velice nemocná a brzo odešla do nebe. Tak, že na vše všechno se muselo šetřit. O půjčce nechtěl otec ani slyšet. Říkal, že dluh žere víc než my. To byla moc dobrá škola do života a opravdu jsme nikdy žádnou půjčku neměli. Nejtěžší bylo, když jsme museli chodit do školy bez tělocviku, když na to nebylo, bez úboru. Nikdo se na nic neptal, jen posměch od těch, kteří peníze měli. A když jsem se vdala, musím říct, že to šlo dobře. Od té doby jsem šetřit nemusela, ale co se v dětství naučíte, to ve vás zůstane. I naše děti jsem učila, že peníze nespadají z nebe. Daří se jim také dobře, protože i jejich protějšky umí šetřit a hospodařit s penězi. Paní Barboříková, máte pravdu, dnes to mladí nemají jednoduché, ale důchodci, když si stěžují, nemají na co. Mám dosti známých v Čechách a oni se mi říkají, že měli možnost si za celý život něco našetřit a tak, jak se teď mají, se nikdy neměli. Přeji všem, aby žili podle toho, co vydělají. Když jsou mladí, mohou si přivydělat na brigádě a nemyslet jenom na drahé dovolené a na to, co by bylo kdyby. Krásný večer všem, kdo poslouchá. Paní Danielo, děkuju za příspěvek, už teď se těším na další. Pojďte nám zavolat k tématu období, kdy se počítala každá koruna.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Dobrý večer, milí posluchači, jsem ráda, že jste si udělali čas na naše společné noční setkání. Je tady noční linka Českého rozhlasu paní Iveta, která přichází popovídat k tématu období, kdy se počítala každá koruna. Zdravím vás.
1: Krásnou noc, tady Iveta, Olomouc Radikov, plno lidí mě poslouchá, to vím, takže k tématu mám co povědět. My jsme s manželem, byl rok 1980, jsme se vzali a začínali jsme úplně od nuly. Jeho rodiče měli peníze, ale nic mu nedali, jo. Moji rodiče neměli peníze, tak mě nemohli dát. Takže my jsme oba začínali úplně od nuly. A nejhorší bylo, já jsem porodila dvě holčičky a manžel nastoupil na studia, denním studiem do Žiliny. Takže já jsem musela živit rodinu. Normálně já jsem dva roky byla teda s holčičkama doma a protože jsme neměli penízky, tak já jsem ve dvou letech je tahala do jesli. On studoval úplně mimo, do pět let studia, rok vojna. Takže já jsem šest let živila rodinu, já jsem ty holčičky tahala na tom kočáru, to byly dvojčátka, kočár těžký jak něco. Já jsem je tahala do jesli a chodila jsem teda ve dvou letech, jsem je musela dávat do jesliček, abych uživila rodinu, aby jsme měli peníze. Takže já jsem to tahala a já jsem, ještě vám něco povím, já jsem tak stíhala pracovní dobu. Jo, jestli byli od 6 a než jsem je převlíkla, bylo čtvrt na 7 a já jsem měla na půl sedmé nastoupit do práce. Já jsem tam přiletěla spocená jak blázen, jo, a takhle jsem to táhla 6 let, jsem živila rodinu a uživila jsem ji tedy, jo, já jsem vydělávala. No a potom se situace zlepšila, že manžel dostudoval, rok vojna, ještě to ještě bylo těžký a potom jsme se z toho teda vyhrabali, že nakonec si založil tedy, já to zkrátím, založil si firmu, začal vydělávat, prosperoval, takže měl prachy, já jsem pak taky pracovala, že ve školství a 10 let jsem dělala ředitelku mateřské školy, tak jsem taky měla dobrý prachy, takže nakonec jsme se z toho vyhrabali teda. Ale bylo to těžký teda.
0: No ještě teď to z vás jde cítit, že to bylo citlivé období.
1: No,
0: a řekněte, to bylo teda. I když to bylo náročné, co vám to dalo pozitivního? Jak vás to posunulo?
1: No, já jsem byla hodně pracovitá.
0: Co to naučilo celou tu rodinu?
1: Vydržet, nevzdávat to. A já jsem byla vždycky pracovitá ještě jako děvče, jo, za studií, když jsem já ještě chodila na střední školu a tak. Já jsem každý rok, já už jsem to jednou do noční linky říkala, já jsem každý rok měsíc pracovala jako děvče a měsíc jsem měla prázdniny, jo, když jsem měla prázdniny ve škole, když jsem byla na střední škole, na základní škole, já jsem sama od sebe chodila makat. Já jsem měsíc makala a měsíc jsem pak si jezdila k vodě na kole a tak. To už jsem jedno do noční linky říkala, takže já jsem byla hodně pracovitá a prostě vydržet, já jsem tu rodinu držela, víte, co to je, 6 let se starat o 2 malé děcka. On byl mimo, on byl úplně mimo, denní studium, jo. On jenom přijel na víkend, najedl se a odjel, studoval doma, čuměl do knih. Já jsem mu navařila řízky a odjel. To nebyl žádný život. Jo, takže já jsem to tak držela celý. To je prostě houževnatost. To je v tom člověku nějaká síla vydržet, zvládnout to.
0: A tak je ta myšlenka, prostě, že to asi jinak nejde.
1: No jinak vlastně to nešlo, přesně tak.
0: Jste na výběr asi neměla a dokázala jste to. Jste dobrá, to jsou velké životní lekce a vy jste obstála.
1: Dokázala, ano. Já jsem totiž, já vám řeknu všem posluchačům, já jsem kozoroh. On je dost silnej. On vydrží, on má vydrž. Jo, já jsem dost silná jako druhá, aby to třeba vzdala nebo se zbláznila, nebo já nevím. Já jsem vychovovala 2 malé děťátka, ten studoval, peníze jsme neměli, jo, a nakonec jsme se z toho vyklepali. Jo, a ještě chci říct, každý rok jsem šetřila, jo, šetřila, přestože jsme neměli nic. Já jsem každý rok ještě ušetřila peníze, aby ty děcka, oni měli atopický ekzem, holčičky, aby byli každý rok u moře. Já jsem to dokázala. Já jsem každý rok vyvezla ty děťátka k moři. Já jsem nechodila k holiči, nekupovala jsem si žádný oblečení, drahé, nic, jenom to jídlo pro ty děti. Já jsem jim vařila, denně jsem vařila těm malým děťátkám a já jsem každý rok je vyvezla k moři a ještě to chci říct posluchačům, já jsem ty holky uzdravila, atopický ekzém se nedá moc vyléčit a je to svědilo, jo, oni měli vyrážky, teď jim to hnisalo, lokti pod kolenama, krk, jo, oni nesměli pomeranče, mandarinky, nic, rajčata. Já jsem ty děcka uzdravila, dneska jsou to dospělí ženský, jo, mám jedno vnoučátko, tedy jenom jedno, jo, žiju v Praze, v Kladně, holky byly v Americe, na Sicílii, jo, studovali, žili, vysoké školy si udělali a já jsem těm holčičkám uzdravila atopický ekzem, já jsem ještě dokázala z toho nic ušetřit na moře.
0: Jste dobrá. Možná byste mohla dávat nějaké lekce ostatním, kteří by brali nějakou dobrou radu.
1: Já něco povím. Já se zabývám ezoterikou, numerologií, už plno let, 20 let studuji si to sama. Mě to zajímá, jo, hvězdy, astrologie, numerologie. Mě to zajímá strašně ezoterika, takový ty věci, jo, znamení. A tak dále. Jedni lidi volali do noční linky, že by chtěli, abych jim udělala nějaký výklad a tak dále. Já se tím zabývám a fakt jako hlavně mě těší v tom životě, že jsem uzdravila ty holčičky z toho ekzému. To mám největší jako radost na srdci. Že jsem ty děcka vytáhla z toho ekzému. Já jsem totiž s nima lítala po doktorech, jak byli malí, jo, různý bahení koupele, já nevím, sléz, teď takový to bahno mě psali doktoři, jsem je v tom koupala, ve slézu, ovečných
0: vloč. Děkuju moc, no, to už jsme ale
1: já jsem
0: odbočili.
1: Prostě.
0: Takže
1: jsme se z toho zvedli, z té bídy a uzdravila jsem děcka.
0: Děkuju
1: zdravím
0: za milé povídání, za otevřenost.
1: Ano, já vás poslouchám každý
0: a
1: každou
0: zase
1: noc.
0: Zase zavolejte. Naslyšenou,
1: paní Hudko. Zdravím a děkuji.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
3: Dívám se a ty spíš. Matně se leskne malý kříž. Stoupá a klesá tvoje hruď. A já si říkám, Bůh jen cuť, Bůh jen cuť. Zdali až jednou blízkne se a vítr liják přinese, vezmeš mě k teplu pod

0: Krásnou noc, vítám vás u noční linky Českého rozhlasu. Možná si dnes vzpomenete na chvíli, kdy jste před nákupem počítali v hlavě každou položku a přemýšleli, co ještě si můžete dopřát a co už ne. Kdy jsme počítali každou korunu? To je dnešní téma, je to téma i pro pana Jaroslava, který volá z Polařimova. Krásnou noc.
1: Já taky zdravím všechny posluchače noční linky a obzvláště panu Danu z Blaté, jestli poslouchá Danuška z Blaté a k tomu tématu. A to spíš převedu na to, kdy místo koruny jsem musel počítat každý gram tabáku. Úplně doslovně. Každý gram tabáku, co můžu teď zkouřit.
0: No, pokračujte.
1: Když si rozumíme, jo. Při těch cenách dnešní se toho tabáku je to šílený. Že, já jsem tak nějak tenkrát prokouřil skoro sáček denně, což je 40 gramů tabáku nebo 50 gramů tabáku a vyšlo mi to na 13 000 měsíčně. A dneska by mě to stálo skoro 15, takže já jsem to musel natolik omezit, takže naštěstí si není čím tak zdravý. Já jsem to omezil na nějaký ty 2000 na měsíc. Jakoby zhruba asi tak možná těch 2,5.
0: Jakože prokouříte 2,5 000 měsíčně?
1: Mhm, a prokouřil jsem skoro 12-15 tisíc, no.
0: No, Jaroslave, tak to je teda, nevím, jestli snad jediná, jestli bychom našli nějakou ještě další, anebo opravdu ojedinělou výhodu toho, když člověk má hluboko do kapsy.
1: No, jakoby ono hlavně muselo jít stranou i to sběratelství moje, protože to už jako je taky neúnosný, protože se nedá, jako mám z těch věcí zbírám mnoho a na to už taky není moc prostředků a... Hlavně už taky těch možností, a že teď nějakých těch věcí taky budu i zbavovat z toho sběratelství a zaměřím se asi na jedno to sběratelství nový z těch více škál.
0: Jaroslave, takže to. Vy máte doma nějakou sbírku, kterou když budete mít hluboko do kapsy, můžete nějak rozprodat,
1: jo,
0: nebo
1: tak
0: alespoň
1: můžu,
0: část?
1: Můžu určitě, mám nějakou část alkoholu, dneska o to asi taky moc zájem nebude o alkohol, teď celorepublikově i celosvětově klesá, je těžko říct, jestli se něco ještě prodá, protože mám nějakých 1000 plastik tvrdýho alkoholu.
0: Jaroslave, kdo byl vaším mentorem, co se týče hospodaření peněz? Jak jste to měli třeba doma? Měl jste možnost to obkoukat, kdy člověk má teda šáhnout po nějakém nouzovém režimu a kdy ještě ne? Kdo byl u vás dobrým hospodářem?
1: Hospodářem, jako já nevím, jako maminka se teda, co nám viděla na oči, jak nám koupila, když měla, jakoby, že se třeba utrhla stav od pusty, jak se říká, aby nám něco dopřála a... Jako, ale spíš tato byl takový šetřivý, že jsme museli na malým všechno. Je třeba pravda, že jsme byli každý rok na dovolené, jo. To by nás podporovali jako jejich rodiče, babičky s dědou a že nám nějakou tu korunku na tu dovolenou přispěli nebo dali spíš. A, ale zase, já jak říkám, třeba já nevyhledávám, jako já nerad třeba cestuju, že na tuhle stranu já se ušetřím, nemám automobil, že takovýhle to jde jakoby něco stranou, no.
0: Uměl jste tedy vždycky najít nějaké levnější řešení, uměl jste si poradit, nebo pro vás bylo to šetření trápením?
1: Moc ne, jakoby, já jsem jednu dobu jsem našetřil, jako moje vysvětlení, co jsem tenkrát v jedné době, já jsem měl, to se pohybovaly ceny, chtěl jsem koupit Mobilheim, ještě ty, co to je ten dům na kolečkách, ten tenkrát stál 250 tisíc, když jsem najel našetříno. Dneska to stojí otázka jako možná milionu, lepší už nějaký 1 300 000. A no něčím mě pak zapadla blbá představa v tom mojím sběratelství, co byla obrovská chyba. A já jsem ty peníze viděl, měl jsem asi 250 tisíc a já jsem je vyměnil ve směnárně za cizí měnu. A pak jsem zjistil, že ty naše peníze nemám a chyběly mi a já jsem ty peníze potřeboval zase zpátky a zase jsem tu bezhlavě cizí měnu směňoval na naše zpátky.
0: No, jak jste na tom teda teď, Jaroslave? Vy jste říkal, že byste možná uvažoval, že byste nějakou část své sbírky rozprodal a pochopila jsem to dobře, nebo rozuměla jsem dobře, že jste říkal, že byste začal sbírat něco jiného?
1: No, já to sbírám, ale spíš se mě zlepší, že tam to, co já nezbírám.
0: Takže... Takže máte doma plno věcí, které dá se říct, že nepotřebujete. Ale přesto
1: je to záliba. Záliba je ten tabák, takže to dýmkaření, já mám skoro 600 dýmek, jakoby, než by se tím chtěl chlubit, to je taková vážně posedlost, když vidím nějakou vlastnou dýmku, tak ji musím koupit prostě, no.
0: No, ale tak to si myslím, že by mohlo mít hodnotu takovou, kterou pokud by to teda pro vás nebylo ale zrovna hlavně nějaká srdeční hodnota, tak by se to dalo zpeněžit.
1: Věnovat do muzea, ty moje dýmky bych chtěl dát muzeu. Mm-hmm. Tam vynout.
0: Dobře. Jaroslave, tak děkujeme za telefon, za váš čas.
1: Taky děkuju, přeju krásnou dobrou noc a krásné léto.
0: Mějte se hezky. Paní Soňa píše, my jsme měli půjčky snad na všechno. Na koupi domu, na jeho opravu, na auto, na koupi stolárny. Spláceli jsme vše 20 let. Zaplatili jsme samozřejmě hodně navíc, ale myslím, že bychom na všechno nenašetřili. Na rozdíl od pána, který mluvil, jsem z půjčky neměla nikdy strach. Dnes už žádné půjčky nemáme a až teprve teď v důchodu mám, myslím si, dost našetřeno a to i teď bez manžela. Přeji všem, aby si půjčky nemuseli nikdy brát. Dobrou noc, Soňa. A Jitka, dobrý večer. Celý život jsem poctivě pracovala a také šetřila na dobu v důchodu. Věku a vyplatilo se. Nestrádám a 2 roky jsem vdova, přesto mi nic nechybí. Také neznám nikoho ze starších občanů, že by se měl nějak špatně a nemohl si dovolit koupit, co potřebuje. Nikdy jsme neměli půjčku a vždycky jsme vycházeli. Přeji všem to samé, Jitka.

0: Dobrý večer v noční lince Českého rozhlasu. Dnes se společně vydáváme do vzpomínek na časy, kdy jsme možná v peněžence hledali poslední drobné a přesto jsme dokázali najít radost v obyčejných věcech. Jak moc bylo těžké období, kdy jste měli v životě nejvíc hluboko do kapsy? Na to se ptáme pana Vaška z Nespeků. Zdravím vás.
1: Já vás taky zdravím, i když mi nějak vypadáváte, se přiznám teda.
0: Já vás slyším dobře, věřím, že posluchač je také, tak máte slovo.
1: Je to lepší. Tak chytl jsem vaši stanici teďko před chviličku a postřehl jsem, že se bavíte o různých finančních asi situacích. Podle toho, co jste četla v předchozím vstupu za maily.
0: Ano.
1: Takže já bych to vzal tak nějak ze své stránky. Já jsem si zažil teda i těžký období. To znamená, že jsem musel třeba absolvovat takový ten proces odlužovací a tak dále. A přiznám se, teď jsem v tom znova, ale jakoby za firmu svoji, kterou mám, ale už je to o to lehčí, že vím, jak se v tom chodí, takže jako nevidím v tom žádný velký problém. Prostě někdy se takové situace najdou a bohužel někdy to ani nechceme, ani samozřejmě tomu nejdeme nějak naproti vyloženě, ale zkrátka, když to vezmeme z té strany, kdy jste podnikající osoba a máte nespolehlivý dodavatele a odběratele, který neproplácí včas, tak potom s tím prostě neuděláte nic a je to špatný. Takže to je můj případ, čerstvej. Ale dopadne to určitě všechno dobře. A to, co jsem absolvoval v minulosti, co je jakoby podobná záležitost, tak to dopadlo dobře. No a jinak...
0: Vašku, co to znamená, že to dopadlo dobře?
1: To dopadlo dobře, že prostě...
0: Přesně.
1: Dopadlo to tak, jak to dopadnout v tom nejlepším případě může. To znamená, že všechny pohledávky, které jsem měl a kdybych býval nepodstoupil to odlužení, tak bych zůstal na ulici. A je to všechno prostě o tom, jaký lidi jsou do toho zapojení. Teďko momentálně to čerství, co mám, tak tam jim to trvá dlouho, ale je to na dobrý cestě. To první, co jsem měl, tak tam bylo nějaký zrychlený proces tam byl asi, takže to bylo v pohodě, ale teď to bude taky dobrý. Jo, prostě já bych to tady musel vzít velmi ze široka, na to nemáme prostor.
0: No, to jsem pochopila.
1: No. Ale musí člověk prostě si vlastně spojit, dát dohromady všechny ty závazky, který má. Buď je schopen si to vyplnit sám, nebo požádá nějaký advokáta, který mu to vyplní a tak dále, nebo někoho osloví, nějakou firmu, která se tím zabývá a začne odlužovací proces, kdy se zastaví veškerý vlastně vymáhací služby proti němu a je vlastně chráněný zákonem, kdy vám nemůžou šáhnout vůbec na ně.

0: bylo vyrovnané, jestli můžu použít tady toto slovo. A ještě si zachováváte takový jako zdravý nadhled nebo dobrý pozitivní přístup. Určitě mi to nezní ten váš příběh jako tak, že byste teď byl úplně na dně, ale že jste to prostě vzal asi jako fakt, postavil se k tomu čelem a jdete dál.
1: No, nejsem na dně, protože v tom hraje ještě spousta dalších jiných třeba záležitostí roli. Já se jako nerad mluvím sám o sobě, ale jakoby vyrovnaný si myslím, že jsem dostatečně na to. A hlavní je to, že už jsem si tou jednou situací prošel, takže když mi už hrozilo a věděl jsem to, že to prostě nepůjde dál, tak jsem automaticky řekl, že to budu muset udělat. Takže byl jsem na to připravený prostě. Jo, takže okamžiku, kdy jsem věděl, že to fakt nezvládám, tak jsem hned vyhledal vlastně agenturu, která mi v tom pomohla, aby to bylo lepší. A v podstatě všechny podklady jsem měl, tam není problém. Tam je jediný proces, který je blbý, takže čekáte ještě, než to dojde k tomu soudu v podstatě, protože dokud to jakoby ty společnosti, kterým dlužím, nevidějí v tom rejstříku a ty vás uhánějí a jsou tam někdy s prominutím hloupí lidi, tak oni vás pořád jako tak plaťte, tak plaťte, tak plaťte, jenomže vy platit už nesmíte, protože s tou částkou už nesmíte hýbat. A oni, no ale my to ještě nevidíme v tom registru, pam, no tak to tam nevidíte a prostě z největší...
0: Vašku, vypadl jste by?
1: Jsem tam.
0: Ano, dobře, tak ještě to dopověste, no, tu myšlenku, vypadá to, že v spojení nás za chviličku zklame.
1: Já nevím, kde jste mě naposledy slyšela.
0: Já myslím, že téměř až do konce. A teda jsem překvapená teda, o tom i dokážete mluvit, že jste tak tomu otevřený i té debatě. Já vám za to moc děkuju, protože je to možná příkladné a inspirativní pro ostatní. Pokud se někdo dostane do těžkostí, tak prostě hledat tu cestu dokudy nenajde.
1: Ne, tak ta cesta je daná, jo, ale jako nebát se toho, protože pak už jiný východisko není. A pokud nechcete přijít o majetek, tak jiná možnost není. Prostě. A ten proces je v podstatě hladký. Tady je důležitý to, že když tohle podstoupíte, tak vám nemůžou vám nic udělat. Prostě zůstanete normálně bydlet tam, kde bydlíte a zablokujou se veškerý exekuce a takovýhle věci proti vám, pokud se vám to stane a tak dál. Jako jste chráněná osoba, nemůže se vám stát, že by vám přijeli domů exekutoři nebo něco takového. To nejde. Jo? A ta částka, kterou fakt potom měsíčně člověk platí, tak se přizpůsobí vašim příjmům a teď bylo to dříve do 5 let, že to musíte zaplatit, teď už je to do 3. Uh-huh. Jo? A nastaví se to tak, že to buď uspokojíte všechno, ale podmínkou je, že musíte uspokojit z kompletní celkové dlužné částky ze všech dluhů třeba, tak musíte uspokojit 30%.
0: Vašku, děkuju moc za to otevřené povídání, jde vidět, že cesta z dluhu a oddlužení není jednoduchá, ale vaše zkušenost může být povzbuzením pro všechny, kteří zrovna hledají cestu ven, že se prostě musí do toho obout a třeba někdy i umět říci stop, jako vy.
1: Tak... Jo, já se trošku omlouvám, že jsem vás naladil pozdě, takže možná, že jsem mluvil i o něčem, o čem až tak úplně řeč nebyla, ale dobrý.
0: Ne. Drželi jsme se tématu, ale děkuji za starost. Mějte se dobře a zase někdy naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Moc hezky zaspíval Miroslav Žbírka. Písnička prvá končí 10 minut před půlnocí. Krásný pozdní večer, krásný pozdní čas. Každý z nás má někde v životě kapitolu, kde se počítala každá koruna. A právě k těmto příběhům se dnes v Noční lince vracíme. Je s námi paní Iveta, která volá z Polabí, je to tak?
1: Ano, zdravím všechny, kdo jsou v doslechu. Já si vždycky vzpomínám na to, když jsme s manželem začínali. Samozřejmě jsme, on dodělal vysokou školu, přišel z vojny, já jsem dodělala střední školu a brali jsme se. A první, co bylo, že jsme začali stavět. Samozřejmě ani jeden, ani druhý jsme neměli žádný úspory, rodiče nám taky nemohli nic moc dát, takže jsme prostě měli půjčku a ruce. Je pravda, že nám rodiče věnovali jeden rok, moji rodiče a jeho taky, jeden rok každý víkend a pomáhali nám, protože jsme stavili své pomocí, pomáhali nám jaksi fyzicky, ale finančně ne. A takže jsme za rok a týden jsme se stěhovali do svého a měli jsme 100 000 dluhů a dítě. Takže tenkrát 100 000 to bylo, dneska něco málo přes milion. No a já jsem brala v té době 700, manžel mi dával z výplaty, mi přinesl domů nějakých 1200, takže jsme měli dohromady necelý 2000. Z toho jsme 700 platili jenom úrok. A nebo teda dluh, půl roku jsme splaceni jenom úrok a pak teprve začal dluh klesat. Můžu vám říct, že jsem každou korunku, kterou jsem už kudlila, tak jsem nesla honem na dluh a pamatuju si, že jsem jednou stála před obchodem, kde prodávali punčochy a říkala jsem si, zůstalo mi 50 korun na dovej paty, já si koupím punčocháče. A pak jsem si říkala, holka, stejně chodíš furt v kalhotech, nic, jde to na dluh. Tak jsem to dala na dluh. Opravdu, děcka se narodili, doplatili jsme dluhy, vyhrabali jsme se z toho, ale nikdy jsem jaksi neměla potřebu utrácet. Byla jsem zvyklá už z domova, že jsem prostě šetřila a svým způsobem šetřím do dneška. Prostě na nějaký, nemám potřebu kupovat nějaké zbytečnosti.
0: No, Ivetko, mě teda úplně dostalo to, jak jste zavzpomínala na tu dobu, kde vám vaši rodiče věnovali celý rok, každý víkend a pomohli vám stavět dům, do kterého jste se po roce a týdnu nastěhovala. To je neuvěřitelné. Asi to vůbec neumím představit, že by to dneska ještě takto fungovalo. Ano, samozřejmě, že si rodiny pomáhají, ale myslím si, že tyto časy už jsou pryč.
1: Ale dneska máme, bohužel dneska už jsem sama, manžel už není, mám 6 dětí, všichni jsou vdaní a ženatí a mám 15 vnoučat. Takže mám pro co šetřit.
0: A v tom domě stále bydlíte?
1: V tom domě stále bydlíme, ano. Teď tam bydlí.
0: A předpokládám, že bude dostatečně veliký, abyste tam všechny mohla pohostit.
1: Předpokládáte to, myslím, docela dobře, že všichni se sejdem. Když se sejdem, tak nás je 27. A to je jenom základ rodiny.
0: To je slušné číslo.
1: To je takový fajn. Ale je to strašně prýma. Nejezdili jsme na žádný hongofogo dovolený, ušetřili jsme si na auto, ušetřili jsme si na dovolený a takový ty pod stanem, do kempu, s vohínkem, s kytarou. Prostě vždycky nám bylo dobře, když jsme mohli být spolu. A nepotřebovali jsme k tomu žádnej luxus ani z takovýhleho. Jako nikdy jsem na takové věci nebyla a myslím si, že ani moje děti ne, zaplať pambu.
0: Je něco, co jste v době skromnosti objevili a co vám zůstalo dodnes?
1: No, jezdívali jsme na Slovensko, to jsme milovali jsme s manželem Píšťany, takže tam jsme hodně jezdili a pak jsme jezdili do Dunajský Sedy, kousek od Dunajský Stredy, jmenuje se to Topolníky, taková malá vesnička s termálním koupalištěm. A dneska teda už bych v tom stanu spát nemohla, protože se mi špatně chodí a špatně vstává. Ale je to, prostě tam to byla hrozně fajná, malinký kemp, báječná parta se nás tam sjížděla z celé republiky a bylo to takový milý, takový rodinný, takový prostě, nikdo si tam nehrál na žádného primadona, jo prostě byli to fajn lidi a vždycky mi bylo s takovýma těma obyčejnýma lidma, mi bylo vždycky hrozně dobře. A neměla jsem nikdy potřebu být na něco namyšlená, nebo neměla jsem být na co namyšlená. Já jsem obyčejná ženská, prostě já nepotřebuji žádný luxus a je mi dobře, prostě když jsem mezi svýma dětskama.
0: Já myslím, že až tak obyčejná nebudete, Ivetko, já myslím, že jste vzácná dáma. Zvládla jste všechno s takovou grácí, říkala jste 6 dětí, 15 vnoučků nebo kolik. A to jsou věci, které nejsou samozřejmostí. I to, že se k vám rádi vracejí a máte je po boku, znamená, že jste to všechno vedli s mužem dobře. Děkuju vám za to, že posloucháte Noční linku i že se zapojujete. Budeme rádi, když s námi zůstanete i nadále.
1: Že už táta není, no bohužel. Nic. Mějte se hezky, užívejte si hezky prázdniny a doufejme, že to léto bude hezké a ne bláznivé.
0: Kéžby. A když bude trochu bláznivé, to nám nevadí. Paní Danila z Prahy teď píše: krásnou letní noc. Nenarodila jsem se stříbrnou lžičkou v ústech. Vždycky se u nás musela obracet každá koruna. Navíc tatínka odvedli na 2 roky k PT pákům a maminka se o 2 děti starala docela sama. Bez finančního zázemí, kdy na vyřízení nějaké podpory se čekalo třeba 30 dnů a pak přišlo několik 100 korun. Kdybych měla ve svém životě někoho vyzdvihnout jako nejlepšího umělce při rodinném spoření, byla to maminka. Když byl tatínek na vojně, dlouho nám pomáhali věřící, kteří v neděli na bohoslužby přinesli paní farářové 5 vajíček. Dohromady jich byla ušatka. Jako školačka jsem nad všemi vajíčky naměko, natvrdo omeletami či palačinkami ohrnovala nos. Přežilo se toto období, ale ani poté jsme neměli příliš peněz. K večeři jsme měli uherský salám, ledas, kdo nad tím kroutí hlavou. Každý z nás dostal krajíc chleba a jeden plátek. Takže 5 deka k večeři pro celou rodinu. Hodně se dělala pomazánka, skvěle fungovala obálková metoda, kdy maminka 500 korunovou výplatu dělila na oblečení, na topení a podobně. Žádné moře jsme v 50. letech nenavštěvovali. Krásné prázdniny jsme si užívali u babičky. Umět hospodařit s málem mě maminka naučila velmi dobře a za to jsem jí vděčná. Moje vnoučata už nemají zažitý systém pravidelného šetření. Žijí tak trochu ze dne na den. Byť jejich příjem je s našimi prvními výplatami neporovnatelný. My jsme neměli peníze, ale měli jsme vize. Měli jsme radost z každého nového dne. Nevím, zda toto těm bohatším potomkům neschází. Daniela.

0: Noční linka.
1: Ještě jednou krásný večer, milí posluchači, vítejte u další hodiny Noční linky Českého rozhlasu. Dnešní noc si povídáme o chvílích, kdy se v životě počítala každá koruna. O časech, které možná nebyly vždycky jednoduché, ale často nás naučili trpělivosti, vynalezavosti a také možná vděčnosti za to, co máme. Vaše příběhy ukazují, že za každým číslem na účtu je především člověk, jeho starosti, rozhodnutí i malé vítězství. A právě o tyto životní zkušenosti se dnes společně dělíme. Pokud máte i vy vzpomínku na období, kdy jste museli více šetřit, hledat řešení nebo začínat znovu, budu ráda, když se přidáte k našemu nočnímu povídání. Volejte 731 800 900. Pište na linka@rozhlas.cz nebo na rozhlas.cz/linka, což je náš web. Jarka je s vámi, ještě jednou krásnou noc přeji.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Jana Kratochvílová v stínu Kapradiny. 8 minut po půlnoci vás vítáme v další hodině Noční linky. Je tady její další část a v ní nás zdraví paní Zachová. Vítejte.
1: Dobrý den, přeju, děkuji, že jste mě vzala.
0: Některé životní lekce nepřijdou z knih, ale z obyčejného života. Jednou z nich bývá období, kdy jsme se museli naučit vít s málem. Téma i pro vás, paní Zachová.
1: Přesně moje téma. Prosím vás pěkně, můj případ je vlastně už z minulého století, no století dá se říci. Prosím vás pěkně, v 99. roce jsem ovdověla a měla jsem 14-letou dcerku, studentku gymnázia, dobrou studentku. A protože těžce nesla ztrátu tatínka milovaného, tak jsem se snažila prostě ji uchovat při životě, přestože mi dvakrát chtěla odejít ze života. A také první věc, kterou jsem chtěla dokázat, je nejenom, že udržet při životě, ale aby ukončila to gymnázium, když jsi měla 4 roky za sebou. Tak jsem se vydala na radu jednoho rodinného přítele na obecní úřad s prosbou o půjčku, protože byl konec školního roku a měla nastoupit do dalšího ročníku. A protože manžel zemřel z nenadání během 3 dnů, tak jsem těžce, jak bych to řekla, no měla jsem si představit další pokračování jejího studia bez nějaké výpomoci, protože moji rodiče byli už přestárlí a byli důchodci ze zemědělství. Tudíž tam jsem jít nemohla s prosbou o dotaci. Tak jsem na tu radu šla na obecní úřad s prosbou o půjčku, abych mohla překlenout to nejhorší období nástupu do nového ročníku a bylo tam dost všelijakých poplatků. Protože já jsem se opravdu snažila to dítě prostě udržet na té škole. A nebylo to zadarmo, i když to bylo státní gymnázium. Takže já jsem šla prosit o půjčku. A byla jsem v poradí. Přede mnou byla paní, která se domluvala s další kolegyní o nutnosti nebo o záhadnosti půjčky do nějaké pomoci paní, která byla přede mnou a byla to manželka nějakého podnikatele. Tak se domlouvali na tom, že prostě jí nějaké peníze, nějakou podporu přihrají. Takže jsem čekala, až si to vyřídí. No a ona se mě jako ptala velice úsečně, co já chci. A právě, že bych prosila půjčku pro dcerku studující na gymnáziu. A ona mi řekla, že máte barák, tak ho prodejte. A tak jsem jí marně vysvětlovala, že pozůstalostní řízení teprve začalo a nevím, kde skončí. Bylo to 14 dní po začátku toho pozůstalostního řízení. A já jako opatrně jsem se snažila zajistit nějakou tu korunku pro tu holku. No, takže když mě paní takhle utřela a nechtěla vůbec slyšet, že pozůstalostní řízení teprve začalo, tak jsem se teda otočila se zvednutým žaludkem s odpuštěním, že to tak řeknu, jsem odkráčela. Neměla jsem na to abych se prosila. Přitom ten přítel mi říkal, že obecní úřady jsou připraveny na takové havarijní případy, na výpomoc. A já jsem opravdu chtěla jenom půjčku, abych mohla překlenout ten začátek školního roku. Takže takové, jak bych to řekla, odbornice jsme měli na obecním úřadu v 99. roce.
0: Jak to pokračovalo?
1: Šla jsem po přátelích a prosila jsem, tam jsem prosila o pomoc. A byli tak dobří, že mě vždycky nějak pomohli. Šlo opravdu tak nějak, nejhorší byl půl rok po té smrti, protože my jsme měli společný účet, ale do toho jsem nesměla. No, protože nebylo pozůstalostní řízení uzavřené. A to nebylo ještě 3 roky uzavřené. To jenom tak na okraj. Takže
0: no, to byl silný příběh, dojemný.
1: Bylo hlavně jako
0: života.
1: Ta odbornice na tom obecním úřadu, která se měla starat o takovéto případy a dala přednost manželce podnikatele, kterému bylo záhadno přihrát nějaké peníze. Ale vdově se studentkou a přitom opravdu dcerka se výborně učila, byla podle psychiatru, protože když jsem je pokoušela o tu sebevraždu opakovaně, tak jsem se snažila prostě najít pro ně motivaci, nejenom v tom studiu, anebo vůbec lidsky, aby se uklidnila, aby začala vnímat trošku pozitivně ten život. A nejenom prostě, no, umřel mi táta, jo? Já nechci žít. No. Takže bylo to strašně kruté. A když si na to teď vzpomenu, od 99. roku to mám v sobě. A ta holka taky, protože ať se mi tahala různě s odlušením i po psychiatrech, jo, tak vždycky mi řekla, vy chcete zachránit, ale vy ji nezachráníte, protože ona nechce být zachráněna.
0: Přesně tak, no, teda já smekám. Přijde manžela zároveň řešit starosti kolem dítěte ještě v takovém citlivém věku, tak to muselo být náročné a jsem ráda, že teda nakonec jste našla pomoc u té rodiny, jste říkala, že vám teda nabídli pomocnou ruku rodina a další blízcí, tak díky bohu za to i za vás, že jste byla tak statečná, všechno jste dobře zvládla.
1: Dokopala jsem jí k tomu až do dospělosti. Bohužel teda mi, ačkoliv byla abnormálně prý inteligentní, tak mi měla 38 nebo tak nějak IQ. A přesto jsem jí udržela při tom životě, ačkoliv mi to psycholožky a psychiatričky prostě neschvalovali, prostě říkali, že se marně snažím, no.
0: No tak máma se přece nikdy nemůže snažit marně. Děkuju vám, paní Zachová, za váš telefonát, za tu upřímnost, otevřenost. Telefon si uložte, zavolejte zase někdy příště.
1: Jsem mi zamilovala, představte si, byla jsem tak šťastná. Zamilovala se do mého bývalého studenta a dneska mám 3 vnoučata, která se učí na vyznamenání nejhorším. Jinak většinou měli od první třídy samé jedničky až po čtvrtou.
0: To rádi slyšíme, že to mělo dobrý konec. Teď si ale musíme dát písničku, bude zpívat Radek Tomášek i pro vás, ano?
1: Takže odpusťte, že jsem vás tak rozdržela, ale já
0: to vůbec není důvod, naopak. My jsme si to potřebovali doposlechnout až do konce, tak jsme malinko přetáhli čas, takže teď už se opravdu musíme rozloučit, ale věřím, že příště budeme pokračovat v povídání.
1: Buďte zdraví.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Radek Tomášek dospíval 23 minut po půlnoci v noční lince Českého rozhlasu. Já vítám pana Janču, který volá tady ze Zlínského kraje do Zlína. Krásnou noc.
1: Pěkný večer a přeji si dobré.
0: Jsou chvíle, na které nevzpomínáme jenom s obavami, ale někdy i s úsměvem. Jednou z nich může být období, kdy jsme počítali každou korunu, ale přesto jsme dokázali žít naplno. Nevím, jak jste to měl vy, ale to se brzy dozvíme, pane Jančo. Povídejte, co máte k tématu.
1: Takže děda s babičkou vzpomínají na 50. léta minulého století, 1953, to bylo, domnívám se, na měnu, kdy komunisti provedli okradení všech lidí tím způsobem, že byly znehodnoceny veškeré úspory jejich, byly vyměňovány peníze v nevýhodném kurzu. Potom dále naše rodina měla řeznictví vyhlášené v Malanovicích. A komunisti na základě toho, že se nepodíleli na budování socialismu, vyměřili dědovi s babičkou důchod každému 100 korun v 60. letech. Kdyby maminka jako učitelka neživila a to děda měl třeba ještě takové choutky, musel mít doutník, musel mít víno, musel mít tyto věci, tak by chodili žebrat. Potom, já jsem se ocitl jako nezaměstnaný a v těch 90. 20. letech tohoto století to bylo takové opravdu náročné. To nebylo jak v té současné době, kdy ta podpora v nezaměstnanosti je v pohodě. Tak jsme chodili za jídlo a za pití stavět kostel na jižních svazích. Což bylo prostě pro nás tehdy velice pozitivní. Já tam vznikla parta lidí, která mezi sebou prostě se přátelila a dostávali jsme jídlo a pití. Další krok, který mě ožebračil, bylo vyměření alimentů pro moji ženu. Tak jsem žil fakt opravdu mnoho let z úst do huby, jak se říká.
0: Pane Jančo,
1: a to asi vše.
0: Jak teda...
1: A teď se snažím, ale v současné době aspoň měsíčně 20 tisíc ušetřit, že už jsem za vodou.
0: Pane Jančo, dobře, tak pojďme se tedy vrátit do toho období, kdy peněz bylo málo, nebylo jich nazbyt. Řešil jste to někdy půjčkou? Nebo jste byl
1: půjčen? Ne, nikdy ani haléř bych si nepůjčil, nikdy prostě vůbec. To bych nepřenesl přes srdce vůbec tu situaci.
0: Takže vy jste se vždycky uskromnil, opravdu... přizpůsobil, ale nepůjčil.
1: Ano, nikdy bych se nepůjčil. Ani haléř.
0: A jaký máte důvod? Ono v dnešní době to bývá běžné, rozumím, že dříve ne. Co pro vás bylo tou brzdou a strašákem?
1: Co jaký mám?
0: Proč jste si nikdy nechtěl půjčit? Čeho jste se bál?
1: Možná z části těch úroků, ale já to mám vrozené, prostě, že bych si, já nevím proč, nepůjčil znovu pokojně haléř. Nikdy.
0: A co vám tedy pomohlo nejvíc? Podpora blízkých, nějaký vlastní nápad nebo schopnost uskromnit se?
1: Uskromnit se samozřejmě. To není problém.
0: Naučilo vás teda nějaké těžší období finanční lépe hospodařit s penězi, nebo jste to vůbec nepotřebovala od jak, že vás jste byl dobrým hospodářem? Někdy nás naučí až ta krize, někdy ne.
1: Já jsem byl vždycky dobrým hospodářem.
0: Dobře, dobře. A měl jste rodinu, která vám taky podala někdy pomocnou ruku, když šlo o peníze?
1: Ne, taky se přiznávám, že jsem se na rodinu v této záležitosti nikdy neobracel. Prostě jedl jsem skromně, nejvíc jsem ušetřil na jídle samozřejmě vždycky, to znamená, že já nejím maso, nepiju mléko, že jsem to říkal, nejím máslo a na tom jsem nejvíc v životě ušetřil, na tady této situaci.
0: Dobře, takže jste to vlastně zvládal a zvládáte, jak jste říkal, že teď
1: ušetříte, to
0: je dobře.
1: Za vodou, snažím si těch 20 tisíc měsíčně odložit.
0: To je hezká částka, mám se ptát, kde berete těch 20 tisíc, nebo ne?
1: Úroky a příjem důchodový.
0: Dobře. No, pane Jančo, tak to je dobře, že se máte dobře. Taky jste si to asi zasloužil, protože když jste mluvil o té rodině, co si všechno zažila, tak alespoň teď máte klid. Tak vám to přejeme, děkujeme za to, že jste si s námi povídal a zase se budu těšit, že se potkáme někdy příště tady na vlnách Českého rozhlasu. Ano?
1: Snažím se aspoň se občas nějakou tu tisícovku těm dětem poslat, víte, aby prostě si mohli zajít na večeři nebo si nějak povýrazit trošičku, ale snažím se, oni mají peníze šlupek všichni, říkám, syn u policie v Praze, rozumíte, dcera na přestupkovém a třetí syn dělá radioaktivní látky do zdravotnictví, takže mají peněz prostě na zbytek, takže je to pro ně spíš takové přilepšení jenom. Omlouvám se, chlapčím, jsem nachlazen.
0: V pořádku, pane Jančo, tak vás nebudeme trápit a rozloučíme se. Ať se vám daří.
1: Díky moc, ať se vám taky daří.
0: Lukáš píše na web Noční linky. Období, kdy se počítala každá koruna, ve mně vyvolává spoustu vzpomínek. Nebyli jsme bohatí. Učili jsme se vážit si úplně obyčejných věcí. Každá výplata měla plán. Každá koruna své místo. Než jsme si něco koupili, několikrát jsme si rozmysleli, jestli to potřebujeme. Pamatuju si, jak se opravdu všechno opravovalo. Oblečení se zalátalo, boty se nosily kšefci, nic se nevyhazovalo. Přesto mám pocit, že jsme byli možná spokojenější než dnes. Lidé si více pomáhali, sousedé drželi při sobě, člověk měl radost z maličkostí. Dnes máme mnohem více možností, ale někdy mi připadá, že jsme ztratili schopnost vážit si toho, co máme. Období, kdy se počítala každá koruna, mě naučilo hospodařit, být trpělivý, mít úctu k práci i k penězům. Za tuto životní zkušenost jsem rád. Zdravím všechny posluchače Noční linky, Lukáš Sklatov.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: na čase být.
1: Paní Staňka je s námi. A. Vítejte v noční lince Českého rozhlasu. Už jsme ve vysílání.
2: Ano, slyším už z rádia, už jsem ho vypla. Staňka za Trokovic.
1: Povídáme se o časech, které nebyly vždycky jednoduché, ale přesto nás něco naučili. O časech, kdy jsme museli hodně počítat, kdy jsme měli hluboko do kapsy. Co k tomu máte, Staní?
2: Těch časů hodně hluboko do kapsy jsem měla hodně dlouho, jsme měli hodně dlouho a nevyskakuju si ani dneska. Protože jsem začala špatně vidět, dvě děcka jsme tehdy měli už a nechtěla jsem poslouchat, že jsou kripl a že mě živí a že se za mě stydí, že jsou v důchodě, tak jsem podala žádost o rozvod. A prostě nevěděla jsem sice jak, ale říkám, já se o ty děcka postarám. Děcka jsou dneska s vysokoškolským vzděláním. V té době ještě bych se chtěla vrátit vlastně k tomu člověkovi, který volal před chvilkou a za ten výraz alimenty pro bývalou ženu, to bych se docela nad tím pozastavila, protože alimenty jsou pro děcka, ne pro bývalou ženu, pokud je ta žena vyloženě nezneužívá. Tím jako končím toto téma, ale moje děcka chodili na brigády a jelikož vlastně došlo k souběhu studentské brigády a sociálních dávek, tak moje děcka byly potrestaný, naše rodina byla potrestaná tím, že jsme vlastně vraceli sociální dávky a zůstali jsme bez dávek v době přes, tehdy to bylo přes zimu, přes Vánoce, jsme měli vlastně pro tři dospělí lidi 2000 na všechno po zaplacení nákladů na bydlení a podobně. No, já jsem se snažila to řešit, nevyskakovali jsme si, já jsem se snažila to řešit, vstoupila jsem do nejmenované politické strany a snažila jsem se tlačit na to, aby se řešil zákon o souběhu sociálních dávek a brigád. Mně se to sice podařilo, ale jelikož když už je člověk nepohodlný, jo, tehdy jsme vraceli, tak mě bylo na sociálce řečeno, že si máme žádat o jednorázové sociální dávky a když jsem teda požádala, tak jsme měli možná o 5 korun, jsme překračovali, takže jsme je nedostali. Takže když se člověk stane nepohodlným, jak jsem byla já, protože jsem řekla vždycky, co si myslím, tak to prostě tak to fungovalo. Tak jsme to nějak přežili, ano, děcka dělali na černo nakonec, protože to nešlo jinak. Vysokou školu dokončili a studentské brigády se staly zákonnou cestou přesně poté, co moje děcka skončili vysokou školu. Byl to záměr. Byla jsem nepohodlná. No, já nemůžu říct, že jsem úplně třeba zvládla výchovu dětí. Neříkám, že jsem ji nezvládla, ale to jako nebudu tak nějak řešit, není mi z ničeho veselo. Ale dnešní děti, vnoučat, děti se mají dobře se svým vysokoškolským vzděláním, nejenom moje, jo, ale ty děcka, které trpěly nedostatkem, se dnes snaží svým dětskám dát víc, než měli oni a řekla bych, že to není úplně dobře, protože ta generace na úrovni třeba mojich vnoučat, říkám, nemluvím jenom o nich a nemluvím o obou stranách, není to tak, jenom možná na jedné straně. Ty děcka jenom ještě se ani nenadechnou, že by něco chtěli, už to mají a je to špatně. Ty děcka nemají po čem toužit. A nemají zájem o nějaké nevím, je tam nějaká, není tam nějaká jako úcta ke starším.
1: Jenom Staní, kdybychom se drželi toho tématu. Toho,
2: ano, držím
1: peněz.
2: Se tématu. Ty děcka jsou prostě dost rozežraný. Nemají hodnoty toho prostě normálního života, normálních běžných, no. On je život otluče a já věřím, že je otluče a docela to některým přeju, aby je to otlouklo. A můžu říct, že v určitém směru i mojich vnuček se to týká, že budou jednou skákat rodičů. Možná už jim skáčou po hlavě, ale je to záleží na nich. Nebudu zdržovat, nechám prostor dalším, nejsem z toho nijak veselá, dobře mě z toho není, ale já to nezměním. Já se tomu přizpůsobím, že prostě nebudu akorát vidět třeba natažené rty, slušně řečeno, normálně by řekla natažený pisk. Ta úcta a pokora ke starší generaci není. Takže přeju krásnou noc a slyšenou.
1: Staní, děkuju. Ještě budu chvilku přemýšlet nad tím, co jste říkala, ale můžem se rovnou přečíst nějaký váš vzkaz, váš, myslím, jako posluchačský. Dobrý večer, celý život jsem tvrdě pracoval a také šetřila na dobu v důchodovém věku. Je mi to líto, bohužel i teď, když jsem přišla o manžela, tak strádám hodně a nedaří se mi nic našetřit. Naštěstí mám děti, které se o mě starají a jsem za to moc ráda. Petra. Tak teď ještě přečteme vzkaz. Já jsem tady viděla jeden takový krátký, milý. Ano, už ho mám. Paní Jarko, když jsem se mého muže zeptala, jak vychází s penězi, rád se smíchem odpovídal, že s nimi vyjde, ale už se s nimi nikdy nesetká. Tak to napsala paní Jarka. A Michal, typický případ se mi nestal, kdy se dávno jsem ale podobný tísnivý pocit zažil. Dopustil jsem se začátečnické chyby, podcenil jsem důležitost likvidní rezervy a do akciové složky svého portfolia alokoval větší kapitál, než bylo uvážlivé. Po dobu, než se mi hotovostní složka zase vybalancovala, žádná nečekaná havarijní situace naštěstí se nestala. Tudíž jsem nebyl nucen přistupovat k nouzovému řešení. Dnes už bych si takovému riziku čelit nedovolil. Mít finanční polštář je zodpovědné a vnáší to klid do duše. Znalci doporučují držet si likvidní rezervu ve výši 3 až 6 měsíčních výdajů. Osobně se přikláním k názoru, že ten, kdo má závazky, by měl mít tuto rezervu ještě vyšší.

0: přeji krásný letní večer u Noční linky. Dnes se podíváme zpátky na časy, kde rozpočet býval těsný, ale lidská vynalézavost často neznala hranic. Pan Jaroslav je s námi.
1: Ano. A já jsem chtěl jenom říct, že poslouchám Český rozhlas a já jsem chtěl řeknout, že já jsem nezaslyšel to, že pomohli rodiče, že to je tak důležité, že mít mamku a tátku, že to je podstatné a já jsem za to vděčný. Například mě pomohli tisíckrát naši moji rodiče a chtěl bych to podotknout, že to je moc důležité, aby se to vzpomnělo a tak to, já jsem to chtěl toto jenom řeknout, že aby lidé si uvědomili, že dokud mají mamku a tatku, že je na světě úplně nejlepší a je hezký život a že to je tak důležité, tak to jsem chtěl jenom řeknout.
0: Jaroslave, samozřejmě souhlasíme, že mít kolem sebe lidi, kteří vás podrží, když život přenese nějaké těžké rány, je důležité, zejména když to jsou ti nejdůležitější jako vaši rodiče. To je bohulibé, že to zmiňujete. Ale teď, kdybyste se vy měl opřít o to dnešní téma, tak pochopili jsme to, že tady třeba i finančně vám rodiče pomohli. Kdy to bylo nejvíce potřeba? Kdy jste vy v životě pocítil, že teď máte hluboko do kapsy? Bylo to, když jste byl mladší, dospělý nebo ve stáří?
1: Dospělý, já mám 46 roku, ale můžu vám řeknout, že mamka a tátku mi pomáhají do dneška. Já jsem šťastný, že je mám. A můžu vám řeknout, že až trapně kolikrát

0: člověk si řekne o pomoc, ale můžu vám řeknout, že někdy je to tak důležité, abyste nepřišla o střechu nad hlavu a tak, tak je to, je mít prostě mamku, tatku, to je to nejvíc. To je nejvíc, co člověk může mít. To jsem chtěl podotknout a říct, že to je důležitá věc. A aby si toho lidé vážili a aby věděli, že dokud mají rodiče, někdy si řekáte, taťka keca, mamka keca, nebo něco. Ale já vám můžu upřímně řeknout, že nekecají a vždycky mají pravdu. A pochopí to člověk časem, že někdy to prostě značí, ale člověk to pochopí až někdy za čas, za nějaký čas, že naši nekecají, že mají opravdu pravdu. A já jsem pochopil, trvalo to třeba víc, než člověk by si přál, že to trvalo déle, tak si řeknu, že aby na to ti mladí, já vím, že třeba noční linku třeba mladí neposlouchají nebo tak, ale já rád, já mám naše radio, dvojka je naše radio, moje oblíbenost, tak jenom si řeknu, že aby věděli, že rodiče nikdy nekecají, nemluvia nadarmo a říkají pravdu.
1: Dobře, Jaroslave. To je krásné slyšet, jak moc si jich vážíte, že to říkáte otevřeně, je toho důkazem. Rodinná podpora je někdy ta největší jistota, kterou v životě máme, a není to samozřejmost. Děkuju, mějte se dobře a zase někdy zavolejte zase.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Milí posluchači, pomalu se blíží konec noční linky, ale ještě s námi pan Olin z Kopřivnice, který předá svůj příběh. Zdravím vás.
1: Já vás taky zdravím všechny. To bude fofr. Moje první, ne dluhy, ale když jsem byl bez peněz, byl na Průmyslovce, kdy jsem si koupil banjo za 1750 korun. Měl jsem půjčené peníze a potom jsem je vracel dlouho. Ale díky tomu, že jsem byl v Rožnově a chodili jsme na brigády do Tesly, měli jsme tam dobré jakoby zázemí, vždycky jsme se ozvali a vždycky nás vzali třeba na 3-4 dny, tak jsme si vydělali nějakou tu stovečku až 1000 korun, takže se to dalo zvládnout. Další takový fofr byl novomanželská půjčka, tak to jsme taky potom zvládli, takže to bylo vlastně bezúročné, takže se vraceli pouze peníze, které jsme měli půjčené. No a jinak jsem propoloval celkem klidu a míru. Jo, chtěl jsem jednu věc, paní mluvila tam o atopickém ekzému, jezdila tam k moři. My jsme měli děcka taky takovým problémem a stačila návštěva Santovky na Slovensku, to jsou takové lázně.
0: Dobře, lázně, Olin, auto,
1: to by bylo. Já to řeknu rychle. Tam je vápenatá voda a tam se děcka vylečil během jednoho týdne a nemusela se ani k moři. Takže s těma penězama to bylo celkem takové, jak se říká, někdy vylej, nalej.
0: Ano, ale proplouval jste tím dobře. Mě teda překvapilo to,
1: díky tomu těm brigádám. No. Pořád jsem chodil na nějaké brigády. Když nebyly peníze, šli jsme na brigádu, vydělali jsme si a bylo to vyřízené. Nebál jsem se prostě té práce. To mě drží do dneska, že dělám.
0: To je dobře. Tak určitě práce šlechtí, přináší peníze, když to člověk dokáže s rozumem, tak je to fajn, hlavně aby se nepřepínal, aby myslel i na svoje psychické zdraví.
1: No, to mě chybí trošičku, no. Já vám děkuji za
0: telefon, mějte se hezky taky. Děkuji všem, kteří jste se ozvali, podělili se o své příběhy, vzpomínky, zkušenosti, bylo v nich mnoho síly, odvahy, také připomínka toho, jak důležitou roli v našich životech hrají blízcí lidé a obyčejná lidská pomoc. Dnešní povídání ukázalo, že období, kdy se počítá každá koruna, nemusí být jenom o starostech, ale že nás dokáže naučit pokoře, trpělivosti a také vděčnosti za to, co máme. Loučí se Jarka Barboříková, těším se na vás zase dnes večer ve 23 hodin v noční lince.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer, dámy a pánové. Prázdniny, to je takové magické, najmě tedy hlavně letní slovo, víte, stejně jako třeba dovolená. Na prázdniny se těší děti, na dovolenou zase dospělí, a tak, jestli dovolíte, i naše divadlo bude mít prázdniny. Ale nebojte se, jenom dnes a jenom v názvu vybraných knížek a zvukových záznamů. Tak pěkný poslech.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchinou.
1: Na začátek našeho vpravdě prázdninového putování vybírám italské prázdniny Jana Wericha. To je vám tak útlá knížka, vlastně původně novinová reportáž o cestě nejenom do Itálie, ale taky o cestě z domova, tam a zase zpátky. Jak jsme ostatně u Jana Wericha zvyklí, nešlo jenom o běžný cestopis, ale taky o záznam jeho pocitů, vzpomínek, komentářů k historickým událostem a, jak to říct, obecně lidským problémům. Dodnes je tohle letní vyprávění s dcerou Janou Werichovou originálním záznamem o takové cestě sama k sobě a k poznání, že domovu člověk nikde neunikne.
2: A dobrý večer vám přeju všem ve spolek. Tak už jsem tady zas. To jsem znal jednoho, to už je leta. Ten vždycky, když přišel, tak říkal, už jsem tady s vápnem. A já vždycky, když říkám, už jsem tady zas, tak mě napadne, že bych měl říct s vápnem. Já dodnes nevím, co tím myslel ten člověk. No tak jsem tady zas. A tentokrát jsem tady proto, abych vám vyprávěl o svých prázdninách, které jsem zažil v Itálii. A jistě jste si všimli, že my spisovatelé jsme hlavně v rázově a kořenčtí, protože rádi píšeme, kde jsme byli, co jsme viděli a jaký to tam je, tedy aspoň částečně to píšeme, když ne všecko. No ale jak vám mám začít vyprávět? Snad nejlíp tím, že jet někam je velice, velice obyčejná záležitost. No jedete prostě autem po Praze, třeba jako jsem jel já se svou dcerou. No a lidi chodí po chodníkách, přecházejí ulice docela normálně. Tím normálně myslím, že za některé z nich musíte myslet vy za volantem a někteří z nich myslí výjimečně za sebe. Tedy všecko jde jako jindy, jako byste jeli třeba z Kampy do Vodičkovy ulice, ale vy však jedete do Říma. Jedete do Říma a myslíte si, ti lidi ani netušej, kam jedu, jinak by mě aspoň zamávali. Na nádražích, na letištích, všude vám zamávají i cizí lidi, jedete autem a ono nic. Někde na červenou by měl člověk zastavit a měl být kolem nějaký známý a měl by zjistit, Bůh, kam jedeš? A já bych leda byli odpověděl, do Říma. A on by se zasmál. Byla by zase zelená, já bych jel dál. A on by ani netušil, že to nebyl vtip, nýbrž, že to byla pravda. Jenže žádný známý se nás na nic nezeptal, tak jsme se vymotali z Prahy na Benešovskou silnici. Zopakovali jsme si, že všecko potřebné máme, tedy hlavně dokumenty, dokumenty, hlavně dokumenty, hlavně dokumenty, hlavně dokumenty, hlavně dokumenty. Potom kamery obě dvě, filmovou i praktínu a začalo pršet. Už před Benešovem lilo a pak byla průtrž s přestávkami až do Jihlavy. Filmuj ten liák přes utěráky, to bude dramatický, povídáme Janě. Poslechla mě a máme celou cívku různých lijáků. Byl by to docela dobrý materiál pod titulky detektivky, která by začínala v automobilu za deště. U Znojma vyšlo sluníčko, stromy se prohýbaly pod trsy třešní. Zatímco mi paní od benzínu plnila tank, řešili jsme s ní problém nedostatku pracovních sil při nárazovém zrání třešní a trhali jsme si jako mnozí jiní. Naši celníci a hraničáři nás vybavili a popojili jsme k rakouským celníkům. Znám málo tak příjemných lidí, jako jsou celníci, totiž přesněji řečeno, málo kdo je tak příjemný jako celník, když je celník příjemný. Obrátí-li se však příjemný celník v nepříjemného celníka, není nepříjemnějšího celníka, tedy totiž člověka. Zjistil jsem během let, že nemá smysl před celníkem něco zatajovat, ba naopak, že je dobře mít to, po čem se pídí. Před válkou se celníci rádi ptávali po pralinkách, já nevím proč. Jednou jsem podle pravdy prohlásil, že nemám pralinky, že je nerad. Bylo jim to divné. Vybrali si pak jeden z mých kufrů a pravili, abych jej otevřel. Pak se do něho dívali, prohledali jej, načež chtěli další a pak další. Pak jsem jednou pozoroval, že jedna paní měla pralinky a dala jim je. Poděkovali a už si nic neprohlíželi. Od té doby jsem na přechod přes hranici vždycky koupil sáček pralinek, nabídl jsem jej celníkům a měl jsem pokoj. Rakouští celníci za znojmem nebyli nikterak výjimeční. Ledaže byli až příliš dobře naložení, protože si mě začali dobírat, jak to, že mám automobil, jeda ze socialistického státu. Že asi musím být veliký státní funkcionář. Ujistil jsem je, že tomu je naopak. Že jako poslední soukromník musím povinně k moři, abych se udržel při soukromém zdraví. Takové nesmyslné hovory jim jejich nudnou službu krátily. Zdrželi mě asi hodinu. Pak však jeden zvášněl. Asi se mu mé řeči přece jenom nelíbily. A prohledali mě i mou dceru i kufry. Po pralinkách se nepídili ani po aspirinu. Zajímali je konzervy a z těch nejvíce chatka. Neptejte se mě, proč, protože nevím. No a vyjeli jsme k Vídni.
0: Divadlo pro vaše uši.
2: Nevím, kdo objevil, že všechny cesty vedou do Říma. Že tam však vede i slepá cesta. Tedy slepá silnice, která končí ve skalách, to jsem prosím objevil já. Vyjeli jsme ze Salzburku přímo na jih. Všechno probíhalo hladce, až najednou nedaleko za Bad Hofgastein. Přijde místo zvané Böckstein a tam je konec, Schluss. Dál silnice nevede. Jedouce do Říma nedali jsme se odradit. Kolibří slovníček nás poučil, že Tauerntunnel a Autoverladung znamená jinými slovy, že vůz možno naložit na vlak, projet tunelem do Malnic a pokračovat v krasojízdě. Jet autem ve vlaku se neděje denně, že ano? No tak jsme byli dost příjemně rozčileni. Před námi stála už mohutná řada vozidel, za náma se řadila další vozidla. Speciální vlaková souprava tam ještě nebyla. Nakládala na druhé straně hor ty, kteří jeli odtamtud, kam jsme právě my měli namířeno. Zavřeli jsme vůzí okénka, málo kdo je tak bdělý jako automobilista na túře, a vydali jsme se za jízdenkami. A pak jsme čekali a bloumali po nádražíčku a okukovali stánek s upomínkami. Není lepšího prodavače upomínkových předmětů, než je chvilková nuda na cestách. Stánek byl nenákladný, ale za to ověšený památečným harampádím všeho druhu. Víte, mně je záhadou, a asi to zůstane věčně, jak podobné upomínky, památkové a vzpomínkové předměty vlastně vznikají. Postával jsem u stánku a díval jsem se, jak lidé kupovali, co vůbec nepotřebovali. Vlak ještě nepřijížděl, chvíli se stávala dlouhou a jak jsem tak stál neprozřetelně blízko, tak jsem začal spolehonka ze začátku docela nesměle argumentovat uvnitř sám ze sebou, že by tam přece jenom mohlo být něco, co bych mohl potřebovat, nebo něco, nač ve schonu denního života člověk nemá čas. No, zkrátka, teď to víte, každý z vás, kouzlo začalo působit. A jak jsem se sám sobě bránil, tak jsem vypil limonádu, na kterou jsem vůbec neměl žízeň, cucal jsem kyselé bonbony, zrovna ten druh, který nerad, a koupil jsem si obtisk. Obtisk znaku Korutan, Štýrska, Horního Rakouska. No prostě obtisk všech znaků celého Rakouska, takový obtisk, jako se lepí na okna automobilů, aby byla viditelná upomínka, kudy se jelo. Když jsem to platil, tak už jsem se trošku styděl. Bonbony v kapse se mě slepily v hroudu. Obtisky jsem daroval místní holčičce, která je zahodila. Chuť po limonádě jsem musel zapít pivem. A to jsem právě neměl dělat, neboť to mě velice zdrželo. Vlaková souprava mezi tím už tu byla. Už vyložila protijedoucí vozy a právě se hnula první vozidla z řady, kde jsme tak asi v polovině stáli s naším vozem. No a najížděli ze Šikma na soupravu plochých vagónů a po nich jeli dál až na konec soupravy. Tam, když už dál nemohli, hlučně, ale velmi zručně jim zablokoval zadní kolo zřízenec a dalším a pak dalším, jak se za sebou řadili. A řidiči vystoupili z vozu a připojili se ke svým rodinám, které je zatím vyfotografovali, a až na podzim to dají vykopírovat, jestli nezapomenou, tak si budou brát z ruky fotografii a budou říkat, tady v tom autu vevnitř je tatínek, ale není ho dost dobře vidět. My jsme zrovna došli ke svému vozu, nebylo příliš naspěch, to je pravda. No ale je líp, když je člověk připravený. Za náma je dlouhá řada, tak co kdyby to nešlo třeba nastartovat, ne? Za 30 let řízení automobilu si člověk navykne mít klíček vždycky u sebe. Sáhnu do kapsy. Do té, ve které není, pochopitelně. To je u mě normální. Sáhnu do druhé, tam taky není. No, to je taky normální. Protože já mívám obyčejně věci, které hledám v poslední kapse. Kdybych byl býval měl na sobě sako, které má celkem asi 5 kapec, to jest 5 nadějí, nebyl by býval byl žádný důvod k panice. Leč toho dne bylo vedro, sako bylo odloženo ve voze a kalhoty, které jsem měl na sobě, měly pouze 3 kapsy. No, zadní nepadala v úvahu. Tam byly peníze a byla zaknoflíkovaná na 3 západy. Tak znovu teda. Pravá kapsa, kapesník, sirky, zapalovač, cigarety, drobný, nůž, kus tušky, počkej, tak levá kapsa. To jsou lísky na dráhu, to jsou druhý brejle, celá tuška, rouda cukrlat, to jsou nějaký starý čtvrzenky už moulaný.
3: Ty nemáš klíč, viď?
2: Ne, nemám.
3: To je ale strašný. Co budeme dělat? Za námi je plno a nemůžou nás objet.
2: No, co by nás objížděli? Pojedeme, jenom klid.
3: Pojď ty klíčky hledat. Víš, kde jsme chodili?
2: Ale nedělej paniku porád. Proto jsem ti už v Praze dal ten klíček jeden, aby jsme, kdyby se něco podobného stalo, aby byl zásobní klíček. Tady vidíš, jak se vyplatí předvídavost. Dej sem zásobní klíček, odemknem a jedem.
3: Hochu, drahej, klíček ti dát nemůžu.
2: No počkej, nemůžeš, přede mnou jsi ho dávala do kabelky.
3: To tedy dávala, jenže já tu kabelku nemám.
2: No a kde ji máš?
3: Tamhle.
2: No jak to, jo, tamhle u nás ve voze, tam
3: no,
2: pod tou dekou?
3: Ano.
2: No a proč máš tam tu kabelku a proč ji nemáš po ruce?
3: Abych ji nestratila, když je v ní náš zásobní klíček.
2: No jo. Abraham málem zavraždil syna a já málem dceru.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Prázdniny s Julí, tak ty napsala kdysi dávno, už hodně dávno, paní Fan Vavřincová. A zůstaly tak trochu ve stínu jiných knížek a scénářů, třeba Eva tropí hlouposti nebo Taková normální rodinka, určitě si všichni pamatujeme. Nevím, jak se to stalo, že na ně, na prázdniny s Julí, upřela svou pozornost herečka Alena Vránová společně s režisérem Michalem Burešem. No a paní Alenka vzdor svému vysokému věku tedy znovu dokázala, že ten chytrý humor Fan Vavřincové její vlastní a naslušel jenom kdysi Nataše Golové a Oldřichu Novému.
2: Pan Bohdan Bouček seděl na břehu pražské plovárny a zarputile pohlížel do kalné vody, v níž se dobrovolně a s nepochopitelnou radostí špinilo asi 300 tisíc lidí. Byl nádherný letní den. Slunce svítilo z bezmračné oblohy s takovým elánem, jako by se rozhodlo překročit plán na dnešní den aspoň o 120%. Pan Bouček s nostalgií v srdci vzpomínal na svou zahradu, kde Sasanky a Petr Klíče zdvihali hlavičky z úhledného trávníku a kde ticho rušili jen ptáci, melodicky cvrlikající ve větvích. Na pražské plovárně se ovšem nemůžete nadít cvrlikání. Pan Bouček, jísa donucen být v tento letní den v Praze, se rozhodl jít na plovárnu, ale chyba byla v tom, že tentýž nápad pojali všichni muži, ženy a děti v celé Praze. Na cestě se domníval, že všichni lidé z celého města si vlezli do jediné tramvaje. Když pak došel na plovárnu, zjistil, že jich byla pouhá hrstka, neboť všichni ostatní na něho zatím čekali na břehu. Pan Bouček byl míru milovný člověk, ale když byl během půl hodiny třikrát přišlápnut, 12krát pokropen ořechovým olejem a konečně zasažen asi kilogramem rajských jablíček přezrálých a zřejmě třetí jakosti, která se na něho vysypala z pytlíku vedle sedící matky, začal cítit, že se z něho stává škarohlíd. Samozřejmě, jako vždycky, všechno zavinila jeho neteř Julie. Neteř Julie, to byla v kostce životní tragédie pana Boučka. Neboť kdybyste se zeptali pana Boučka, proč jeho život, život svobodného muže v nejlepších letech, těšícího se dokonalému zdraví, muže, který vlastnil pěkný domek v půvabné zahradě a měl slušné zaměstnání, není jedinou oslnivou písní štěstí, odpověděl by vám neteř Julie. Řekl by vám to, i kdybyste se ho neptali, neboť čím srdce plno, tím ústa přetékají. Na tomto světě jsou věci nespravedlivě rozděleny. To je stará známá věc. Avšak pan Bouček byl toho názoru, že u něho to prozřetelnost přece jen trochu přehnala, neboť pan Bouček neteř zdědil. Jsou lidé, kteří zdědí cínové doly, ropné vrty, chatu na Sázavě, nebo aspoň vkladní knížku s pěti slovkami. On zdědil neteř. Jeho sestra, milá žena, ale obdařená zvláštní pošetilostí, pokud se týče hodnoty věcí, mu odkázala Julii jakožto to nejdražší, co měla. Myslela to dobře, v tom nebylo sporu. A pan Bouček si byl jist, že když napsala závěť, zamnula si ruce a gratulovala si, že pro svého předrahého bratra učinila vše, co bylo v jejich silách. Pan Bouček si však byl trpce jist, Takže kdyby si dala trochu práce, jistě by se našlo něco, co by ho oblažilo víc. Tím okamžikem to začalo. To, co mohlo být, jak výše podotčeno jásavou písní, stalo se životem štvance. Je sice pravda, že Julie byla v Praze v internátní škole a přijížděla k němu navenek jen na 2 měsíce prázdnin. Ale školní rok se stával nejen ze všední dnů, ale i z nedělí a teď dokonce i z volných sobot. Díky této neblahé vymoženosti se pan Bouček jedva vzpamatoval z Juliiny nedělní návštěvy a už tu byla zas. Pan Bouček, jako každý muž, měl své představy o tom, jak má mladá dívka vypadat a jak si má počínat. Julie tak ani nevypadala, ani si tak nepočínala. Nosila dlouhé vlasy a dlouhé kalhoty a její slovník mu působil křeče v hlavě.

Ale jakéž bylo řečeno, pan Bouček byl mírumilovný člověk, měřil sice 1,90 m a vážil 90 kg svalů a kostí, ale povahou byl učiněný beránek. To vedlo k dalším komplikacím v jeho životě. Nemohl za to, že tak vyrostl a že vypadal jako svalnatý zápasník, ale slečnám, ba i dámám středního věku přicházely roztodivné myšlenky, když ho uviděli. Pan Bouček byl ochotný a učiněné dobrotisko a bylo pro něho hračkou zdvihnout piano a odnést je do druhého rohu. Pokládal to za samozřejmé, ale dámy zatím hledali víc. V tomto směru, ovšem pouze v tomto jediném, byla neteř Julie užitečná. S neomylnou jistotou dovedla zmrazit sebevětší žár vdavek chtivých slečen, ba přimět je k otevřenému útěku. Ovšem na druhé straně zapříčinila, že seděl na plovárně místo ve své zahradě. Důvod byl prostý. Měla narozeniny. Pan Bouček ráno koupil dort a 16 svíček a s povzdechem strčil do obálky 200, protože zjistil už dávno, že vkus jeho a Julie se diametrálně liší. Ze svých pošetilých představ o tom, po čem dívčí srdce touží, byl vyléčen už od dob, kdy koupil panenky a šidíčko. A Julie se s řevem domáhala indiánské výzbroje a kulometu. Zapálil svíčky a čekal potlesk. Julie se sice zdržela z vrozené úcty k jeho šedinám, jak mu později vysvětlila kritiky této dětinské pošetilosti, ale prohlásila, že hodlá na oslavu narozenin uspořádat párty a zdvořile, ale důrazně, ho požádala, aby se laskavě odstranil. Věděl, co to znamenalo. Bylo to pár holek přesně stejného ražení jako Julie a pár mládenců, které od sebe rozeznat prostě nebylo v jeho silách. Všichni nosili dlouhé vlasy a modré džíny a všichni více nebo méně hráli na kytary. Panu Boučkovi se jakž takž podařilo je rozlišit pomocí rafinovaných mnemotechnických pomůcek. Například Milan nosil modrý svetr. Ovšem, kdyby si vzal červenou košili, byl by pan Bouček v úzkých. Ale díky bohu něco takového nepřicházelo v úvahu. Milan přilnul k modrému svetru s vášnivou příchylností a pan Bouček si byl téměř jist, že v něm i spí. Celkem tak vypadal. Představa, že bude dům odpoledne zamořen Milanem, Alíkem, nebo jak se všichni jmenovali, přiměla pana Boučka k tomu, že vyklidil pole docela dobrovolně. A teď tu seděl a rozhodoval se, má-li vlézt do vody nebo ne. Jeho pochybám učinilo konec další rejče, které vyklouzlo matce od vedle a skutálelo se mu na nohu. Pan Bouček ho odkopl a s povzdechem se prodral do vody. Díky své postavě se probojoval do míst, kde se dalo udělat pár temp. Lehl si na hladinu a zavřel oči. Tu se ozval výkřik a šplouchnutí. A když otevřel oči, zjistil, že z blízké loďky někdo vypadl a s největší pravděpodobností se topí jako pytel brambor. Lodička, směšná červená papírka, se potácela prázdná na vodě, jelikož nikdo jiný nebyl na blízku. Pan Bouček dvěma tempy dosáhl na zmítající se osobu, chytil ji za plavky
a vytáhl nad vodu. Byla to samozřejmě nějaká ženská. Pan Bouček s ní zatřásl a přehodil ji do loďky, kde chvilku sípěla, pak si otřela oči a podívala se na něho. Rád, že je všechno v pořádku, se na ní pan Bouček galantně usmál a ujistil ji, že už se nemusí bát. Žena v loďce, a byla to půvabná paní v ďábelsky červených plavkách a s černočernými vlasy, si ten úsměv vyložila po svém.

0: cedo, dnes.
1: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
2: No a poslední dnešní zastavení bude patřit prázdninám v Houbohledech. Cože? Ne, nespletl jsem se. Ono to zní trochu záhadně nebo až šíleně, Houbohledy. Ale je to místo, kam se jednou v létě vydali společně Hurvínek, Mánička, pan Spejbl a paní Kateřina. A myslím, že tím se to všechno rázem vysvětluje, ty Houbohledy. Tak už pojďme s Hurvínkem a jeho kamarády na ryby a taky si uvařit jednu parádní bramboračku. Dobrou chuť a vlahé příjemné prázdniny.
3: No jo, holka, ty bys tak mohla rybařit.
4: Náhodou mohla, kdybych chtěla, aby si jeděl. Kdybych to uměla.
3: Jenže neumíš. Hmm. A já umím. Hmm. Uvidíš, co ryb nachytám.
5: No, počkej, jen klid, jen se tak nevytahuj.
4: Víš?
3: Se nevytahuju.
5: Tak víš co, uděláme si takovou soutěž.
3: Jakou soutěž?
5: No, kdo víc chytí.
3: Jak to myslíš?
5: No, jak to říkám. A kdo prohraje, bude celý týden čistit dřeváky.
4: Jo.
3: To je baštizna. Ta čolda bude celý týden čistit dřeváky. Ale počkej, tati. Do té soutěže počítáme jenom ryby, ano?
5: No, co jsi myslel? Motýly?
3: Totiž nesměj se, Máně, aby se rozuměla, dívtko. Posledně měl ta čulda větší úlovek. Ano. Já totiž vytáhl jenom dvě rybky, kdežto ta čulínek vytáhl starý hrnec, děravý klobouk, plechovku od džusu, dva škrpály a jednu paní, které se udička zasekla do plavek.
4: No, ovšem, jestli ty škrpály měly žraloky...
5: Abys mi to honem nepřipomínal.
3: Já jen, že tady jezdí parníček, který se nazývá Štika, tačuldo, a jeho kapitánem je pan Sumec.
5: No, prosím, jak chceš, počítáme tedy jenom opravdové ryby, tedy žádné olejovky, paštiky, kaperlata a tak. Soutěžíme poctivě, žádné podfuky. Jasné?
3: Jasné. Hele, jsme tady. Tak tady se usadím já.
5: No dobře, tak ty se usaď tady a já si sednu až tamhle za ty vrbičky, ano? No.
3: Plavala, žížela až k rybičce, hopla a rybka je na udičce.
4: Jejda nánky pořád nic. Jestli ta žížela už není unavená, Hurvínku.
3: Štiky, šproty, pojďte, ať nemusím čistit boty.
4: Tedy jak můžeš být tak klidný, Hurvínku? Já už jsem z toho celá rozčílená.
5: Třetí, Hurvajs, kolik jich máš ty?
3: No, ještě jednu a budu mít první.
4: No, právě.
5: No tak, to ti blahopřeju.
4: No, to je tady pravda.
3: Klidný. Já, že jsem klidný? Čištění dřeváku je ta vůbec nejhorší práce ze všech vůbec nejhorších prací na světě.
4: No, to tady je.
5: Abych nezapomněl, kartáč je pod umyvadlem.
4: No, vidíš, to je.
3: No jo, už se vyšklebuje.
4: Aby ti řekla pravdu, tedy já to vidím černě.
3: Jenom černě? Ty nejčernější saze jsou čerstvě napadlý sníh, jak to vidím já. Týden čistit dřeváky.
4: No právě.
3: Je? Kam pak však na Hurvínka? Mozeček mu nespínká. Pojď, Máni, pojď, pospíš si.
6: Ryby, čerstvé ryby. Necpete se vepříky, kupte živé kapříky. Ryby.
4: To tady není zrovna moc sportovní.
3: Čištění dřeváku taky není žádný sport. To je to vůbec nejhorší práce ze všech vůbec nejhorších prací na světě. Sportovní, nesportovní, hlavně když vyhraju.
6: Ryby, čerstvé ryby, lékaři nám praví, ryba vám dá zdraví, posledních pár kousků.
4: Ty jsou ale hezké.
3: Má jich plnou kať.
4: No, to tady ano.
6: Tak kolik jich chcete, mladý muži? 2, 3 kousky nebo víc?
5: Jeden, dva, jak říkám, pět.
4: Takovéhle na výzvědy tvář se jakoby nic.
7: Je to potvuk a potvuk se nevyplácí, Urvínku.
4: Ale

0: budu čistit dřeváky celý měsíc. Ale když je budu mít, budeš ty dřeváky čistit ty. Platí?
1: Ty se nějak cítíš. Ale prosím, jak si přeješ? Platí, no, platí.
2: Nestydíš, Hurvinku, takhle podvádat, víš?
0: Zbytečně nemluv a pojď.
3: To mě taky ne.
0: Slyšíš pana prodavače?
2: No, neslyším, toho slyšíš.
0: Právě, že ne. Předtím pořád za korunu, za dvě, za tři. Zakupte si maso kapří. A teď nic.
2: To třeba ochrastě, nebo si na chvilku odskočil, co já vím.
0: To by si mě tam pověsil tabulku, že přijde hned.
2: Jej, Zanánky, my jsme ale, pojď sem, pojď, tamhle ta tabulka visí. Pojď
0: Sáva, to je má záchrana.
2: No, ani bych to řekla. Tabulka tam visí, ale přečti si, co je na ní napsáno, tak.
0: Vyprodám.
2: No.
0: No, nazdar. Že já nepřišel o chvíli dřív. Byl bych vyhrál. Co je?
1: Nevěř tomu, Hurvínku.
0: Je, taťuldo, ty jsi tady byl schovaný?
1: Jo, schovaný. Čekal jsem na tebe.
0: Čekal?
1: No ano. A víš proč?
0: Proč?
1: Ty si myslíš, že nepoznám třeboňské kapry? No, tak jsi mě poznal.
0: Poznal?
1: No, poznal. A šel jsem se poohlédnout, kam na ně chodíš. Že se nestydíš.
2: Víš to, Hurvínku?
0: Nezlob se, taťuldo, to byla jen taková legrace.
1: Proč byla? Proč byla? Je. A teprve bude. Celý měsíc se nasmějeme.
2: Tak, co jsem ti říkala, Hurvínku?
0: La, la, la, žížala až krbičce. Hopla a rybka je na hodičce.

0: Divadlo pro vaše uši.
1: Ach, je tu krásně, paní Kateřino.
2: Je.
1: Lesy, voda, vzduch. Ale přeci jenom mi tady chybí domácí strava. Víte, když si představím takovou domácí bramboračku, dáte tam špetku česneku.
2: Latinsky allium sativum.
1: Sativum.
3: Cítíte celý dům?
1: Špetku mariánky.
2: Majoránky.
1: Ano,
2: latinsky origanum majorana.
1: Ano.
3: A jednoho paviána.
1: No tak, kurvinku. A čerstvé hříbečky.
2: Latinsky boletus edulis.
1: Jo, ty edulové, ty tomu nasadí korunu.
3: Pěti korunu.
1: Nech si ty posměšky pořád.
3: Pěti korunu.
1: Neslyšel jsi?
3: Pěti korunu, když mi dáš, tati, koupím ti bramborovou polévku v sáčku, že boletus edulis, edulis.
1: V sáčku, fuj, chuť nemá, nevoní, na jazyk padá, tu bych vůbec nepozřel. Když to, paní Kateřino, ta domácí, voňavá, jak ji vařím já.
4: Ty nebyla vůbec k jídlu, pane Spejble.
1: Co to povídáš?
4: No a nebyla. Zapomněl jste totiž na brambory, heč?
1: Jo, takhle, no vidíš, Máničko? No jo, ale nač o tom zbytečně mluvit?
2: Když si můžeme vzít lihový vařič a v přírodě si ji uvařit.
1: To je nápad. Spojíme to s výletem, žano, paní Kateřino. No já vám řeknu.
2: Co kdybychom rozbili náš tábor tady, na tom pískovišti, pane Spejble?
4: A ještě jsme ho ani nepostavili a už ho máme rozbíjet.
1: Máničko, děvenko, rozbít tábor znamená utábořit se. Dobrý nápad, paní Kateřino.
2: No.
1: Nemusíme hlídat vařič, když tu nemá co chytit, že ano? Tak do práce, dříví je tu dost, oheň bude co by dub, no. Tak hurvajs, papír napodpal a už to plápolá, už to plápolá.

0: Nossa, tu je nádhera. No na jásání je brzo, brambory se teprve vaří. Zeleninu jsme tam nakrájeli, česnek jsem tam dal.
1: Máničku, vlastně Maria, Mariánku taky.
0: Majoránka tam je, tak ještě houby. Tak, jde se na hříbky. A každý jiným směrem, abychom se nepletli jeden druhému pod nohama. A kdo přinese nejvíc hříbků, dostane premii. 5 korunů.
1: Hurá, hurá, to budu hledat, až se země bude kouřit.
2: V lese se nesmí kouřit, hurníku.
1: Promiň, tak já budu jenom doutnat.
2: A v lese se nesmí ani doutnat, aby si věděl, hurníku.
0: Šmanko, te tak nechte už toho hádání.
2: A nesmí, hurníku, aby si věděl.
1: Pojď, Jerry, prosím tebe,
3: pojď. A nechoďte daleko, děti. Je, ten pan Spejbl je ale kuchař. Zapomene solit.
4: Kde pak je ta sůl? Aha, tady. Tak, zamíchat a jde se. Já budu taky na houbičky.
0: To bych to byl levý mňouk. Ještě, že jsem si vzpomněl. No, pěkně osolit. Zamíchat, no, co není v hlavě, musí být v nohách.
2: Tady já nevím, na všechno, abych myslela já. Že zapomněl pan Spejbl, prosím, to je jenom mužský. Ale taková kuchařka, jako je bábinka. Tak lžičku soli, zamíchat. Jedanánky, teď ale musím fofrovat, abych nepřišla o tu prémii.
1: Nebýt mě, usekl by si taťulda pěknou ostudu. Vidí, Jeričku, samá Mariánka, samý česnek, na sůl zapomene. Tak, tady je pytlíček, počkat napřed to ochotnáme, ať si... Tak se mi zdá, že si vzpomněli na sůl všichni tři. Je tam té soli víc než polívky. A taťulda se na ní tak těšil. Co teď, Jerry? Uvařit novou? Doběhnout pro brambory, pro zeleninu, oškrábat, očistit, nakrájet? No to se nedá stihnout, Jerryčku, ledaže? Ledaže bych doběhl do sámošky.

0: no good pak. Je, je, je, domácí bramboračka je.
1: Domácí bramboračka, že ano, taťuldo.
0: Správně. Tak co, chlupte se, chlupte se. No, kolik máte hřívků? Já našel 4.
2: Já taky.
3: A já 6. Já 6. Našel si víc hurvínku.
1: Tam, kde já byl, houby nerostnou.
0: Vidíš, Hurvajs? Vytahoval ses a prémii vyhrála Mánička. Tu máš 5 korunů.
3: Děkuju.
0: No a teď ochutnáme, jestli nepotřebuje trochu přisolit.
3: Ale pak, pane Spejble, já už jí solila. Všichni jste zapomněli, jenom já jediná si vzpomněla.
2: Vždyť já ji taky osolila.
0: Já taky? Šmanko, ta bude přesolená. No tebe se ani neptám, Hurvajs. Když jde o to provést nějakou hloupost.
1: Musím tě zklamat, tati. Ale já ji napřed ochutnal. Ta vám byla slaná.
3: No jistě.
1: Ochutnej, tati.
0: Prosím, dávám přesolenou polívku.
1: No ochutnej.
0: Kazici, choď. Tak sem dej tu lžíci. Ale.
3: Co?
0: Vždyť není přesolená. No to je lahodla.
2: Vážně.
0: To je dobrota.
2: Jo.
0: To je ta pravá.
1: Domácí bramboračka, že ano?
3: Ano.
1: A teď mi dej laskavě 5 kačku.
0: Za co?
3: Jak to?
0: Prémii vyhrála Mánička.
3: Ano.
1: Když já ji nutně potřebuju, taťuldo, na dluh, víš?
3: Jak to?
1: Zůstal jsem dlužen za tu zaručeně pravou domácí bramboračku, ale v sáčku.
3: Sáčku?
0: Sáčku?
1: A nevědět, že tu kupovanou bys vůbec nepozřel, klidně bych řekl, že už jí v tobě zmizelo půl hrnce.